0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
6: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
7: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše i dnes věnované zpěvákům a zpěvačkám. Je to tak, pane kapelníku, krásný den?
8: No je to tak, dobrý den.
6: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
7: Na úvod, koho si poslechneme prvního?
8: No tak pojďme třeba Josefa Zimu.
7: Ano.
8: Vždyť je zima.
7: Tak čert ví, proč Josef Zima.
8: A víš, kdo to napsal?
7: Ne.
8: Karl Krautgartner. Ano, to... můj bývalý šéf.

0: Polka nám prsty pokouší, čert ví proč. Musíme polku hrát, my víme to už spola, tou polkou radost volá, a proto ať jde z kola, kdo polku nemá rád.
1: Vzpomínali jsme na Karla Krautgartnera, u kterého ty jsi začínal a později jste byli vlastně kolegové, oba kapelníci.
2: No jak a kamarádi jsme
1: kamarádi. Byli. Takže kapelníci, jak by se to z dálky zdálo, že to jsou konkurenti, kohouti na jednom smetišti, tak asi trochu taky, ale zároveň kamarádi.
2: Ano, kamarádi, já jsem se s ním dokonce i setkával, když už byl v emigraci. Když jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem ho musel navštívit.
1: A stávalo se, že některé ty kapelnické fígle, aranžerské fígle, jakoby jeden před druhým skrýval, nebo bavili jste se o tom, nebo nebavili, jak to
2: ne,
1: vůbec?
2: Ne, ne, o tom jsme se ani nebavili, ale úžasný kamarádství tady bylo.
1: No tak to byla vzpomínka na Karla Krautgartnera, ale my dnes budeme opět se bavit o zpěvácích a zpěvačkách. Tak tohle byl Josef Zíma. Pojďme na někoho mladšího, co třeba Iveta Bartošová?
2: No samozřejmě, to byla výborná zpěvačka. A udělala mě radost, že naspívala se mnou pro pořad Televarieté. Viděl jsi to někdy, Televarieté?
1: Viděl.
2: No tak tam naspívala Měsíční řeku, takže já ti prozradím, že to je jedna z nejoblíbenějších písní mojich.
1: Ty jsi tady o tom už hovořil. No. Myslel jsem si, jak ti to teďka sám řeknu, že jsme rádi, že si poslechneme zase tvou oblíbenou, zamilovanou píseň. Takže dámy a pánové, Měsíční řeka.

0: Už po druhé se tu setkáváme se zpěváky a zpěvačkami. Před týdnem, když jsme natočili první díl a odvysílali, tak jsme hnedka dostali řadu telefonů. No to bylo moc fajn, ale proč tam nebyl tenhle a tenhle, proč tam nebyl Milan Chladil, proč tam nebyla Eva Pilarová a další jména. A samozřejmě my jsme to věděli, že těch jmen je velmi mnoho, zvláště jmen, se kterými ty jsi spolupracoval, takže jsme už minule věděli, že uděláme pokračování. K tomu teďka dochází a rozhodli jsme se sem zařadit co nejvíc i odlišných hlasů, aby ten pořad byl pestrý.
1: A žánru.
0: A žánru, ano. Začali jsme tady Josefem Zímou, teď byla Iveta Bartošová a teď pojďme někam úplně jinam. Co třeba Jožka Černý?
1: No tak Jožka Černý, kdo by ho neznal?
0: Co bys doporučil? Co jste spolu všechno zažili, no, dělali?
1: No, my jsme zažili i věci, že Jožka Černý taky se mnou zpíval třeba Kristýnku. Mm-hmm. Pro televariete, no a spoustu i českých, vlastně on byl moravský prezident, to byl král. Ovšem, taky jsem ho přesvědčil, že by měl zaspívat třeba českou, zdálo se mě, má panenko, mm-hmm. To všecko jsme dělali, ale pojďme udělat tu věc, že bychom si nechali od něj předvíst Okolo seče.
0: Což jsme zase v Čechách.
1: No, ale se mnou to naspíval Jožka.
0: To bude zajímavé, pojďme se na to podívat. Jožka Černý, Okolo seče.

0: dáma, na kterou jste vzpomínali, o kterou jste si psali, to je Iveta Simonová. Jaká byla spolupráce s ní?
1: No, velice příjemná. Iveta je dáma, dokonce nedávno byla u nás na návštěvě doma. Mm-hmm. Na oběd vlastně. A teď bych doporučil jednu písničku, skladbu, kterou nám otextoval Vladimír Dvořák a myslím si, že to je úplně, je to jeho poslední text. Do nemocnice jsem za Vladimírem šel a poprosil jsem ho o jeden text pro Ivetu, protože ono i pro zpěvačku, když se holt píše text, musí ten textař o tom něco vědět, protože nemůže to napsat, jako kdyby to měla zpívat 17-letá dívka, první rande a tak dále. Takže Iveta vzpomíná na své lásky v té písničce. A ta písnička se taky jmenuje Lásky mé.
0: Iveta Simonová.

0: To byla Iveta Simonová a samozřejmě zde nemůže chybět její pěvecký partner Milan Chladil.
1: No samozřejmě. A on se taky pochlubí, ty Ivetě.
0: Ano.
1: No ano, protože řekne, já se dnes dopoledne žením.
0: Tak to nemusíme se rozpitvávat, pojďme si to rovnou poslechnout. Milan Chladil, já se dnes dopoledne žením.
1: Ano, a víš, čeho to je, doufám. My Fair Lady, no.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: My Fair Lady, já se dnes dopoledne žením. Další píseň, kterou bychom si mohli poslechnout, se jmenuje Tam za tou duhou. Kdo nám ji zaspívá a proč právě tuhle píseň?
2: No, tak já si myslím, že aby jsme to střídali, aby tam byl mužský a ženská, takže teď bychom měli mít ženskou. Teda ženskou dámu.
1: Dámu.
2: Pavla Břínková.
1: Pavla Břínková.
2: Operetní zpěvačka, která se mnou dělá mnoho let. Tak třeba z Divotvorného hrnce písnička krásná Tam za tou duhou. Text je Jan Werich a víc nevím, co by k tomu ještě řekl.
1: Pojďme si poslechnout.

0: Píseň z divotvorného hrnce, to byla Pavla Břinková. Další hlas je trochu nosového charakteru, Lešek Semelka. Skvělý zpěvák, klávesista a taková hodně zajímavá osobnost. Jak s ním se spolupracovala?
1: No, já jsem s ním natočil pouze jednu věc, Šaty z šátku.
0: A ta hned vyhrála.
1: Ano, to víme, všecko víme, to uděláme, že si to poslechnem.
0: Tak pojďme na to, Lešek Semelka, Šaty z šátku.

0: To byla vítězná píseň bratislavské Liry, Šaty z šátku, Lešek Semelka. Laďka Kuznerková, protože tady děláme trošku kontrastní záležitosti, muž, žena a vždycky v trošku jiných souvislostech. Co by si o této velmi zajímavé zpěvačce, herečce řekla?
1: No, co bych mohl říct, že byla úžasná Laďka. Brzo nás opustila, bylo to hrozný. Nerad o tom mluvím, dokonce při jednom pořadu, který jsme točili, přišla Laďka a říkala, pojďme k tobě na kafe, jako ke mně, já blízko Žofína mám pracovnu. Tak jsme přišli a Laďka byla taková nervózní, ona už tušila, věděla o své nemoci. Tak najednou zase říká, já už si kafe nedám, jdu se projít. Bylo to velice smutný, když nás opustila. Tak zaspívala nám písničku Nevěř očím svým, což je z jednoho televizního pořadu, autor Jerome Kern s textem Zdenka Borovce. Bylo to děláno pro televizi, ale tam zazářila úžasně.
0: Já jenom připomenu, my tady neustále říkáme, kdo to zpívá, kdo napsal hudbu, kdo napsal text, a zcela skromně Václav Hybš pomlčuje o tom, že ty věci aranžoval, nahrával, dirigoval, možná někde i hrál na trubku.
1: Já se dokonce i na sebe svítím, ale ne, tak to už jsou takovýhle legrace. Ale v podstatě všecko, co se já nahrávám, všecko aranžuju sám. Protože jsem chtěl, aby ten orchestr se jaksi odlišil od jiných, no tak si to musím dělat sám.
0: A jak bys charakterizoval právě jakoby zvuk svého orchestru?
1: No tak jak jinak, než nebudu říkat, že je dobrý, no je jiný, než byl Vlach. Ale přitom jsme s panem Vlachem byli no víc než kamarádi, což nikdo neumí pochopit, protože se říká, že jsme byli jakoby konkurenti, ale ona tady nebyla konkurence mezi náma, protože jsme byli opravdu přátelé.

0: Pokud se do čela souboru postavila dáma s naprosto neodolatelným hlasem, úžasným feelingem, obrovským rozsahem, tak to určitě tvé srdce vždycky poukřálo, když se spolupracovalo s Evou Pilarovou. Jak bys na to vzpomněla?
1: No tak Eva výborná, dokonce byla velice rozdávačná, protože mě tenkrát přinesla 1000 dukátů.
0: A dala?
1: Nedala.
0: Ale zaspívala. Ale zaspívala, ano.

0: Teď nás čeká píseň Kristýnka. A tam bych samozřejmě čekal, že tam bude Valdemar Matuška.
1: No ale... tak, Valdemar taky zpíval. Se mnou Kristýnku zpívalo mnoho a mnoho lidí. Mm-hmm. Ta Kristýnka, ta byla mnohokrát nahraná. A tentokrát bych doporučil, že by zaspíval Ladislav Županič.
0: Tak to zase bude úplně jiný způsob zpěvu, jiného pojetí. Pojďme si to vychutnat.
1: No a víš, čeho to je? Sto dukátů za Juana. Autoři Zdeněk Petr a Vladimír Dvořák.

0: Desky Pásky vzpomínky, dnes si opět povídáme o zpěvácích a zpěvačkách. Co třeba semaforská Jitka Molavcová?
1: No tak Jitka, to je partnerka vlastně Jiřího Suchého, která vlastně nastoupila po Šlitrovi a do dneška to funguje. Já bych doporučil Jitka, že by nám mohla zaspívat Krušné hory nejsou krušné. A pozor, tato skladba byla vítězná na Děčínský kotvě.
0: A to byly tak 70. léta nebo?
1: To už je strašně dávno a já sám dneska ani nevím, kolik těch kotev já jsem hrál. Víc jak 15 asi. A do Děčína jezdím neustále. Dokonce jsme tam nedávno měli vánoční koncert.
0: To byl, myslím, poslední koncert
1: poslední,
0: v řadě.
1: Poslední, ano. 23.
0: Takže Jitka Molavcová, Krušné hory nejsou krušné.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Teď nás čeká zpěvák, který má také zcela nezaměnitelný hlas, zcela charakteristický Jiří Schellinger. Zpěvák, který bohužel skončil ne úplně dobře, ale písně po něm zůstávají. Jak se s ním spolupracovala?
3: Nemůžu říct nic ošklivého, než že dobře a jinak si všecko řekl.
2: Uslyšíme píseň René, já a Rudolf.
3: Já zase tě do toho skočím. No. Víš, kdo je autorem textu?
2: František Ringo Čech, to bych si typoval, ale nevím.
3: Autoři této skladby jsou Jarda Uhlíř a Karel.

0: To byl jemně chraplavý hlas Jiřího Schellingera, dalším výrazným hlasem s takovým, dejme tomu, rockovým nebo beatovým podtextem. Takový měla Věra Špinarová. Potkali jste se?
1: No jistě a mnohokrát. No a já bych doporučil, že Věra Špinarová by nám mohla zaspívat píseň O móda, móda.

0: se pomalinku přibližujeme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše a teď nás čeká Jiří Štědroň. Další hlas, který není zase tak často slyšený. Jak se s ním spolupracovalo?
1: No, Jirka je můj veliký kamarád. Dobře se s ním spolupracovalo. Je to herec a výborný zpěvák. A hodný člověk.
0: Co jsi vybral? Co bys doporučil?
1: No, tak on byl takový vždycky zvídavej. Píseň Hledám tě dál, což je o lásce.
0: Jiří Štědroň.

0: A jsme na samém závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Minule i dnes jsme si povídali o zpěvácích a zpěvačkách. Ty jsi na úplný závěr dneska vybral Heidi Janku.
1: A proč ne?
0: Proč ne, přesně tak. Pamatuješ na vaše setkání, když z Ostravska přijela Heidi Janku do Prahy, nebo kde jste se potkali?
2: Ne, tak to já už teď nemůžu říct přesně, ale Heidi znám a jsme i tak trošku kamarádi. A já bych myslel, že by nám mohla zaspívat píseň, která je úplně jiná, než jsme od ní zvyklí. Je to Mamzelný tuš, operetní skladba, píseň o velkém bubnu.
0: Píseň o velké bubnu, tak to je utextováno.
2: No ano.
0: Kdo napsal text?
2: Text napsal Oldřich Nový.
0: Tak o důvod víc poslechnout si závěrečnou píseň dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Spolu s vámi se tady loučí váš průvodce Tomáš Kačner a můj host
2: Václav Hybš.
0: Příjemný poslech.
3: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Knop. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den v tomto teplém dni.
1: Máme 13., takže bude i možná šťastný pro někoho.
2: Dneska je 13.
1: No. Humorná inspirace pro všechny generace právě začíná.
0: Humoriáda.

0: Petra Janů zaspívala Ještě se mi směj, zněl text písně. Ještě se možná budete smát, uvidíme, co vám nabídneme z archivu, jak vás to chytne. A teď se ptám Václava Knopa, našeho dnešního hosta, jak prožívá toto léto.
1: No, samozřejmě, protože jsem už jaksi důchodce déle sloužící, tak mě ty vedra trápějí. Jo, já mám radši, když je to tak akorát, protože jsem se narodil v mírném podnebí, tak já bych to mírné podnebí vyžadoval.
0: Já bych se taky přimlouval.
1: Ale již 11. 12. rok hraju na Karlštejně, noc na Karlštejně, vždycky čtvrtek, pátek, sobota, takže já celkem nemám žádnou velkou dovolenou. Ale víte co, jestli můžu, já když jsem byl někde, bylo asi 25, tak jsem byl na nějakým zákroku na noze, mi něco operovali a v plzeňský nemocnici, protože jsem byl v Karlových Varech v divadle. A tam jsem se bavil s panem docentem Šikem, který mi to dělal, a já jsem se ho takhle ptal, pač to bylo samozřejmě na začátku prázdnin, tak jsem se optal, kam pojede na dovolenou, a on říkal, nikam, já budu doma, napustím si vanu, zatáhnu záclony, manželka odjede na dovolenou a já budu jenom doma a budu si číst.
0: To je relax.
1: Ale no, já jsem tenkrát kroutil hlavou a říkal,
0: že to není žádná exotika.
1: To se zbláznil pan docent. No a dneska už mu rozumím.
0: Já možná už taky. Tak, takže noc na Karlštejně probíhá.
1: Ano.
0: Vy jste to taky režíroval.
1: No ano. Ano, tak ano.
0: Jaké to je hrát ve své vlastní režii?
1: V podstatě, víte, ono to bylo velice zajímavé, ta režie byla režie, protože Karel IV. Tam postavil ty kulisy, takže já jsem si, když jsem byl vyzván, jestli bych to nedal dohromady nějak, tak jsem si tam dal židli doprostřed nádvoří, vzal jsem si text a seděl jsem a říkal jsem, aha, tak tyhle budou mluvit odsaď, tyhle budou tady, tyhle přijdou sem, takhle to bude. A vlastně jsem si to poskládal tak, aby se hrálo po celém tom nádvoří, z oken, z cimbuří, z hodinový věže, příchody, odchody mezi lidma, aby to bylo takový hodně jako pestrý. A ono si to vlastně řeklo úplně samo, kde to, co chce.
0: Tak mě napadá, že jedno, kterou řadu si koupíme, protože budeme kroutit hlavou, koukat nahoru, dolů, do různých stran.
1: No ne, tak musím, samozřejmě je to dělaný tak, aby se to potom odehrávalo před tou branou, ale ty příchody takhle jsou.
0: Dobře, tak Václav Knop na Karlštejně, teď v našem studiu, a vybírá první výstup. Kdo to bude?
1: Tak já mám tady k dispozici na výběr, což je výborný, Milana Lasicu. A je to v Silvestru na přání 1977, já si na to pamatuju, to byly strašně bezvadný Silvestry. Opakovali to, pořád to opakují dokola. A i to se Sibon, jak oni zpívají se Satinským, tak to si myslím velmi dobře pamatuju.
0: A jenom upozorním na takový dobrý detail v rozhlase. Jana Kociánová s nimi tam bude v tom výstupu. Ona tehdy měla strašně odvážné šaty, které byly vzadu a odhalené až dolů.
1: Ano.
0: Tam, kde končí záda. A samozřejmě si to získalo velký obdiv Milana Lasici i Julia Satinského.
1: Já mám pocit, že oni jak tam šahali nějak.
2: Já mám pro vás smutnou zprávu. My teraz budeme zpívat. Ale neodcházejte, to bude len chvílku trvat.
3: Nebojte se. My jako speváci nepodléháme žádným módním vlnám. My nespíváme všelijaké tie amore, no. Alebo susedové čerešně. Víte, my aj tou pesničkou chceme dať divákovi v sále aj v televizii čosi nového. Zo světa vedy, techniky, metalurgie, medicíny. Psychiatrie, že? Veď, zoberme si například také bacily. V této sále musí být miliony bacilů.
2: Samozřejmě, aha. A toho to poznám osobně.
3: Alebo například také cudzie slova. Každý ten bacil se volá na nějaké cudzie slovo. A vůbec my tou pesničkou chceme vysvětlit divákom, cudzie slova, ozrejmiť ich.
2: Áno.
3: Napríklad, čo ja viem, Hemendex.
2: Áno.
3: Eoipso. Postmodestam judentutem, myslím. Funikuli,
2: funikula.
3: Inteligent. Sesibo. Moment, čo je to?
2: Ježišmária.
3: Čo to bolo?
2: Veď ona nemá na chrbte šaty.
3: To nemôže byť košenka toto.
2: Ukážte. Kdeže? To je pravá koža. Na toto hovorili starí Rimania, že sex a sex je 12.
3: Bonsoir, mademoiselle Jeannette.
4: Bonsoir.
3: Comment ça va?
4: C'est.
3: C'est, qu'est-ce que c'est que ça, c'est? On ira, alors?
4: Si.
3: Si, oh, ma belle, Jeannette, si. Tutta la vita è un'avventura colorata, ma perché? Ah, perché, Jeannette, perché?
2: Dovreccio, ah. Ja ne rozumiem ani slovo.
4: Bon.
3: Ah, c'est si bon, oui, oui.
4: C'est si bon.
5: C'est si bon, c'est si bon.
4: Tri slova záhadné.
5: C'est si bon, c'est si bon.
4: Koho z vás napadne?
2: To sa nedá vydržať.
4: Čo značí c'est si bon?
2: To je lepšie ako televízia.
4: C'est si bon.
5: C'est si bon, c'est si bon.
4: Nerobím paniku.
2: Kam sa hrabe večerníček?
4: Listujem slovníku.
5: C'est si bon, c'est si bon.
4: A hľadám c'est si bon. Slovník mám trochu však zastaralý.

0: valise.
1: C'est si bon, c'est si bon.
0: Aya où je m'en suis mis.
1: Et je t'ai nié.
0: Sporant, ah, c'est si bon.
1: Si bon, si bon, si bon. I love you.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, to byl rok 1977. Kam půjdeme dál, to je ve hvězdách, nebo spíš na našich posluchačích, kteří si budou vybírat dále Milana Lasicu s Juliem Satinským a tentokrát s Milanem Kňažkem, anebo dvojici Josef Větrovec a Lena Vránová. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 8.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak Václav Knop, náš dnešní host, má samozřejmě v oblibě ten svůj, v uvozovkách, svůj hrad Karlštejn, ale je nějaký zámek, který se vám líbí?
3: Určitě Sichrov, protože já pocházím tam z toho kraje, z Turnova, takže Sichrov mám k tomu i vzpomínky jako dětské, protože můj tatínek byl členem pěveckého spolku Antonín Dvořák, který každý prázdniny tam provozovali opery Dvořákovi. Takže já jsem tam velmi často jezdil, to opravdu miluju. No a samozřejmě u toho Turnova Hrubý rohozec, Valštejn a tyhle ty Hrubá skála,
2: Český raj, to na pohled.
3: Tak to jsou, to jsou pro mě srdeční záležitosti.
2: No a navíc ten Sichrov, známý to novogotický zámek, který si zahrál i ve Zlatovlásce filmové. Můžeme připomenout, aby si to posluchači hned vybavili.
3: A nebo Hrad Kost, kterou taky jsem poznal velmi blízce, protože můj bratr tam 30 let působil nejdřív jako takový pomocník a pak skončil dokonce za pana Kinského jako ředitel a pak šel do penze.
2: A Kost se nám zahrála v Čerty nejsou žert.
3: Ano, tak. A my jsme tam taky jednou natáčeli jakousi televizní záležitost. Paní režisérka byla rozčílená, že chtěla Kost a oni ji tam nepustěj a že řekli, že ne. Já jsem říkal, kam chcete? Na Kost a on nás tam nechce pustit. Tak jsem řekl, moment, dejte mi na telefon. Tak jsem říkal, hele Karle, prosím tě, my bychom tam potřebovali točit. A on říkal, no jo, tak přijeďte. Oni čuměli všichni.
2: No, jak si je možný, krásně jste to domluvil.
3: Ano,
2: no,
3: to hezký, bylo rychlý.
2: Hezký. Kdo umí, umí. Tak jo, počkáme si na posluchače, koho nám vyberou dál v humoriádě. Přátelé Milan Lasica a spol, anebo Josef Větrovec a Alenou Vránovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka z Čerčan. Zdravím vás do studia, oba dva.
2: Zdravíme vás oba.
4: Zdraví. A chtěl bych Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou.
4: I taky, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Dobré odpoledne. Haló, haló. My vás slyšíme.
5: Krásné odpoledne. Robert Pral 7. Zdravím všichni posluchače. Vás, Pavle, pana Václava.
3: Děkuji.
2: A
5: chtěl bych Ačko pokračování.
2: Máme zapsáno. Děkuji. Děkujeme taky. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, pánové. Standa zemních zdraví, dva řídící humoriády.
2: Děkujeme. Díky moc a mějte se hezky. Naslyšenou. Naschledanou. Kdo dál je s námi na telefonu? 731 800 900.
7: Dobrý den, tady je Petr Zezdounek, skoro kolega. Herecký.
3: Aha.
7: A já bych si přál pokračování, já chci vědět, jak to dál dopadlo.
2: No, děkujeme pěkně, i když možná nebudeme pokračovat v oné scénce, ale s Milanem Lasicou a Juliem Satimským, ano. Tak uvidíme, ještě přidáváme další hlasy, kdo pak je s námi. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, moc vás oba pozdravuji a chtěla bych to, co vítězí teďko, já jsem to přeslechla.
3: Přidáváte se na stranu silnější.
8: Ačko, ne, protože včera na mě tady povídala, víte,
3: no jo,
8: a já
3: to
8: jsem nerozuměla.
3: Ano.
2: Sra to narušila, to hlasování skoro, no. Ještě, že to dobře.
3: Ano, zdravíme do Roudnice. Roudnice je známé město kruhových objezdů.
2: Ano, mají jich tam nejvíc, nebo
3: ano,
2: nejkrásnější?
3: Ano, vypadá to tak, že ano.
2: Dobře. Tak jo, jdeme se číst, už jsme to naznačili. Čili lehce Milan Lasica, Julius Svetinský a Milan Kňažko. A pořad Kto si je za dverami? A téma Kňažko si namlouvá děvčata.
9: A mohli byste nám teraz predviesť, mal by som takú prozbičku, keby ste nám predviedli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami. Či tým starým spôsobom, dobrý deň, slečna, nemáte špagát, rád by som nadviazal rozhovor. Alebo, či máte niečo nového?
10: No, ja neviem, mohol by som sa o to pokúsiť.
9: No, buďte taký dobrý.
10: Máte tu nejaké dievčatá?
11: No čo, no Vary, my nie sme vám dobré? Ešte budeme za drahé peniaze najímať nejaké ženštiny? Veď vy ste herec, tak sa vžite do toho, že my dvaja sme dve chutné malé žabky. A zbalte nás.
10: No, ale tak to teda... No, dobre, no. Tak mimochodom, koľko máte rokov?
9: Uhádnite. Ja mám 40. No.
11: Ja len 39.
10: No. No, tak to pôjde ťažko. Toto.
9: Ale prečo? My sme radodajné.
10: Už tak v tom prípade... Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol?
9: Nevídali.
10: Prosím, vy ste niečo hovorili?
9: Nemám rada dotieravcov.
10: Dovolte, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol. To je všetko.
9: Dôležité je, čo ste si mysleli.
10: Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel?
9: Všetci herci myslia na to isté.
10: Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem.
9: Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké.
10: Ale ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca... No tak, keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo toto.
9: Chrapúň.
10: Čo si to povedala?
9: Nehnevajte sa, takých môže mať na každý prst 10.
10: Počúva, ja ti takú trestnem, že ti dolámem hnáty, chápeš to ty?
9: Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydatá.
10: No tak to, ľutujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla.
9: Už je na meko.
10: Ty, počúvaj, zmizni odtiaľ to, lebo ti dolámem hnáty. Ty jedna obyčajná pubertáčka, 40-ročná, ty. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop, ty.
9: Darmo sa namáhaš. Minulo tu bol kňažko a ani ten ma nedostal.
10: Dovolíte, slečna?
9: Prosím. Jej, knáško!
10: No, vidíš ty.
9: A však kto ce vás videla v televízore na prvým kanáli? A už ste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete?
10: Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku.
9: A nechcete ísť na kávičku ke mne?
10: Nie, radšej nie. Som ja dosť unavený, ale...
9: Ja vám navarím takú, že vás hned prebere. A? Víte, čo tým myslím, ne, knáško?
10: Nie. Ja, radšej inokedy, fakt, teraz nie.
9: A však sa neondy, knáško, potýkajme si. Ja som Gizi.
10: Ja som Milan.
9: No, a pusa, no. A čo sem, od macochy, no, poďme. No, poď.
10: Ja radšej pôjdem.
9: Poď si sadnú.
10: Naozaj, ja radšej pôjdem, nie.
9: A kam by si chodil?
10: Ja mám...
9: Teraz, keď sa to tak slubne medzi nama vyvíja, sadni si.
10: Ale ja mám povinnosti, naozaj.
9: A však, a ja ne, to odpodíva.
10: Ale ja mám neodkladné.
9: No. Ale no tak prosím ťa, poď ke mne. No neondy sa. Mám novú plotnu. Zašpásujeme si. Poď!
10: No s Bohom. Tak s Bohem, s Bohem.
9: No teda, títo herci. Koľko je okolo toho kriku a keď príde nalamaný chleba, tak pustá do galot.
2: Humoriáda. Tak tolik Milan Kňažko ve společnosti Milana Lesici a hlavně Julia Setinského. A s panem Kňažkem má pan Knop zde přítomný něco společného?
3: Ano, ano, vydáme se nejméně jednou za rok na takové slavnosti tady v Praze, kam vždycky on přijede. Tykáme si samozřejmě, protože on byl, já jsem točil asi 2 nebo 3 filmy na Slovensku a protože Slováci si na tom zakládají, aby ta slovanština byla dobrá, tak mě vždycky přemluvil Milan kňažko.
2: Aha, a na oplátku
3: ne,
2: zase?
3: To se
2: ne, to nepomazujete takhle.
3: Ne, on hovoří tak dobře česky, že to nikdo nedělá.
2: Že to nie je potřeba.
3: Nie je treba.
2: Po slovensky povedané. Tak teď česky budou zpívat hrát činasky, svoji báseň a pak se těšíme na další výběr z našeho archivu, který provede náš dnešní host Václav Knop.
12: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje s dnešní posádkou Václavem Knopem a Pavlem Kučerou a Václav se teď dopustí v dobrém slova smyslu dalšího výběru. Prosím.
2: Ano, mám tady možnost požádat o Zdeňka Izera. To já ho miluju, protože on je perfektní vypravěč vtipů a ještě to podá vždycky takovým způsobem, že mě pokaždý dostane. Já jsem odběratel jeho vtipů, koukám na YouTube a v podstatě je všecky znám, ty vtipy, ale... Takže jsem šťastný, že je tady a myslím si, že bychom mu měli dát prostor.
1: Já si taky myslím, člověk se musí smát jeho výstupům, i když nechce kolikrát, že? Hasič se to jmenuje. Sisa Sklovská by měla se Zdeňkem Izerem vystupovat přesně tak, jak to bylo v pořadu Kinobazár.
3: Haló! Haló!
4: Ježiši! Nehoří.
3: Právě, že hoří.
4: Co se stalo?
3: No vy to tady máte dobrý ještě.
4: Co se stalo?
3: Hoří barák. Ty pod váma ty už jsou jak důlní kanáři.
4: A co mám dělat?
3: No nic, co se dá dělat, no. Ty, oni ještě se hejbou teda, ale nevím jak dlouho. A ty v přízemí, ty jsou rádi, že mají balkon teda. Ježišmarja.
4: A jak jste se sem dostal vy?
3: Já jsem přišel po schodišti. Ovšem, teď už tam nikdo neprojde, já jsem byl poslední, to schodiště spadlo. A mi 30 metrů díra, jak kráva. Můžu si dát cigáro, já když vidím vohň, já jsem hrozně nervózní. Já vím, co to umí ten prevít. Nemáte něco k pití, je? A když kouřím, tak mám rád něco k pití.
4: Ježišmarja.
3: To je den.
4: Voda.
3: To je den. Voda, skvělý. Pivo nemůžu, jsem ve službě.
4: Ani ho nemám.
3: Nemáte pivo. No jo, i to tady máte skvělý ještě. Vezva.
5: Díky moc, díky.
3: Spáklou caze trošku. Ten oheň, to je pěkná svině, víte, já vím, co to umí. Vláďa třeba, ten si koupil od nás, jo, ten si koupil 100 dolů. Normálně z čistého nebe, řomp bleskne, všechny krávy mrtví. Jenom vylez kouk a říká, no toto. A jenom řomp, druhý blesk, celý barák v plamenech, kouka, no toto. Vylezla, stará se podívat, řomp, mrtvá kouka, no proto.
4: Vy jste cynik. A zkoušel jste to třeba, já nevím, hasit?
3: Já sám. Já to jenom udržu, aby to hořelo. Musíme počkat, až přijedou kucí. Já s tě zmůžu sám pendrek.
4: Co budu dělat?
3: Co budu dělat, co já vím? Já bych viděl, co dělat teda. Byste vzplanula einzwei.
4: No dovolte v takové situaci.
3: No, my jsme stihli, než to sem doleze.
4: Radši vymyslete, jak se odsud dostaneme. A nemáte takovej, já nevím, žebřík nebo nějakou tu plošinu?
3: Čas, my jsme dobrovolní hasiči, my nemáme nic. Akorát jednu spuchřelou tu plachtu, že jo? Kterou používáme jako ubrus na zábavách. Třeba Venca, jo? Ten měl problémy dlouho toho, s tím.
4: No?
3: S erekcí. No a stará furt mu říkala, jakože takhle to dál nejde a tohle to on říká, víš co, to je problém, na mě to vždycky přijde v lese, když dělám, rozumíš? Takže hele, až to na mě vletí v lese a uvidíš mě, jak běžím domů a takhle mávám rukama, tak se rovnou slíkni, lehni si, jo, no jen blbni. Hele, a najednou ona koukne z okna, frajer letí, takhle mává rukama, jo, tak se slíkla, lehla si, ono rozkop dveře a říká, že se tady válíš jak brcha, máme vohy na střeše.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím, hasič Zdeněk Izer. Když už jsme u těch legendárních televizních výstupů a tak dále, znovu se nám objevila hospoda,
2: ano.
1: Pane Knope, a to je ano. I vaše dílo.
2: Tak trošku jsem se tam přifařil. Ne, ne, tak tam je samozřejmě všecko na těch štamgastech, já jsem je chodil jenom provokovat, a což jsem dělal velmi rád.
1: Máme nějakou historku z natáčení Hospody? V letech 96-97 to běželo, jenom připomeneme.
2: Historka, ono tam moc historek nebylo, protože my jsme to zkoušeli a při té příležitosti se samozřejmě tam různě hejbalo s tím textem, pan režisér to doplňoval a tak dále, ale pak trval na tom, aby to bylo tak, jak jsme to naskoušeli. A jednou jsem měl takovou scénu, můžu to možná říct, asi jo, kdy jsem se měl zastavit u pana doktora Práška, to byl Jirka Menzel, a Jirka Menzel měl trošku potíže s učením toho textu, ale bál se pana režiséra, takže tohle to. No a já jsem s ním začal ten dialog, a protože jsem ho uměl, no, tak jsem povídal a vidím na těch jeho očích takovou prázdnotu, tak jsem začal si odpovídat sám taky a něco jsem řekl za něj, něco on přidal, a když to skončilo, tak pan režisér říkal, tak to vezmeme ještě jednou, víčte Jiří, budeme to, ano, ano. A on za mnou přišel, Jirka Menzel, říkal, děkuji ti za pomoc, prosím tě, až budu dělat nějaký film, já tě obsadím. A opravdu, jo, obsluhoval jsem Krále, tak tam jsem taky potom
1: hrál. No prosím, co všechno nevzniknem.
2: Byl mi vděčný, že jsem mu pomohl.
1: 52 dílů se natočilo a Milé děti, to bylo v době, kdy ještě neběžela Ulice a ta už běží několik desetiletí. takže hezká vzpomínka, nakonec reprízy probíhají.
2: Já už na to samozřejmě nekoukám, jenom občas mi na Facebooku naskočí nějaká připomínka, že to tam lidi vystřihnou a dají to tam, tak se na to mrknu a velmi, velmi příjemně, protože je to krátký. Ale ten seriál měl velkou výhodu tu, že byl 20-minutový, to znamená, tam nebyl čas na žádný blbosti, tam se to prostě muselo rychle odehrát a tím pádem do dneška to má nožičky, jde to kupředu, je to zábavný, jsou tam fóry a tak dále a tak dále.
1: A navíc ještě, aby se tolik herců, tady vidím ten seznam, to je snad stovka herců, vešli do těch 20 minut nebo 25, ne, aby si všichni kousek zahráli.
2: Ne, to samozřejmě, v každém díle byl někdo jiný vedle těch štamgastů, ale no.
1: No a první seriál má i svůj fanklub,
2: ano,
1: který vymýšlí různé věci.
2: Ano, jsou to, je na Facebooku, jmenuje se to Hospoda a nevím, kolik je tam členů, myslím, že přes 40 tisíc. A dávají různé jaksi kousky z toho, vystříhávají nebo ukazují, připomínají. Teď byl nedávno výročí, že zemřel Láďa Potměšil, tak to tam samozřejmě bylo všude jako připomínky. A je to docela zábavný to občas vidět, jak lidi se dívají vlastně na ten seriál.
1: No oni by chtěli pokračování totiž.
2: Oni by chtěli pokračování, ale to, já si myslím, zaplať pánbůh už nikdy nebude. Mluvilo se o tom, to je pravda, ale nedopadlo to, protože myslím si, že největší kámen úrazu byl ten, že žádný režisér, kterým to nabízeli, tak nechtěl do toho jít, protože srovnávat se s panem Dudkem se jim prostě nechtělo. A druhá věc byla ta, že herci někteří řekli, že už po druhé do stejné řeky vstupovat nebudou. A myslím si, že to bylo fajn.
1: Takže pokračování je ve všech místních Hospůdkách. Posluchači si to zařídí sami, fanklubáci taky. Tak přátelé, s kým budeme pokračovat my? Se Zdeňkem Izerem anebo Josefem Beckem? Vyberte si svého baviče, v úvozovkách řečeno komika, humoristu, kterého chcete. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální hlasovací kolo nabízí Zdeňka Izera nebo Josefa Beka. Koho z nich si vyberete, ptáme se právě teď i vás. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Pavle, i pana.

0: Že tam byly i vnoučata v té řadě, seděli hned vedle. Krásná rodinka, že ano?
1: No, ano, ano, ano. My tak máme jo. Rádi přece Magdu Vašáhlovou tady u nás.
0: Bez vás, my vás taky. Ačko nebo Bčko, pana Beka jste chtěla. Pana Beka. Už to mám tam. Dobře, naschledanou a vítejte další.
2: Dobrý den, Míla, ale ne, v Prahy 8 let přehovozdí změna. A no. Já bych byl, pan Knop bude asi souhlasit, že byly Pepíčkové přece krásný, co se týče historie kultury. Pepíček Říma,
3: ano.
2: Chce Pepíček Beck.
3: Ano.
2: Takže myslím si, že to je jasný, že ano. Pán je fantastický.
0: Míla volí pana Becka. Dobře.
3: Výborně.
2: Děkuji.
0: Mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló?
4: Dobrý den.
0: Dobrý den. Kdo pak volá? Odkud?
4: Ester z Amalína.
0: Zdravíme. A koho jste si vybrala, Ester?
4: Pana Beka.
0: Dobře, děkujeme pěkně a mějte se hezky o tomto létě. A kdo je s námi tady?
5: Tady je posluchačka Anna ze Sopotnice a já se přidávám taky k Pepíčkovi.
3: No, panečku.
0: No prosím, tak to nás překvapuje.
5: No prosím, a jinak vás moc zdravím.
0: Dobrá, děkujeme pěkně. Takže myslím si, že pan Knop se dočkal. Říkal, že má rád divadelní historky.
3: Ano.
0: Takže jdeme na ně.
3: A ještě než to pustíte, existovalo takhle, protože on byl z městských divadel pražských, tak se říkalo, že tam je taková ta rytmická skupina. Nidrle, hevrle, homola, hemala, pigback.
0: No výborně, tak to je doslova skoro rozmlouvadlo, jak mi říkáme tady v rádiu, možná i vy na divadle. Takže divadelní historky, Josef Beck, Miroslav Horníček z pořadu Než se zvedne opona.
6: Vyzerá to je velice milý a sympatický. Já nevím, ale myslím si, ano. Že někdy to naopak dodává určitý takový závažnost jeho projevům a tak, ano. Že je to, někdy je to velice... Milý.
7: Vy tady mluvíte o režisérech. My máme u nás v městských divadlech režiséra Karla Svobodu a jednou jsme vyrazili s věčným amfitrionem do terénu. Myslím, že jsme byli v Sušici a on si zakládal na tom, páč ta scéna byla celá bílá. Byli tam takový tři veliký bílí. Celý v bílým, takže tam chodili jenom hlavy. A on si zakládal na tom, že jako lidi musí dostat šok hned na začátku. Tak se domlouval s tím osvětlovačem a říkal, hej, tak já uhodím na gong, tak musíte udělat tmu, ale tedy tmu egyptskou. Musíte zhasnout i nouzáky, aby byla tma, a pak se to rozsvítí a lidi prostě dostanou šlupku tím, jak je všecko bílý. No tak mu to vysvětlil tomu osvětlovači a teď asi bylo za 10 minut půl osmi měl být začátek a ten Karel Svoboda nes ten gong takhle přes jeviště a upad. Takže ten slyšel gong, tak zhás, lidi padali na hubu přes jídle, prostě ten začátek se nevydařil. A jednou jsem s ním měl taky takový... Z toho se už ale nedostali ani do konce ty lidi. A jednou to jsem tady, taky když přijde třeba živý zvíře na divadle, tak je to šílený. Jednou jsme hráli v Komorním, Stromy umírají v stoji a já tam hrál tu malou roličku toho lovce a oni mě tam dali takovýho křepeláka nádherného a já jsem si ho podplácel, nosil jsem mu furt cukr a tak, aby byl hodný a já tam přijdu a mám zpívat tu arii z Tosky, začíná to tím o dolci bacio languide carece mentrio venta. Já se to tady naštudoval, no a ten pes jak šel k těm generálkám, no tak ty, to jak jsem hrál, to bylo pro něj tedy šíleně dlouhý a došlo k té premiéře, on už čekal, kdy mu dám ten cukr potom vyšlapu a teď začala ta premiéra v tom Komorním, víte, že lidi jsou skoro u jeviště a on si takhle ten křepelák, že já začal zpívat a on tím ocasem takhle přesně mlátil do toho portálu a teď ještě k tomu začal dělat packou takhle, jako abych už toho nechal, že no lidi zvali, já to nedospíval, vypadli jsme ven, ten mě hnečel do kapsy a takhle to skončilo fiaskem, tak pak tu roli alternoval se mnou. Smíral.
6: Já myslím, jiný pes.
0: Ne, ten to vydržel.
6: To máš pravdu, pes na jeviště někdy důležitý. My jsme hráli v 45. roce ve Větrníku Švejka a já tam hrál kromě jiných rolí, tady Palivce a tak dále, tak jsem hrál taky toho zloděje psů ze Švejky. Víš? A tam chodila jedna paní, která hodila psa asi za 200 korun večer, měla honorář za psa, že jo. A jednou nepřišla a ten výstup už se blížil a jsem si říkal, co teď bude. A už jsme byli na jevišti, už jsme jako mluvili, jak jsem si říkal, budeme to hrát jako, že pes je v zákulisí a v tom tady pes. Chlupatý, velký, černý, Miloš Kopecký v kožichu. Přišel po čtyřech, fantasticky zahrál, psa zvedal nožičku, nádherný. A už my jsme nepromluvili. Milda Kopecký v kožichu.
0: Václav Knop, potěšen i touto ukázkou?
3: No samozřejmě, protože to je to koře.

0: zpracování toho divadla, že se tam odehrávají, takže to živý organismus, tak se odehrávají právě takové nečekané věci a na ty se potom stále vzpomíná, jako teď vzpomínali ty kluci.
1: A přesně to mají rádi i naši posluchači, tyhle ty špičky a lahůdky ze zákulisí. Tak děkujeme za připomenutí a za návštěvu v Humoriádě.
0: Jo, děkuju za pozvání, zase já zase přijdu třeba někdy.
1: Přijďte, budeme rádi. Díky za vaše poslouchání a za věrnost. Těší se na vás příště i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se hezky.
0: Naslyšenou.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V centru Vizovic na Zlínsku začaly platit změny v parkování. Kolony na hlavním tahu i opakované kolizní situace opět mění organizaci dopravy na křižovatce u Pelikána v Zašové na Vsetínsku. Meteorologové vydali na dnešek výstrahu před velmi silnými bouřkami. Čekáme skoro jasno, postupně s přibývající oblačností. Teploty až 31 stupňů. Dobré ráno u zpráv Českého rozhlasu Zlín přeje David Jabůrek. Od včerejška platí ve Vizovicích omezení parkování u zdravotního střediska i v jednosměrné ulici od marketu Albert k ulici Školní. Na místě bylo instalováno i nové dopravní značení. Město Vizovice chce tímto krokem zamezit dlouhodobému blokování míst v centru města. Pokračuje mluvčí Vizovic Jiří Žůrek.
2: Na parkovišti u zdravotního střediska je parkovací doba omezena na 2 hodiny v pondělí až pátek od 6 do 16 hodin. Ve zmíněné jednosměrné uličce pak v pondělí až pátek od 7 do 16 hodin.
0: Kvůli opakovaným kolizím se mění doprava na objízdných trasách v Zašové na Vsetínsku. Nově budou jednosměrné. Do Zašové se od Valašského Meziříčí pojede přes Paseky a od Rožnova přes Smradlák. Při výjezdu z obce se na Valašské Meziříčí pojede ke křižovatce u Pelikána a směrem na Rožnov pak opačným směrem, dodává starosta Zašové Jilí Kubrický.
3: Je to teďka jednodušší a dává to i nějakou logiku, že lidé, kteří pojedou od Mezříče, jakoby odbočí dřív, tam prostě je to bezpečnější, to odbočení doleva na ty paseky přes zabezpečený přejezd a ten výjezd zase z té obce bude tady u toho Pelikána a jenom výjezd, tím zase předejdeme těm komplikovaným situacím, kdy tam prostě se i vyjíždělo a nic lepšího už nevymyslíme.
0: Velmi silné bouřky, které může doprovázet krupobytí, dnes očekávají meteorologové. Jejich výstraha platí od 11 dopoledne do 10 hodin večer a týká se celého území Česka, včetně Zlínského kraje. Lidé by proto měli být opatrní, pokračuje Eva Richtaryková z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: To znamená zajistit svůj majetek tak, ať například ty poryvy větru jej co nejméně poškodí a ve chvíli, kdy už se přiblíží bouřka, tak se samozřejmě schovat nejlépe do budovy a nebýt na volném prostranství vystavený blesku, případně i těm kroupám.
0: Pro jižní a západní část Zlínského kraje dnes od 10 do 17 hodin platí také výstraha před silnou zátěží teplem. V dětských domovech už by neměly žít děti s nařízenou ochranou výchovou. Tu ukládají soudy za činy, které by u dospělých ohodnotili jako trestné. Po reformě chystané ministerstvem školství by tak neměli malí zločinci bydlet třeba se sirotky nebo týranými dětmi. V pobytových zařízeních vyrůstá v Česku zhruba 6,5 tisíce dětí, z toho asi stovka s nařízenou ochranou výchovou.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji je teď od 12 až do 19 stupňů. Během dne by se pak teploty měly vyšplhat na 27 až 31 stupňů. Očekáváme skoro jasno, odpoledne postupně skoro zataženo. Můžou vznikat přehánky, ale i velmi silné bouřky. Vítr povane slabý, ale v bouřce může výrazně zesílit. Hrozí nárazy až 90 km za hodinu a také kroupy.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli se po silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji jezdí dle dopravních serverů bez nehod. Tolik ze zpráv. Teď už ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín s Petrem Uhříkem. Dobré ráno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Ranní pozdravení už posílám taky. Vítám vás, milí posluchači, do úterý a přeju pohodu na startu 14. července. Léto pokračuje, Karolína oslaví svátek, to jenom abych ještě doplnil aktuální řádek v kalendáři. A za chvíli už se budeme věnovat historii v kalendáriu. Hudebně se odrazíme od skupiny Elán. Energickou písničku z 80. let si pustíme hned. Teď je 5 hodin a přesně 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Vítáme se do 14. července, pohodové úterní ráno přeje svým posluchačům Český rozhlas Zlín. Nahlédneme do kalendária, dnešek připomíná kněze Josefa Toufara. Na svět přišel právě 14. července roku 1902. Sloužil v Číhošti na Havlíčkobrodsku. O Vánocích roku 49 vidělo několik farníků v tamním kostele, jak se ze strany na stranu pohnul půlmetrový oltářní kříž. Faru ovšem zanedlouho navštívila státní bezpečnost. Toufar byl zatčen, odvlečen do věznice a ve Valdicích mučen. Později byl v kritickém stavu převezen do pražského státního krematoria, kde v zápětí zemřel. Ještě jednou rok 1902. Tehdy byl vydán výnos o povinném hlášení výskytu tuberkulózy. Zároveň bylo třeba oznámit i přestěhování nemocného do jiného místa a ohlásit úmrtí na tuto nemoc. Výnos rovněž zakazoval za účelem prevence plivání na veřejných místech a do úřadů či bank měla být umístěna plivátka. Přejdu až do roku 1993, kdy začal fungovat nový formát pro komprimované digitální audio MP3. Dnes je to 16 let, kdy nákup pandurů pro Českou republiku začal vyšetřovat společný tým českých a rakouských policistů. A končíme rokem 2022, tehdy zemřela Ivana Trumpová-Zelníčková, americká podnikatelka českého původu, rodačka z tehdejšího Gottwaldova, čili dnešního Zlína. V mládí závodně lyžovala, byla modelkou, poté emigrovala na západ a dobře se provdala. Díky sňatku s druhým manželem, miliardářem Donaldem Trumpem, pozdějším americkým prezidentem, se vyšvihla mezi smetánku, po rozvodu se ale sama stala úspěšnou podnikatelkou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Známý díl jedné slavné bondovky z poloviny 90. let si teď připomeneme u písničky Tiny Turner, Goldeneye, Zlaté oko.

0: 5 hodin, 19 minut, dobré úterní ráno si přejeme na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Podívejme se na léto v dalším průběhu, co nás čeká v nejbližších hodinách.
1: Počasí.
0: Na úvod krátké předpovědi ještě ranní teploty. 16 stupňů je teď v Kroměříži a ve Starém Městě, 15 v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně a v Bojkovicích, ještě tam přidáme Valašské Meziříčí. 18 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské Vrchy. 12 stupňů, to je momentální situace v Hošťálkové, ve Štítné nad Bláří a ve Velkých Karlovicích. 14 stupňů vidím ve Vizovicích, Luhačovicích, ve Valašské Senici, v Rožnově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě. 13 stupňů uvádí Strání a Vsetín. Ráno bude převládat skoro jasno, dopoledne postupně polojasno až oblačno. Oblačnost může být i částečně průsvitná. Odpoledne kupovitá oblačnost a postupně většinou skoro zataženo, budou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky, i velmi silné, které mohou večer od západu přibývat. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na Valašsku kolem 27. Slabý vítr severních směrů bude mít rychlost od 1 do 4 metrů za sekundu, ale v těch zmíněných přehánkách nebo bouřkách samozřejmě výrazně zesílí. Rozpilové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, jinak dál by měly být dobré, odpoledne i velmi dobré, biozátěže střední na dvojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o slzách. Čím jsou lidské slzy jedinečné, se dozvíme už za chvíli od Martina Písaříka.
2: Dobrodružství, tajemství, cesty do dalekých krajů. I díky nim se na hradě Buchlov ocitla egyptská mumie ženy jménem Nefersobek. Jaký příběh se za ní skrývá a co všechno prozrazuje letošní výstava Šlechta na cestách? O tom bude 16. července v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Zlín vyprávět Libuše Mikulová, pracovnice hradního depozitáře. Těší se Jarka Barboříková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
3: V kouzelných lesích u Březolup na Uherskohradišťsku leží pozůstatky hradu Šarov. Pro koho byl domovem? A proč vlastně tato památka ze 13. století téměř upadla v zapomnění? K tajemnému místu se vydáme v dalším díle cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem, toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi David Jabůrek. Pro lidi, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci, otevřel Zlínský kraj ve Zlíně nové centrum Žluté dveře. Nízkoprahové zařízení nabízí první orientaci v sociálním systému, informace o sociálních dávkách, službách i dalších formách pomoci a pomáhá nasměrovat návštěvníky na organizace, které jsou schopny jim s řešením jejich situace pomoci. Obracet se na něj mohou také rodinní příslušníci či odborníci, kteří pomáhají lidem v nepříznivé životní situaci. K opravám silnice mezi Frištákem a Horním Lapačem na Zlínsku přibyl kyvadlově řízený provoz do Martinic. Od středy pak budou semafory i dále z Martinic směrem na Holešov. Práce by v okolí Horního Lapače a Martinic měly trvat do 12. srpna. Ve směru na Holešov pak omezení potrvá ještě o týden déle. 6 milionů korun. Tolik musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra bývalému řediteli Davidu Kostkovi, který v dubnu rezignoval. Kromě 3milionového odchodného má i konkurenční doložku ve stejné výši. Investigativní tým Českého rozhlasu to zjistil pomocí informačního zákona. Pojišťovna je přitom podle výročních zpráv dlouhodobě ve ztrátě. Mladí politici a političky z řad poslanců a starostů dnes zamíří do Lán. Odpoledne se na zámku setkají s prezidentem Pavlem a s první dámou. Budou debatovat o tom, jak u mladých posílit zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. Ve Zlínském kraji je momentálně od 12 do 18 stupňů. Během dne by se pak teploty měly vyšplhat na 27 až 31 stupňů. Očekáváme skoro jasno, odpoledne postupně skoro zataženo. Můžou vznikat přehánky, ale i velmi silné bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Žádné aktuální komplikace na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji. A po zprávách pokračuje Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Správcům zámeckého areálu v Čechách pod Kosířem se nedaří kvůli suchu napustit zrevitalizovaný velký rybník. Nedostatek vody ohrožuje zahájení provozu nového přístaviště a půjčovny loděk. Podrobnosti přidáme už za chvíli, teď je 5:30 a 3 minuty. Dobré úterní ráno.

noci splétá, do mlhy tisíc vůní stopy tvýho světa, zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývali.

0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Telegram s adresou Svět.

0: Za 5 minut 6:15 je úterý 14. července. Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno a jdeme, jak bylo slíbeno, k blízkým sousedům. Nedávno zrevitalizovaný velký rybník v zámeckém areálu v Čechách pod Košíře, pod Kocířem na Prostějovsku stále není pod vodou. Potok, který ho napájí, vyschnul. Správci památky se obávají, že kvůli nedostatku vody nebudou moci v létě zahájit provoz nového přístaviště s půjčovnou historických replik původních veslic.
1: Páčilo se nám, pozrali jsme si prehliadku.
2: A víte třeba, s jakou osobností je to tady spjato? Když jste byli na zámku, tak no, to tak určitě...
1: Josefem Mánese, samozřejmě.
2: Už letos to mělo být, zatím je málo vody. Na veslicích, které jsou repliky z té doby Silva Taruku a po kterých se třeba plavil i Josef Mánes, tak se budete taky moc projet.
1: No a se tu ocitněme, tak možno ano, uvidíme. To je daleko ještě.
3: Jarmila, mluvčí slovenské výpravy, řekla téměř prorocká slova, uznává Kastelán zámku Martin Váňa. Na pouštění se vlastně zastavilo.
4: Jde to pomalu, samozřejmě z důvodu tady těch suchých horkých dnů, naopak dochází ještě k většímu výparu než vůbec k přítoku. Ten český potok, který napájí velký rybník, tak nám dokonce nyní vyschnul. Nyní vlastně u výpustě máme hloubku někde kolem 1,5 až 2 metrů. Nicméně vzhledem k velikosti toho rybníka, tak zdaleka celý není pod vodou.
3: Jestli Kastelán zprovozní nové přístaviště ještě v létě nebo až na podzim, závisí na počasí. Podle něj by to chtělo alespoň jeden opravdu deštivý týden. Dřevěné veslice jsou už na cestě z Německa a vyrobit je nebylo vůbec snadné.
4: Byl to velký problém, dokonce bych to snad nazval i martýriem, protože se nám vůbec v České republice nepodařilo sehnat výrobce dřevěných veslic nebo pramic, loděk, které by se daly půjčovat veřejnosti.
3: Loďky mají být podobné těm, které v zámeckém areálu fungovaly v době šlechtických majitelů Silva Taruka. Jejich častým hostem v Čechách pod Kosířem byl slavný malíř Josef Mánes a ten se právě v tomto rybníce snad naučil i plavat.
4: To je pravda, existuje dopis Josefa Mánesa jeho přátelům do Prahy, kde se jim chlubí, že se zde v našem velkém zámeckém rybníku naučil plavat.
3: Obnova dvou zámeckých rybníků začala před 2 lety, stála necelých 33 milionů korun. Zámecký park na ploše 21,5 hektaru patří mezi nejcennější romantické krajinářské zahrady v České republice. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je přesně 6:45. Teď nás bude zajímat stav oblohy, teploty současné i maximální. Nabízím další krátkou předpověď.
1: Počasí.
0: Jak to máme v regionu podle měřících stanic, si řekneme taky. 16 stupňů v Kroměříži a ve Starém Městě, 15 v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně, ve Valašském Meziříčí. 18 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské Vrchy. 12 stupňů uvádí Hošťálková, Štítná nad Bláří a Velké Karlovice. 14 stupňů vidím ve Vizovicích, v Luhačovicích, ve Valašské Senici, v Rožnově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě. 13 stupňů pak uvádí Strání a Vsetín. Dnes ráno bude převládat skoro jasno, dopoledne postupně polojasno až oblačno. Oblačnost může být i částečně průsvitná. Odpoledne kupovitá oblačnost a postupně většinou skoro zataženo, budou se tvořit lokální přehánky nebo bouřky, i velmi silné, které mohou potom večer od západu přibývat. Co se týká nejvyšších teplot, 28 až 31 stupňů, na Valašsku kolem 27, k tomu povane nejprve slabý vítr severních směrů rychlostí od 1 do 4 metrů za sekundu, ale potom odpoledne a večer může v těch zmíněných přehánkách nebo bouřkách výrazně zesílit. Rozptylové podmínky teď ráno jsou místy mírně nepříznivé, jinak by měly být dál dobré, odpoledne i velmi dobré, a to ze zátěží, pardon, na dvojce, teď jsem se trošičku zadíval. Takže dvojka v biozátěži, zátěž střední.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Pohodové úterní ráno přeje Český rozhlas Zlín a jenom připomenu, taky dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herečka Marie Doležalová. Dozvíme se například i to, jakým způsobem k ní přicházejí náměty pro její knihy.
1: Já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek.
0: Celý rozhovor s Marií Doležalovou si poslechněte dnes po 13. hodině. Nové zprávy už za chvíli, 6 hodin bude za 7 minut. Dobré úterní ráno.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Dělníci při obnově bývalého kláštera v Zašově na Vsetínsku odkryli desítky let zazděnou chodbu. Knihovna Kroměřížská bude mít novou střechu. Tenistka Linda Nosková je po vítězství na Wimbledonu zpět v Česku. Čekáme skoro jasno postupně s přibývající oblačností, teploty až 31 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a David Jabůrek. Dobré ráno. V Zašově na Vsetínsku pokračuje obnova bývalého trinitářského kláštera, jediné dochované stavby tohoto řádu v Česku. V její nejstarší části vznikne zázemí pro základní uměleckou školu. Dělníci při rekonstrukci odkryli také dlouhá léta zazděnou chodbu, kterou mniši kdysi procházeli přímo na kostelní kůr.
2: Podle lidoveckého starosty Jiřího Kubrického to byl původní vstup do kostela pro mnichy.
3: Takže přešli tady na kůr kostelní a jsou tu i schody do věže, kde se chodívalo zvonit. A tyto jsme vlastně znovu obnovili, ony byly zazděné.
2: Objevená chodba připomíná mnichy, kteří v klášteře žili víc než 200 let. Jejich řád je podle Josefa Krupy ze spolku Matice Zašovská u nás poměrně málo známý.
4: Byl u nás pouze dva kláštery, jeden v Praze, který už neexistuje fyzicky, a druhý právě v Zašově. Ho dělá právě jaksi unikátním.
2: Rekonstrukce nejstarší části kláštera skončí letos na podzim. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Město Kroměříž zahájilo rekonstrukci střechy knihovny Kroměřížska. Oprava se týká dvoupodlažní části knihovny a jde o investici za téměř 1 000 000 korun. Radnice průběžně do budovy investuje. Loni nechala vyměnit zastaralý výtah a upravila i předprostor s novým parkováním. Pokračuje Šárka Kučerová z tiskového oddělení města.
5: Současné stavební práce zahrnují odstranění nevyhovujících prvků střešního pláště, úpravu systému odvodnění střechy a také montáž nové střešní krytiny z PVC folie.
0: Sněmovna bude dnes projednávat zrušení valorizace cen dálničních známek. Novelu navrhlo ministerstvo dopravy. Původně usilovalo i o sjednocení cen pro auta do 3,5 tuny bez ohledu na pohon. V případě zrušení slev pro nízkoemisní auta by ale Česko přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Sport. Vítězka letošního Wimbledonu, tenistka Linda Nosková, se vrátila do Česka. Do Prahy přiletěla včera krátce po 17. hodině a společně s trenérem Tomášem Krupkou hned zamířila na Štvanici. Právě tam poprvé ukázala novinářům slavnou wimbledonskou trofej a prozradila také, jestli už si naplno uvědomuje, čeho ve svých 21 letech dosáhla.
6: Asi mi to s odstupem času už teďka došlo, bylo těch momentů, kdy by dali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc, ten bude teďka nejdůležitější. Počasí.
0: Ve Zlínském kraji máme v tuto chvíli 12 až 18 stupňů. Během dne by se pak teploty měly vyšplhat na 27 až 31 stupňů. Očekáváme skoro jasno, odpoledne postupně skoro zataženo. Můžou vznikat přeháňky, ale i velmi silné bouřky. Vítr povane slabý, ale v bouřce může výrazně zesílit. Hrozí nárazy až 90 km v hodině a také kroupy.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Žádné aktuální komplikace nemáme ze silnic a dálnic ve Zlínském kraji hlášené. Tolik přehled aktuálního dění Českého rozhlasu Zlín. Ať je váš den plný dobrých zpráv, přeje David Jabůrek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Obloha modrá, slunce nad obzorem, je tu další a doufám příjemné letní ráno. Vítám vás, milí posluchači, do úterý s datem 14. července. Karolínám na startu nového dne posílám gratulaci k svátku. Co se týká zajímavé historie, na tu se zaměřím hned po písničce Jiřího Korna, která už taky nepatří zrovna mezi hudební novinky, ale to se nám samozřejmě hodí. Teď je 6 hodin, k tomu 5 minut. Dobré ráno přeje Petr Uhřík.
1: Český Český rozhlas Zlín.

0: Vítáme se do 14. července, pohodové úterní ráno přeje svým posluchačům Český rozhlas Zlín. Nahlédneme do kalendária, dnešek připomíná kněze Josefa Toufara. Na svět přišel právě 14. července v roce 1902. Sloužil v Číhošti na Havlíčkobrodsku. O Vánocích roku 49 vidělo několik farníků v tamním kostele, jak se ze strany na stranu pohnul půlmetrový oltářní kříž. Faru ovšem zanedlouho navštívila státní bezpečnost, ten příběh asi znáte. Toufar byl zatčen, odvlečen do věznice ve Valdicích a mučen. Později byl v kritickém stavu převezen do pražského státního sanatoria, kde v zápětí zemřel. Ještě jednou rok 1902, tehdy byl vydán výnos o povinném hlášení výskytu tuberkulózy. Zároveň bylo třeba oznámit i přestěhování nemocného do jiného místa a ohlásit úmrtí na tuto nemoc. Výnos rovněž zakazoval za účelem prevence plivání na veřejných místech a do úřadů či bank měla být tedy umístěna plivátka. Přejdu až do roku 1993, kdy začal fungovat nový formát pro komprimované digitální audio MP3. Dnes je to 16 let, kdy nákup pandurů pro Českou republiku začal vyšetřovat společný tým českých a rakouských policistů. A končíme rokem 2022, tehdy zemřela Ivana Trumpová-Zelníčková, americká podnikatelka českého původu, rodačka z tehdejšího Gottwaldova, tedy dnešního Zlína. V mládí závodně lyžovala, byla modelkou, poté emigrovala na západ a dobře se provdala. Díky sňatku s druhým manželem, miliardářem Donaldem Trumpem, pozdějším americkým prezidentem, se vyšvihla. Rozvodu se ale sama stala úspěšnou podnikatelkou. Po kalendáriu už se vracíme do aktuálního regionu. Hasiči stále pokračují v prolévání sutin budovy, která začala hořet ve čtvrtek 9. července ve Zlíně v bývalém továrním areálu a ten týžden odpoledne se na dvou místech zřítila. Instituce, obchody a další provozovny v okolí museli zavřít. S novým týdnem se do továrního areálu postupně vrací život, podrobnosti nabídneme za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Manfred Mann byla anglická rocková skupina založená v Londýně, pojmenovaná podle svého klávesáka. Jejich největší úspěchy se odehrávaly mezi lety 66 až 69. Pustíme si malý vzorek.
2: There she was.

0: Českým rozhlasem Zlín se vítáme do úterý 14. července, za 2 minuty bude 6:45. I když hasiči spáleniště i zbylou část budovy 34 ve Zlíně stále prolévají vodou, se začátkem nového týdne se do míst kolem začal vracet život. Platí to i pro Baťův institut, tedy budovy číslo 14 a 15, ve kterých sídlí krajská knihovna, muzeum i galerie. Ty jsou jenom pár desítek metrů od zborceného objektu.
1: Tady v ústřední knihovně v 15. budově Baťova areálu jsme otevřeli dnes. Trošku chodí více lidí, většinou vrací knížky.
2: Vysvětlila mi v pondělí dopoledne zástupkyně ředitele krajské knihovny Františka Bartoše Jana Tomancová.
1: Vzduch je tady docela dobrý, protože funguje vzduchotechnika, akorát jediné, že nevětráme, neotevíráme žádná okna.
3: Dobrý den, co si přijete?
2: Mezi prvními čtenáři byla i paní Lucie. Vidím, že máte roušku na rameni, tak jako cítíte ještě ty následky požáru?
4: No cítím, jak jsem přišla, tak jsem cítila smrad, tak jsem si pro jistotu dala roušku.
2: Tady ale už to není.
4: Tady v knihovně to cítit rozhodně není a

0: Je to tu lepší než venku.
1: Kavárna v přízemí centrální knihovny ale pro veřejnost zůstává zavřena. Prostor budou minimálně do středy využívat zasahující hasiči, popisuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
2: Vytvořili jsme si tady zázemí pro zasahující. Je tady voda, je tady kafe, je tady čaj, dostanou oběd a večeři i snídaní vlastně, pokud jsou tady přes noc a mají možnost sem odskočit si na záchod, což je strašně výhodná devíza.
1: Pro muzeum jihovýchodní Moravy v sousední 14. budově továrního areálu bývá v pondělí zavírací den. Běžný provoz tak podle mluvčí Silvie Lečíkové začne od úterý.
3: Pro nás v tuto chvíli je největší připomínka celé té hrozné události jen slabý zápach, který se line ještě malinko z klimatizace, který pomalinku odplývá.
1: A úterým se návštěvníkům otevírá i poslední stroj lístku v sousedství ohořelých trosek 34. budovy. Krajská galerie výtvarného umění. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
5: Může se studentský návrh prosadit mezi pracemi zkušených designérů z celého světa? Šimonu Valovičovi z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se to podařilo. Se svou kolekcí nábytku Faro uspěl v prestižní mezinárodní soutěži. Jak se rodí oceněný design a co všechno stojí za úspěchem mladého tvůrce? O tom si budeme se Šimonem Valovičem povídat v úterý 14. července. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Za 10 minut bude 6:30. Volám do Českého hydrometeorologického ústavu, zajímá nás další průběh počasí. A k tomu nám řekne maximum informací meteoroložka Bára Kučerová, kterou zdravím, přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Na úvod nám prosím udělejte popis dnešního rána ve Zlínském kraji, jak to momentálně vypadá s oblačností a teplotami?
1: A tak ráno je to většinou slunečné, byť se na obloze mohou objevovat nějaká oblaka, pak by to nebylo úplně jasno, ale spíše skoro jasno, možná někde polojasno. A teploty, ty se nejčastěji pohybují mezi 12 a 16 stupni Celsia.
0: Když se podíváme na úterý kompletně, čeká nás hezký letní den s modrou oblohou, nebo to bude jinak?
1: A měl by to být letní den, možná někde i tropický, protože to ranní jasno bude postupně přecházet v polojasno až oblačno, ale ta oblačnost může být průsvitná částečně. Teploty pod ní klesnou mezi 28 až 31 stupňů Celsia, na Valašsku zůstanou kolem 27 stupňů a odpoledne pak přibude kupovitá oblačnost a postupně většinou bude skoro zataženo, budou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky, které mohou být i velmi silné a ty také mohou potom večer od západu přibývat a také se ty přehánky, případně bouřky, mohou sformovat do nějakého výraznějšího bouřkového pásma, které by potom večer přišlo od západu.
0: S biozátěží máme počítat jakou?
1: A ta bude na stupni číslo 2 na většině území a tam, kde budou ty teploty vyšší, na Valašsku, kde teploty zůstanou nižší, nebo na Vsetínsku, tam stupeň číslo 1.
0: Posuneme se dál, jak vychází předpověď na zítřek, co nám nabídne středa?
1: Tak noc začne zataženem, ještě budou přecházet ty bouřky nebo srážky z dnešního dne, takže často to bude deštivá noc, ranní teploty mezi 16 a 13 stupni Celsia a potom zítra v první části dne stále oblačno až zataženo na mnoha místech s občasným deštěm nebo přeháňkami, případně i bouřkami, které opět mohou být ojedinělé silné. Odpoledne se postupně udělá převažující polojasno a zítřejší maximální teploty mezi 24 a 27 stupni Celsia, takže zítra zpět do většinou letních teplot.
0: Když se podíváme krátce až ke konci pracovního týdne na čtvrtek, pátek, jaké nabere léto další parametry, jaký vývoj, naznačte prosím, co nás čeká dál?
1: Ve čtvrtek bude spíše nebo docela slunečný den, místy opět i tropické teploty s nějakou menší pravděpodobností se mohou objevit přehánky, případně i bouřky, ty čtvrteční maxima mezi 27 a 31 stupně Celsia a pátek bude polesný až oblačný, od západu přechodně i zatažený a místy přehánky nebo i bouřky a maximální teploty mezi 29 a 33 stupně Celsia.
0: A ještě kousek zajímavé historie, na závěr si rádi poslechneme, jak to máme s teplotními rekordy pro 14. červenec ve Zlínském kraji.
1: A maximum je ze Zdounek z roku 1933, kdy teploměr ukázal 37 stupňů Celsia a minimum z Luhačovic z roku 1944, kde se teploměr zastavil 2,6 stupně nad bodem mrazu.
0: Vše o počasí nám řekla meteoroložka Bára Kučerová. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď děkuje, přejeme hezké letní dny a zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty má pro vás David Jabůrek. Po požáru, který ve čtvrtek 9. července zničil výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, jsou hlavní turistické cíle ve městě otevřené. Návštěvníci můžou navštívit Baťův mrakodrap, památník Tomáše Bati, Baťův institut, včetně muzea Jihovýchodní Moravy i další místa spojená s baťovskou historií. Omezení se týkají pouze bezprostředního okolí 34. budovy, zasažené požárem. Zastupitelé Valašského Meziříčí na svém posledním zasedání schválili prodej pozemku v místní části Binina, kde o plochu o výměře bezmála 9000 metrů čtverečních. Město je chce prodat jako celek jednomu investorovi. Hmyzí jed způsobí podle odhadů alergologů u stovek Čechů ročně anafylaktický šok. Život ohrožující prudká alergická reakce se projevuje mimo jiné dušností, svěděním, otoky v obličeji nebo prudkým poklesem krevního tlaku. Při rozvoji těchto příznaků je nutné okamžitě volat záchranku. V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Letos už jich policisté řešili víc než 400. Zhruba polovinu nehod zaviní sami jezdci a téměř třetina uživatelů elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla pod vlivem alkoholu. Ve Zlínském kraji je teď od 12 až do 18 stupňů. Během dne by se pak teploty měly vyšplhat na 27 až 31 stupňů. Očekáváme skoro jasno, odpoledne postupně skoro zataženo. Můžou vznikat přehánky, ale i velmi silné bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Podle dopravních serverů se ve Zlínském kraji jezdí bez nehod. Ať to tak vydrží. Tolik zprávy, slovo přebírá Petr Uhřík. Dobré ráno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už jenom připomenu, že dnes by měl Karel Gott 87 let. Ročník 1939, rodák z Plzně, když to řeknu po našem a mírně, ležérně, božský Kája. Tak myslím, že teď je správný čas na jeho písničku. Máme 6:30. Přeju hezké letní úterní ráno.

0: Za 6 minut bude 6:45. Tady je Český rozhlas Zlín s přáním dobrého úterního rána. Všem probuzeným posluchačům posílám ještě jednou pozdrav a naznačím, jaká témata připravuje naše redakce do vysílání. Bývalý trinitářský klášter v Zašové na Vsetínsku místní obnovují postupně. Jediná dochovaná stavba tohoto řádu v Česku získá už letos na podzim nové využití. Podrobnosti přidáme 10 minut před 7:30. Taky trochu sportu. V Jablonci se fotbalista David Puškáč dostal do pozice náhradníka. Po přestupu do Slovácka tak chce ukázat, že pořád může být důležitou oporou týmu. Více v reportáži 10 minut před 8:00. Já se už za chvíli postarám o krátkou předpověď. Nahlédneme do úterního průběhu počasí.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu 6:45 zprávy od meteorologů nevynechám ani tentokrát. Podíváme se znovu do aktuální předpovědi.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě rychlý náhled.

0: ráno místy mírně nepříznivé, jinak dál by měly být dobré nebo dokonce i velmi dobré, z biozátěží na dvojce, tedy střední.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Včely, jak víme, jsou pro přírodu nepostradatelné. Proč a na co bychom měli myslet, pokud bychom chtěli se včelařením začít? To bylo tématem pondělní chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín. Ukázku vám nabídneme už za chvíli.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a spisovatelka Marie Doležalová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Dnes je úterý 14. července. Hostem včerejší, tedy pondělní chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín byl Jiří Kalenda, předseda základní organizace Českého svazu včelařů ve Zlíně. Moderátorka Anna Randárová se ptala, na co by začínající včelaři neměli zapomínat, ale také na to, proč jsou pro nás včely vlastně tak důležité.
1: Včely pro přírodu jsou nepostradatelné z důvodu opylovací služby, protože zajišťují víc jak 80% opylování.

0: všeho rostlinstva v přírodě. A v našich podmínkách to ty včely zajišťují možná i až z 90%. Také pro nás jsou velmi zajímavé, že chováme, aby jsme měli med a další včelí produkty.
1: My se potkáváme zhruba v polovině července. Co vás aktuálně kolem včel nejvíce zaměstnává?
0: To je taková zajímavá otázka, protože pro všechny začínají dovolené a pro včelaře začíná v podstatě podzim. Protože kor letos ty velké vedra nám ukončily velmi rychle sezonu a jak já říkám, u nás na Cyrila Metoděje končí snůška a máme povýnosu jako medu. Takže my tady na Zlínsku už nic nemůžeme čekat, než jenom léčení a příprava na zimu, to znamená léčit, zakrmovat do toho nového období. Ale tady na Valašsku ve vyšších polohách ještě kvete lípa, takže tam je ještě mají šanci na květový lipový med a také, kdyby se zadařilo, tak i na medovici. Ale to je v otazníku.
1: Abychom si to dokázali představit, tak kolik času včely potřebují? Je to každodenní péče?
0: Svým způsobem není každodenní péče. Je to v podstatě o tom, jak se tomu chceme věnovat. Samozřejmě komerční včelař, ten se musí k tomu věnovat každý den. Jsou takzvaně týdenní, víkendoví včelaři, ti se tomu věnují jedenkrát za týden, když jdou na chalupu nebo kde mají ty včelstva, to znamená přes týden jsou v práci a pak o víkendu se tomu věnují a to jsou v takovém věku jak já, to znamená důchodci aktivní, tak my máme možnost se tomu věnovat plně, jakoby každý den, ale v podstatě to věnování je o tom opozorování přírody a co se v té přírodě děje, změny v rámci ročních období jednotlivých let, koloběhu vody a tady těchto přírodních jevů.
1: Dnes se staráte i o včelstva u Čiperovy vily ve Zlíně. Řekněte nám o tom víc, prosím.
0: To má takovou zajímavou historii, už to má 4 roky v podstatě, protože v roce 23 jsme tam dovezli první 3 oddělky, samozřejmě dovezete to v létě, přezimovalo to, tak ten první rok jakási úroda byla, to bylo 24, 25 zase rekonstrukce Čiperovy vily, tak tam bylo zase důležité, aby jsme ty včely tam udrželi, protože jsem měl strach, když to s tam odvezeme, tak už nebude zájem to tam vrátit, ale vydrželo to a letos už jako 4. rok už to konečně sbíráme i nějaké plody přírody, to znamená, už jsme vytočili při tom prvním vytáčení poměrně slušně medu, takže v podstatě je taková spokojenost, že ty včelky už nám donesly med a ještě se dá očekávat, že tam bude druhé vytáčení, ale to už bude slabší.
2: Záznam celé poradny si můžete poslechnout na našem webu zlin.rozhlas.cz, konkrétně v pondělním audioarchivu v záznamech 11. hodiny.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Do pátku by měl skončit zásah hasičů u budovy 34 ve Zlíně. Se zdržením musí od zítřka počítat řidiči mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem. Meteorologové vydali na dnešek výstrahu před velmi silnými bouřkami. Bude polojasno s přibývající oblačností a hrozbou silných bouřek, teploty až 31 stupňů. Ranními zprávami Českého rozhlasu Zlín vás provede David Jabůrek. Zásah hasičů u budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně by měl skončit tento týden, nejpozději do pátku, kdy přesně, ale stále není jasné. Podle vedoucího zásahu Zdeňka Otrusiny se bude krizový štáb o dalším postupu znovu radit ve středu.
4: My jsme měli další kolo právě jednání a prodloužili jsme ten zásah do středy. Znovu vyhodnotíme, jestli je nutné v tom pokračovat, nebo už je možné to místo předat vlastníkovi stavby. Pokud by se ukázalo, že ještě ne, tak takový nejzazší datum je asi pátek tento týden.
2: Řidiče na hlavním tahu mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem čekají od zítřka omezení. Na silnici 1/57 u Bystřičky začne oprava zhruba 300 metrů dlouhého úseku vozovky. Do pátku se tam bude jezdit kyvadlově, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
5: Po dobu prací bude provoz veden kyvadlově. Přes den od 6 do 17 hodin jej budou řídit pracovníci pomocí vysílaček. Ve večerních a nočních hodinách bude dopravu řídit semafor. Řidiče žádáme o zvýšenou opatrnost, respektování přechodného dopravního značení a pokynů pracovníků na stavbě.
2: Velmi silné bouřky, které může doprovázet krupobytí, dnes očekávají meteorologové. Jejich výstraha platí od 11 hodin dopoledne do 10 hodin večer a týká se celého území Česka, včetně Zlínského kraje. Lidé by proto měli být opatrní, pokračuje Eva Richtariková z Českého hydrometeorologického ústavu.
6: To znamená zajistit svůj majetek tak, ať například ty poryvy větru jej co nejméně poškodí, a ve chvíli, kdy už se přiblíží bouřka, tak se samozřejmě schovat nejlépe do budovy a nebýt na volném prostranství vystavený blesku, případně i těm kroupám.
2: Pro jižní a západní část Zlínského kraje dnes od 10 do 17 hodin platí také výstraha před silnou zátěží teplem. 6 milionů korun. Tolik musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra bývalému řediteli Davidu Kostkovi, který v dubnu rezignoval. Kromě 3milionového odchodného, o kterém informoval Český rozhlas, má i konkurenční doložku ve stejné výši. Investigativní tým to zjistil pomocí informačního zákona. Pojišťovna je přitom podle výročních zpráv dlouhodobě ve ztrátě. Na odchodnou Kostka dostal dvakrát víc, než například ex-ředitel ZP Zdeněk Kabátek, který vedl největší zdravotní pojišťovnu v zemi. Kostka to nechtěl komentovat.
3: Počasí.
2: Aktuální teploty ve Zlínském kraji jsou mezi 12 a 18 stupni. Dnes se pak vyšplhají na 27 až 31 stupňů. Bude polojasno až oblačno, odpoledne s lokálními přeháňkami. Hrozí ale i velmi silné bouřky s nárazy větru až 90 km za hodinu a také kroupami.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dle dopravních serverů momentálně nejsou ve Zlínském kraji na dálnicích a silnicích hlášeny žádné nehody. A po zprávách pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín s Petrem Uhříkem. Příjemný poslech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdravíme se na začátku úterý, máme tu další letní ráno, do 14. července vám, milí posluchači, přeju pohodu u vstávání a Karolínám k svátku posílám gratulaci. Za chvíli nás čeká další kolo pravidelné soutěže v Moravském nářečí. Tentokrát je cenou za správnou odpověď kniha vydavatelství Kazda. Román Pařížské noci, romantický příběh o lásce, která vzniká tam, kde by snad ani nikdo nehledal. Osud dvou naprosto odlišných lidí, hledajících sami sebe. To bych popsal obsah a hned po písničce Václava Neckáře se pustíme do hry. Teď je 7 hodin 5 minut, za mikrofonem jako obvykle Petr Uhřík.
8: Český rozhlas Zlín.

0: 8 minut po 7 hodině a před námi úterý 14. červenec. Každé nářečí ukrývá slova, která možná známe z vyprávění našich předků, ale jejich význam dnes už leckdy jenom hádáme. Tak teď si můžete, milí posluchači, vyzkoušet své znalosti v soutěži, jak se u nás mluví. Právě začínáme a hrajeme o knihu vydavatelství Kazda s názvem Pařížské noci.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Dnešní výraz do soutěže, jak se u nás mluví, nás zavede do místní části Zlína Kostelec. Pozorně si poslechneme, zkusíme uhodnout, co znamená slovo, které si pro nás připravil pan Petr Pleva. A ještě zjistím, kdo pak se dovolal do studia. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Ahoj, tady Radka.
0: Tak, paní Radka bude soutěžit. Co budeme dělat? Budeme se opalovat nebo sbírat okurky dneska? Co budeme dělat?
2: Pracovat?
0: Tak jo, práce šlechtí. S dodatkem hlavně kadeřnická. Tak jo, jdeme do soutěže, tady je otázka.
3: Víte, co znamená slovo kysňa?
0: Kysňa, co je kysňa?
2: Krabice, bedna nebo něco takového si myslím.
0: Velmi přesně, nebudem to dál pitvat. Chtěl jsem ještě použít nějaké nápovědy, možnosti. Není potřeba, vy jste to, paní Radko, řekla, bych řekl úplně přesně. Tak jenom správnou odpověď potvrdí náš posluchač Petr Pleva ze Zlína.
3: Když jsem jezdil jako kluk na prázdniny do Kostelce u Zlína za babičkou, tak tam mluvili opravdu trošku jinak než u nás ve městě. Říkali, dej to do kysni, tak znamenalo, dej to do skříně, do bedny.
0: No, dneska to bylo rychlé, bezproblémové. Paní Radko, gratuluju.
2: Děkuju. Máte... Když Kostelec je asi 3 kilometry od nás, tak bys to měl vědět.
0: Ano, může to být jeden z důvodů, určitě. No, kysňa, krabice. Máte teď nějakou čerstvou zkušenost s takovým těžkým předmětem, objemným?
2: Nemám. No. Teď ne. Takže... Ale až budem malovat, tak určitě si něco
0: se nějaká do kysně
2: dám
0: taková...
2: a přenesu.
0: Kysňa bude hodit, ano, rozumím. Tak jo, dobře, my jsme domluvení, máte od nás hezkou knihu od firmy vydavatelství Kazda, počkejte prosím chvilinku na telefonu, ano?
2: Ano, děkuju.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: A tuto máma opravdu hodně rád, italská Alice, psáno Alice, jo, takže Alice, nám zaspívá z 80. let tento výrazný hit Una notte speciale. 7 hodin, 11 minut.

0: Je přesně 7:45. Podívejme se na léto v dalším průběhu, co nás čeká v nejbližších hodinách.
1: Počasí.
0: Na úvod krátké předpovědi ještě ranní teploty, teď se pohybují ve Zlínském kraji mezi 14 a 20 stupni. Ráno bude převládat skoro jasno, dopoledne postupně polojasno až oblačno, oblačnost může být i částečně průsvitná. Odpoledne kupovitá oblačnost a postupně většinou skoro zataženo, budou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky, pravděpodobně i velmi silné, které mohou večer od západu ještě přibývat. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na Valašsku kolem 27 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů povane rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu, ale potom odpoledne a večer, jak bylo naznačeno, v těch přehánkách nebo při předpokládaných bouřkách výrazně vítr zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, jinak dál by měly být dobré nebo i velmi dobré, s biozátěží na dvojce, tedy střední.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Bývalý trinitářský klášter v Zašové na Vsetínsku místní obnovují postupně. Jediná dochovaná stavba tohoto řádu v Česku získá už letos na podzim nové využití. Podrobnosti přidáme za okamžik v reportáži Gabriely Hickl.
2: Pískání, šum, ticho. Poruchy sluchu nejsou jen problémem seniorů. Týkají se často i mladších ročníků. Jak je poznat? Dá se jim předcházet? A co dělat, když se objeví? Připravte si otázky. Do poradny pro zdraví přijal pozvání primář ORLO Baťovy nemocnice Martin Světlík. Už 15. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Dobré úterní ráno stále přeje Český rozhlas Zlín. V Zašové na Vsetínsku pokračuje obnova bývalého trinitářského kláštera, jediné dochované stavby tohoto řádu v Česku. Historická budova dostane nové využití. V její nejstarší části totiž vznikne zázemí pro základní uměleckou školu. Dělníci při rekonstrukci odkryli také dlouhá léta zazděnou chodbu.
1: Teď se nacházíme v areálu bývalého kláštera vedle našeho kostela. Je to kulturní nemovitá památka a v podstatě jediný dochovaný trinitářský klášter v České republice.
2: Vysvětlujeme je lidovecký starosta Jilí Kubrický, se kterým se teď vydávám chodbou kláštera. Nad námi jsou klenby, proti nám se otevírají historické místnosti. Na práci zedníku dohlíží Michal Kikal. Právě schodiště je prvkem, jehož stav dělníky velmi zaskočil.
3: Jo, celková ta chodba nahoru a ta dlažba na druhém patře, to padá prostě perfektně.
2: My teď stoupáme do prvního nadzemního podlaží, ve kterém budou prostory pro základní uměleckou školu.
1: Tady by měly vzniknout učebny výtvarné výchovy, napojené na digitální vzdělávání, fotografický kroužek, výuka hudebních nástrojů. Tady ta část je vlastně nejstarší, je to někdy z poloviny 18. století. Ti trinitáři tady přišli roku 1720. Je to opravdu ta jedna z nejstarších částí tady toho kláštera.
2: Tady vidíme stěny, které vyzývají k tomu, aby na ně někdo pověsil něco zajímavého, obrazy, gobelíny.
1: Vlastně tady pan Schlatauer začínal s výrobou gobelínů, kterou potom přestěhoval do Valašského Meziříčí.
2: A vy chcete tu historii také připomenout?
1: A myslím si, že to bude dobře, že tak, jak tady procházíme, z jedné strany budou se děti vzdělávat v základní umělecké škole, ale z druhé strany bude zase připomínat se ta historie a že to spolu bude dobře spolupracovat.
2: My teď s lidoveckým starostou Zašové Jilím Kubrickým nahlížíme do jakési tajné chodby, je to točité schodiště, za ním jsou plechové dveře, tudy se lidé dostanou do kostela.
1: To byl původní vstup do kostela právě pro ty mnichy, kteří tady byli z toho řádu trinitářů, aby nemuseli chodit venkem do kostela, takže přešli tady na kůr kostelní a jsou tu i schody do věže, kde se chodívalo zvonit. A tyto jsme vlastně znovu obnovili, ony byly zazděné, dlouhá desetiletí.
2: Dostanou se tady lidé při nějakých mimořádných příležitostech?
1: Při poutí, při zašovských slavnostech to bude zpřístupněné, aby mohli lidi se podívat, jak to tady v historii bylo.
2: To je asi ten největší poklad a to překvapení pro místní.
1: Myslím si, že ano. Asi tady nikdo nešel.
2: My teď z kláštera vycházíme ven. Po levé straně už je lešení.
1: Ano, my jsme vyhlásili veřejnou sbírku, kterou bychom nejraději použili na tu fasádu. Do sbírky stále lidé přispívají, za což jim moc děkujeme. A kdo ví, třeba se nám nakonec podaří opravit fasádu celou.
2: Říká starosta Zašové. Odkaz na sbírku je přístupný na webu obce. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Připravil je David Jabůrek. Dobré ráno. Kvůli opakovaným kolizím se mění doprava na objízdných trasách v Zašové na Vsetínsku. Nově budou jednosměrné. Do Zašové se od Valašského Meziříčí pojede přes Paseky a od Rožnova přes Smradlák. Při výjezdu z obce se na Valašské Meziříčí pojede ke křižovatce u Pelikána a směrem na Rožnov pak opačným směrem. Pro lidi, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci, otevřel Zlínský kraj ve Zlíně nové centrum Žluté dveře. Nízkoprahové zařízení nabízí první orientaci v sociálním systému, informace o sociálních dávkách, službách i dalších formách pomoci a má nasměrovat návštěvníky na organizace, které jsou schopny jim s řešením jejich situace pomoci. Dětské domovy by se měly přizpůsobit důvodu, proč jsou v nich děti umístěné. Reformu ústavní a ochranné výchovy připravuje ministerstvo školství. Podle ní by měla vzniknout specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi, například závislostmi. V samostatných zařízeních s terapeuty by měly být umístěné děti, které spáchaly trestnou činnost. A prvního finalistu fotbalového mistrovství světa určí dnešní duel mezi Francií a Španělskem. Francouzi můžou postoupit do titulového souboje po třetí za sebou. Úřadující mistři Evropy ze Španělska zase ovládli poslední dva vzájemné zápasy. Utkání v Dallasu začne ve 21 hodin českého času. Ve Zlínském kraji je v tuto chvíli mezi 14 a 20 stupni. Dnes se pak teploty vyšplhají na 27 až 31 stupňů. Bude polojasno až oblačno, odpoledne s lokálními přeháňkami. Hrozí ale i velmi silné bouřky s nárazy větru až 90 km za hodinu a také kroupami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Silnice i dálnice ve Zlínském kraji jsou nadále bez aktuálních komplikací. Bezpečné cestování a pohodu při poslechu ranního vysílání s Petrem Uhříkem přeje David Jabůrek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli přidám kulturní pozvánky, několik zajímavých letních tipů. Teď je 7:30 a bezmála 3 minuty. Dobré ráno si přejeme do úterý 14. července. A už posílám písničku Standy Hloška.

0: Tady je stále Český rozhlas Zlín s přáním dobrého úterního rána, 7 hodin 39 minut. Co najdeme v kulturní nabídce? Hurvínek vyráží na prázdniny do Luhačovic. V muzeu Luhačovického zálesí na vás čekají loutková divadelka, zábavné úkoly a především setkání s oblíbeným Hurvínkem, který letos slaví své sté narozeniny. Součástí programu je komentovaná prohlídka výstavy Kašpárek s Hurvínkem oslavují a na závěr prohlídky bude možnost vytvořit si. V dnešním termínu začínají prohlídky v 10 a ve 14 hodin v muzeu Luhačovického zálesí. Polovina července bude v Kunovicích opět patřit filmu, po loňském úspěchu se bude i letos konat filmové promítání pod noční oblohou. Celkově čekají návštěvníky 3 filmové snímky. Právě dnes je na programu komediální muzikál Pomáda. Promítání se koná v areálu Jízdy králů v Kunovicích na Uherskohradišťsku, začátek je v 21.30. Cyrilometodějské centrum v památníku Velké Moravy dnes pořádá komentovanou prohlídku. Expozici s názvem Příběh Konstantina a Metoděje provede archeoložka Slováckého muzea Dana Menoušková. Komentovaná prohlídka s podtitulem Cyrilometodějské putování se koná dnes od 16 hodin v památníku Velké Moravy ve Starém Městě. V Rožnově pod Radhoštěm se dnes můžete zúčastnit příběhové hry o pacholku Divínovi s luštěním šifer a rébusů. Akce je vhodná pro skupinu 2 až 6 lidí. V areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm bude aktivita dostupná dnes od 9 do 17 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Máme přesně 7:45, teď nás bude zajímat stav oblohy, teploty současné i maximální, nabízím další krátkou předpověď.
1: Počasí.
0: Jak to máme v regionu podle měřících stanic, si řekneme taky. 18 stupňů v Kroměříži a v Bystřici pod Hostýnem, 17 ve Starém Městě, v Holešově, ve Zlíně, ve Vizovicích a ve Valdě.

0: teploty 28 až 31 stupňů, na Valašsku to bude kolem 27. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, jinak dál by měly být dobré, nebo i velmi dobré, a biozátěž střední na dvojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: V Jablonci se fotbalista David Puškáč dostal do pozice náhradníka. Po přestupu do Slovácka tak chce ukázat, že pořád může být důležitou oporou týmu. Víc o něm uslyšíme už za chvíli.
2: V kouzelných lesích u Březolup na Uherskohradišťsku leží pozůstatky hradu Šarov. Pro koho byl domovem? A proč vlastně tato památka ze 13. století téměř upadla v zapomnění? K tajemnému místu se vydáme v dalším díle cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.

0: Příští týden začne nová sezóna první fotbalové ligy a Slovácko se v ní chce odrazit nahoru po dvou ročnících strávených bojem o záchranu. K restartu má mimo jiné pomoci jeden nový hráč, který sám taky potřebuje znovu, jak se říká lidově, nakopnout kariéru. Mluvíme o útočníku Davidu Puškáčovi, který přišel do Uherského Hradiště z Jablonce.
1: V Jablonci sice fotbalista David Puškáč v minulé sezóně zasáhl do 34 ze 35 prvoligových zápasů. Zpravidla ale nastupoval jako náhradník a celkem odehrál jen 905 minut. Sám tedy cítil, že potřebuje změnu.
2: Abych byl upřímný, tak těch nabídek po té minulé sezóně nebylo za stolik a takovej největší zájem projevilo Slovácko, za co jsem vděčný. Slovácko vždycky na mě působilo jako sympatický klub a jsem rád teďka, že můžu být součástí.
1: Přibližuje 33-letý útočník, jak se dostal z Jablonce do Uherského Hradiště. V týmu Slovácka se chce zase cítit jako hráč, na kterého mužstvo spoléhá.
2: I sám pro sebe strávit víc času na tom hřišti, být prostě víc tomu týmu užitečný a samozřejmě dát nějaký goly a prostě předvést maximum.
1: V uplynulé sezóně totiž Puškáč jako náhradník vstřelil za Jablonec jen 2 góly. Jeho maximum je přitom 11 tref z ročníku 2021-2022, kdy hrál za pražské Bohemians. Po příchodu do Slovácka se už trefil v přípravném utkání s ukrajinskou Zorjou Luhansk.
2: Každý gól ještě kor pro útočníka, kor po ty minulý sezóně, tak je pro mě důležitý. Jsem rád, že jsem ho dal takhle brzo, že se od toho můžu odrazit a na tom soustředku se ty góly v uvozovkách jako nepočítají, jsou důležité v lize, ale je to určitě pozitivní věc.
1: Zmínil Puškáč soustředění ve Slovinsku, na kterém zase o něco lépe poznal nové spoluhráče.
2: To na mě působí velmi dobře tady, ať už to jsou lidi okolo klubu a realizační tým a kluci v kabině, takže zatím převládá spokojenost. Co mě asi takhle nejvíc překvapilo, tak bych řekl, že tu jsou jako velmi šikovní mladí kluci, talentovaní.
1: Teď už se fotbalisté Slovácka chystají na start nové sezóny opět v domácích podmínkách. V sobotu odehrají na hlavním stadionu v Uherském Hradišti generálku proti slovenské Skalici. Poslední červencovou neděli je pak čeká ostrý start šance ligy na hřišti mistrovské Slávie Praha. David Nekvinda, Český rozhlas. Život plne dál.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V okolí Martinic na Kroměřížsku je zavedený kyvadlový provoz. Nemocnice Agel Valašské Meziříčí přivítala za prvních 6 měsíců letošního roku 194 miminek. Zrušení automatického navyšování cen dálničních známek dnes projednají poslanci. Bude polojasno s přibývající oblačností a hrozbou silných bouřek, teploty až 31 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší David Javůrek. Opravám silnice mezi Frištákem a Horním Lapačem na Zlínsku přibyl kyvadlově řízený provoz do Martinic. Od středy pak budou semafory i nadále z Martinic směrem na Holešov. Práce by v okolí Horního Lapače měly trvat do 12. srpna. Ve směru na Holešov pak omezení potrvá o týden déle. Porodnost v nemocnici Valašské Meziříčí meziročně vzrostla. Zatímco loni se za prvních 6 měsíců narodilo 177 dětí, letos už 194. Ve statistice vedou holčičky, dodává mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
4: Ve statistice narozených dětí vedou v prvním pololetí dívky v počtu rovných 100, zatímco chlapců přišlo na svět 94. Mezi oblíbená dívčí jména patřily Viktorie, Valerie nebo Natálie, u chlapců pak Matyáš, Teodor či Tomáš.
2: Největším miminkem byl chlapec Ondřej s porodní hmotností 5 kg. Sněmovna dnes v prvním čtení projedná zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Jako součást novely zákona o pozemních komunikacích změnu navrhlo ministerstvo dopravy a schválila ji vláda.
5: Od ledna příštího roku by v případě schválení parlamentem třeba roční dálniční známka stála 2570 korun, stejně jako letos. Původně měla novela taky zrušit slevy pro nízkoemisní auta. Ministerstvo financí ale v připomínkovém řízení upozornilo na to, že by stát v takovém případě přišel o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Rezort dopravy tuto změnu následně z novely vyřadil. Třeba majitelé elektromobilů by tak za užívání dálnic ani v příštím roce neplatili. O sjednocení cen pro všechna auta do 3,5 tuny chce ale ministerstvo usilovat dál. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Čeští hasiči vyrazili na misi do Řecka. Na severu Peloponéského poloostrova budou 4 týdny držet pohotovost. Zapojují se tak do evropského programu na pomoc zemím s velkým rizikem požárů.
6: Do programu se letos zapojí téměř 800 hasičů z 14 evropských zemí, což je nejvíc v historii. Češi budou v oblasti kolem řeckého města Patra, která podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové patří z hlediska požárů k mimořádně ohroženým územím.
7: Faktorem jsou samozřejmě vysoké teploty a sucho. Největší výzvu ale představuje kopcovitý členitý terén s lesními porosty a olivovými háji, kde se hlavně za silného větru ohně šíří rychle a nepředvídatelně.
6: Hasiči jsou během mise v aktivní pohotovosti. Pokud zrovna nezasahují, plní úkoly, které v případě vypuknutí požáru urychlují nasazení a zajišťují hladkou mezinárodní spolupráci. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Aktuální teploty ve Zlínském kraji jsou mezi 14 a 20 stupni. Dnes se pak vyšplhají na 27 až 31 stupňů. Bude polojasno až oblačno odpoledne s lokálními přeháňkami. Hrozí ale i velmi silné bouřky s nárazy větru až 90 km v hodině a kroupami.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín, slovo má opět Petr Uhřík.
3: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Hasiči stále pokračují v prolévání sutin budovy, která začala hořet ve čtvrtek 9. července ve Zlíně v bývalém továrním areálu. Instituce a obchody a další provozovny v okolí museli zavřít. S novým týdnem se do areálu ale postupně vrací život. Podíváme se tam už za chvíli. A pak nabídneme jeden životní příběh. Když byl Petr Mimránek malý kluk, babička přinesla domů dvě hlízky mečíků, vyrostly z nich květy a zrodila se tak i jeho celoživotní láska ke gladiolám. V reportáži v cyklu Kořeny se vydáme před 8:30 do Mysločovic na Zlínsku. Teď je 8:05, za mikrofonem stále Petr Uhřík, přejeme si dobré ráno do úterý 14. července.
3: Český rozhlas Zlín.

0: 8:08, stále se vítáme do úterý 14. července. S přáním dobrého rána je u vás, milí posluchači, Český rozhlas Zlín. I když hasiči spáleniště i zbylou část budovy 34 ve Zlíně stále prolévají vodou, se začátkem nového týdne se do míst kolem začal vracet život. Platí to i pro Baťův institut, tedy budovy číslo 14 a 15, ve kterých sídlí krajská knihovna, muzeum i galerie. Ty jsou jenom pár desítek metrů od zborceného objektu.
1: Tady v ústřední knihovně v 15. budově Baťova areálu jsme otevřeli dnes. Trošku chodí více lidí, většinou vrací knížky.
2: Vysvětlila mi v pondělí dopoledne zástupkyně ředitele krajské knihovny Františka Bartoše Jana Tomancová.
1: Vzduch je tady docela dobrý, protože funguje vzduchotechnika, akorát jediné, že nevětráme, neotevíráme žádná okna.
3: Dobrý den, co si přijete?
2: Mezi prvními čtenáři byla i paní Lucie. Vidím, že máte roušku na rameni, tak jako cítíte ještě ty následky požáru?
4: No cítím, jak jsem přišla, tak jsem cítila smrad, tak jsem si pro jistotu dala roušku.
2: Tady ale už to není.
4: Tady v knihovně to cítíte rozhodně není a je to tu lepší než venku.
2: Kavárna v přízemí centrální knihovny ale pro veřejnost zůstává zavřena. Prostor budou minimálně do středy využívat zasahující hasiči, popisuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
5: Vytvořili jsme si tady zázemí pro zasahující. Je tady voda, je tady kafe, je tady čaj, dostanou oběd a večeři i snídaní vlastně, pokud jsou tady přes noc a mají možnost sem odskočit si na záchod, což je strašně výhodná devíza.
2: Pro muzeum jihovýchodní Moravy v sousední 14. budově továrního areálu bývá v pondělí zavírací den. Běžný provoz tak podle mluvčí Silvie Lečíkové začne od úterý.
6: Pro nás v tuto chvíli je největší připomínka celé té hrozné události jen slabý zápach, který se line ještě malinko z klimatizace, který pomalinku odplývá.
2: A úterým se návštěvníkům otevírá i poslední stroj lístku v sousedství ohořelých trosek 34. budovy. Krajská galerie výtvarného umění. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Volám do Českého hydrometeorologického ústavu, zajímá nás další průběh počasí. A k tomu nám řekne maximum informací meteoroložka Bára Kučerová, kterou zdravím, přeju dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Když se podíváme na úterý kompletně, čeká nás hezký letní den s modrou oblohou, nebo to bude jinak?
2: Měl by to být letní den, možná někde i tropický, protože to ranní jasno bude postupně přecházet v polojasno až oblačno, ale ta oblačnost může být průsvitná částečně. Teploty pod ní klesnou mezi 28 až 31 stupňů Celsia, na Valašsku zůstanou kolem 27 stupňů a odpoledne pak přibude kupovitá oblačnost a postupně většinou bude skoro zataženo, budou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky, které mohou být i velmi silné a ty také mohou potom večer od západu přibývat a také se ty přehánky, případně bouřky, mohou sformovat do nějakého výraznějšího bouřkového pásma, které by potom večer přišlo od západu.
1: S biozátěží máme počítat jakou?
2: A ta bude na stupni číslo 2 na většině území, a tam, kde budou ty teploty vyšší, na Valašsku, kde teploty zůstanou nižší, nebo na Vsetínsku, tam stupeň číslo 1.
1: Posuneme se dál, jak vychází předpověď na zítřek, co nám nabídne středa?
2: Tak noc začne zataženem, ještě budou přecházet ty bouřky nebo srážky z dnešního dne, takže často to bude deštivá noc, ranní teploty mezi 16 a 13 stupni Celsia a potom zítra v první části dne stále oblačno a zataženo na mnoha místech s občasným deštěm nebo přeháňkami, případně i bouřkami, které opět mohou být ojedinělé silné. Odpoledne se postupně udělá převažující polojasno a zítřejší maximální teploty mezi 24 a 27 stupni Celsia, takže zítra zpět do většinou letních teplot.
1: Když se podíváme krátce až ke konci pracovního týdne na čtvrtek, pátek, jaké nabere léto další parametry, jaký vývoj, naznačte prosím, co nás čeká dál?
2: Ve čtvrtek bude spíše nebo docela slunečný den, místy opět i tropické teploty, s nějakou menší pravděpodobností se mohou objevit přehánky, případně i bouřky, ty čtvrteční maxima mezi 27 a 31 stupně Celsia a pátek bude polesný až oblačný, od západu přechodně i zatažený a místy přehánky nebo i bouřky a maximální teploty mezi 29 a 33 stupni Celsia.
1: A ještě kousek zajímavé historie, na závěr si rádi poslechneme, jak to máme s teplotními rekordy pro 14. červenec ve Zlínském kraji.
2: Maximum je ze Zdounek z roku 1933, kdy teploměr ukázal 37 stupňů Celsia a minimum z Luhačovic z roku 1944, kde se teploměr zastavil 2,6 stupně nad bodem mrazu.
1: Vše o počasí nám řekla meteoroložka Bára Kučerová. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď děkuje, přejeme hezké letní dny a zase brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Může se studentský návrh prosadit mezi pracemi zkušených designérů z celého světa? Šimonu Valovičovi z Univerzity Tomáši Bati ve Zlíně se to podařilo. Se svou kolekcí nábytku Faro uspěl v prestižní mezinárodní soutěži. Jak se rodí oceněný design a co všechno stojí za úspěchem mladého tvůrce? O tom si budeme se Šimonem Valovičem povídat v úterý 14. července. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Vysoké štíhlé květiny tvarem připomínající meč se záplavou barevných květů. Gladioly, český mečíky, jsou u nás tradičními letními květinami. Věděli jste, že mečíkáři mají svou oborovou organizaci i časopis? V Mysločovicích na Zlínsku natáčela redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: Těch odrůd třeba teď momentálně je tady na zahradě asi 1000. To zrovna je novošlechtění semenáč mojeho kamaráda, já mu to zkouším. Vypadá zdravý list. Barevně je to multikolor, těch barev v tom květu je moc. Růžové špice celkově je krémový, oko hnědočervené. 8 květů drží, než začne uvadat.
3: Procházím se řadami různobarevných mečíků s Petrem Mimránkem na zahradě v Mysločovicích na Zlínsku. Šlechtění mečíků a jejich pěstování věnoval několik desítek let svého života.
2: Babička donesla z trhu 2 lísky, nasadila, no a já jsem si toho všiml, jak to kvetlo, mě to zaujalo.
3: Petr Mimránek se už tehdy v rodném Uherském Hradišti zapojil do pěstitelské komunity. Po vojně se připojil k organizaci pěstitelů mečíků i vydávání časopisu Náš mečíkář.
2: Potom se přejmenoval na Gladiris, protože přidružili se k nám pěstitelé kosaců i rysů.
3: Gladiris odkazuje na botanický název mečíku, gladiola, a také kosatce, tedy iris. V redakci působí Petr Mimránek dodnes a je členem i několika nadnárodních oborových sdružení.
2: Tak jak se říká, co Čech, to muzikant, to i zahradník, že? České mečíky, novošlechtění u nás se začalo vyvíjet v 60. letech, kdy se začaly dovážet různě pokoutně americké mečíky. Od začátku hned se začalo i šlechtit, i křížit, pěstovat si mečíky pro české podmínky.
3: Vyšlechtěné odrůdy vždy dostaly jméno a byly zařazeny do registru. V současnosti každý rok přibude asi 100 nových odrůd, což je v porovnání s jinými státy rarita. Mečíky a jejich nové odrůdy se také hodnotí na výstavách, které Petr Mimránek spolu organizuje.
2: Tak je každý člověk jiný, tak každý šlechtitel si šlechtí a vybírá ty rostliny, které se mu líbí. Já mám rád teda všechny mečíky, které mají svoji určitou kvalitu toho květu. Mečíky jsou zajímavé tím, že mají velmi širokou škálu barev, podobně jako například orchideje, první jsou bílé.
3: Mečíky bílé barvy bývají také vysoce ceněné. Bílá přechází do krémové, světle růžové, levandulové, červené, fialové. Mečíky mohou být i trávově zelené nebo hnědé. Experimentuje se nejen s barvou, ale i tvarem květů či vůní, většina mečíků ale nevoní. A jak je na tom členská základna českých mečíkářů? Zatímco v 80. letech čítala na 500 lidí, teď chybí mladí pěstitelé.
2: Do těch 90. let lidi nemohli vyjíždět ven, nebyli mobily, trávili život na těch zahrádkách. Většina těch, kteří to mají v krvi, to mečíkářství a pěstování vůbec na těch zahrádkách, tak nás ubývá, protože stárneme.
3: Z Mysločovic Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: Mečíky nejenom ze Zlínského kraje můžete obdivovat už o víkendu na zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Právě tam se totiž koná mezinárodní výstava mečíků a jiřin. Ber to jako pozvánku. A dál si přejeme dobré ráno do úterý

0: Bylo 5:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U nich vás vítá David Jabůrek. Po požáru, který ve čtvrtek 9. července zničil výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, jsou hlavní turistické cíle ve městě otevřené. Návštěvníci můžou navštívit Baťův mrakodrap, včetně pojízdné kanceláře, památník Tomáše Bati, Baťův institut, včetně muzea jihovýchodní Moravy i další místa spojená s baťovskou historií. Od včerejška platí ve Vizovicích na Zlínsku omezení parkování u zdravotního střediska i v jednosměrné ulici od marketu Albert k ulici Školní. Na místě bylo instalováno i nové dopravní značení. Město Vizovice chce tímto krokem zamezit dlouhodobému blokování míst v centru města. Prezident Pavel se dnes setká s mladými politiky a političkami. Na Lánském zámku budou debatovat o tom, jak u mladých posílit zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. Setkání se zúčastní poslankyně a poslanci, starostky i starostové, zástupci mládežnických organizací parlamentních politických stran nebo představitelé think tanků. Policisté zasahují na hlavním nádraží v Praze, odbavovací halu vyklízejí, metrolinky C kvůli tomu stanicí jen projíždí. Důvodem je anonymní hrozba bombou, provoz vlaků je zatím bez omezení. A ve Zlínském kraji se po ránu rychle otepluje, teploty jsou teď mezi 18 a 21 stupni, během dne pak budou dále stoupat na 27 až 31 stupňů. Bude polojasno až oblačno, odpoledne s lokálními přeháňkami, hrozí ale i velmi silné bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Platí, že na silnicích ve Zlínském kraji nemáme hlášené žádné dopravní nehody. A po zprávách pokračuje Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ještě datum 14. července, abych připomněl oslavenkyně Karolíny. Jméno má původ v němčině, potažmo latině, to není úplně přesné, nebo není to úplně známo, a nosí ho ale každopádně ženy s hlubokou duší. Význam jim dal do vínku pevný charakter a takřka mužskou pracovitost. Ženy, které nosí jméno Karolína, v sobě ukrývají urozenost a krásu pravé královny. Blahopřeju, už přidávám letní písničku Jiřího Schellingera.

0: Začátky hudební kariéry mohou být různé. Rodina Davisonova se usadila v hrabství Wexford v Irsku na zámku, který byl v té době ale v dost bídném stavu. Objekt z 12. století, který táta Eric zakoupil v 60. letech, přestavěl na hotel a mladý Chris tam pro hosty zpíval. Teď už je správný okamžik prozradit, že Chris de Burgh, o kterém je dnes řeč, má původní příjmení právě Davison. Letos je to 52 let, co podepsal první smlouvu s hudebním vydavatelstvím a rozjel se společně se skupinou Supertramp na turné jako support, no a tím si vytvořil první fanouškovskou základnu. Ovšem do hitparád se mu ještě tenkrát dostat nepodařilo. Když přeskočíme další spoustu let, v jednom rozhovoru padla otázka. Chris de Burgh měl odpovědět na jasný dotaz. Dá se celý život vystačit z peněz, které jste vydělal díky skladbě Lady in Red? Dá se obstojně vyžít z jednoho hitu? Nastalo dvousekundové ticho a pak řekl suše, ano dá.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Teď je přesně 9:15. Zprávy od meteorologů nevynechám ani tentokrát. Podíváme se znovu do aktuální předpovědi.
1: Počasí.
0: Na úvod ještě rychlý náhled na ranní teploty. Teď se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 18 a 21 stupni. Ve zbytku rána bude převládat skoro jasno, dopoledne postupně polojasno až oblačno. Oblačnost může být i částečně průsvitná. Odpoledne kupovitá a postupně se dostaneme většinou na skoro zataženo. Budou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky. Prý i velmi silné, které mohou večer od západu ještě přibývat. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na Valašsku kolem 27 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů bude mít rychlost zpočátku mezi 1 a 4 metry za sekundu. Ovšem potom odpoledne může a na večer v přehánku

Jak vzniká klobouk a proč býval symbolem společenské prestiže? Odpovědi na tyto otázky nabídne naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která se dnes dopoledne vydá do kloboucké manufaktury ve Valašských Kloboukách. Naladit si ji můžete tady na vlnách Českého rozhlasu Zlín po 10. hodině. A ještě dřív, to znamená hned po zprávách, se ozve Zdeněk Junák, aby uvedl své pravidelné srdcovky. Taky u jejich poslechu přeje hezký letní den Petr Uhřík. Pohodové úterý. 9 hodin bude za 10 minut.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Do pátku by měl skončit zásah hasičů u budovy 34 ve Zlíně. Lidé můžou finančně přispět na opravu bývalého trinitářského kláštera v Zašové na Vsetínsku. Hmyzí bodnutí může způsobit i život ohrožující stav, upozorňují lékaři. Bude polojasno s přibývající oblačností a hrozbou silných bouřek, teploty až 31 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší David Japůrek. Dobré dopoledne. Zásah hasičů u budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně by měl skončit tento týden, nejpozději do pátku, kdy přesně, ale stále není jasné. Podle vedoucího zásahu Zdeňka Otrusiny se bude krizový štáb o dalším postupu znovu radit ve středu.
2: My jsme měli další kolo právě jednání a prodloužili jsme ten zásah do středy. Znovu vyhodnotíme, jestli je nutné v tom pokračovat, nebo už je možné to místo předat vlastníkovi stavby. Pokud by se ukázalo, že ještě ne, tak takový nejzazší datum je asi pátek tento týden.
0: Opravu bývalého trinitářského kláštera v Zašové na Vsetínsku můžou nově podpořit i lidé. Obec vyhlásila veřejnou sbírku na další etapě rekonstrukce. V opravené budově budou učebny základní umělecké školy, spolkové prostory, muzeum i turistické ubytování. Vzniknou tam i výstavní prostory, dodává člen spolku Matice Zašovská Josef Krupa.
3: Ta samotná křížová chodba by sloužila jako nějaká výstavní galerie a tři sály klenuté, 300 let staré barokní, které jsou při zemi, by po té rekonstrukci mohly sloužit na nějaké komorní kulturní akce. Mohly by tam být přednášky, drobnější kulturní vystoupení, třeba právě těch dušek.
0: Zašovský klášter je jediným dochovaným trinitářským klášterem v Česku. Hmyzí jed způsobí podle odhadů alergologů u stovek Čechů ročně anafylaktický šok. Život ohrožující prudká alergická reakce se projevuje mimo jiné dušností, svěděním, otoky v obličeji nebo prudkým poklesem krevního tlaku. Při rozvoji těchto příznaků je nutné okamžitě volat záchranku. Podle alergoložky Dominiky Čápové z fakultní nemocnice Motol a Homolka je důležité myslet i na prevenci.
4: Nenosit pestré oblečení do přírody jako žlutá, červená, ten hmyz přitahuje. Být velmi opatrný u jídla a pití, nepít z plechovek, do kterých nevidíme, protože tam ta vosa může být a může bodnout. Chovat se opatrně.
0: V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Letos už jich policisté řešili víc než 400. Zhruba polovinu nehod zaviní sami jezdci a téměř třetina uživatelů elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla pod vlivem alkoholu.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty ve Zlínském kraji jsou v rozmezí 18 až 21 stupňů, dnes se pak vyšplhají na 27 až 31 stupňů. Bude polojasno až oblačno odpoledne s lokálními přeháňkami. Hrozí ale i velmi silné bouřky s nárazy větru až 90 km v hodině a kroupami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dopravní servery nehlásí ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín, teď už srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pomalu už od předsíně mumlám přání Karolíně. Tu teď čeká dárků směska, slaví svátek právě dneska. I já už se rychle valím s dárkem takřka dokonalým. Na hradě i v podhradí všechny skvěle naladí. A v každičkém obydlí davy zvedne ze židlí. Smutek pošle snadno k jasu, je to píseň od rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 14. července roku 2026 a svátek mají všechny dívky, dámy, paní, které se honosí křestním jménem Karolína. Takže všem Karolínám nebo Kájinkám a všelijak, jak jim říkáte, vinšujeme všechno nejlepší a už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Zahrajte prosím jen tak pro radost panu Jaroslavu Procházkovi do Brna Bystrce. Jarek je nejen úspěšný podnikatel, ale také pečlivý domácí kutil. Rád pomáhá ostatním a za tomu patří velký dík. Milý Jarku, tobě a celé tvé rodině přejeme hlavně pevné zdraví. Pokud to bude možné, uveřejnit můj příspěvek dne 14. července 2026 budu opravdu ráda. Vybrali jsme píseň od Hanky Zagorové Žízeň po životě. Srdečně zdraví a za uveřejnění děkuji Jelínkovi z Brna. Moji milí Jelínkovi, to víte, že rád splním vaše přáníčko, takže vybrali jste písničku, už je tady Hana Zagorová.

Nevím jak vy, ale já strašně ráda žiju. A s každým nadýchnutím cítím, jak žízeň po životě piju. A s každým procitnutím, a s každým políbením, a s každým zakopnutím o slávu, o kamení smiju. Kousíček úzkostí a bázní. Nevím jak vy, ale já strašně ráda hořím. Ráda se spálím, až to bolí.

Moji milí posluchači, dnes si připomínáme nedožitých narozenin Karla Gotta. Ať už jste jeho písničky poslouchali od mládí, nebo jste si je pustili až později, jedno se mu upřít nedá. Provázel několik generací. Byly doby, kdy snad nebyla rodinná oslava, taneční zábava nebo silvestrovský večer, aby nezazněl jeho hlas. A každý měl tu svoji oblíbenou. Někdo Lady Carnival, jiný Kávu si osladím nebo Být stále mlád. Já měl to štěstí, že jsem se s Karlem Gottem potkal přímo osobně takhle dvakrát ve svém životě. To první setkání bylo v roce 1974, když jsem nastoupil jako mladý herec do divadla pracující v Gottwaldově, dneska Zlín. Tenkrát tam na podzim probíhala taková mezinárodní soutěž Intertalent. Pěvecká soutěž. A v 10 večer měl vystoupit Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla. Já byl tenkrát u rodičů v Uherském Hradišti, tak jsem jel se na ten koncert podívat, to mě zajímalo. A tak jsem přišel do divadla, já tenkrát bydlel v šatně, byl jsem tam třetí měsíc, čekal jsem, až mě bude přidělena nějaká garzonka v herečáku, jak se říká, a vejdu a šatna odemčená. Vešel jsem dovnitř a u líčícího stolku seděl mistr Karel Gott. Já říkám, je, dobrý den, mistře, promiňte, já vás nerad ruším. A on říká, něco se stalo. Říkám, ne, víte, já bych rád na váš koncert. A ne, nechci lístek, to ne, ale já bych se tady rád převlíkl, já totiž tady v té šatně bydlím. A on říká, aha, no já jsem si říkal, že je nějak nadstandardně zařízená. No tak pojďte, já teda říkám, nemusíte nikam odcházet, tak jsem si dal kalhoty, čistý košily a říkám, já vám něco uvařím, co byste si dal, může být kafe nebo káva. A říká, bude káva nebo čaj. A já říkám, on říká, no tak já nevím, máte mátovej? A já tenkrát měl rád mátovej čaj. Tak jsme si spolu dali mátový čaj, no rozloučili jsme se, já jsem myslel, že po koncertu se potkáme, ale už jsme se neviděli. Přešla léta. A Boleček Polívka dělal ty své manéže. To byl čtyřikrát do roka takový televizní pořad zábavný. A jednou tam měl hosta Karla Gotta. Lístky byly k nesehnání, tak jsem se zeptal Bolečka, jestli bych se mohl přijít podívat na generálku. On říkal jasně, tak jsem přišel a on zrovna byl v debatě s Karlem Gottem. Stál jsem stranou, Boleček mě uviděl, říká, pojď blíž. Mistře, dovol, abych ti představil Zdeňka Junáka. A on se chvilku tak na mě díval a říká, my se známe, vidíte? Já říkám, ano. Známe. A on rozšířil oči a říká, mátový čaj, mladý muži, říkám přesně. Tak to bylo moje druhé setkání s Karlem Gottem. Musím říct, že to byl úžasný, skromný člověk, bezvadný, do pohody a hlavně úžasný zpěvák. Tak a teď už mu patří naše vzpomínka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

Tož, moji milí posluchači, i dneska mám pro vás připravenou úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jim připomínám, že tuhletu soutěž pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko opery Leoše Janáčka Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních. Zpívají třeba Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších solistů. Úterní indicie tedy zní: Edisonovi ta spirála konečně pořádně vyšla. Opakuji úterní indicii. Edisonovi ta spirála konečně pořádně vyšla.

A protože i dnešní srdcovky jsou o 15 minut kratší, mám tady ještě jedno přáníčko z mailové adresy, pojďme ho splnit. Zní takto. Chtěl bych nechat zahrát písničku pro všechny pravidelné posluchače a hlavně pro Alenu do Vendolí jako poděkování za veškerou pomoc, kterou mi poslední dobou poskytla. Výběr nechám na vás, pane Junáku. Máte dobrý vkus. Děkuji, Standa z Brna. No, tak doufám, Stando, že vás nesklamu a už posílám písničku.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka a spisovatelka Marie Doležalová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomaly lilinku končí, ale jakým mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji úterní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Edisonovi ta spirála konečně pořádně vyšla. Tak to byla úterní indicia, ještě než se úplně rozloučíme, tak vám připomínám, že rád plním vaše přáníčka, ale to mě musíte dát vědět, prosím. Takže máte tyto možnosti. Nejlépe třeba svým vlastním hlasem na telefonním čísle 737 250 358, tam na vás čeká záznamník, který je vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit písničku v konkrétní den, konkrétní písničku chcete, tak to mě musíte dát opravdu vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili zařadit do scénáře. Tak, a teď už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože začíná soutěž Zámecké léto. A na vás se budu těšit zítra ve středu opět po 9. hodině. Naschledanou.

0: Německé léto.
1: Úspěšné úterý vám teď od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Já jsem vám nedávno představil tři největší zámecké objekty u nás. Do toho třetího v pořadí jsme se také vypravili, to byl Jindřichův Hradec. No a zajímaly mě parky a zahrady u objektů. Tak jsem zadal opět, který je největší, která zahrada ne po park, no a vyběhlo mi u zámku Versailles. Dobře, tak jsem to zúžil na Česko a vyhrál Vlašimský zámecký park. Rozlohu má 75 hektarů, patří mezi největší zámecké parky nejenom u nás, ale i ve střední Evropě. Je to chráněná památka, spadá také do evropské soustavy chráněných území Natura nebo Nature, jak chcete, 2000. No jaký objekt vám dnes představí průvodce naším zámeckým letem František Kinský? Tak kam to bude, kam bude dnešní pozvánka?
0: Zámecké léto.
2: Podnikneme výlet na Jižní Moravu, kde stojí klasicistní zámek francouzského typu Rájec nad Svitavou. Nechali ho postavit Salmové. Kromě jiného krášlí tamní zahrady také největší česká sbírka kamélí. Více nám už prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Vcházím na nádvoří Rájeckého zámku, kde už mě vítá kastelánka Zdeňka Kalová. To první, co mě upoutalo, jsou záhony růží a dominující kašna slekníny.
4: No, Rájecký zámek byl vždycky spojený se zahradníky a s květinami, takže bychom chtěli, aby návštěvníky třeba, kteří přijíždí v zimě, vítali naše vzácné kamélie, ale ti, kteří přijíždí v té klasické letní sezóně, tak aby vítali

0: v okolí Paříže a někdy z legrace říkáme, že to je salmovská venkovská chalupa, protože Salmové opravdu na Rájecký zámek jezdili především na léto, na letní měsíce zhruba od června do října. Pak se vraceli ke svým pracovním povinnostem do Vídně nebo do Brna.
1: Ze sálu se dostáváme do další místnosti, která je obklopená obrazy.
0: Toto je sál předků, kde jsou vystaveny portréty členů rodiny Salma Reifferscheid, ale není to úplně to nejvzácnější, co zde v přízemí můžete vidět. Nyní vás vezmu do zámeckých knihoven.
1: Ocitáme se sice v knihovně, ale těch knih tu moc není vidět.
0: A knihy jsou trošku ukryté v poličkách, ale je jich tady přes 61 tisíc.
1: Stoupáme do patra, ale to, co mě zaujalo, kromě té vizuální stránky, jsou také vůně. Co to cítíme?
0: Teď aktuálně cítíme květinovou výzdobu v místnostech.
1: Musím říci, že ty interiéry jsou naprosto úchvatné. Máte mimořádně vybavený zámek.
0: To je jednou ze zajímavostí Rájeckého zámku, že se dochovala velká část původního mobiliáře rodiny Salmů. A vzácností je také to, že 90% toho, co návštěvníci na zámku uvidí, je právě z těch původních sbírek, tedy nebylo to svezeno z jiných hradů a zámků.
1: V přízemí jsme prohlídku reprezentativních místností zakončili vzácnou knihovnou. Tady v prvním patře jsou soukromé prostory a je tu také nějaký klenot?
0: Na konci prohlídky mají návštěvníci možnost prohlédnout si naši klenotnici.
1: Když se řekne klenoty, představím si šperky, ale tady jsou ve vitrínách spíše poháry.
0: Svým způsobem jsou to vlastně také šperky. Tyto nádherné poháry jsou řezány z horského křišťálu, což je polodrahokam. Rájecký zámek je nádherný a doufám, že se návštěvníci přijedou k nám do Rájce nad Svitavou podívat.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Rájec nad Svitavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Vidíte poháry, co by poklad? Nakonec proč ne, když třeba Fabergeho vejce mají milionové hodnoty, tak proč ne samozřejmě. Jinak podívejte se na fotografie, učinil jsem to tež, přiznám se, nebyl jsem na tomto zámku, zaujala mě tam právě ta vodní plocha s lekníny, působí to nádherně, možná chcete i na zahradě si udělat něco podobného. No jo, ale té práce potom, ono stačí, když máme sekat, trhat plevel a tak dále, ale je to krásné, když pak člověk sedí, dá si to kafe a pěkně si tam užívá. Užívejte si, ale teď trošku vzrušení, protože budeme soutěžit, hrajeme o náš cestovatelský zámecký balíček, pak o další ceny, ale telefon nejprve tedy pojďme pěkně postupně, nahlásím 731 800 900, třetí volající jde do soutěže, no a pak řeknu dál podrobnosti. Hrajeme.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731

0: Kam se schoulíš, ptal se Karel Gott, ten hlas je nenahraditelný a zatím nemá vůbec žádného zástupce na našem poli populární hudby. Ale my soutěžíme, my máme Zámecké léto, hudba je tady ano doplněk, ale tím nejdůležitějším je naše soutěž a samozřejmě představení dalšího zámeckého objektu jako typu na prázdninový výlet. Paní Karin z Nové Hlíny je u telefonu. Dobrý den, paní Karin.
1: Dobrý den.
0: Já vás zdravím. Nová Hlína, já jsem se díval, nejblíže k Nové Hlíně zámek Třeboň nebo Jemčina.
1: Přesně tak,
0: Třeboň. Pak hrad a zámek Stráž nad Nežárkou, to už je trochu dál.
1: Ano.
0: No, díval jsem se tady, musím tedy říct, že v mobilu tam moje umělá inteligence má co dělat, ale vždycky kontroluji, tak proto se vás ptám. Který z nich jste navštívila?
1: Všechny.
0: A který sám líbil nejvíc?
1: Jindřichův Hradec.
0: To je veliký, krásný zámek, taky jsme o něm nedávno. Karin, tak se dáme do soutěžení. Jste připravena, doufám, můžu to spustit, můžu to rozjet. Otázka zní, kolik knih ukrývá zámecká knihovna na zámku v Rájci nad Svitavou? Za A asi 17 tisíc, asi 46 tisíc, asi 61 tisíc.
1: Za C.
0: Vy jste taky ani nezaváhala, to jste věděla, pamatovala si, stačíte pamatovala. Telefonovat a zároveň poslouchat ten příspěvek, to nebylo úplně jednoduché. Tak vám gratuluju, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, tak jmenujte, co v něm je schválně.
1: Batoh, ano, termoska, ano, ponožky, ano, pikniková deka, ano, a sluneční brýle.
0: No já, víte, co musím udělat znovu? Tak to máte takové malé soutěžní plus bez odměny. Přesně tak, tento zámecký cestovatelský balíček putuje už za vámi, ten máte jistý v pátek, pak z těch pěti, věřím, že i další dny budou úspěšné, vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby, no a pak na konci prázdnin budeme losovat tři víkendové zámecké pobyty, respektive majitele těchto poukazů. No tak vám gratuluju, mějte se krásně.
1: Děkuji.
0: Pro vás už soutěž končí, vy už teď budete pouhým posluchačem naší soutěže. Věřím, že v pátek budete mít už, jak se říká, napnuté. Mějte se moc pěkně a ať se daří. Naschanou.
1: Tak jo, děkuji, naschanou.
0: No já děkuji vám všem, kteří jste volali, nedovolali se, ale jak se říká, zítra je taky den, ostatně do konce prázdnin máme ještě řadu, hodně našich zámeckých soutěžních vysílání. Zítra se podíváme taky na úžasný zámek, na zámek Žleby. Úspěšný den vám přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Valašské Meziříčí prodává pozemek v Binině. Měl by tam vzniknout nový bytový dům. Knihovna Kroměřížská bude mít novou střechu. Meteorologové vydali na dnešek výstrahu před velmi silnými bouřkami. Bude polojasno s přibývající oblačností, teploty až 31 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a David Javůrek. Dobré dopoledne. Zastupitelé Valašského Meziříčí na svém posledním zasedání schválili prodej pozemku v místní části Binina. Jde o plochu o výměře bezmála 9000 metrů čtverečních. Město je chce prodat jako celek jednomu investorovi.
2: V lokalitě by mělo vzniknout zázemí pro nejméně 7 bytových jednotek. Pozemky zatím nejsou zasíťované. Město je proto nabízí k prodeji jako jeden celek jednomu investorovi. Minimální kupní cena je stanovena na 800 korun za metr čtvereční. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Město Kroměříž zahájilo rekonstrukci střechy knihovny Kroměřížská. Oprava se týká dvoupodlažní části knihovny a jde o investici za téměř 1 000 000 korun. Radnice průběžně do budovy investuje. Loni nechala vyměnit zastaralý výtah a upravila i předprostor s novým parkováním. Pokračuje Šárka Kučerová z tiskového oddělení města.
3: Současné stavební práce zahrnují odstranění nevyhovujících prvků střešního pláště, úpravu systému odvodnění střechy a také montáž nové střešní krytiny z PVC folie.
0: Velmi silné bouřky, které může doprovázet krupobytí, dnes očekávají meteorologové. Jejich výstraha platí od 11 hodin dopoledne do 10 hodin večer a týká se celého území Česka, včetně Zlínského kraje. Lidé by proto měli být opatrní, pokračuje Eva Richtariková z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: To znamená zajistit svůj majetek tak, ať například ty poryvy větru jej co nejméně poškodí a ve chvíli, kdy už se přiblíží bouřka, tak se samozřejmě schovat nejlépe do budovy a nebýt na volném prostranství vystavený blesku, případně i těm kroupám.
0: Pro jižní a západní část Zlínského kraje dnes od 10 do 17 hodin platí také výstraha před silnou zátěží teplem. Policisté v Praze ukončili prohledávání pražského hlavního nádraží, potvrdil to jejich mluvčí Jan Daněk. Hlášenou bombu nenašli, provoz na nádraží i na Vilzonově ulici je tak plně obnovený. Policisté teď budou pátrat po pachateli, kterému za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení. Sport. Hruští moderní pětibojaři a stolní tenisté se budou moct účastnit mezinárodních soutěží pod svou vlajkou. Rozhodli o tom Mezinárodní unie moderního pětiboje a Světová federace stolního tenisu v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Ruské vlajky se na akce stolních tenistů vrátí na konci července. Moderní pětibojaři je znovu uvidí od srpnového mistrovství Evropy.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji se dnešní odpolední teploty vyšplhají na 27 až 31 stupňů. Bude polojasno až oblačno, odpoledne s lokálními přeháňkami. Hrozí ale i velmi silné bouřky s nárazy větru až 90 km za hodinu a kroupami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor, na silnici 1/35 ve Valašském Meziříčí u Unihoby tam leží pneumatika na vozovce. Takové byly zprávy. Začíná dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín, kterým vás provede Anna Randárová. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásné úterý. Jsem ráda, že se opět setkáváme na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Máme 14. července, téměř 5 minut po 10. hodině. Co nás dnes společně čeká? S naší regionální stopařkou se třeba vydáme do kloboucké manufaktury ve Valašských Kloboukách a řekne nám více o tom, jaký je proces výroby klobouku, anebo proč býval symbolem společenské prestiže. Teď už jsou ale na řadě první písničky. Uslyšíme Marii Rotrovou a Petra Nováka. Přeji vám pohodové dopoledne. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší sladký recept roku 2022 podle Poroty. Šlo o kunštátský zámecký perník s povidly a sušeným ovocem, původně od Marie Šafářové z Poličky na Vysočině. Naučíme se ho teď dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Tedy Vojtěch Vrtiška, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Ivan Vodochodský. Ten si recept vylepšil podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: No tak je tam na těsto potřebujeme 300 gramů hladké mouky a 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Pak potřebujeme do toho těsta dáme takovou směs ze 40 gramů másla, 2 lžic mléka, 2 lžic medu. Přidáme lžičku strouhaný pomerančový kůry a 2 lžičky citronové kůry. Kapku rumu, že jo. No a pak tam samozřejmě dáme vejce. A je tam potřeba kořenící směs, kterou si utlučete, a je tam 15 hřebíčků, 4 kuličky nového koření, vrchovatá lžička mletý z kořice a toť vše. To rozemlete.
2: A na náplň jenom v rychlosti, co je potřeba za suroviny?
1: Tak na náplň jsou moje oblíbená povidla, 400 gramů, sušené fíky, asi 6 kousků, 12 kusů vlašských ořechů, na které mám alergii, a 8 sušených švestek. Takže, a potom potřebujeme jedno vejce na pomazání a cukr na posypání a sádu na vymazání plechu. Tak Patriku, pojďme do toho.
3: Pochoutkový rok.
2: Tak sypeme do robota, co o tu mouku?
1: Takže dáme tam 300 gramů mouky, 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek, šubotám. Teď dáme koření, jako základ použiju lžičku tohohle namíchaného koření, vrchovatou, tak. To je spíš taková lžíce, ale promícháme. A teď jdeme ke sporáku.
2: Máme rendlík. V něm máslo, to rozpustíme.
1: 42,5 gramů másla. Rovnou tam přidáme mléko, 2 lžičky mléka, 2 lžičky medu. No, teď to necháme rozpustit a přidáme tam rovnou, ať to chytne chuť. Když to bude teplý, tak se nám uvolní chuť a vůně z té pomerančové a citronové kůry.
2: Pak to teda necháme schladnout.
1: Máme to prochladnout.
2: Tak teď k té směsi moučné přidáš vajíčko jedno.
1: Tak vajíčko. Já nemám tuzemák, takže tam dám rum originál a myslím, že tím nezeskazím. Dám lžíci.
2: To je směsi másla, medu.
1: Kůr citronový, pomerančový a mlíka. Tak, já myslím, že to je prochladný už dost. Pravíme do směsi. No, uvidíme.
2: No, ono to tak jako zdrobenkovatí. A pak to bude chtít na tom vále scelit rukama.
1: Čověče, přátelé, tak to je moje první perníkový těsto v životě.
2: No, perfektní.
1: Tak já to dám takovou na chvilku do folie.
2: Až to hezčí než paní Šafářova.
1: Fakt.
2: A mělo by to být tak přes noc v lednici, nebo druhý den to zpracovat, že ono se to propojí, ten lepek začne pracovat.
1: No tak jako přineseme z lednice to těsto, které jsem dal včera, a uvidíme poznej rozdíl, jo?
2: Teď už jsme si to odpočinuté těsto rozdělili na poloviny a musíme z každé té poloviny udělat placku velikosti nějakého, řekněme, menšího plechu.
1: Patriku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměr, to znamená, to je nevím, 20 na 30, to je jako A4. A4 z toho musíš vyválet. Zkusíme to přenést do toho pekáčku. No a teď tam musíme to nanést ty.
2: Povidla. A vydatně povidla, nebojte se toho, vydatně povidly. Poházet to vším tím nakrájeným sušeným ovocem, ať už to jsou mrnky na proužky, fíky sušené na proužky. Máme tu švestky.
1: Vlašáky.
2: A stejným způsobem, jako jsme předtím tu spodní placku z těsta vyválili, to uděláme to samé a pak tím zakryjeme vlastně vrstvu toho sušeného ovoce z povidly a musíme to ještě propíchat vidličkou, aby mohl unikat vzduch a vlhkost z té náplně vlastně. Ano.
1: Takže co nejdřív vidlička propíchat, pak vajíčko, jo? Asi jo, že jo.
2: Pomašlujeme rozšlehaným vejcem s trochou rumu, pak posypeme lehce hrubým cukrem třtinovým. Do trouby, na kolik stupňů, na jak dlouho?
1: 170 stupňů, necháme 35 minut a uvidíme, co se stane.
2: Pečte teď.
1: I tak si myslím, že když to necháme jako ten týden odpočinout, nebo 5 dní aspoň, tak to bude geniální. On mi tady sně celý ten ukrojený kousek, Patrik, no vidíš to. Výborný, ne?
2: Teď to taky bylo na prvním místě. Výborný.
0: Recept na nejlepší perník roku 2022 se sušeným ovocem, povidly a dalšími dobrotami podle kuchaře Ivana Vodochodského najdete na www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Marie Šafářové z Poličky na Vysočině. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2023 zalíbil nejvíc posluchačům. Půjde o houbové krokety se zelím, které se svým vylepšením připraví Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok. Český rozhlas Zlín.

0: kouzelných lesích u Březolup na Uherskohradišťsku leží pozůstatky hradu Šarov. Pro koho byl domovem? A proč vlastně tato památka ze 13. století téměř upadla v zapomnění? K tajemnému místu se vydáme v dalším díle cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: 24 minut po 10. hodině posloucháte Český rozhlas Zlín. Léto přeje výletům a objevování míst, která možná nejsou velká rozlohou, ale o to zajímavější příběhy ukrývají. Jedním z nich je kloboucká manufaktura ve Valašských Kloboukách. Právě tam je naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která teď stojí mezi historickými klobouky a příběhy zdejšího řemesla. Petro, krásné dopoledne.
2: Hezké dopoledne z Valašských Klobouk. Já se právě nacházím v kloboucké manufaktuře, kde se všechno točí kolem klobouků a jejich historie. Kolem mě jsou asi 30 různých pokrývek hlavy. Návštěvníci si tady mohou prohlédnout, některé i vyzkoušet a během prohlídky se dozví třeba to, jak se klobouky vyráběly, kdo je nosil, nebo proč bývaly symbolem společenského postavení.
1: Petro, nemůžu se tě nezeptat. Má název města Valašské Klobouky něco společného právě s výrobou klobouků?
2: Vůbec ne, ale naše posluchače nenechám v nevědomosti dlouho, protože proč se Valašským Kloboukám říká právě klobouky, se dozví v Českém rozhlase Zlín zítra ráno v reportáži, kterou pro ně chystám.
1: Na vysvětlení se tedy budeme těšit zítra. Pojďme se ale vrátit do expozice kloboucké manufaktury. Co tě tam zaujalo úplně nejvíc?
2: Asi to, kolik příběhů se za obyčejnými klobouky skrývá. Dozvěděla jsem se třeba, že ještě v 19. století byl v některých evropských městech klobouk téměř povinnou součástí pánského oděvu. No a překvapilo mě také, kolik slavných osobností mělo svůj typický klobouk, podle kterého je lidé poznávali. Zmíním například Charlieho Chaplina, královnu Alžbětu II. Nebo Michaela Jacksona.
1: A kdo tě dnes klobouckou manufakturou provází?
2: Mou průvodkyní je Amélie Janíková, která kloboučkovou manufakturu společně se svou rodinou vybudovala. Paní Janíková, já vám přeji krásné, hezké dopoledne.
3: Dobrý den, zdravím vás.
2: Když sem k vám návštěvníci přijdou poprvé, co je podle vás v kloboučkové manufaktuře úplně nejvíc překvapí?
3: A třeba pro ní je to aj hodně zajímavé jít do dílnu a se podívat na celý proces výrobu klobouků.
2: Já jsem v dílnice před chvilkou byla, musím říct, že to bylo velmi zajímavé. Co se týká ale vystavených exponátů, máte ve sbírce nějaký klobouk, který považujete za nejvzácnější nebo má úplně nejzajímavější příběh?
3: Máme různě, ale třeba můžu vykládat od jeden, který jako je nám blízko. Je to jeden pokrývek hlavu z Finska. Totiž vypadá trošku, jak mají ty stejné krajky, jak tady na Moravě, ale je to z sever, od Samové a je to tak zacné na to, že zeptali jsme kamarádka, to nám jakože posílá, jestli může to nám posílat, ona říkala, že většinu tyto pokrývek hlavy je to hodně osobní věc a zůstává jenom pro tu osobu, který jako sosíje samý. Ale ona říkala, že to nám posílá v jednu podmínku, že to nikdo nebude to nosit a mít na hlavě. Takže to tady je v expozice a lidi můžou se na to dívat.
2: Já můžu jenom potvrdit, že tady ten čepec zmiňovaný opravdu vypadá jako nějaká moravská pokrývka hlavy, protože se na ní vyskytují krajky, které opravdu připomínají moravské růžičky. Takže doporučuji návštěvníkům, aby do Kloboučského muzea vyrazili právě třeba za tímto exponátem. Kdybyste ale vy měla naše posluchače do Kloboučské manufaktury pozvat, proč by měli zavítat právě sem k vám?
3: Poprvé je to takové autentické navštěvu, že máme čas se věnovat i ukazovat jako v dílně právě celý proces a pak samozřejmě vykládat tady o ty klobouky, o té historii klobouk. Je to takové osobní setkání.
2: Já jenom doplním, že kromě toho, že tady v budově naleznete expozici klobouků, jedná se o historický dům, je to bývalá koželužná, kterou manželé Janíkovi opravili, takže se jedná i o takový grunt, který může znázorňovat nebo přiblížit návštěvníkům, jak se třeba dříve žilo právě ve Valašských Kloboukách. Já vám děkuji za rozhovor a ještě doplním, že kloboucká manufaktura je otevřená celoročně po předchozí telefonické domluvě a součástí prohlídky je nejen samotná expozice, ale také kloboučínská dílna. Můžete se podívat na krátký film a tím, že manželé Janíkovi zde mají hospodářství, se můžete těšit i na nějaké drobné občerstvení.
1: Petro, děkujeme za pozvání do Kloboucké manufaktury ve Valašských Kloboukách. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: To byla naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která i během léta navštěvuje zajímavá místa, výstavy a nevšední příběhy napříč Zlínským krajem. Pokud víte o místě, které by nemělo uniknout její pozornosti, napište nám na e-mail stopař.zlín@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Zlín.

0: To byla Věra Špinarová s písničkou Kosmická láska. Muzeum Kroměřížska chystá prázdninové středy pro rodiny s dětmi. Na co se můžete těšit už zítra, tedy 15. července? To ve vysílání Českého rozhlasu Zlín prozradíme za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Macourek králem fantazie aneb Cesta do pohádek. To je název výstavy, která je aktuálně ke zhlédnutí v Muzeu Kroměříska. Na středu 15. července je k ní připraven i doprovodný program pro rodiny s dětmi. Více nám řekne Martina Václaviková, zástupkyně ředitelky muzea, se kterou jsem teď telefonicky ve spojení. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Paní Václaviková, co je na výstavě o Miloši Macourkovi k vidění?
1: Výstava přibližuje zásadní díla tvorby kroměřížského rodáka a jedného z nejvýznamnějších českých scénáristů Miloše Macourka. Letos si připomínáme z té výročí jeho narození. Návštěvníci na výstavě uvidí ikonické díla, pohádku Arabela, kde se díky kouzelnému prstenu potkávají dva světy, pohádková říše a svět lidí. Budou si moct prohlédnout kostýmy Arabely, její cesty Ksenie a samozřejmě nechybí ani kostým zlého čaroděje Rumburaka. A možná najdou i kouzelný prsten. Dále uvidí známé pohádky, jako jsou Jezerní královna, Dívka na koštěti a nechybí samozřejmě Mach a Šebestová. Zastoupena je její tvorba pro dospělé, zahrnující filmy Jak utopit doktora Mráčka a neb Konec vodníků v Čechách, Přes medvědu s cibulkou a Což tak hledáci špenát. Návštěvníci si můžou prohlédnout kostýmy a rekvizity z pohádek i filmu a ocitnou se tak uprostřed příběhu. Řadu věcí si budou moct také vyzkoušet.
0: Na středu 15. července je k výstavě připraven doprovodný program. Řekněte nám o něm víc, prosím.
1: Pro všechny malé návštěvníky je připraven pohádkový deník, kterým se vydají na dobrodružnou cestu do světa kouzel a pohádkových hrdinů. V každém zákoutí výstavy budou řešit úkoly, hádanky a objevovat různá tajemství. Potkají princeznu Arabelu, zlého čaroděje Rumburaka, ocitnou se v temném království Jezerné královny, v animovaném světě Macha a Šebestové i ve škole pro pohádkové bytosti. Na závěr si vyzdobí korunky a můžou si uvařit i kouzelný lektvar.
0: Pokud by někomu středa 15. července nevyhovovala, bude se akce ještě opakovat?
1: Ano, po celé léto běží v muzeu program prázdninový střed pro rodiny s dětmi a na program věnovaný k výstavě Macoure králem fantazie můžou návštěvníci ještě přijít 29. července a pak ještě 12. a 26. srpna. Vždy od 10 do 12 hodin a odpolední blok je od 14 do 16 hodin.
0: Připomeňme ještě prosím, kde a dokdy je výstava k vidění?
1: Výstava je otevřená v prostorách galerie v podloubí Muzea Kroměříska až do 20. září. V červenci a v srpnu je muzeum otevřené denně od 9 do 17 hodin a září je v pondělí již zavřeno.
0: Na výstavu Macourek králem fantazie aneb Cesta do pohádek nás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pozvala zástupkyně ředitelky Muzea Kroměříska Martina Václavíková. Děkujeme za to a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dozněla písnička Tahle jedna vteřina. Malá semínka, velký potenciál. I tak by se dal popsat Merlík. Babské rady nám teď připomenou, proč si našel cestu z dávné historie až do dnešní kuchyně.
1: Babské rady.
2: Merlík chilský neboli quinoa, podobně jako amarant, je společně s bramborami a kukuřicí základní plodinou vyspělé civilizace Inků a Aztéků. Merlík je jednoletá dvouděložná rostlina, dosahující výšky asi 180 cm. Jejíž drobná, převážně světlá semena se podobají prosu. Pro potravinářské účely se zužitkovávají jednak listy, které se upravují jako salát, ale zejména semena. Merlík obsahuje nejkomplexnější rostlinný protein, jsou v něm zastoupeny všechny potřebné aminokyseliny. Také vitamin E, který v rostlině nalezneme, je výborným antioxidantem, který chrání organismus před volnými radikály a dělá navíc pleť mladší a zářivější. Složky dále působí pozitivně v buněčných membránách, zvyšují plodnost a posilují činnost nervové soustavy. Semena se využívají buď celá nebo ve formě mouky či krupice. Tato mouka je velmi dobře stravitelná, má příjemnou chuť a proto je součástí dětských výživ.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Blíží se 11. hodina a taky na čase představit hosta úterního dopoledního rozhovoru. Dnes si budu povídat se Šimonem Valovičem, studentem Univerzity Tomáše Bati a produktovým designérem, který nedávno získal významnou mezinárodní cenu. Tak nás poslouchejte dál.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj otevřel nové centrum, které pomáhá lidem v orientaci v sociálním systému. Nemocnice Agel Valašské Meziříčí přivítala za první letošní pololetí 194 miminek. Podmíněný trest za nošení symbolu Z spojovaného s ruskou agresí na Ukrajině platí. Potvrdil to nejvyšší soud. Bude polojasno s přibývající oblačností a hrozbou silných bouřek. Teploty až 31 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá David Jabůrek. Dobré dopoledne. Pro lidi, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci, otevřel Zlínský kraj ve Zlíně nové centrum Žluté dveře. Nízkoprahové zařízení nabízí první orientaci v sociálním systému, informace o sociálních dávkách, službách i dalších formách pomoci a pomáhá nasměrovat návštěvníky na organizace, které jsou schopné jim s řešením jejich situace pomoci. Uvedla to mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Obracet se na něj mohou také rodinní příslušníci či odborníci, kteří pomáhají lidem v nepříznivé životní situaci. Porodnost v nemocnici Valašské Meziříčí meziročně vzrostla, zatímco loni se za prvních 6 měsíců narodilo 177 dětí, letos už 194. Ve statistice vedou holčičky, dodává mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
2: Ve statistice narozených dětí vedou v prvním pololetí dívky v počtu rovných 100, zatímco chlapců přišlo na svět 94. Mezi oblíbená dívčí jména patřily Viktorie, Valerie nebo Natálie. U chlapců pak Matyáš, Teodor či Tomáš.
0: Nejvyšší soud potvrdil podmíněný trest pro botanika a disidenta Pavla Křivku za to, že veřejně nosil symbol Z spojovaný s ruskou agresí na Ukrajině. Podle obžaloby tím veřejně schvaloval zločin proti míru. Křivka chodil v dubnu 2024 po Pardubicích v mikině s písmenem Z a nápisem Za vítězství v ruštině. Dostal za to trest 6 měsíců vězení s podmíněným odkladem na 2 roky. Křivka vinu odmítá. Argumentoval, že symbolika není oficiálně zakázaná a že nošení oděvu neznamená schvalování genocidy. Jeho dovolání ale nejvyšší soud odmítl s tím, že svoboda projevu má své hranice a veřejná podpora mezinárodních zločinů už pod ochranu projevu nespadá. Děti v dětských domovech a výchovných a diagnostických ústavech s různými problémy by se nově měly více oddělit. Ministerstvo školství chystá změny v ústavní a ochranné péči. Věcný záměr nové právní úpravy chce předložit vládě v listopadu. Vedle dětských domovů mají vzniknout například specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi, například se závislostmi nebo duševními problémy. Asociace náhradní výchovy chystané změny vítá, říká její předseda Miloš Picek.
3: Já to nebudu nazývat přízemně nějakou selekcí, ale skutečně odborným posouzením, aby tam byli také lidé, kteří s těmito dětmi budou pracovat. Já mám v běžném dětském domově odpovídajícím vzdělaný lidi se speciální pedagogikou, ale speciální pedagogika není obor, který by dokázal pracovat s takto extremistickými záležitostmi.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji se dnešní odpolední teploty vyšplhají na 27 až 31 stupňů. Bude polojasno až oblačno, odpoledne s lokálními přeháňkami. Hrozí ale i velmi silné bouřky s nárazy větru až 90 km za hodinu a kroupami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici mezi Kladeruby a Brankami na Vsetínsku se srazila dvě osobní auta. S opatrností místem projedete. Tolik dopolední zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodový den přeje David Jabůrek. A nyní pokračuje Anna Randárová.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Po zprávách v 11 hodin posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín a stále je s vámi Anna Randárová. Pokračovat budeme rozhovorem. Jak vznikají věci, které nás každý den obklopují? například nábytek, který by nám měl nejen sloužit, ale také se nám líbit. Za podobou těchto věcí často stojí produktoví designéři. A jeden z nich teď se mnou sedí ve studiu. Šimon Valovič studuje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a nedávno dosáhl významného mezinárodního úspěchu. Šimone, pěkné odpoledne.
5: Ahoj, ahoj.
4: Povídat si budeme za malou chvíli.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Se studentem Univerzity Tomáše Bati, designérem Šimonem Valovičem si dnes ve vysílání Českého rozhlasu Zlín povídám o produktovém designu. Jak vlastně vypadá studium tohoto oboru?
1: Akože pýtaš sa na semester, ako vyzerá taký bežný semester, alebo celkovo, alebo...
0: Abychom si jako někdo, kdo nemá tu zkušenost a vůbec neví, jak probíhá výuka, jak čemu se třeba věnujete, jaké jsou na vás kladeny nároky a požadavky, tak abychom si dokázali představit, jak vlastně vypadá studium designéra.
1: Jo. Tak začneme jakože tak zoširoka, čo sa učíme a čo je veľmi dôležité v tom našom obore, tak začína každý projekt, každý produkt vzniká rešeršou. Potrebujeme robiť dobré rešerše a čím lepšia rešerš, znamená, že zistíme o danej problematike, o danom produkte čo najviac a o konkurencii, ako sa riešia určité problémy a tak, čiže týmto to vždycky začína a potom je samotný ten proces navrhovania a vždy je dobré robiť viacero návrhov simultálne, súbežne a naozaj potom ten proces sám ukáže, že ktoré tie cesty sú dobré, kedy sa vlastne človek musí vrátiť a tak. A čiže ten proces je takýto, až sa človek dostane k tomu výslednému projektu, ktorý z môjho hľadiska nie je nikdy akoby dokončený. Že vždy som bol taký, že OK, už som obhájil ten môj produkt, ale som taký, že to som tak v polovičke, ani nie v tom, kam by sa ten produkt mohol dostať. Ale na to nie je čas väčšinou v školách a myslím, že ani v praxi na to nie je čas. Čiže tak. A samozrejme, čo je veľmi, veľmi super, to by som ešte podotkol, že na našej fakulte sa kladie dôraz aj na to odprezentovanie a na to, že jedna vec vytvoriť produkt, ale keď ho nesprávne predáte, alebo je nesprávne odkomunikovaný a tá vizualita a naozaj reklama je na nízkej úrovni, tak častokrát robí aj 40-50% úspechu toho produktu.
0: Když jsi mluvil o tom samotném návrhu, vznikají už všechny návrhy v počítači, anebo musí umět produktový designer i dobře kreslit?
1: Toto je super dotaz, protože je velmi důležité, aby designer věděl dobře kreslit. Já nekreslím úplně nejlepší, čiže to je taky trochu paradox, ale já to mám zase jinak, já jsem přišel na to, že čo je ten môj spôsob, ako ja navrhujem. A ja sa vždycky vrhnem najprv do materiálu. Že ja som človek, ktorý si potrebuje osahať ten materiál, s ktorým pracujem. A naozaj on mi tak ukazuje to, že akým smerom a ako nad tým vlastne uvažovať.
0: Takže je důležité, aby designér rozuměl tomu materiálu, se kterým se potom chystá pracovat. A u toho mě napadá, existuje nějaký materiál, který máš jako první volbu, se kterým pracuješ obzvlášť rád?
1: Fuf, to je náročné. Akože já mám rád většinu materiálu, fakt. To je velmi náročná otázka. Ale odpovím asi tak, že momentálne, aj tým, že možno neskôr sa k tomu dostaneme, s môjim bratom sme založili štúdio, kde robíme s keramikou. A takže keramika je dosť taký materiál, s ktorým pracujem, s ktorým vytváram veci z keramiky, ale naozaj nie len to. Takže asi tak.
0: Designér Šimon Valovič je hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín a povídat si budeme i po písničce.
2: Pískání, šum, ticho. Poruchy sluchu nejsou jen problémem seniorů. Týkají se často i mladších ročníků. Jak je poznat? Dá se jim předcházet? A co dělat, když se objeví? Připravte si otázky. Do poradny pro zdraví přijal pozvání primář ORL Baťovy nemocnice Martin Světlík. Už 15. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

Anna K. v Českém rozhlase Zlín. Naše dopolední vysílání se chýlí ke konci a tak mám pro vás pozvánku na středu. Zítra kolegyně Silvie Pospíšilová přivítá v poradně pro zdraví primáře zlínského ORL Martina Světlíka. Já vám přeji krásné odpoledne a budu se těšit na slyšenou zase po 17. hodině u pořadu Den v kraji. Anna Randárová.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Do pátku by měl skončit zásah hasičů u budovy 34 ve Zlíně. Se zdržení musí od zítřka počítat řidiči mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem. Správa železnic spustila rozsáhlou anketu o problémech vlakové dopravy. Dnes bude v regionu oblačno s nejvyššími teplotami až 31 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkné poledne. Hasiči šestým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy 34 v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Nadále prolévají sutiny objektu, jehož část je minulý týden zřítila vodou. Uvedla to mluvčí hasičů Lucie Javoříková. Příčinu požáru budovy s 11 nadzemními podlažími zjišťují kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Řidiče na hlavním tahu mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem čekají od zítřka omezení. Na silnici 1/57 u Bystřičky začne oprava zhruba 300 metrů dlouhého úseku vozovky. Do pátku se tam bude jezdit kyvadlově, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
4: Po dobu prací bude provoz veden kyvadlově. Přes den od 6 do 17 hodin jej budou řídit pracovníci pomocí vysílaček. Ve večerních a nočních hodinách bude dopravu řídit semafor. Řidiče žádáme o zvýšenou opatrnost, respektování přechodného dopravního značení a pokynů pracovníků na stavbě.
2: Lidé po celé republice můžou vyplňovat dotazníky o problémech na českých železnicích. Najdou je pomocí QR kódu na nádražích a zastávkách. Odpovědi jsou anonymní. Anketu spustila Správa železnic, která podněty použije pro zlepšení svých služeb, říká generální ředitel organizace Tomáš Todt.
5: To vyplnění trvá zhruba 2 minuty a ptáme se na ty nejdůležitější otázky z oblasti bezpečnosti, z oblasti úklidu nádraží, informačních systémů, orientačních systémů, třeba i co se týká spouždění vlaků.
2: Prezident Petr Pavel s manželkou přijmou mladé politiky i političky. Setkají se s nimi dnes na zámku v Lánech. Debaty se budou týkat toho, jak posílit zájem mladších generací o veřejné dění a zapojení do politiky.
6: Setkání v Lánech se zúčastní poslankyně a poslanci, starostky a starostové. Přijedou také zástupci mládežnických organizací, parlamentních politických stran nebo představitelé think tanků. Kromě debat a představení jednotlivých organizací či nadací si hosté budou moct zámek taky prohlédnout. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu oblačno, postupně zataženo s přeháňkami, hrozí i velmi silné bouřky s nárazy větru až 90 km za hodinu a kroupami. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dvě osobní auta se srazila v ulici Hrádecká ve Slavičíně na Zlínsku. Odstavené nákladní auto je na dálnici D55 na 26. kilometru u Tlumačova ve směru na Zlín. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná Morava krásná zem. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

uměleckých sklepů. Tak, Miroslav Koustrunk mladší, Josef Vaškovič, tak v úvodu nás potěšila mistříňanka touto polkou a otevřela první hodinu vysílání pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci potěšit vás, kteří slavíte svůj svátek. V českém občanském kalendáři máme jméno Karolína, Larisa a na Slovensku slaví jmeniny Kamil a Lara. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří, hodně zdraví a spokojenosti a písnička, která zazní, je samozřejmě také pro vás. Ale vážení a milí, i dnes budeme zpívat v projektu Prázdniny u babičky. Velice se těším, kdo nám dnes zaspívá. Chtěla bych povzbudit také nějakého šikovného chlapce. No, uvidíme. Připomenu ještě telefon 726 46 5200. No a už písnička. Stanislav Mášík, Miroslav Irša, Vyletěl z Křivánek a Lanžhočanka.

0: Vítám ve vysílání Adriánku Malinovou, osmiletou z Hračovic, která se k nám dovolala. Tak halo, halo.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, Adriánko. Tak jak se těšíš na zpívání?
1: Těším se.
0: Těšíš se. A ty jsi připravila jakou písničku?
1: Prázdniny od babičky.
0: No to je přímo, no ty máš úplně dobrý text, no tak my se moc těšíme. Tak prosím, můžeš zpívat.
1: Husy plavou po vodě, kočka.

0: Ten zaprzeczka nastanął zas.
1: Tak to bylo krásné, to bylo slov. No slyšíš ten potlesk, který tady nám zaznívá, no to je ohromné. No my ti moc děkujeme, Adriánko, bylo to moc pěkné a já bych tě teď chtěla trochu vyspovídat. Můžu se zeptat, ty seš na prázdninách u babičky nebo seš doma ještě?
0: Jsem doma.
1: Doma. A pojdeš k babičce na prázdniny k dědovi?
0: Asi jo.
1: Asi ano. No tak ať si to všechno užíváš. A kam se chystáš, rodiče? Rodiče, kam pojedete?
0: Do Krkonoš.
1: Do Krkonoš, no to bude nádhera. A budete dělat turistiku, budete dělat výlety?
0: Ano.
1: Ano, ano, ano. A kam konkrétně? Haló, tam někdo ještě mluví? Prosím, a... Haló? Haló, seš tam, Adriánko?
0: Aha.
1: No, tam někdo do toho ještě mluví, tak když tak, kdyby to šlo, ono se to velice ruší. Prosím tě, já se tě ještě zeptám. Ty chodíš někam zpívat nebo hraješ na nějaký nástroj?
0: Hraju na kytaru a na flétnu.
1: Na zobcovou?
0: Aha.
1: Na zobcovou. No tak ty jsi šikovná holčička. No pane, jo, na kytaru. No a jaké písničky hraješ třeba? Hraješ i nějaké tramské takové, nebo co hraješ? Ne. Ty nehraješ. Ano, lidové písničky hraješ?
0: Jo, ty hraju.
1: Ano. No a kdo s tebou zpívá doma?
0: Tačka.
1: Tačka, tačka je muzikant? Hraje na něco?
0: Ano, hraje taky na kytaru.
1: Taky na kytaru, no tak, to je úžasné. No jo, a jenom se tě ještě zeptám. Ty sice k babičce pojedeš, no ale já se tě spíš zeptám, když maminka uvaří něco dobrého, co máš nejradši?
0: Palačinky.
1: Palačinky, to je takové oblíbené. No, to je u nás taky tak, palačinky. No prosím tě, vlastně tato soutěž je, vlastně se to nehodnotí, tato soutěž se losuje, no a je to vždycky v neděli to losování, tak nezapomeň si poslechnout, my všechny ty zpěváčky dáme do slosování a vylosujeme jednoho, no a ten vlastně, tento zpěváček vyhraje rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Byla jsi někdy v brněnské zoo?
0: Ne.
1: Nebyla jsi. No tak to tě tam čeká mnoho dobrodružství, tak to se těš, kdyby teda, ano, přišlo na to, kdyby jsi vyhrála. Ale já věřím, že třeba budeš mít štěstí a podíváte se do Brna a vlastně tady na, do toho krásného zoo brněnského. No, já ti přeji krásné prázdniny. Ty seš teďko už, myslím, v druhé třídě, nebo?
0: Jo, v druhé.
1: Ty jsi došla teď druhou třídu. Tak jsou vlastně prázdniny a chodíš se koupat, nebo co děláš o těch prázdninách?
0: Jezdíme na kole.
1: Jezdíš na kole, tak dobře. Tak prosím tě, já ti moc děkuji, děkuji také mamince, ať se vám daří, ano. No uvidíme tedy to slosování a posíláme jako malý dárek písničku, která teď bude následovat. Tak děkujeme, přejeme hezký den. A nashledanou.
0: Nashledanou.
1: A písnička Stanislav Esterka, Osedlejte chlapci koně a Bojané.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání paní Novákovou z Bánova. Dobrý den.
1: Dobrý den, ještě jedenkrát přeju pěkný den a dneska bych chtěla popřát panu Zdeňkovi Novákovi z Uherského Brodu k jeho dnešním narozeninám hodně štěstí, zdraví, božího požehnání, ať si výlet v Olomouci dneska i s manželkou užiju. Přeju mu to Novákovi z Bánova, Francovi a sestřenice Marie Gazárková ze Vnorov. Moc krát vám děkuju a přeju pěkný den.
0: I vám přeji pěkný den, ať se daří. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A teď napřímo další telefon. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý den, tady Jarka z náměstě.
0: Vítejte, paní Jarko. A už jste ve vysílání.
2: Ano, chtěla bych nechat zahrát panu Janovi kazatelovi z Osmanic dnešním narozeninám, že mu přeju hodně všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a aby se měl pořád tak dobře, jak se má. Tomu přeje Jarka z náměstě. Děkuju.
0: Také výborně, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A já připojím jeden e-mail, srdečné blahopřání manželům Čaňkovým k jubilejnímu 70. výročí svatby. Posílají dcery Míla, Radka a vnučky s rodinami. A písnička Nepij Jano, nepij vodu, Miroslav Blaha a cymbálová muzika Jaroslava Čecha.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: A Morava krásná zem pokračuje. Vítám ve vysílání pana Zdeňka z Podivína. Dobrý den.
3: Krásný den mám tu. Já bych chtěl nechat zahrát písničku úžasnému člověku Borku Kapitánčíkovi. Jeho včerejším narozeninám. Všechno nejlepší, hodně štěstí, pevný zdraví. A Borku, zůstaňte pořád taková veselá kopa, jak jste. My dva se známe, křtili jsme nejednu knížku o vodícím pejskovi Cezarovi, probíhali jsme číslovku 957. A všechno nej, vám přeju.
4: Děkuju.
3: Ráda se stalo.
2: Ano, ano, ano, ano. Směje se, mává na nás, děkuje. Velice děkujeme, ano.
3: Tak, krásný den a se daří.
2: I vám přejeme vám oba dva krásný den. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: A teď už paní Věra z Dolních Dunajovic, vítám vás.
5: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače a vás v rozhlase. Já bych chtěla dneska popřát našemu bratrovi Olinovi Beděrovi z Dolních Dunajovic k jeho 3x25 nám. A přejeme mu hodně, hodně, hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky, radosti z vnoučat, ať se mu daří ve vinici a na zahrádce. A tomu přeji teda já, sestra Máňa, bratr Laďa a všichni s rodinami. A ještě bych teda chtěla popřát zítra je Jindřichu, mám taky syna Jindřicha, tak mu přeju všechno nejlepší ke svátku. A taky mám vnuka, teda říká, že on je teda Henry, ale že po česku je to taky Jindřich, taky jemu teda přeju všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.
2: Ano.
5: Děkuji
2: tak,
5: vám moc
2: paní Věro, pěkný den a naschledanou.
5: Vám taky hezký den a naschledanou.
2: Já tady připojím dopis. Prosím o písničku pro paní Aničku Sedlákovou ze Senorad, která 14. července slaví své narozeniny. Milá maminko, my ti přejeme ještě dlouhá léta v dobré pohodě, dostatek energie na všechny tvé činnosti, co zvládáš, radost na každý den, boží požehnání, ale i méně bolesti, a ti dobře slouží zdravíčko a abys na sebe nezapomínala. Moc děkujeme za tvoji obětavost a podporu pro naši celou rodinu. Ještě chceme připomenout, že zítra, 15. července, mají Anička a Alois Sedlákovi 65. výročí svatby. Jak ten čas letí? Své ano jste si řekli před mnoha lety. Přejeme vám, abyste ještě mnoho let stáli pevně u sebe v nekonečné lásce a důvěře. Máme vás oba dva moc rádi a mnoho zdraví pro aba přejí děti Laďka, Blanka a Jiří s rodinami a pravnoučci Martínek s Marečkem posílají pusu. Přání se připojují i tetičky ze Severní Moravy. Předali jsme a já připojím další písničku Tři srdénka, manželé Gurští a Blatnička.

0: Tak přátelé, vydáme se do Mělčan. Vítám paní Hledíkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače a vás do studia. Dobrý den.
0: Ano, prosím, můžete.
1: Tak děkuji za slovo. Já bych dnes chtěla popřát své mamince, paní Stanislavě Kratochvílové, která dnes slaví své narozeniny. Má moc krásných 8x 10 let, jestli se na mě nebude zlobit, že jsem to takhle řekla. A moc jí přeju moc zdraví a ať jí vydrží ten její životní elán ještě na dalších spoustu let do budoucna. To jí moc přeje dcera Táňa s rodinou, s manželem, s dětmi.
0: Výborně. Tak děkujeme za zavolání, přání odletělo, písnička bude za chvíli a pěkný den.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. A teď už pan Karel z Dolních Kounic, zdravíme.
2: Zdravím Mělčani, zdravím všechny posluchače rádia a vás, paní Navrátilová, ve studiu.
0: Ano.
2: To nebudete tomu věřit, to sami přání mám nachystaný já. Dnešní den je narozeninový pro paní Slávku Kratochvílovou, tohoto času bydlící v Rajhradu. Paní Slávka pochází teda asi z Mělčan, z Kupařovic, bydlela v Nových Kounicích a teďka bydlí v Rajhradě.
0: Ano.
2: Na svých 80 let je určitě moc krásná žena. Je to hezká, pracovitá, hodná žena. Ještě chodí celoročně pracovat do Vinic k inženýrovi Musilovi, Ladislavovi, do Dolních Kounic.
0: Mm-hmm.
2: Hodně zdraví, štěstí, lásky od svých nejbližších kamarádů, známých. Přeje kolektiv vinařů od inženýra Musila. A to za všechny po vlnách vašeho rádia posílá Karel a Věrka Dolní Kounic. Paní Navrátilová, děkuji za písničku a někdy naslyšeno. No to byla teda náhoda.
0: To teda byla náhoda. Tak to bývá, no. Tak to bývá.
2: Jo.
0: Tak pěkný den.
2: Ať je hodně zdravá, ať je taková krásná a taková vitální, jak do postu. Děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou. Já připojím ještě e-mail. Dnes má svátek naše maminka, babička a tchýně Karolína Konšilová z Postupic u Benešova. Vše nejlepší, hodně zdraví a bohatou úrodu z letní zahrádky jí přejí synové Milan, Luděk a Zdeněk, vnoučátka Adriánka a Matyášek a snacha Veronika. Tak předali jsme a písnička Lidéřovská kaplička Dalibor Brázda mladší, Vladimír Salčák a Vacenoviáci.

0: Vítám paní Jeřábkovou z Kostic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Já vás zdravím a i pana kapitánčíka. Moment. Dneska 14. Zaskočuje trochu. Dneska 14.7. slaví svoje 96. narozeniny paní Ira Kytková z Kostic. Tohoto času je v domově důchodců Břeclav. Iro, já vám přeju hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, k tomu boží požehnání. Vám přeje určitě, to můžu říct, celá vaše rodina. Já z Bohušku Rozsypálku, děvčata z bytového domu seniorů, kde jste bývali, a děvčata, co jsme chodili do klubu seniorek. Mila s panou Kurcovi se připojují a myslím, že aj kamarádky, které vás znali, protože za ty roky, co jste v Kosticích bývali, tak vás znají všetci. Tak to by bylo přání. K tomu vám všetkému přeju boží požehnání. Písničku bych chtěla poslat včerajším narozeninám, pane kapitánčík. Uváděli jste, dávali jste do šotu, jak jsem se s váma domluvala, kolik vážíte, tak si pamatuju to, jak jste to tam dávali, taký šotek. Já jsem vám hádala, kolik vážíte. Mm-hmm. A ještě bych chtěla poslat písničku do Nibnice, do Nabřezovu, do Bohuslavy Tuzlína, do Kobylí, do Brna, všetkým mojím známým, kteří poslouchají, abych nebudu jich jmenovat. A všetkým nech udělá ta písnička radost a nech si užívají toho leta horkého, ale lepší bude, když se trošku ochladí a naprší.
0: Dobře.
1: A panovi kapitánčíkovi také samozřejmě zdraví, zdraví, no. A i vám, paní Navrátilová,
0: no,
1: to je automaticky.
0: Dobře, tak mějte se moc hezky a já vám teda jenom mohu to prozradit. No tak mám svolení. 84 kilo.
1: Děkuju.
0: Ano? Dobrý. Tak jo, tak já se rozloučím.
1: Teď si na to vzpomene, jak to byl šotek vždycky ráno.
0: Ano, ano, vzpomenu.
1: Ano.
0: Paní Jeřábková, rozloučím se,
1: ano.
0: Musíme dál a máme
1: ano,
0: další
1: děkuju,
0: telefony. Děkujem, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A teď už paní Anna z Miroslavy, vítám vás.
2: Krásný den, krásný polední čas vám přeju, paní Navrátilová, i vašemu kolegovi.
0: Děkujeme.
2: Ve studiu a všem samozřejmě všem posluchačům. Já bych také se připojila k těm včerejším narozeninám panu Borkovi a popřála bych mu především zdraví a tu velkou přízeň posluchačů, ať si to stále užívá a ať je v pohodě a je na světě rád. A já si myslím, že on je. A potom další bych popřála naší švagrové paní Marcele Hlávkové z Miroslavy, která dnes oslavuje své narozeniny. No a zítra je Jindřicha a tak se jmenuje můj manžel. A tomu bych taky popřála. Hodně zdraví, štěstí, pohody a ať se mu daří, ať je spokojený a ať je na mě hodný, tak aspoň jak jsem já na něj. No a ať se máme stále v pohodě, a protože letos oslavíme na konci měsíce 60 roků spolu, takže...
0: No to je úžasné.
2: Už je to dlouhá cesta, takže snad na to spolu doklepeme ještě do konce života.
0: A jinak ještě vás čekají pěkná léta.
2: Ano, a jinak bych tu písničku poslala taky do všech světových stran, kde bydlí ti naši přátelé a známí a které máme rádi a myslíme na ně. A
0: dobře.
2: Vám to taky posílám a přeju zdraví. No a samozřejmě děkuji za písničku a ať se zase někdy uslyšíme
0: ano.
2: V pořádku a v pohodě.
0: Naschledanou.
2: Mějte se krásně a všem přeji hezký den a vám
0: ano.
2: Také. Naschledanou.
0: A teď už tady máme klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Já bych chtěla popřát k narozeninám panu inženýru Arnoštu Maderovi z Brna, který slaví své narozeniny, tak tedy hodně štěstí, zdraví hlavně, klidu, dobré pohody, dobrou mysl a zkrátka, jak se říká, na zdraví a živio. Děkujeme. Takže to je tady tyto narozeniny a my přidáme písničku Gajdošík Čiháková, Nivničanka a Já dvě lásky mám.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak přátelé, a dovolal se k nám pan Tomáš, který je velké dálky až z Ker, pod Kerkonoší, se dá říct.
1: No, dalo
0: pod Kerkonoší. Radeč, tak vítejte, prosím.
1: Jo, mějte se všichni tam krásně na Jižní Moravě.
0: Ano.
1: A popřál bych, teda chtěl bych písničku pustit mojí tužce, přítelkyni. A z Krkonošova zdraví Tomáš Zrače, no?
0: No,
1: Budoupice.
0: No, my děkujeme, jo. A zdravíme. Zdravíme Krkonoše, krásné Krkonoše.
1: Bych mohl ještě říct jednu věc teda.
0: Ano.
1: Že to, že jsem zachytil váš signál, jo? V Koreálu.
0: No, to je takže úžasné.
1: Takže se to stalo díky anomálii v ionosféře.
0: Ano.
1: A ten fakt už asi 2 týdny... To jde v kuse, jo?
0: A to je úžasný.
1: V noci tam je čistejší.
0: No vidíte.
1: A přes den to hraje úplně čistý.
0: Tak krás. Pane Tomáši, my vás vítáme v naší rodině,
1: jo,
0: rozhlasové.
1: Děkuji
0: a písničku posíláme. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak, a kteráže to bude písnička? Zvědavý šohajek. Zlaťanka nám zahraje tuto polku, Antonína Orsága a Antonína Galušky.

Mám tady e-mail. Milá Káji, k tvému svátku ti ze srdce přeji pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti a pohody, ať tě každý den provází úsměv, dobrá nálada, láska tvých blízkých a splní se ti všechna přání. Užij si svůj sváteční den v radosti a ať máš kolem sebe stále jen samé hodné lidi. K tvému svátku vše nejlepší přeje Jarda Wolf a přání je pro Káju Kubátovou a nějakou moc krásnou písničku.

Písnička nám dozněla a máme tady ještě chvilečku času. Pojďme na další zpívanou. Pavel Svoboda, Vladimír Salčák, Kobylské vínečko, Lácaranka a Polka.

Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes podvečer po 18. hodině. Radostný poslech plný pohody s našimi pořady vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Krásné odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: V okolí Martinic na Kroměřížsku je zavedený kyvadlový provoz. Po Nové Lávce přes řeku Svitavu v Blansku se dnes projdou první lidé. Meteorologové vydali na dnešek výstrahu před velmi silnými bouřkami. U zpráv Českého rozhlasu vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkné odpoledne. K opravám silnice mezi Frištákem a Horním Lapačem na Zlínsku přibyl kyvadlově řízený provoz do Martinic. Od středy pak budou semafory i dále z Martinic směrem na Holešov. Práce by měly trvat do 12. srpna. Ve směru na Holešov pak omezení potrvá do 20. srpna. Břehy řeky Svitavy v Blansku spojuje nová lávka pro pěší a cyklisty. Dělníci ji dokončili o 2 týdny dřív, než původně plánovali. Za její vybudování město zaplatilo 16 milionů korun. Část nákladů pokryje díky dotaci.
2: Lávka je bezbariérová. Na sportovním ostrově Ludvíka Daňka začíná na úrovni baseballového hřiště a končí na druhém břehu u obchodního centra Poříčí. Mostek zkrátí cestu stovkám lidí. Nově se dostanou přes Svitavu na 3 místech. Vedle nové lávky můžou využít ještě tu u Salmova jezu nebo chodník na mostě nad železnicí. Z Blanska Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Velmi silné bouřky, které může doprovázet krupobytí, dnes očekávají meteorologové. Jejich výstraha platí od 11 dopoledne do 10 hodin večer a týká se celého území Česka, pokračuje Eva Richtariková z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: To znamená zajistit svůj majetek tak, ať například ty poryvy větru jej co nejméně poškodí, a ve chvíli, kdy už se přiblíží bouřka, tak se samozřejmě schovat nejlépe do budovy a nebýt na volném prostranství vystavený blesku, případně i těm kroupám.
0: Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotace Agrofertu. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmu premiére Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě prověření evropského veřejného žalobce. Ten v květnu zahájil trestní řízení kvůli možnému ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují.
1: Počasí.
0: Dnes bude v oblačno, večer přehánky, hrozí i velmi silné bouřky s přívalovým deštěm a s nárazy větru až 90 km za hodinu, ojedinělé kroupy. Ve Zlínském kraji jsou nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, v Jihomoravském kraji 30 až 33 stupňů.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Porouchané nákladní auto je na dálnici D55 na 26. kilometru u Tlumočova ve směru na Zlín. Nákladní a osobní auto se srazily na D1 v Brně na 199. kilometru ve směru na Ostravu. Na D1 na 220. kilometru ve směru na Brno je porouchané nákladní auto. Čekejte zdržení. To byly zprávy Českého rozhlasu a teď už začíná pořad Alex a host. Příjemný pořad dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
2: Znát jí můžete například jako Sašu ze seriálu Comeback nebo jako vítězku taneční soutěže Stardance. Její taneční partner Marek Zelinka se stal jejím životním partnerem a dnes spolu vychovávají dvě děti. Za blok Kafe a cigárko vyhrála cenu Magnesia Litera. Teď už netrpělivě vyhlíží vydání své první knížky pro děti. Herečka a spisovatelka Marie Doležalová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Naším hostem je herečka, teď spíše spisovatelka a především maminka Marie Doležalová. Vaším dvěma dětem je už 5 a 7. Tak se říkám, jak to uteklo. Přijde mi, že nedávno jsem četla zprávu, že jste se stala maminkou a děti jedno už tady školou povinné?
1: Jo, jo, je to tak. Tak ty cizí děti rostou strašně rychle, ty vlastní člověk má před očima, ale u těch cizích já taky se vždycky zaseknu na těch věcích. Takže je to tak, u nás Alfredka se teďka stala školačkou, ona je srpnová, takže měla rok odklad a teďka nastoupila, takže u nás je to tohleto velký a brácha zase je bez ní smutný ve školce, ale oni jsou jako od sebe, on půjde už za rok, takže u nás už teď se to takhle jako překuluje do těch školních institucí, no.
0: Takže už máte za sebou ten vstup z domova do školky, teď ze školky do školy, jak jste to prožívala? Co bylo horší pro vás?
1: Pro mě je skvělý všechno, protože já jsem s těma dětma fakt byla intenzivně a dost a šli do těch školek i docela pozdě, takže třeba pro mě před rokem touhle dobou bylo úplně úžasný, že mi ty děti oběšly spolu do té instituce větší a že jsem vlastně najednou začala mít opravdu aspoň ty dopolední prostě do 1 hodiny ten vlastní čas. Takže to teď prožívám nejvíc takhle, že vlastně pro mě je to zase návrat nějak k tomu jako přemýšlet, co bych já chtěla, jak se budu věnovat sama sobě. Předtím to prostě, jak jsou ještě blízko sebe, byly jako ten svět dětský, mně se to moc líbilo, ale už samozřejmě ten čas teďka nadchází, že si říkám, no tak teď už bych prostě zase potřeba malinko vydechnout.
0: No a vydechujete prací a psaním.
1: No vydechuju, ale jako myslím, že každá maminka zná, že začátek září ještě s nástupem novým do školy opravdu není žádný vydech. To je šílený, ale jo, vydechuju tím psaním, právě to je pro mě úplně skvělý, že se to dá krásně kombinovat jako s tím intenzivním mateřstvím, že prostě si můžu zvolit ten čas, kdy najednou jako mám to soustředění, ty děti jsou pohlídaný, jsou někde šťastný a já si k tomu sednu a fakt tvořím prostě.
0: Nemáte žádné výčitky?
1: No a vlastně si to jako určuju sama a to mi přijde úplně skvělý, že trošku vlastně jako lituju každýho, kdo potom ještě má nějaký bič, že vlastně musí do té práce a teď jako tam na něj čekají a vlastně je jim trochu jedno, co se u něj děje v jeho životě. Mně tohle přijde tak úplně nádherně svobodný, že prostě zatím teďka jdu, no.
0: A svobodnější než herectví určitě, protože tam byste takový luxus časový asi neměla.
1: Jasně, ono je to úplně jiný. Teďka jsem si to vlastně sama uvědomila, že já jsem byla třeba 10 let zvyklá, že vlastně v tom herectví vám jako určuje někdo za prvý, na co byste se hodila, za druhý, jestli teda na to máte nebo nemáte. Vlastně člověk jako sedí a na ty nabídky víceméně čeká, jo. A najednou, když vlastně jsem se rozhodla, že chci tvořit, což teďka chci, tak jsem si říkala, no jo, ale teď jsem to vlastně jako, ale pořád jenom já, kdo určuje, jako jestli teda budu psát tohle nebo tohle. A vlastně já jsem svým pánem, což je super. Ale je to hrozný nezvyk, že tady teda není nikdo nade mnou, kdo mi řekne aspoň, tak teďka si myslím, že bys měla dělat to a to. Jo? Takže je to teda opravdu nový. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, nakolik herec je vlastně úplně jenom vláčený prostě všema okolo. Protože když vás někdo ještě určí, třeba ty teď budeš hrát tuhle roli, tak tam ale zase ještě přichází prostě, že jo, někdo, kdo vám řekne a budeš u toho nosit tohle a ten scénárista vám napíše do pusy texty a ten režisér vám ještě říká, hraj to takhle. Takže člověk si jako navykne, že tam nad ním je spousta nějakých požadavků a v tom psaní ty požadavky najednou odpadají. Tam vlastně je to jenom jako řekni, co chceš říct, no, což je skvělý, ale může to být docela i jako náročný.
0: Říká Marie Doležalová, která je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a spisovatelka Marie Doležalová, která teď tedy spíše píše a pociťuje určitou svobodu ve srovnání s herectvím. Nicméně také jste říkala, že nemáte nad sebou žádný bič. Nikdo vám neříká, co kdy máte začít psát. Jak moc se tomu věnovat, tak jak si ten bič vytváříte, jak se donutíte, že teď musím napsat, teď musím tomu sednout?
1: No, já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek a to jsem ještě pořád neuvažovala o tom, že by to měla být kniha. A pak najednou to jako zaklaplo, že jsem si řekla, no tak jo, teď prostě vlastně, kdybych tomu někdo nakreslil obrázky, tak by se to vlastně mohlo stát knížkou. A takže zrovna v tomhle případě mi to tak jako navedlo samo.
0: Takže nebyla nejprve myšlenka na knihu. Nejprve jste svým dětem zkrátka vyprávěla pohádky, vymýšlela jste si je.
1: Jo, přesně
0: tak. A jste chodila na inspiraci.
1: No. To vzniklo jednoho dne, když jsme šli, ono to vzniklo trochu delší dobu, jo, takže teď už Rudolfovi je 5, ale byli mu 2 a my jsme šli na nějakou procházku a on prostě hrozně nechtěl jít, jo, a chtěl se níst a já jsem ho nechtěla níst, tak jsem mu jako nějak prostě vyplivla pohádku o chlapečkovi, který by jako strašně chtěl všude chodit, ale maminka mu říká, ne, já tě budu všude nosit prostě a jenom tě ponesu na zádech na hřiště a on jí, prosím, maminko, prosím, mohl bych aspoň na to hřiště dojít sám a ona mu říká, ne, já nechci, aby si opotřeboval ty nožičky, prostě radši tě budeme všude s tatínkem nosit, anebo si sedni aspoň do kočárku. No a on jako na základě téhle pohádky potom vlastně byl jako rád, že může prostě hodinu jít. Takže já jsem si jako rodič říkám, aha, takže teď jsem vynalezla nějaký styl nějakých vydíracích pohádek, které budou jako opačný a začala jsem prostě vymýšlet dětem pohádky o dětech, který museli jíst jenom sladký, měli narozeniny každý den, nemuseli si stříhat nehty, nemuseli si čistit zuby a vždycky jako to jsem tomu dodala nějaký, jako že to dítě teda vlastně mu to bylo dopřáno, až se mu to vlastně tak jako zajedlo, že si přálo ten opak, no. Tím to vzniklo.
0: Splněná přání všech dětí. Ano, ta vaše knížka, která vyjde v polovině října, vlastně už za týden, tak nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Takže jo, cílem jo. Je to dětem jakoby, já nevím, je tím přesytit tím, co chtějí.
1: Jo, vlastně to říkáte dobře. A ono je to vlastně, pro ty děti to působí hrozně humorně, jo, protože my jako dospělí vlastně strašně nudně pořád vysvětlujeme třeba, no to nemůžeš mít narozeniny každý den, teď bys, jako vlastně to vysvětlím strašně jako zdlouhavě a vůbec to nefunguje, že jo, protože ty děti prostě jenom chtějí mít narozeniny každý den, nebo jim vysvětlím, no tak přece si musíš uklízet ty hračky, aby bla bla. A najednou vlastně tyhle pohádky jdou trochu z jiný strany, že vlastně jim jako dospělej, teda já prostě těm malým svým kamarádům jsem řekla, no tak jo, tak prostě Franta se probudil druhý den a zase dostal dort a zase dostal dárky a zase tam zvonila rodina a třetí den dostal teda ještě plyšovýho tygra a ještě mu maminka znova nutila dort a jako já jsem to původně myslela, že to budou pohádky, které budou nějak jakoby vychovávat, ale ono to výchovný vlastně podle mě tolik není, jako je to strašně vtipný, že ty děti nenu ožijou, že si řeknou, ty jo, tak teď nám někdo doopravdy říká, jaký by to bylo, to, co nám furt říkají, že to nesmí nikdy bejt.
0: Marie Doležalová je stále naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Lex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti, která nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Je to tedy 10 příběhů, 10 pohádek pro děti. Jak staré děti? Pro koho je vlastně knížka určena?
1: Je to tak, že asi bych řekla od nějakých 3 let ty děti to chytají, o co se tam jedná, a mám to otestovaný, že asi ještě jako 8letý kluci se tomu baví. Tohle rozpětí, já jsem trošku toužila udělat knížku, kterou by si mohly číst maminky nebo tatínkové nebo jakýkoliv pečující osoby s 2 dětma, jo, že je tam hodně obrázků. Matěj Růžička to opravdu jako kreslil teďka strašně dlouho, takže je tam hodně co prohlížet. A já jsem, tím, že to vzniklo pro moje menší a větší dítě dohromady, tak mám pocit, že to jako funguje, že si tam obě něco najdou. Nebo takhle, ještě to není vyzkoušený, to je taková moje představa. Budu ráda potom, až mi někdo řekne, jestli mu to fakt tak funguje.
0: Tak vaše 2 děti každopádně ty pohádky slyšeli od vás. Jak reagovali, nebo lišilo se právě podle věku reakce na tu kterou pohádku?
1: Určitě, čím to dítě je starší, tak prostě ty děti kolem 5, 6, 7 let jako nejvíc reagují na tu rebelii v té pohádce, jako na to, že najednou ta realita je tam jako jiná, tak tam bych řekla, že to funguje nejvíc pro ně vlastně nějak jako je to zajímá, jak to dopadne, a často tyhle děti už i chytají ten konec, že vlastně najednou chytnou i to, že já nevím, je tam jeden příběh o holčičce, která má strašně otravnýho bráchu, a tak ho odešlou pirátům na loď na celý léto a on tam jako si užívá s pirátama, umývá tam podlahu a prostě loví tam žraloky, ale ona ho konečně nemá doma, může si půjčovat jeho Lego a vlastně je to pro ní skvělý, ale najednou se jí jako začne po něm stejskat a vlastně pocítí, že a on se vrátí a už se nechce s ní hádat, už jí vlastně chce půjčit Lego, protože už je veliký, už tam dospěl, a ona si říká, ježiš, jak to bylo skvělý, když jsem tady měla toho svého bráchu. Takže i tyhle ty děti už trošku ty maličký, podle mě to chytají trošku, ale takový ty jako už předškolní, lehce školní děti už chytají i to poselství, kdy si dokážou představit, a jo, vlastně, teď jo.
0: Máte v plánu pokračovat v tvorbě pro děti, vzhledem k tomu, že máte 2 děti, ještě nějakou dobu dětmi budou, tak máte už v hlavě něco dalšího?
1: Jo, teďka jsem odevzala svojí redaktorce vlastně jako další pokus o nějakou knihu, to už je takový jako pro trochu starší, a docela jsem tím teď žila v létě a jsem strašně zvědavá, protože vlastně to pro mě první příběh, který jsem psala, jako tohle jsou ty pohádky, to je 10 krátkých pohádek, ale tohle to je první příběh, který jsem psala, jako že by měl mít nějakou jako hlavu a po 100 stránkách nějakou patu, a ještě to tam tý a je pokorný prostě z Arga leží zatím v mailu, protože se na to nestihla podívat, ale já jsem teď v takovém jako autorském napětí, no. A ještě bych to chtěla vlastně ještě vyzkoušet i na nějakých konkrétních dětech, tam mě to taky nejvíc zajímá, co na to řeknou, tak to je takový teďka pro mě napínavý.
0: Tak říkáte autorské napětí, no a jaké to je před vydáním knihy? Jaké jsou pocity? Pocity těšení se, obav, co převládá?
1: To už je celý krásný, protože on opravdu, ten Matěj Růžička, který to kreslil, teďka s tím měl hrozně práce, a já už jsem to odezdala dávno, jo, já před rokem a půl jsem vlastně ty pohádky odeslala a pak už jsem jenom tak jako, takže teď už je to jenom čekání, jak ta kniha reálně bude vypadat, jak vyleze z té tiskárny, jak ty obrázky, které už znám, ale jak budou vypadat na tom konkrétním papíře, jo, protože Matěj, kromě toho, že kreslí, tak je zároveň jako i ty knihy vlastně řeší vizuálně a řeší prostě, jak bude vypadat papír, jak bude vypadat písmo. A tak. Takže on už jako dopředu trošku to má v hlavě, já jsem to ještě neviděla. Je to to těšení, až tu knížku s těma mýma dětma otevřu a budem si ji číst, až to těm mým kámošům budu moc prostě takhle dát, přeštěte si to, řekněte mi. Takže teď už jako na téhle fázi už je všechno jenom úplně jako za odměnu.
0: Marie Doležalová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti. Nicméně není to první, co byste napsala. Vy jste samozřejmě psala už v minulosti také mimo jiné velmi úspěšný blog Kafe a cigárko, za který jste dostala cenu Litera. I k tomu se dostaneme. Ale i tím, jak jste o psaní mluvila hned v úvodu, že pociťujete velkou svobodu, je vůbec ve vaší hlavě myšlenka na to vrátit se k herectví? Nebo to je něco, co teď nad tím vůbec nepřemýšlíte? Nabídky odmítáte?
1: No, jako ty nabídky ku podivu furt nějaký jako choděj, i když už bych si řekla, že už každý si to už to zkoušet nebude. Ale tohle je takový zvláštní téma prostě, protože já jako nedokážu lidem kolem sebe vlastně přenést, co se ve mně děje. Jo. Všimla jsem si, že kdykoliv to někomu vyprávím, tak vlastně mám z těch lidí pocit, že vlastně jako být herečkou a hrát je pro spoustu lidí jako představa takového snu, který se jakoby neodkládá, jo, který se přece jako nebere zpátky. Že když už jako jsem toho jednou dosáhla a mohla bych hrát, tak je vlastně hrozně jako nevděčný teda nehrát, jo. A taky je třeba spousta lidí, kteří by třeba hrát chtěli a zrovna jako nemůžou a tak. Takže já vlastně se tak jako vlastně těžko o tom mluvím. Říkám si, že jako můj plán je teďka opravdu jako technicky psát a vlastně jako přesvědčit lidi těma činama, protože si myslím, že vlastně jakoby to, co se jako děje ve mně a to, co bych teď chtěla pokračovat, bude pokračovat právě v tom psaní. A že v tu chvíli vlastně si ty lidi řeknou, aha, tak jako teď od tebe něco čteme a chápeme, proč si chtěla psát, protože čteme to, co píšeš, jo. Ale jo, třeba takhle jsem strašně složitě na jedný takový oslavě, takový trochu vzdálený, teď jako vysvětlovala, jo. Myslela jsem si, že ty slova jsou fakt správný, že jí říkám, víš, já jako v tom herectví jako to srdce už nemám a to psaní je pro mě něco úplně novýho, kde cítím, že bych se chtěla zlepšovat. A říkala jsem si, jo, tak teď jsem mi to řekla správně. A ona tak jako zakývala a řekla mi na to, jasně, ale jako kdybys dostala nějakou roli ve filmu, tak ji vezmeš, ne? A já jsem si říkala, aha, tak jako fakt vlastně asi je to nepřenosný, no. Já jako nikdy nevím, kam mě to povede, ale po divadle se mi třeba stýská, ale myslím si, že bych třeba strašně chtěla v budoucnu tvořit nějaký představení s lidma kolem sebe, protože můj partner Marek vlastně dělá často choreografie do představení, dělá pohybový spolupráce, jo. Mám teďka skvělou kámošku Katku Jirmanovou, která zase je scénografka, tak se to kolem mě sbírá, že vlastně jako myslím si, že se k tomu divadlu nějak vrátím, že si vezmu partu svých lidí a budem něco dělat a já tam jako budu a nebudu v tom třeba hrát, nebo nevím, to asi zatím nevidím, ale jako ten proces se mi strašně líbí. Chtěla bych ho znovu absolvovat. Ale už víc jako člověk, který do toho kecá.
0: Takže setkáváte se tedy s nepochopením. S nepochopením v tom, že tedy nechcete návrat k té své herecké profesi, ve které už jste obstála a už vaše jméno je zavedené. Takže otázkou je, jestli i v budoucnu u toho se trváte, ale vy říkáte, chci být tvůrčí. Vidíte se třeba jako režisérka? Nebo byste chtěla napsat nějakou hru?
1: Spíš mě to táhne k tomu psaní. A pak jako k takovému vlastně já do toho jako ráda kecám a ráda třeba pojmenovávám až jako tak jako dramaturgicky, ale ta režie mi teda přijde vzdálená, protože mi přijde fakt těžká. Ta je taková hodně aktivní, prostě má celý to leží na vás, jo. A prostě musíte říkat všem, jaký mají dělat světla, jak to má vypadat, jak to, jako to fakt obdivuju režiséry, protože mám pocit, že to je zátěž teda už hodně jako velká. To psaní je na mě dobrý, že jste jako bokem, že vlastně si jako ten tvůrčí proces prožijete někde bokem, jako jindy, jo. A pak už přinesete tu hotovou věc, jo. Ale představa, že budu prožívat tvůrčí muka jako režisér nebo režisérka, ale jako za běhu a u toho třeba jde proti mě celý ten soubor a vlastně já sama nevím, co jsem chtěla říct, protože se to nefunguje, no tak to jako klobouk dolů každý, kdo tohle prožívá.
0: Tak třeba v budoucnu už budeme říkat my redaktoři, moderátoři, jen spisovatelka Marie Doležalová, že ta herečka už tam možná jednou vymizí. Každopádně Marie Doležalová zůstává naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: V Alex a hosti stále povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, která za svůj blog Kafe a cigárko, který je o životě herečky a byl vydán také knižně, dokonce i jako audiokniha, vy jste ho dokonce sama načetla, tak získal literu za blog roku v rámci ceny Magnesia Litera za rok 2015. Vlastně v ten samý rok vy jste vyhrála i Stardance. Mm-hmm. Vnímáte to jako veleúspěšný rok? Vlastně poznala jste tím pádem životního partnera ještě k tomu?
2: Jo, tam to byl úžasný rok, já na něj teďka vzpomínám docela, ale on byl úžasný, jako ty ceny jsou takový už důsledek, ale ten rok byl úžasný ve chvíli, kdy já jsem začala psát to Kafe a cigárko, jo, protože vlastně poprvé jsem se jako ukázala trochu jinak, jo, začala jsem tam tak jako docela dost upřímně jako se vykecávat, začala jsem tam psát věci, které jsem měla předtím pocit, že nikdy vlastně nemůžou zaznít, jo, jako přiznat třeba, že jedete tramvaj a chystáte si jako Oscarovou řeč, jako opravdu je to trošku už jako moc, ale ta reakce právě byla úžasná, že najednou jako se ty oči vlastně na mě trochu obrátily, že já jsem jako byla takový outsiderík, ale všichni vlastně najednou udělali, tyjo, to je hrozně zajímavý, jo. A začali mě jako trochu jinak vnímat, jo. A vlastně si i myslím, že bez toho blogu by nebylo ani ta Stardance, protože řekla bych, že vlastně hereček, který touží jít do Stardance, vlastně skoro všichni to chtějí zažít. Mně to taky přišlo vždycky jako úžasný, ale jako jste tam na čekačce, ale tím, že jsem najednou vydala ten blog, stala jsem se právě herečka lomeno blogerka, tak mám pocit, že ty dramaturgové si řekli, aha, tak to je vlastně pro nás ještě trochu něčím zajímavý, takže mě oslovili. Je to taková moje teorie, ale myslím si, že bych třeba jako jenom herečka v úzovkách na to čekala daleko díl, možná by se to nestalo. A já jsem jako najednou začala vlastně fakt jako projevovat tu upřímnost a hlavně jsem zjistila, že ta upřímnost je všude jako vítaná, že když někam přijdete a jste upřímná, tak co udělají lidi? Ne, že vás jako odsoudí, ale naopak jsou jako taky vlastně se můžou uvolnit, jo, a můžou být upřímní. A teď to jako pěstuju dál v tom mateřském světě, že vlastně jako chodím a snažím se prostě kdykoliv je tomu někdo jenom trochu otevřený, vlastně těm mámám jako taky vlastně zase říkat ty věci upřímně a zjišťuju, že v tu chvíli taky padají ty bariéry, jo, protože když jdete někam a snažíte se prostě dělat dokonalou, tak ostatní vlastně jim zapne taky, tak já musím být taky dokonalej. A je to ta neviditelná soutěž a je to strašně vyčerpávající a říkáte si, tyjo, tak ale já jsem vlastně úplně nejhorší ze všech. Kdežto, když jsem na to pak šla z té druhé strany, tehdy v Kafe a cigárku, nebo i teď prostě mám počítače nějaký své mateřský fejetony, občas se někde pustím na svém Instagramu, tak to, co se stane, je fakt to kouzlo, že najednou všichni se uvolní a všichni řeknou, no jasně, my to máme taky prostě, my taky se s tím perem. A v tom mateřství je to ještě strašně znát, jo, protože to mateřství je vlastně strašně zatížený tím, že bychom furt měli vědět a měli být dobrý, samozřejmě chceme být dobrý pro ty naše děti, že jo. A ještě před těma dětma furt jako kouzlíme, já vím, co je pro vás dobrý a proto vám teď zakazuju tuhle pohádku a proto teďka si dáme teda tuhle okurku a nedáme si, že jo, ten bonbon a tak. No a ale je to jako hrozně těžký, protože jako má každý ty špatný dny a my jako máme ty špatný dny, máme taky, kdy prostě najednou jako vůbec prostě nemáme ty síly. A nebo třeba se nám vůbec jenom nechce, jako milujeme svoje děti, ale jako vlastně třeba jako s nima nechcem zrovna prožívat nic hezkýho, jako potřebujeme třeba fakt být sami, dejme tomu, jo. Takže tohle já jako teď jako chodím a nějak tak jako jemně, samozřejmě ne, že bych přišla na hřiště a všem nahlásila prostě svoje chyby, ale když cítím, že prostě někde je tomu někdo otevřený, tak to jako zkouším. No a teď se mi třeba díky tomu podařilo fakt si vytvořit kolem sebe jako kámošky, který už jako jsme taková parta, kdy my jako jedem tohle prostě. My přijdeme na to hřiště prostě s tou náladou jako hroznou a vlastně se jako navzájem a teď se jako uklidníme, jo, prostě řekneme, já tam třeba přijdu a řeknu, tyjo, tak teď jsem prostě řekla jako Alfredce jako takovou věc jako hroznou a cítím se strašně. No a ty kámošky prostě mě řeknou další příklady toho, co kdy řekli nedávno svým dcerám, aby mě dali najevo, že to je normální. Já si řeknu, jo, tak vlastně. Ne, že by jsme se tím potvrzovali, že to je správně, jo. Ne, že by jsme se utvrzovali, jasně, buďme na svoje děti takový, ale člověka to uklidně řekne si fajn, tak jako
3: není dobrý, v tom sám.
2: Nejsem to sama a budu se snažit být lepší příště, ale nemusím se jako prostě tak strašně jako furt v té vině prostě topit.
1: Ano, spisovatelka, herečka a hlavně maminka Marie Doležalová je naším hostem.
4: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
4: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: Vzpomenout možná už na vaši bývalou kariéru herečky, kdo ví, jak třeba probíhalo natáčení sitcomu, jak vy sama na to vzpomínáte?
1: Na to vzpomínám strašně ráda, protože tam to bylo hrozně opečovaný. Za prvý vím, že Tomáš Baldínský s tou partou na těch scénářích jako strašně pracovali. A já jsem tam jednou zavítala, když nám řekli, jako, že bychom se mohli trochu zapojit do vymýšlení nějakých linek, tak jsem díky tomu seděla prostě na té jejich tvůrčí schůzce. Bylo to úžasné, kdy oni si kreslili jako tři linky všech různých jako tam postav, jako co se v tu dobu děje třeba jako Ivě s Tomášem a co se děje do toho Marcelce a jak se to propojí a spojí a já jsem to koukala a říkala jsem si, že to je úžasné, jak to vzniká. A potom to bylo opečovaný vlastně i tím, že jsme tam měli hereckýho kouče, Zdeňka Duška, později Janka Jirku, který vlastně hlídali ten herecký styl toho sitcomu. Jo. Jakože ono to je do dneška hrozně jako oblíbený a dobrý, protože my jsme tam fakt měli, kromě teda jako kamerovýho režiséra, i toho hereckýho kouče, který třeba, dám příklad, jo, hráli jsme nějakou scénu a za mnou přišel Zdeněk a byli jsme tam spolu s Matoušem. A za mnou přišel Zdeněk a řekl mi, hele, jako, já vím, že to je smutný, že ti vypadl písek z okna, jo, ale nezapomeň, že prostě jsme pořád v sitcomu, jako, ty už to hraješ, takže mě se s tebou chce brečet, ale já se tomu musím smát, jo. A připomínal mi třeba to jako odlehčit. A vedle toho třeba Matoušovi řekl v tu stejnou chvíli, hele, Matouši, ten lék jako vtip je fajn, ale hlídej si, ať to zase jako úplně nepřešvihne, už do tý, už tam trošku moc šaškuješ, dej mi tomu, jo. Takže on nás jako vlastně oba přiblížil k sobě a nakonec jako se dosáhlo toho, že jsme všichni nějak jako na jedné lodi, protože ono se to nezdá. Když už to vidíte, tak je jasný, jak by to někdo jiný hrál, ale ta komedie je jako různá, že jo? Jsou různý styly komedie. Někdo může být jako, někdo je strašně jako moc, někdo zase je tak jako jemně málo, že jo? Prostě je fakt rozdíl mezi tím, jak hraje komedie třeba jako pan Krobot, že jo? Který má úplně jako minimální prostředky, ale zase vedle něho, když někoho dáte, tak ten člověk bude prostě třeba působit strašně, strašně moc a ještě na tu kameru, jo? Takže tohle tam bylo pohlídaný. No a v kombinaci s tím, že ty scénáře jako by fakt nepadala jejich kvalita, tak prostě to jako zaklaplo a my jsme teda asi jako byli vybraný samozřejmě dobrý, jo, jako herci bych řekla, že my jsme ta parta byli super, ale ta neviditelná práce kolem ještě byla od všech tak jako naplno, že nějak jako mi to dává smysl, že doteď jako to lidi prostě no, jako mají rádi a jede to furt, jo.
0: Ano, přesně tak a to už vlastně od natáčení uplynulo 17 let možná, 28 nebo něco
1: no, máte pravdu, no.
0: Tak vy říkáte, vy mluvíte o té neviditelné práci, ale do té vlastně vy se pomalu dostáváte. Tak opravdu vám nechybí kamera, nechybí vám potlesk v divadle?
1: No, nevím, je to zvláštní. Je to pro mě zvláštní vlastně, že teď teprve jako se ještě víc poznávám, že jako ne, že prostě ta extrovertní část toho herectví vlastně bych řekla, že jsou, já bych skoro řekla, že to je půl na půl, jo. Skoro bych si tipla, že polovině herců, to je fakt strašně, to vlastně skoro dělají kvůli tomu, nebo jim to strašně příjemný. Ale pak se taky mluví hodně o introvertních hercích, jo. A to bych řekla, že vlastně jsou lidi, kteří jako to nějak snesou prostě, ne jako potlesk má, jsem řekla, každý rád, ne potlesk, jo, ale myslím třeba to, že vlastně pak nějak jste furt vidět, nebo furt jste s lidma, furt s nima nějak jako komunikujete, potkáváte se a tak, ale řekla bych, že introvertnější typy herců to jako nějak jako zkousnou, protože mají strašně rádi to řemeslo a mají strašně rádi ten proces, jako vlastně třeba nejsou zvyklí dávat emoce ven, ale jako skrz to herectví je najednou daj ven, jo, a tak. Takže tohle já jsem třeba u sebe objevila, že tahle složka mě fakt vlastně vůbec jako nechybí.
0: A považujete se za introvertku? Introverta?
1: Asi jsem jako nějak mixla, ale řekla bych, že prostě se teď tam ta introverze jako objevuje v tom, že najednou pro mě jako představa, že udělám něco fakt prostě skvělýho, že třeba přesně napíšu jako sitcom typu comeback, tak vlastně jako ta neviditelnost by mě tam jako vůbec nevadila, protože najednou to je totiž jinak, no, najednou vlastně za vás jako je vidět ta vaše práce a mluví se o vaší práci a nemluví se o vás. To je pro mě je to určitá síla, jo, protože já jsem byla z druhé strany zvyklá, že vlastně jako já, kdybych přišla před 5 lety prostě do Albatrosu, že chci něco vydat, tak mě vždycky všichni všechno vydají, protože řeknou, jo, tak to bude vidět, že jo. Takže já jako vlastně na to jdu z druhé strany, že já bych chtěla teďka vlastně jako dojít do bodu, že ta moje práce je dobrá, protože je to moje dobrá práce. A ne proto, že ji můžu zpropagovat tím, že to jsem já.
0: Že jste známá herečka.
1: Přesně tak.
0: Která mimo jiné byla dnes hostem Alex a host. Moc vám za to děkuju.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Kvůli výstraze meteorologů na silné bouřky začali hasiči ve Zlíně preventivně sledovat sílu větru v okolí hořící budovy 34. Na nádvoří brněnského hradu Špilberk se po roce vracejí letní shakespearovské slavnosti. Do Česka dnes dorazí silné bouřky. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu a Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Zlínští hasiči začali kvůli riziku bouřek monitorovat intenzitu větru u hořící výškové budovy v někdejším baťovském areálu. Silný vítr může mít vliv na stabilitu torza zničeného objektu. Podle statika ji může ohrozit vítr při 50-kilometrové rychlosti. Na brněnském hradě Špilberk dnes začínají letní shakespearovské slavnosti. Program zahájí zimní pohádka, kterou lidé uvidí také zítra večer. Do 4. srpna se na nádvoří hradu vystřídá dalších 6 děl jednoho z nejslavnějších anglických dramatiků. Letošní novinkou v repertoáru je hra s názvem Komedie omylů o záměně dvou párů identických dvojčat. Doplňuje mluvčí akce Jana Valová.
2: Komedie omylů je jedna z nejzábavnějších Shakespeareových her. Je to situační fraška, opravdu zábavná. Vyloženě to sedí vlastně k tomu létu. Je tam živá hudba, skvělí herci. Myslím, že se opravdu velice pobaví.
0: Česko dnes zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro celé území. Bouřky se budou nejdřív tvořit hlavně na severu republiky. Později odpoledne a večer pak dorazí i na Vysočinu a Moravu. Po celém Česku můžou bouřky doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Silný vítr může v nárazech dosahovat rychlosti 70 km za hodinu. Hrozí taky pády stromů anebo zatopení sklepů. Během noci budou bouřky na jihozápadě republiky ustávat. Na východě Česka pak zeslábnou zítra kolem poledne. Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky včerejší nehody poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem. Řekla to policejní mluvčí Eva Kropáčová. Nemocniční auto převážející krev skončilo po srážce na střeše na tramvajových kolejích. Předtím jelo se zapnutými majáčky. Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče přivezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Kdo nehodu zavinil, policie dál vyšetřuje. Pokračuje Kropáčová.
3: Dopravní policisté stále zjišťují přesnou příčinu a viníka této dopravní nehody. V současné chvíli vyhodnocují jednotlivé kamerové záznamy a vyslýchají svědky celé události.
1: Počasí.
0: Dnes máme oblačno, večer čekejte přehánky, hrozí i velmi silné bouřky s přívalovým deštěm a s nárazy větru až 70 km za hodinu a kroupy. Ve Zlínském kraji jsou nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, v Jihomoravském kraji 30 až 33 stupňů.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Kolony se tvoří na D52 mezi 16. až 12. kilometrem ve směru na Brno. Komunikace je neprůjezdná, doprava se odklání exitem 16. Dvě osobní auta havarovala v ulici Hrádecká ve Slavičíně. Ze zpráv Českého rozhlasu je to vše.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jak jste slyšeli ve zprávách, náš region by dnes později odpoledne, případně ve večerních hodinách, mohly zasáhnout silné bouřky, možná i kroupy o průměru kolem 2 cm. Jak to konkrétně bude vypadat, tak o tom budeme podrobně mluvit už zhruba za 15 minut s odborníkem z Českého hydrometeorologického ústavu. A už za chvíli po následující písni v podání Nadi Urbánkové pro vás máme další aktuální téma. Hasiči už 6. den likvidují požár budovy 34 ve Zlíně. Vyšetřování příčin může trvat měsíce. Podrobnosti za okamžik.

0: Hasiči šestým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy 34 v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Vodou dál prolévají sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Podrobnosti má reportérka Blanka Kovandová. Blanko, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne všem.
0: Kolik hasičských jednotek je momentálně na místě a jaký je nyní jejich postup?
1: Tak u budovy pracuje 6 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů a podle mluvčí krajských hasičů a Lucie Javoříkové prolévají místo tam, kde jsou sutiny, tam, kde je teplota pořád vysoká. Vodu čerpají zasahující hasiči z Dřevnice. Podle Javoříkové lokalitu monitorují i drony, které pomocí termokamer zjišťují teploty na požářišti. Z něho už ale nestoupá dým.
0: Už se ví, kdyby měli hasiči předat místo majitelům budovy?
1: Tak to zatím jasné není. Podle vedoucího zásahu Zdeňka Otrusiny se bude krizový štáb o dalším postupu znovu radit ve středu.
2: My jsme měli další kolo právě jednání a prodloužili jsme ten zásah do středy. Znovu vyhodnotíme, jestli je nutné v tom pokračovat, nebo už je možné to místo předat vlastníkovi stavby. Pokud by se ukázalo, že ještě ne, tak takový nejzazší datum je asi pátek tento týden.
0: Pro celý Zlínský kraj platí výstraha na silné bouřky s větrem. Projeví se to nějakým způsobem také na místě požáru?
1: Ano, hasiči začali kvůli riziku bouřek monitorovat intenzitu větru. Silný vítr může mít totiž vliv na stabilitu stojící části budovy. Mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková uvedla, že vítr hasiči preventivně monitorují na místě za pomocí výškové techniky. Ta stabilita budovy může být podle statika ohrožená při 50-kilometrové rychlosti větru. Výstraha meteorologů na silné bouřky platí pro celý Zlínský kraj od dnešního podvečera až do zítřejšího dopoledne a rychlost větru prý může přesáhnout až 70 km za hodinu.
0: Myslím si, že posluchači jsou určitě zvědaví na to, jak dopadne vyšetřování příčin požáru. To vyšetřování už začalo?
1: Tak bezprostřední okolí hořící budovy zatím zůstává zavřené a vyšetřovatelé, kteří budou zjišťovat příčinu požáru, proto na místo zatím podle policejní mluvčí Moniky Kozumplíkové neměli možnost vstoupit. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až 5leté vězení.
0: A jsou už předběžně vyčísleny škody?
1: Hasiči ani policie o výši škod nechce spekulovat. Budou se ale pohybovat v řádek stovek milionů korun, to už je teď jasné. Majitel a zakladatel společnosti Vasky Václav Staněk řekl, že ve skladu, který v budově měli, bylo zhruba 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Firma Alpine Pro, která obléká český olympijský tým, měla podle Václav Hrbka v objektu uskladněné zboží za víc než 500 000 000 korun. Skupině Paketa provozující službu zásilkovna zůstalo v objektu kolem 9000 zásilek. Výši škody přesně neudala. No a požár poškodil také třeba firmu Equator Cycling, která vyrábí karbonová kola a vyvíjí titanové rámy. A dotkl se i prodejce sportovního vybavení Sportissimo.
0: Hasiči šestým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy 34 v někdejší baťovském továrním areálu ve Zlíně. Aktuální informace přinesla do vysílání Blanka Kovandová. Blanko, díky za to a naslyšenou.
1: Hezký den všem.
3: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Zlín vám nabízíme písničky, které nestárnou. Řekl bych, že melodie, která právě dozněla, tak ta snad nezestárne nikdy. Zestárnout neměly šanci ryby v řece Dee, o kterých teď budeme hovořit. Letošní druhý úhyn ryb v této řece mají na svědomí opět synice a teplé počasí. Hladina kyslíku ve vodě v noci na pondělí klesla k nule. Zemřely kvůli tomu stovky ryb. Ty, které přežily, se vodohospodáři společně s hasiči snaží ochránit několika opatřeními.
1: Máme tam čerpadla, vlastně, které sají tu vodu z Die, jde to vlastně přes to čerpadlo a ona, jak se vlastně vrací do té Die, tak je obohacena o ten kyslík.
2: Dobrovolný hasič Marek Říman spolu s kolegy z jednotky Břeclav Poštorná provzdušňují nad jezí v Břeclavi, aby ryby měly co dýchat. Nasadili celkem 3 proudy. Na podobné zásahy už si podle Marka Římana zvykli.
1: Tady toto se stává většinou jako už pravidlem skoro každý rok. Tady je zelenější a vlastně řeší se to tady tímto způsobem.
2: Voda je tady v nadjezí kvůli mase synic zelená a má skoro kašovitou konzistenci. V noci na pondělí tu uhynuly stovky ryb, upřesňuje předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček.
3: Když se podíváte na tu vodu, tak ta voda už není voda, a je to zelená kaše. Navíc je několik druhů synic, které kyslík spotřebovávají a přes den ten kyslík moc neprodukují.
2: Nejkritičtější je ale pro ryby noc. To přestává fotosyntéza fungovat úplně. Ryby nemají co dýchat a uhynou. Hasiči na jejich zachytávání instalovali 2 norné stěny, jednu v Bulharech a druhou před Břeclaví. Povodí Moravy zvýšilo průtok z nových mlýnů, na jezech potom díky dalšímu upouštění vody dostávají synice pryč. Vodohospodáři ale bojují s nedostatkem vody kvůli suchu, doplňuje mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
4: Kdyby byl dostatek vody jak ve vodní nádrži Nové mlýny, tak i níže potoku, tak by bylo daleko lepší, nebo měli bychom větší prostor k tomu učinit nějaká opatření.
2: V Břeclavi kvůli úhynu v pondělí zasedl taky krizový štáb. Podle mluvčí radnice Ivany Solaříkové jde případný úklid uhynulých ryb za radnicí.
5: My vlastně ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a také s vězeňskou službou, pomáhají nám je odsouzení tady z věznice z Břeclavské, tak ty ryby lovíme, odstraňujeme a potom je na nás, abychom se postarali i o to, jak s nimi bude naloženo.
2: Uhynulé ryby zamíří do kafilerie. Podle vodohospodářů je pravděpodobné, že to letos není naposledy. Die bude pro ryby nebezpečná zřejmě celé léto. Z Břeclavi Šimon Franc, Český rozhlas.
6: Dobrodružství, tajemství, cesty do dalekých krajů. I díky nim se na hradě Buchlov ocitla egyptská mumie ženy jménem Nefersobek. Jaký příběh se za ní skrývá a co všechno prozrazuje letošní výstava Šlechta na cestách? O tom bude 16. července v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Zlín vyprávět Libuše Mikulová, pracovnice hradního depozitáře. Těší se Jarka Barboříková.
7: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
8: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
7: a Petr Kostka.

0: I vy jste si mohli zpívat Dam di Dam společně s Václavem Neckářem. Za 7 minut bude 14:30 a to je čas podívat se, co nás čeká na obloze.
1: Počasí.
0: Podrobnou předpověď počasí pro náš region teď nabídne pan Petr Minstr, který má službu v brněnské pobočce Českého hydrometeorologického ústavu. Přeji pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Když se dívám na oblohu tady ve Zlíně, tak by se to možná dalo specifikovat jako takový klid před bouří. Zatáhlo se nám, je zataženo teď aktuálně v celém Zlínském kraji?
2: Oblačnosti je sice více, ale většina z těch oblaků je průsvitná, vysoká, ze kterých nebude pršet. Naopak na tom Valašsku a Zlínsku vznikají už i kupovité oblaky, ze kterých by potenciálně pršet mohlo, ale v uvozovkách naštěstí je docela sucho ve vyšších vrstvách, takže oni při tom vývoji se rozpadají. A i když jsou tam nějaké snahy o přeháňky, zejména na horách, například v okolí Beskyd, tak jsou to zatím jenom krátkodobé snahy, které nemají dlouhého trvání. Teploty ty jsou teď od, když zmiňoval jsem naposledy ty vyšší polohy, tak od 25 stupňů v nížinách, jsou to ale většinou hodnoty těsně kolem 30 stupňů, vítr pofukuje slabý proměnlivý nebo od severovýchodu. No a v tom dalším průběhu se zase na druhou stranu bude zvětšovat ta šance, že přece jenom nějaká přeháňka vydrží tak, aby z ní mohlo něco padat a čím dál víc do večera a do noci budou tyto snahy přecházet v realitu a vyskytnou se četnější přeháňky, bouřky, které mohou být nakonec i velmi silné. Ty projevy budou především v přívalových srážkách nebo v podstatě v intenzivních srážkách, které můžou způsobovat rychlý odtok ze svahů z krajiny. Navíc se můžou v okolí bouřek vyskytnout větší nárazy větru, ale ty v noci až tak moc nečekáme. No a ještě je tam určitá malá možnost na kroupy, které také budou ztrácet svou důležitost směrem do noci. Takže to hlavní srážkové pásmo čekáme až v průběhu noci, až do ranních hodin.
0: Tak to jste asi možná nejen mě teď potěšil, že ta pravděpodobnost výskytu krub v našem Zlínském kraji je velmi malá, jak jste říkal. Pojďme se prosím ještě podívat na středeční počasí.
2: V počátku bude tedy ještě doznívat to pásmo srážek oblačnosti, takže nějaké silnější bouřky nebo přeháňky očekáváme ještě v ranních dopoledních hodinách, budou se postupně odsouvat dál na východ a to znamená, že i oblačnost bude ubývat od západu a to až zhruba někdy kolem poledních hodin. Ráno ty teploty budou mezi 19 a 16 stupni, tedy hodně teplé ráno a odpoledne se dostanou na 24 až 27, tam zase bude ochlazení po tom frontálním systému, který bude odcházet. Co se týče odpoledních hodin, tam ještě je nějaká malá šance na nějaké zbylé přeháňky, ale většina odpoledních hodin už bude spíše s polojasnou oblohou, navíc bude ještě večer až skoro jasno. Vítr ten ale zůstane severní směru mírný do 20 km za hodinu.
0: Říká pan Petr Minstr z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
2: Díky, pěkný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Úterní odpoledne vám zpříjemňuje vysílání Českého rozhlasu Zlín. V něm se teď hlásí o slovo pan Jiří Tomáš z Klubu českých turistů, který přichází s pozvánkou na další vycházku seniorů, která tentokrát povede do místní části Zlína Chlumu. Nyní se dozvíme, jaké detaily od něho zjistil moderátor Pavel Vacek.
1: Jiří Tomáš pravidelně přináší do vysílání Českého rozhlasu Zlín tipy na turistické zážitky a tradičně také zve na vycházky seniorů, které pořádá a které jsou otevřené i široké veřejnosti, bez ohledu na věk. Ta nejbližší vycházka ale v několika detailech vybočí z obvyklých kolejí, tak poslouchejte pozorně. Dobrý den, pane Tomáši.
2: Dobrý den, přeji vám i všem posluchačům. Tentokrát se vycházka nejen seniorů z klubu Podhoří uskuteční netradičně v sobotu, a navíc až popolední. Důvodem je otevírací doba hospůdky v Cíli. Na naši trasu se vydáme z autobusové zastávky Velhodce za Tečovicemi. Na návsi si nejprve prohlédneme sloupovou plastiku Práce a příroda od zde žijící sochařky, kreslířky a pedagožky Otýlie Šuterové-Demelové. A prohlédneme si i její další dílo Matka s dítětem na kašně s fontánou. Ve svých pracích se zaměřuje na církevní tematiku, školy i veřejná prostranství.
1: To ale není to jediné, co se dá Velhodce obdivovat. Co je tu ještě zajímavého, pane Tomáši?
2: Na návsi stojí kaple navštívení Panny Marie. My se vydáme severním směrem ke stezce kolem Lhotky na Chlum, která nás dovede přes vyhlídkové místo až na Chlum k místní hospůdce vyhlášené výbornými langoši a bramboráky, takže zde se určitě zastavíme. Ale není to cíl naší vycházky. Zajdeme ke krásné kapli Panny Marie Sněžné a pak již půjdeme dál. Na další křižovatce se dáme vlevo k vyhlídce a několika domům zabudovaným částečně v zemi, takzvané pasivně solární ekostavby, kde zemina obklopující domy s osázenou vegetací hraje důležitou roli v tepelné bilanci. A jdeme dál ke chlumským rybníkům a koupališti v Loukách, na náves a hasičskou ulicí, na most přes Dřevnici a do cíle na zastávce MHD Louky Křižovatka. Až sem jsme ušli 5,5 kilometru se stoupáním 107 a klesáním 128 metrů. A ještě důležitá informace. Vycházka se uskuteční v sobotu 18. července. Odjezd trolejbusem číslo 6 z náměstí Práce v 11.55 do Malenovic, křižovatka. Zde přestoupíme do autobusu číslo 52, který nás doveze do Lhotky. Vedoucím této vycházky budu já.
1: Což je samo o sobě zárukou dobře naplánovaného a pohodového výšlapu. Tak ať se výlet na Chlum 18. července vydaří. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Vysílání Českého rozhlasu Zlín jsme vám nabídli Hradišťan, který mimochodem teď v létě pilně koncertuje, ovšem mimo Zlínský kraj. Dívám se, že toto legendární hudební těleso v brzké době vystoupí hlavně na Jižní Moravě, konkrétně v Jihlavě a také v Mikulově. My se teď vracíme na naše vlny a to se zámeckým létem. Zámecké léto jste v našem vysílání už určitě zaznamenali. Každé všední dopoledne vás zve náš průvodce František Kinský na jeden z našich zámků a vy se zároveň můžete zapojit do soutěže. A pokud dopolední pozvánku na zámek nestihnete, můžete ji slyšet i odpoledne. Ten správný čas nastal právě teď a proto předávám Františku Kinskému slovo.
1: Zámecké léto.
2: Podnikneme výlet na Jižní Moravu, kde stojí klasicistní zámek francouzského typu Rájec nad Svitavou. Nechali ho postavit Salmové. Kromě jiného krášlí tamní zahrady také největší česká sbírka kamélí. Více nám už prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Vcházím na nádvoří Rájeckého zámku, kde už mě vítá kastelánka Zdeňka Kalová. To první, co mě upoutalo, jsou záhony růží a dominující kašna slekníny.
4: No, Rájecký zámek byl vždycky spojený se zahradníky a s květinami, takže bychom chtěli, aby návštěvníky třeba, kteří přijíždí v zimě, vítali naše vzácné kamélie, ale ti, kteří přijíždí v té klasické letní sezóně, tak aby vítali lekníny, růže, sbírky citrusů a měli vlastně Rájec spojenou především s těmi květinami.
3: Vstupní halou procházíme do velkého sálu.
4: Tohle je vlastně nejkrásnější sál Rájeckého zámku, takzvaný slavnostní, nebo chcete-li zahradní, protože těmi dveřmi přímo proti nám se vstupovalo do zámeckých zahrad, které vznikly ve 20. letech 19. století.
3: Kdy vlastně vznikl samotný zámek?
4: Rájecký zámek byl postaven mezi roky 1763 až 1769. Je to klasický francouzský venkovský zámek. Takové najdeme nejvíc třeba v okolí Paříže. A někdy z legrace říkáme, že to je salmovská venkovská chalupa, protože Salmové opravdu na Rájecký zámek jezdili především na léto, na letní měsíce zhruba od června do října. Pak se vraceli ke svým pracovním povinnostem do Vídně nebo do Brna.
3: Ze sálu se dostáváme do další místnosti, která je obklopená obrazy.
4: Toto je sál předků, kde jsou vystaveny portréty členů rodiny Salma Reifersheim, ale není to úplně to nejvzácnější, co zde v přízemí můžete vidět. Nyní vás vezmu do zámeckých knihoven.
3: Ocitáme se sice v knihovně, ale těch knih tu moc není vidět.
4: A knihy jsou trošku ukryté v poličkách, ale je jich tady přes 61 tisíc.
3: Stoupáme do patra, ale to, co mě zaujalo, kromě té vizuální stránky, jsou také vůně. Co to cítíme?
4: Teď aktuálně cítíme květinovou výzdobu v místnostech.
3: Musím říci, že ty interiéry jsou naprosto úchvatné. Máte mimořádně vybavený zámek.
4: To je jednou ze zajímavostí Rájeckého zámku, že se dochovala velká část původního mobiliáře rodiny Salmů. A vzácností je také to, že 90% toho, co návštěvníci na zámku uvidí, je právě z těch původních sbírek, tedy nebylo to svezeno z jiných hradů a zámků.
3: V přízemí jsme prohlídku reprezentativních místností zakončili vzácnou knihovnou. Tady v prvním patře jsou soukromé prostory. A je tu také nějaký klenot?
4: Na konci prohlídky mají návštěvníci možnost prohlédnout si naši klenotnici.
3: Když se řekne klenoty, představím si šperky, ale tady jsou ve vitrínách spíše poháry.
4: Svým způsobem jsou to vlastně také šperky. Tyto nádherné poháry jsou řezány z horského křišťálu, což je polodrahokam. Rájecký zámek je nádherný a doufám, že se návštěvníci přijedou k nám do Rájce nad Svitavou podívat.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Rájec nad Svitavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Ač v minulé sezóně zasáhl do 34 ze 35 prvoligových zápasů, zpravidla ale nastupoval jako náhradník a celkem odehrál jen 905 minut. Sám tedy cítil, že potřebuje změnu.
1: Abych byl upřímný, tak těch nabídek po té minulé sezóně nebylo za stolik a takový největší zájem projevilo Slovácko, za co jsem vděčný. Slovácko vždycky na mě působilo jako sympatický klub a jsem rád teďka, že můžu být součástí.
0: Přibližuje 33-letý útočník, jak se dostal z Jablonce do Uherského Hradiště. V týmu Slovácka se chce zase cítit jako hráč, na kterého mužstvo spoléhá.
1: I sám pro sebe strávit víc času na tom hřišti, být prostě víc tomu týmu užitečný a samozřejmě dát nějaký goly a prostě předvést maximum.
0: V uplynulé sezóně totiž Puškáč jako náhradník vstřelil za Jablonec jen 2 góly. Jeho maximem je přitom 11 tref z ročníku 2021-2022, kdy hrál za pražské Bohemians. Po příchodu do Slovácka se už trefil v přípravném utkání s ukrajinskou Zorjou Luhansk.
1: Každý gól ještě kor pro útočníka, kor po ty minulý sezóně, tak je pro mě důležitý. Jsem rád, že jsem ho dal takhle brzo, že se od toho můžu odrazit a na tom soustředku se ty góly v uvozovkách jako nepočítají, jsou důležité v lize, ale je to určitě pozitivní věc.
0: Zmínil Puškáč soustředění ve Slovinsku, na kterém zase o něco lépe poznal nové spoluhráče.
1: To na mě působí velmi dobře tady, ať už to jsou lidi okolo klubu a realizační tým a kluci v kabině, takže zatím převládá spokojenost. Co mě asi takhle nejvíc překvapilo, tak bych řekl, že tu jsou jako velmi šikovní mladí kluci, talentovaní.
0: Teď už se fotbalisté Slovácka chystají na start nové sezóny opět v domácích podmínkách. V sobotu odehrají na hlavním stadionu v Uherském Hradišti generálku proti slovenské Skalici. Poslední červencovou neděli je pak čeká ostrý start šance ligy na hřišti mistrovské Slávie Praha. David Nekvinda, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Zásobování pitnou vodou na Pohořelicku zlepší nové vrty a úpravna vody v Ivani. Kolony na hlavním tahu i opakované kolizní situace opět mění organizaci dopravy na křižovatce u Pelikána v Zašové na Vsetínsku. Šéf české diplomacie Macinka z motoristů jednal v Izraeli o ekonomické spolupráci. Dnes čekejte přehánky i bouřky se silným větrem. U zpráv Českého rozhlasu vás vítá Barbora Hejtmánková. Ivani na Pohořelicku vybudují vodovody a kanalizace Břeclav novou úpravnu vody. Součástí zakázky za víc než 180 milionů korun bude taky vyhloubení 8 vrtů pro čerpání vody a nový zásobovací vodovod pro Ivaň. Stavba potrvá přibližně rok a půl. Stávající zásobování pitnou vodou je v této oblasti problematické, dodává mluvčí vodárenské společnosti Eliška Vindová.
2: Hlavním důvodem je nedostatek pitné vody na Pohořelicku v okolí Pasohlávek, kde je také velmi silný cestovní ruch a vyskytly se zde problémy s dusičnany v pitné vodě.
0: Kvůli opakovaným kolizím se mění doprava na objízdných trasách v Zašové na Vsetínsku. Nově budou jednosměrné. Do Zašové se od Valašského Meziříčí pojede přes Paseky a od Rožnova přes Smradlák. Při výjezdu z obce se na Valašské Meziříčí pojede ke křižovatce u Pelikána a směrem na Rožnov pak opačným směrem, dodává starosta Zašové Jilí Kubrický.
3: Je to teďka jednodušší a dává to i nějakou logiku, že lidé, kteří pojedou od Meziříče, jakoby odbočí dřív. Tam prostě je to bezpečnější, to odbočení doleva na ty paseky přes zabezpečený přejezd a ten výjezd zase z té obce bude tady u toho Pelikána a jenom výjezd, tím zase předejdeme těm komplikovaným situacím, kdy tam prostě se i vyjíždělo a nic lepšího už nevymyslíme.
0: Oba bloky jaderné elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až 80 let od jejich spuštění, tedy do roku 2080 a 2082, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Bloky by tak měly fungovat o 20 let déle, než se doteď uvádělo. Stejné prodloužení oznámil ministr už v dubnu v Dukovanech. Pro delší provoz ale bude nutné rozsáhlé investice do modernizace. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě chce podporovat Izrael i na evropské úrovni. Rozšířit chce také ekonomickou a politickou spolupráci Česka s Izraelem. Macinka to řekl při zahájení podnikatelského fóra. V Izraeli dnes končí svou dvoudenní návštěvu. S izraelským ministrem vnitra Gideonem Sárem následně podepsal společné prohlášení. Obě země by podle Macinky mohly více spolupracovat v klíčových odvětvích, jako je zbrojní průmysl, digitální technologie nebo kybernetická bezpečnost. Součástí české delegace jsou například zástupci české zbrojovky nebo Škody Auto.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno, večer přehánky, hrozí i velmi silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a s nárazy větru až 90 km za hodinu. Ve Zlínském kraji jsou nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, v Jihomoravském pak 30 až 33 stupňů.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: V Syrovicích ve směru na Brno na D52 stojí porouchané nákladní auto. Pozor si dejte v Brně Slatině na porouchané osobní vozidlo na D1 na 201. kilometru ve směru na Prahu. Kolony se tvoří u Blučiny na D2 mezi 16. až 12. kilometrem ve směru na Brno. Provoz je odkláněn exitem 16. Osobní a nákladní auto se srazily na D2 u Rebešovic ve směru na Brno na 6. kilometru. Tvoří se kolony a komunikace je uzavřena. To byly zprávy Českého rozhlasu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pokud jste někdy v létě byli na pustevnách v Beskydech, tak určitě moc dobře víte, že tam bývá, jak se říká, narváno. A přeplněným pustevnám by měly ulevit nové turistické atrakce v Horní a Prostřední Bečvě. Obce na ně získaly přes 100 milionů korun ze švýcarských fondů. Co všechno obce chystají a kdy se první projekty začnou stavět, to zjišťovala naše reportérka, se kterou se spojíme za okamžik.
0: Český rozhlas Zlín.

0: tisíce aut a přeplněná parkoviště, to jsou letní i zimní pustevny v Beskydech. Ulevit jim chtějí obce v Údolí, Prostřední a Horní Bečva. Chystají záchytné parkoviště i úplně nová výletní místa, aby turisty rozptýlili do celého regionu. Jak daleko jsou přípravy, tak to zjišťovala naše reportérka Gabriela Hickl. Gabrielo, pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne z Horní Bečvy, já teď stojím u přehrady a za mnou je bývalý lom. Právě tady vznikne za švýcarské peníze nová turistická atrakce. Vyroste to stezka s názvem Bludný kopec, nebude to ale jen o výhledech, ale hlavně o zážitcích pro rodiny s dětmi. Tím největším lákadlem bude 45 metrů dlouhá nerezová skozávka přímo po svahu lomu. Vedle ní bude stát infocentrum, obec sem přestěhuje starý drážní domek z top Rakouska-Uherska, který dnes slouží jako sběrna surovin. V zimě si tam půjčíte běžky a sněžnice, no a v létě paddleboardy na přehradu.
0: Tak ta skluzavka, to bude asi velký zážitek. Velkou proměnu čeká také kemp u přehrady. Co všechno se tam změní?
1: A dnes je tam takový retro kemp, ten se ale promění ve valašskou dědinu. Vzniknou tady takové domečky, jakési přístřešky, hlavně pro cyklisty cestující nalehko. Přibude recepce s občerstvením, nové sociální zázemí i místa pro karavany. Další stání pro obě pak vznikne u pasecké školy s přípojkami na vodu, elektřinu i výlevkou. Celou oblast navíc propojí nová cyklostezka, povede od přehrady přes lom k Sachově Studánce a dál podél Bečvy. Nakonec spojí Horní Bečvu s lokalitou Hlavatá. Cyklisté se tak vyhnou frekventované silnici směrem na Slovensko.
0: Posluchače určitě napadne také otázka, jak to bude s dopravou na pustevny, protože to je možná taková úplně největší bolest tady v tomto regionu. Tak co se chystá?
1: Pomoci má nové záchytné parkoviště na Prostřední Bečvě. Vznikne u silnice 1/35 a nabídne zhruba 100 míst. Řidiči tam nechají auto a na pustevny pak budou pokračovat autobusem nebo pěšky. Součástí projektu budou taky světelné tabule, které už dole v obci ukážou, jestli jsou parkoviště na pustevnách volná nebo plná. Informace uvidí řidiči přijíždějící jak od Rožnova pod Rhoštěm, tak ve směru od Slovenska. No a zatímco parkoviště v Prostřední Bečvě se začne stavět v příštím roce, tak ta zmiňovaná cyklostezka na Hlavatou, tak tu začnou dělníci stavět už letos na podzim.
0: To byla reportérka Gabriela Hickl, která přiblížila plány obcí pod pustevnami, jak ulevit přetíženému horskému středisku. Gabrielo, děkujeme za aktuální informace, pěkné odpoledne a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Český rozhlas Zlín,

0: Legendární Queen vás bavili ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, už máme 15:45. No a pokud byste chtěli dnes někam v našem regionu vyrazit za kulturou, tak můžete vybírat z naší dnešní odpolední nabídky. Polovina července bude v Kunovicích opět patřit filmu. Po loňském úspěchu se bude i letos konat filmové promítání pod noční oblohou. Celkově čekají návštěvníky 3 filmové snímky. Právě dnes je na programu komediální muzikál Pomáda. Promítání se koná v areálu Jízdy králů v Kunovicích na Uherskohradišťku. Začátek je o 9:30 večer. Cyrilo-metodějské centrum v památníku Velké Moravy dnes pořádá komentovanou prohlídku. Expozicí s názvem Příběh Konstantina a Metoděje provede archeoložka Slováckého muzea Dana Menoušková. Komentovaná prohlídka s podtitulem Cyrilo-metodějské putování se koná dnes od 16 hodin v památníku Velké Moravy ve Starém městě. A v Rožnově pod Radoštěm se dnes můžete zúčastnit příběhové hry o pacholku Divínovi s luštěním šifer a rébusů ukrytých na trase vedoucí areálem dřevěného městečka. Akce je vhodná pro skupinu 2 až 6 lidí. V areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radoštěm bude aktivita dostupná dnes do 17 hodin. I na dnešní odpoledne jsme pro vás do našeho vysílání připravili rozhovor se zajímavým hostem. Český tenis, zejména ten ženský, o víkendu na nejprestižnějším grandslamovém turnaji v Londýně opět potvrdil svou světovou pozici. Jak se líbilo wimbledonské finále a co stojí za českou dominancí v ženském tenise, tak to po následující písničce v našem studiu rozebere bývalá úspěšná světová tenistka Renata Voráčová z Vozné na Zlínsku.
1: Šum, ticho. Poruchy sluchu nejsou jen problémem seniorů. Týkají se často i mladších ročníků. Jak je poznat? Dá se jim předcházet? A co dělat, když se objeví? Připravte si otázky. Do poradny pro zdraví přijal pozvání primář ORLO Baťovy nemocnice Martin Světlík. Už 15. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: ryze české finále na legendárním Wimbledonu v sobotu nakonec po boji ovládla rodačka ze Vsetína Linda Nosková, která přehrála Karolínu Muchovou. Prestižní duel si nenechala ujít ani bývalá úspěšná profesionální tenistka Renata Voráčová z Vozné na Zlínsku, kterou teď můžu přivítat v našem vysílacím studiu. Přeji pěkné odpoledne.
1: Taky vám pěkné odpoledne přeju.
0: Tak, hned na začátku taková otázka, ze které se možná budete snažit vybruslit, abyste si to na žádné straně nerozházela. Komu jste ve finále držela palce?
1: Tak ne, že bych chtěla vybruslit, ale vlastně obě holky znám, ať už z působení z Přerova, kdy jsem hrávala, a obě holky jsou fajn, skvělé hráčky, takže pro mě opravdu nebyla favoritka ani jedna, že bych fandila některé víc, některé míň. Já jsem si užívala ryze to české finále.
0: V čem je vítězka Wimbledonu, čerstvá vítězka Wimbledonu Linda Nosková jiná než ostatní hráčky? V čem spočívá ta její výjimečnost?
1: Tak já můžu potvrdit, že vlastně výjimečná hráčka určitě je. Z vlastní zkušenosti, kdy jsem se s ní potkávala, když jsem ještě hrávala v Přerově a vlastně patřila jsem v té době do širší špičky, tak jsem se s ní potkávala na trénincích. Vlastně dávali mi už jako juniorku na tréninky a tam už dosahovala kvalit.
0: Ona má teprve 21 let a už dokázala vyhrát asi nejslavnější tenisový turnaj na světě. Má ještě další předpoklady, má nějaké rezervy, v čem se zlepšovat, aby mohla dominovat na těch kurtech ještě více?
1: Tak určitě, ona jako hráčka je velice silná, jak mentálně, tak i úderově, a když vlastně se spojí tady tato kombinace, tak je opravdu nebezpečnou hráčkou, která může porážet a sbírat úspěchy na všech polích, jo. Ale samozřejmě myslím si, že potenciál dál ještě zlepšovat se má, že to není konečná, pokud jí vydrží zdraví a ano, může se stát cokoliv, v tom sportu je to nevyzpytatelné, ale pokud jí vydrží zdraví, má za sebou skvělý tým, znám jejího trenéra z doby, kdy jsem hrávala v Přerově i z turnajů, a myslím si, že oni ji nenechají, aby třeba tady ta výhra nějak stoupla do hlavy, ale myslím si, že ona ani k tomu nemá nějak sklony, Linda, že je to opravdu skvělá holka a ví, co chce v tom tenisu dosáhnout.
0: Když jsem se díval na to Wimbledonské finále, mě tak teď napadá otázka, že třeba by mohla více zapracovat na hře nebo ve hře na síti?
1: Určitě. Určitě si myslím, že je to jeden z aspektů, na kterém by mohla zapracovat. Samozřejmě je jich tam víc, proto si myslím, že ten potenciál ještě zlepšovat se má, jako může jít dopředu.
0: Linda pochází tady ze Vsetínska, takže tady z našeho regionu. Vy jste už mluvila o tom, že jste se potkávali v rámci tréninkového procesu. Co zápasy? Utkali jste se někdy proti sobě?
1: Tak já jsem ročníkově trošku starší než Linda. My jsme se potkávali na turnajích, ale nikdy jsme proti sobě nehráli. To samé vlastně s Kájou. Nikdy nás prostě los nesvedl proti sobě. Myslím, že s Kájou jsme se jednou zahráli dokonce 4 hry na extralize spolu na stejné straně, kdy jsme byli za Přerov, ale proti sobě jsme nenastoupili nikdy.
0: Ještě se vás zeptám na mužské finále Wimbledonu. To dalo dohromady tentokrát nejvýše nasazené hráče. Tak jak se vám líbil tady tento zápas?
1: Tak to se musím přiznat, že jsem nesledovala mužské finále, že opravdu jsem byla ryze českou faninkou tentokrát a sledovala jsem pouze ženský tenis.
0: Ale určitě jste nesledovala pouze finále, určitě jste si nenechala ujít řadu dalších zápasů, možná vy jako možná i specialistka na čtyřhru, třeba jestli jste se dívala i na debly. Bylo něco, co vás překvapilo na letošním Wimbledonu?
1: Já myslím, že výsledkově mě tam asi nic nepřekvapilo, dá se říct. Jediné, co by mě jako tak překvapilo, a to není z výsledkového hlediska, asi počasí si myslím, že tam bylo opravdu velké horko na to, jak Wimbledon v posledních letech, ano, bývalo sluníčko, bývalo teplo, ale opravdu extrémní podmínky, že pro ty hráče i na trávě, že to muselo být složité.
0: Hostem v našem studiu je bývalá profesionální tenistka Renata Voráčová. Za chvíli budeme v našem rozhovoru pokračovat.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Hostem v našem vysílacím studiu je dnes odpoledne bývalá profesionální tenistka z Vozné na Zlínsku, nyní trenérka Renáta Voráčová. Vy sama jste v Londýně ve Wimbledonu odehrála několik zápasů, několik turnajů, na který vzpomínáte nejraději a proč?
1: Tak můj nejúspěšnější turnaj a na který nejlépe vzpomínám je z roku 2017, kde jsem vlastně prošla do semifinále 4 hry. A vlastně když se tady na to vzpomenu, co všechno zatím bylo, tak jsou to jako příjemné vzpomínky.
0: Když je člověk už tak blízko toho triumfu, třeba i v té 4, už je v semifinále, uvědomuje si, že je to opravdu už blízko finále a třeba i ten triumf a že by potom už do smrti byl označovaný jako wimbledonský vítěz. To je něco, co už vlastně nikdo nesmaže. Jaké to tam je? Je tam velká nervozita třeba, když už se do toho semifinále, které vy jste teda hrála ve Wimbledonu, ten hráč dokáže dostat?
1: Já si myslím, že to je asi individuální, že každý hráč to má jinak, ale u mě konkrétně určitě jsme neměli nervozitu, nebo spíš si myslím, že je tam víc ten tlak z toho okolí, že opravdu jste mediálně víc pod palbou, když máte nějaký ten úspěch, tak je potřeba si zachovat takovou tu svoji rutinu a moc se nerozptylovat, protože přece jenom ten turnaj trvá 2 týdny a ono už ten druhý týden jedete už na takový autopilot, už děláte všechno automaticky. Já si jako neuvědomuji úplně, že bych jako přemýšlela nad tím, jestli vyhráme, prohráme. Prostě jsme šli zápas od zápasu a jediné, co bylo pro mě možná nové, že jsme hráli vlastně na velkém show kurtu číslo 1, kdy v té době samozřejmě už tam není tolik hráčů, hrajete jenom na těch velkých stadionech a to si myslím, že možná to zvládnout, na to potřebujete více zkušeností.
0: Takže vypnout mobil, nečíst zprávy, nečíst sociální sítě?
1: Říkám, každý je jiný, někoho to může ovlivnit, někoho ne, ale myslím si, že kdybych byla v dalším takovém stejném momentu, tak asi bych si vůbec nečetla zprávy a jela bych si to svoje. Může to trošku třeba člověka ovlivnit i psychicky jako unavit.
0: Co ty další záležitosti, které se týkají Wimbledonu, teď mám na mysli třeba jahody se šlehačkou a tak dále. Chutnala jste určitě?
1: Určitě, tak to je vlastně tradice, tak jak je tam fish and chips a pivo v hospodách. Každá země má něco tradičního, tak jsou to jahody. Samozřejmě i ty se vyvíjí. Já si pamatuju, když jsem tam jezdila jako juniorka, tak ty jahody bývaly opravdu se šlehačkou a teď už je máte prostě v takových těch boxíčkách a máte připravenou šlehačku, ale tekutou. Takže spíše je to smetana, tak je to něco podobné, jak kdybyste si udělali prostě doma jahody se smetanou. No. Ale tím, že jste tam, je to tradiční, tak samozřejmě myslím si, že 90% hráčů si to dá, i když si to normálně nedává.
0: A je to chuťově jiné, než když si to uděláme doma?
1: Neřekla bych. Spíš tam jde o tu atmosféru a opravdu, že si to dáte v tom Wimbledonu.
0: V čem je výjimečný ten český ženský tenis? Momentálně 9 českých hráček v první stovce světového žebříčku, tak to asi nebude úplně náhoda.
1: Tak já si myslím, že je to určitě ženská tradice, kterou tady máme a vlastně vzor těch bývalých šampionek, kde ty děvčata můžou vlastně čerpat z toho a myslím si, že v současné době je to pro holky sport číslo 1, že vlastně rodiče můžou přihlásit své děti, holky, ať holky, kluky, ale na ten tenis a to si myslím, že jako ta reklama, že opravdu dosahujeme úspěchů rok po roku a potom je to samozřejmě obětavost rodičů, že bez nich by to nebylo takové výsledky, obětavost trenérů a několik málo kvalitních trenérů, co pořád máme. A ještě si myslím, že když to vemu, co dělá třeba Český tenisový svaz, tak máme dobře propracovaný systém turnajů, že opravdu v těch mládežnických kategoriích každá kategorie má o víkendu turnaj a to si myslím, že nám závidí i ostatní země, že to takhle propracované nemají.
0: A zaznamenají podle vašeho názoru teď trenéři tenisový větší zájem, že opravdu se to projeví, že ty děti, třeba ty holčičky, když tam viděli to ženské finále ve Wimbledonu, že budou chtít hrát? hrát tenis?
1: Tak já doufám, že ano. Já teda si myslím, nebo vidím to i v naší akademii, že opravdu holčičky teď se hlásí. A může to být i tím, že vlastně pro ty holky je to teď optimální sport.
0: Který jim vydrží a dá se hrát třeba i do 80.
1: Přesně tak. A máte tam, ne všichni můžou být třeba šampioni, ale můžete jít na univerzitu, můžete trénovat, jo. Takže tím sportem opravdu znám mnoho lidí, kteří to hráli za mladá, teď se třeba věnují jiným profesím, ale pořád jako ten sport milují a jsou v tom tenisu nějakým způsobem zpětí.
0: Naším hostem je bývalá profesionální tenistka Renata Voráčová. Náš rozhovor bude za chvíli pokračovat.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: úterním odpoledni jste si naladili vysílání Českého rozhlasu Zlín. Teď posloucháte rozhovor s Renátou Voráčovou, bývalou profesionální tenistkou z Hvozdné na Zlínsku. Bavili jsme se o velkých úspěších českého ženského tenisu. Určitě i posluchače napadne, když to jde v ženách, proč to nejde u nás v Česku v mužích? Proč se takto nedaří českým tenistům?
1: No, já si naopak myslím, že teď se jim daří. Že máme nějakých možná 5 tenistů do stovky. Máme vlastně i Kubu Menšíka, který je jeden z nejmladších postavených hráčů svého ročníku v top 20. A samozřejmě konkurence fotbalu a hokeje to odebere pár těch talentů z toho tenisu, ale myslím si, že i mužský tenis má teď dobře našlápnuté. Je vlastně takové země Rakousko, Slovensko, co by za to dali, kdyby měli takové hráče.
0: A vy jste s profesionálním tenisem skončila v roce 2024, během kariéry jste vyhrála 11 turnajů WTA Tour, byla jste 74. hráčkou světa ve čtyře, dokonce na 29. místě. Co rozhodlo o vašem konci, protože jsou hráčky, které třeba hrají i déle, například mě napadá Martina Navrátilová, která hrála 4 ještě poměrně dlouho, třeba po skončení singlové kariéry?
1: Jo, tak myslím, že Martina byla opravdu unikátní, tam ta opravdu hrála, dokud to šlo, ale já myslím, že moje kariéra byla docela dlouhá na to, kolik jsem měla zranění a vlastně hráčky, s kterými já jsem začínala, končily mnohem dřív a prostě to tak nějak vyplynulo, už tělo nebylo v takové formě, jak bych si představovala, abych byla připravena na ty top turnaje. A vlastně potom přišla myšlenka, co dál, a založila jsem se svým trenérem Liborem Schubertem akademii a začala jsem se věnovat akademii.
0: Komu je určená ta tenisová akademie?
1: Tak akademie je samozřejmě určená pro širokou veřejnost, ale máme jak závodní hráče, které si vychováváme my sami, protože jsme poměrně mladá akademie a vychováváme si vlastně svoje hráče a dál můžou u nás hrát i hobby hráči. Takže děti, kteří si přijdou zahrát jednou týdně po škole, je možnost.
0: Já, rekreační tenista, ano. Když se budu chtít zlepšit, tak si objednám vás, bývalou profesionální tenistku.
1: Samozřejmě máme více do trenérů, takže záleží, s kým chcete hrát, ale je tam taky ta možnost.
0: Funguje to tak, že tedy dám do vaší péče svoje malé dítě a vy mi z něho vychováte šampiona, který potom vydělá 100 milionů ve Wimbledonu za vítězství, jo?
1: Tak bylo by to pěkné, kdyby to takhle fungovalo, ale ano, může se to stát. Samozřejmě trenér Libor Schubert, který je šéf trenérem mé akademie, mě vychoval tenisově a vlastně já, obyčejná holka z Hvozdné, jsem se dostala do top 100, takže pokud se sejdou prostě všechny atributy, narazíte na správné lidi a všechno okolo, tak se může stát, že i z vás vychováme šampiona.
0: Vy, odborníci, poznáte ten tenisový talent? Víte, že opravdu to je nějaká výjimečná osobnost, která se vám dostala do rukou? A jak se to pozná? Podle čeho?
1: Tak to je hodně těžká otázka. Samozřejmě u těch dětí je to spíš o nějaké všeobecné tělesné připravenosti a je tam spousta aspektů, ale tak nějaký hotový hráč, já si myslím, že je to okolo nějakých 15 let plus minus, jak se opravdu ten hráč vyvíjí a opravdu záleží, na koho natrefíte i v tom mladém věku, jo.
0: On ten tenis nepatří úplně mezi nejlevnější sporty, tak ze začátku asi je to, řekněme, v pohodě, ale kdy se to potom začne lámat, že už ti rodiče se musí rozmyslet, jestli opravdu do toho budou dávat ty peníze nebo ne?
1: Tak já bych řekla, že každý má tu cestu jinou, že vlastně i ten příklad té Lindy Noskové, kdy tatínek říkal, že vlastně neměli na ten tenis finance, nebyli tak ekonomicky silní a přesto to dokázali, takže když se spojí píle, talent, opravdu narazíte na ty správné trenéry, kteří vás provedou tou cestou, ale na druhou stranu ano, tenis je jeden z dražších sportů, ale říkám, ta cesta může být různá, nedá se říct, že prostě wimbledonští šampioni by byli jenom ti, kteří mají nějaké ekonomicky slabší podmínky, ale můžou to být i šampioni, kteří jsou opravdu z bohatých rodin, takže...
0: Když si vezmeme profesionální hráče, tak od kolikátého místa na žebříčku se dá bez problémů živit tenisem? Zhruba.
1: No, musíte být do stovky.
0: Muži i ženy, single.
1: Ano, určitě. Samozřejmě ty prize money se každým rokem zvedají, takže ty prize money, co byly v kvalifikacích, už teď pro ty hráče jsou zajímavé i nyní, ale pokud nehrajete ty nejvyšší turnaje a opravdu chcete se nějak tím uživit, chcete si platit tým a nejezdit po turnajích sám, tak musíte být do top 100.
0: Vy už jste teď trenérka, bývalá hráčka, nyní trenérka, tak jaké máte ambice v té trenérské dráze? Čeho byste chtěla dosáhnout?
1: Tak já bych hlavně chtěla, aby k nám přišly děti, které tenis bude bavit. Aby jsme vychovali někoho, kdo bude charakterově dobrý. A je jedno, jestli potom vyhraje Wimbledon, nebo bude hrát jenom tenis pro zábavu.
0: Naším dnešním odpoledním hostem byla bývalá profesionální tenistka z Hvozdné na Zlínsku, Renata Voráčová. Děkujeme za váš čas a ať se ve vaší akademii daří.
1: Moc děkuju.
0: A my vás, milí posluchači, zveme také na zítřejší rozhovor, protože pro vás připravujeme rozhovor přímo s wimbledonskou vítězkou a radočkou z Valašska Lindou Noskovou. Poslechnout si ho můžete zítra před 15:30 odpoledne.
2: V kouzelných lesích u Březolup na Uherskohradišťsku leží pozůstatky hradu Šarov. Pro koho byl domovem? A proč vlastně tato památka ze 13. století téměř upadla v zapomnění? K tajemnému místu se vydáme v dalším díle cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.

0: zase bude líp.
1: Pomalu se nám blíží 16. hodina, my vás samozřejmě zveme také k dalšímu vysílání. V 16 hodin nabídneme hlavní zprávy a po 16. hodině se můžete těšit na humoriádu. Dnes vám bude nabízet scénky Pavlína Filipovská, která se objeví ve studiu s moderátorem Patrikem Rozehnalem. Tomáš Perutka vám přeje příjemný zbytek dnešního odpoledne a ještě teď máme pro vás něco sladkého na závěr, takzvanou sladkou tečku. Opět se trošku vzděláme s kolegou Petrem Uhříkem v hudební oblasti. Dnešním tématem bude zpěvák Chris DeBerg.
2: Cukrárna Petra Uhříka.
3: Začátky hudební kariéry mohou být různé. Rodina Davisonová se usadila v hrabství Wexford v Irsku na zámku, který byl v té době ale v dost bídném stavu. Objekt z 12. století, který táta Eric zakoupil v 60. letech, přestavil na hotel a mladý Chris tam pro hosty zpíval. Teď už je správný okamžik prozradit, že Chris DeBerg, o kterém je dnes řeč, má původní příjmení právě Davison. Letos je to 52 let, co podepsal první smlouvu s hudebním vydavatelstvím a rozjel se společně se skupinou Supertramp na turné jako support a tím si vytvořil první fanouškovskou základnu. Ovšem do hitparád se mu ještě dostat nepodařilo. Když přeskočím dalších spoustu let, v jednom rozhovoru padla otázka. Chris DeBerg měl odpovědět na jasný dotaz. Dá se celý život vystačit z peněz, které jste vydělal díky skladbě Lady in Red? Dá se obstojně vyžít z jednoho hitu? Nastalo dvousekundové ticho a pak řekl suše, ano, dá.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Valašské Meziříčí prodává pozemek v Binině. Měl by tam vzniknout nový bytový dům. Návštěvníci kina Sokolský dům ve Vyškově si můžou odpočinout v novém přísálí. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí až do zítřka. Odpolední zprávy Českého rozhlasu a Barbora Hitmánková. Zastupitelé Valašského Meziříčí na svém posledním zasedání schválili prodej pozemku v místní části Binina. Jde o plochu o výměře bezmála 9000 metrů čtverečních. Město je chce prodat jako celek jednomu investorovi.
2: V lokalitě by mělo vzniknout zázemí pro nejméně 7 bytových jednotek. Pozemky zatím nejsou zasíťované. Město je proto nabízí k prodeji jako jeden celek jednomu investorovi. Minimální kupní cena je stanovena na 800 korun za metr čtvereční. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Přísálí vyškovského kina Sokolský dům získalo novou podobu. Projekt za téměř 350 tisíc korun vizuálně sjednotil vzhled přísálí s kinosálem. Je v podobném stylu jako nový bar, který vedení městského kulturního střediska otevřelo před 2 lety. Podle ředitelky střediska Věry Maňáskové cílem bylo, aby se diváci cítili příjemně, když vystoupají po schodech do kina.
3: Do přísálí jsme pořídili 12 konferenčních stolků a 20 křesel, které jsme sladili do modré a hořčičné barvy. Součástí proměny je také menší relaxační zóna pro děti.
0: Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu platí výstraha před nimi na celém území. Nejprve se začnou bouřky tvořit hlavně na severu Česka. Během odpoledne budou postupovat směrem na Vysočinu a Moravu, pokračuje meteorolog Josef Hanzlík.
4: Bouřky budou provázeny silnými nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupami kolem 2 cm a přívalovými lijáky s krátkodobým úhrnem kolem 50 mm. V opakovaných bouřkách nelze vyloučit i celkové úhrny vyšší. V pozdějších večerních hodinách a během noci bude bouřková intenzita v jeho západní polovině území ustávat.
0: Podle meteorologů hrozí kvůli počasí výpadky elektřiny, zatopení sklepů nebo komplikace na silnicích. Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. V prvním čtení to schválila sněmovna. Teď se ceny známek každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby v budoucnu platily letošní ceny. Celoroční známka by tak stála 2570 korun.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, postupně četné přehánky i silné bouřky s kroupami a nárazy větru až 90 km za hodinu. Nejnižší teploty naměříme 19 až 16 stupňů Celsia.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Osobní auto a autobus havarovali na třídě Tomáše Bati. Nehoda se stala bez zranění. Nehoda se stala ve Zlíně. Odstavené nákladní auto stojí na D1 na 220. kilometru ve směru na Brno. Osobní a nákladní auto havarovalo na D2 na 6. kilometru ve směru také na Brno. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje Humoriáda. Příjemný poslech vám přeje Barbora Hejtmánková.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda.
3: Ať už posloucháte ve stoje, za chůze, možná v klidu, v práci, u počítače, kdekoliv, tak my vás pobavíme takhle v sedě společně s Pavlínou Filipovskou. Usadili jsme se i dnes ve studiu. Hezké odpoledne, Pavlíno.
4: Dobrý den.
3: Jakou náladu přinášíte? Letní?
4: Já jsem dobře naložena.
3: Jo.
4: Pořád.
3: Jo.
4: Pořád, protože vlastně člověk musí být v určitém věku potom už vděčnej za všechno.
0: Humoriáda.

0: Taky budeme vytahovat z takové naší archivní škatule nejrůznější ukázky z interprety. Tohle byly Rangers. S těmi se určitě musela, Pavlína, potkat se skupinou Plavci, ne?
1: Ano, já jsem se s nimi potkala a bylo to fajn. Vždycky s nimi. Byla legrace. Kluci to nebrali tak vážně, strašně netvářili se jako umělci a byli moc milí.
0: Co si vybereme z mluveného slova na úvod? Jakou ukázku si pustíme?
1: No tak já bych ráda zavzpomínala na pány vedoucí divadla Rokoko. Já jsem sloužila pod Darkem Vostřelem jako ředitelem. Aha. Takový spoluředitel byl Jirka Šašek. No a pak byl nezbytný člen tohodle toho týmu, protože to byl inspicient, taky herec a hrozně milej kluk Oskar Hák.
0: Tak jo, tak na něj zaspomínáme z úst, tedy právě Darka Vostřela, Jiřího Šaška, možná i Karla Augusta tam zazní. Tady je tahle vzpomínka, kterou vybírá Pavlína Filipovská.
2: Hrála se filozofská historie na zájezdu Litomyšli a Karel Bláha, zpěvák, tenkrát mladý zpěvák, přišel pozdě.
3: No ovšem, samozřejmě zdůraznuju, že Hák ho samozřejmě zjel
2: správně.
3: Celým souborem.
2: Karel se strašně rozčilil a začal kout proti Oskarovi pikle.
3: Ano, odpolední představení probělo celkem v klidu, ale večerní, nic stalo se večerní.
2: Ano, večerní to právě tam byl ten kámen úrazu. Oskar prohledl jeviště jako vždycky a jako vždycky šel k oponě a dírkou v oponě se koukal na obecenstvo. No tak kolik jich přišlo, jak jsou oblečený, ta ženský taky.
3: Ano, jak jsou slečený, ano. Ale důležitý je, děkuji, že byl slečený vlastně ten Hák. On mě jenom trilky na sobě nevím.
4: Ale hezky.
3: No, byl, ale on tam snad bylo horko, nebo se chtěl líbit. A kousal do takového velkého chleba se sádlem. To byla večeře.
2: No to on jedl vždycky, a on tam dokonce se mě svěřil, že tam měl nějaké vitamíny pro růst.
3: Je to
2: pořád,
3: tomu asi upadlo asi na zem, protože nikdy neprojilo. Ale koukal oponou v trenérkách, jo?
2: Ano,
3: a toho využil.
2: Ano, využil Karel Bláha s Milanem Klipcem.
3: No, onhle Klipec původně tělocvičil.
2: Ano, vylezli do provaziště, tam se chytli za provaz opony a spustili se dolů a ta opona, pardon, udělala pic a vlítla šilenou rychlostí nahoru.
3: To byl strašný fofor. To byl takový fofor, že si toho nevšímá ani ten Hák.
2: Ano, ne?
3: Koukal. Kousal do toho chleba v těch krychách, stál vlastně nahý před obecenstvem a koukal do té dírky.
2: Ale bez opony.
3: Ta dírka tam nebyla.
5: Tam byla opona strašně veliká.
3: Dírka ani opona nebyla. Hák se zbláznil, zešílel v tu chvíli a začal zmateně pobíhat po celém jevišti.
2: Ano, to dělá dodnes.
5: Ovšem mimochodem pozor. To málo kdo ví, Rokoko bylo jediný divadlo v Československu, který mělo Oscara.
3: To je to.
0: Tak skutečně to takhle mohlo proběhnout. Taky nějakou historku s Oskarem Hákem máte, Pavlína?
1: Nemám takovou krásnou, přeskutou. Ten chleba se sádlem si pamatuju, samozřejmě, on dal i kousnout. To byl strašně hodný kluk a obětavej, kolik on toho zachránil, protože jako inspicient měl na starost, aby to představení probíhalo dle regulí, aby se všichni dostavili včas a zase odešli včas. A neměl to vůbec lehký, ten Oskar. Ale byl vždycky úsměvnej. On, jestli to dělal ten chleba se sádlem, to já už teda nedovedu odhadnout, ale rozhodně byl dobře živený, protože on byl takový kulička, pohyblivý, neuvěřitelně a vždycky včas všude byl, což byl jeho úkol za prvé a za druhý taky touha, aby tam byl první, aby na své upozornila. Tak Oskar byl úžasný člen tohohle souboru a já si myslím, že všichni si ho zamilovali. I ti, kteří co nejvíc ho potřebovali, co nejvíc potřebovali, aby on dovedl i napovědět. A včas On to všecko znal, všechno věděl a kdo kdy má přijít, kdo kdy odejít a tak dále a řídil to. No a na Oscara myslím si, že všichni, kteří ho zažili takhle v akci, že na něj strašně rádi vzpomínají.
0: Hmm. I dnes Pavlína Filipovská vybrala si ukázku první s ním a ta spojka s tou další možnou do dvojice je právě Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Teď by mohli vystoupit sami spolu v Silvestru 68 povídání o námořnickém uzlu. To nabízím podle toho, co vybrala Pavlína. To je Ačko v tom prvním dnešním souboji. A variantou B je Oldřich Kaiser, kterého nasazuje já s jeho předpovědí počasí z ostravského televizního pořadu ještě v 80. letech. Tam se můžeme vydat v ukázce. Vybíráte ale vy. Opět máte k dispozici telefonní čísla, jedno přímo vedoucí do studia Humoriády 731 800 900. Volejte a vybírejte si, anebo hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Zámecké léto. Na jakém zámku naposledy byla Pavlína Filipovská? Někdy. Výlet nebo
3: já
2: tak?
3: Jsem se spíš pohybovala v podzámčí. No, ale mám strašně ráda Konopiště.
2: Jo, jo, jo.
3: No, protože to je blízko tam, kde by máme chatu Poříčí nad Sázavou a tam já to mám strašně ráda.
2: Dobrá, další zámky najdete na adrese zámeckéléto.cz a můžete poslouchat jejich příběhy skrz celé léto. Teď budeme poslouchat vás, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou pokračovat. Vaše doporučení může směřovat buď k Davidu Darku Vostřelovi a Jiřímu Žeškovi nebo k Oldřichu Kaiserovi, to je ta druhá varianta. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím paní Pavlinku.
3: Děkuji.
4: A i vás, Patriku.
2: Díky.
4: A já bych si přál Bčko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme dál.
5: Dobrý den, Patriku. Tady je Ivana z Ondřejova, už jsem dlouho nebyla. Zdravím Pavlinku Filipovskou.
3: Děkuji.
5: Přeji hodně zdravíčka, pohody. Je podobná tatínkovi úplně ve všem.
3: To já
5: a
3: vím. To slyším
5: takže
3: často.
5: Takže vám děkuju.
2: Naslyšenou, mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
2: A dobrý den dalšímu na telefonu 731 800 900. Jen poprosím stěšit se rádio, ať se dobře rozumíme. Povídejte.
6: Dobrý den, přeji vám. Tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím paní Pavlínku.
3: Děkuji.
6: Patrýku. A chtěl bych se zmínit jenom o tom. Darek Vostřel před mnoha lety byl ten robot Emil, jestli pamatujete.
2: Ano, ano, no ještě ano, jednu verzatelku.
6: Můj kluk, tenkrát jsme mu udělali takový oblek a to a vyhrál, tenkrát ve Vltavě tady v Kralupech vyhrál dort, tak byl šťastný, takže mi to zůstalo v paměti, ten
2: ano.
6: Robot Emil.
2: Jo, jo.
6: A takže zdravím vás a mějte se moc hezky a přeju stále zdraví. Díky.
2: Dobře,
3: my vám taky přejem všechno dobrý.
2: Ať se daří. Myslím, že je rozhodnuto. Ty hlasy ale ve dvou třetinách směřovaly nikoli k pokračování s Darkem Vostřelem a Jiřím Šaškem, ale chcete slyšet Oldřicha Kaisera, jeho předpověď počasí z Dobrého večera z Ostravy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na pravidelné relaci počasí včera, dnes a zítra. Omlouvám se za svůj zevnějšek, ale v podstatě jsem si to zavinila sama. Pokud jste mě sledovali minulý týden, viděli jste, že jsem přišla pěkně upravená. Ano, slibovala jsem vám pěkné počasí, poprvé jsem uvěřila sama sobě a takhle to dopadlo. Přitom ale manžel mi říkal, Eliško, vem si pláštěnku, já jsem si ji vzala, sice ale bylo pozdě. Já se jmenuji Eliška. Eliška Větrná, pracuji v Hydrometeorologickém ústavu v Praze, v Komořanech, k Vrbičkám 28. Takže kdyby měl někdo zájem, no ale to sem nepatří. Počasí dnes. Přestože prší, na celém území naší vlasti je jasno. Počasí zítra. Nejprve si připomeňme, jak bylo zítra před 100 lety. Hezky. Nejvíc vás jistě asi bude zajímat, jak bylo včera. Severozápadní okluzní fronta svým výběžkem zasáhla Středomoří, kde naši kolegové napočítali 86 minibarů. Tlak vzduchu přepočtený 8 hodin večer na marky. Kryváň. Kryváň 13,5. Paříž 13,50. Evropa setrvalý stav. A nyní se společně podívejme na povětrnostní mapu. Děkuji vám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tady to hezky vypíchnul Olda Kaiser. Já říkám vždy, že v rádiu není vhodné říkat, pojďme se podívat.
3: No jo.
2: Protože bychom měli spíš poslouchat. No, no, když tak se doporučit k podívání na stránkách nějakých internetových, ale takhle. Jakou, pamatujete tu éru, ještě když se naživo jelo třeba to zpravodajství počasí v televizi a zprávy a takové, vy to musíte přece pamatovat, teď i tatínek začínal s tím živým vysíláním v televizi.
3: No jistě, no. A já jsem si ho užila potom v Dobrých jitrech a tak,
2: ano.
3: Že to byly hodiny živého vysílání a mě poskytovali takový zvláštní kouzlo toho blízkého bezprostředního styku s posluchači. A bylo to moc krásný. Zprvu jsem teda se topila v trémě. Úplně jsem z toho byla prostě celá vyřízená a tak. Ale časem to úžasné publikum rozhlasové mě ty trémy zbavilo. A já jsem pak s nima chodila jako na dostaveníčko do našeho takového bytečku, tajného, soukromého, což bylo to prostředí, mikrofon a oni. A my jsme si strašně rozuměli. A kolikrát jsme se těžko loučili. Technici už potom tam v kabině z toho byli zoufalí, protože mě to trvalo moc dlouho. Já jsem jim byla strašně vděčná za to, že poslouchají a že jsou se mnou, že tam nejsem sama.
2: Jste zapomněla na čas, na hodiny?
3: No jistě.
2: Jako, jak se říká, přetekla jste třeba i přes časové znamení nebo něco takového?
3: Je, někdy? To se mě neptejte. To se zeptejte třeba Jitka Sakalová, která většinou tam seděla jako vedoucí člověk. Ano. Tý technický...
2: V režii?
3: V té kabině.
2: Ano.
3: Kde, prosím?
2: V režii.
3: Jo, v režii. Ano, ano, to už znílím. Tak ta si zažila svý se mnou, protože já jsem vždycky odevzdala ten text, který jsem si po doma načmárala, teď jsem jí to všecko předala a jak to bude, Jitunko, a tak. A ono to bylo třeba úplně jinak. A ona nemohla najít ten konečně jako šlágvort, jak říkají odborníci, kde jsem chtěla skončit a čím jsem chtěla skončit, protože mě se nechtělo končit. Jo, jo, jo. My jsme byli v tak dobrý debatě a posluchači reagovali a no tak prostě se mi zalíbilo. Mm-hmm. Já jsem to živý vysílání milovala. A já si myslím, že živý vysílání taky člověka hodně prověří. Jestli chce a má co sdělit a jestli se chce podělit o to, co si přines do toho rozhlasu. No, sednout si takhle k textu, který vám někdo naklepe. Teď na stroji, teda na stroji ne, no, už dávno, že jo, že vy to máte na počítači a tak různě to, jo, ale stejně to máte už takhle připravený a nařízený. To já jsem neměla nařízený, já jsem byla taková neřízená střela a poměrně jsem dělala asi potíže, ale přesto musím říct, trošku se pochlubím, že jak ta Jitka Sakalová, těžce zkoušená, a ostatní zvukaři, kteří se mnou takhle absolvovali to živý vysílání, že na mě docela rádi vzpomínají.
2: Aby ne.
3: Protože ona jim ta služba utekla líp. Oni byli furt napnutí, co bude, jak to bude a to. A pořád poběhoval mezi tím Pepík Švehla, který tam měl hudbu připravenou, tu si mohl klidně odložit, pač na ní nedošlo kolikrát. Ale zase pak tam byla taková pauzička, která by se mi líbila, byla, kdyby něco pustil takovýho hezkýho, něžnýho a teď to bylo hrabání. A to vám byla, to bylo tak krásný podívání do té režie, jakou já jsem tam... No, já jsem tam způsobila různý zmatky, no. Nevím, jestli tak rádi, jako já na ně, na všechny vzpomínám, ale bylo to krásný a užila jsem si to, no, hrozně let.
2: A dnes si na to tak trochu vzpomíná a užívá si to opět.
3: Co trochu, já to vzpomínám moc.
2: Ráda, no. Tak Humoriádě, i ta je živým vysíláním a tady není připraveno dopředu nic, jen seznam ukázek a pak o tom rozhodují naši hosté a taky vy. Jako třeba v téhle chvíli, pokud jste si vybrali Oldřicha Kaisera, skočili jste do jiného šuplíčku, nabídnu ho ještě podruhé, dokončit předpověď počasí, anebo si uděláme změnu, řekli jsme si s Pavlínou, že bychom mohli zkusit nasadit, jak se říká, Ivu Janžurovou s Josefem Veldou.
3: Ivanku Janžurovou, prosím.
2: Tak, co vyberete vy? 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B v pořadu nazvaném
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Stále ještě si můžete vybírat. Oldřich Kaiser v jedné z variant pokračovat s předpovědí počasí, anebo Ivo Janžurová s Josefem Veldou. Ukázka, která je ve hře, vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchám vám dnes i Pavlína Filipovská. Tak kdo tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karvine. Dobrý den, paní Filipovská.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
1: Dobře, předpověď počasí, jak asi dopadne. Dobrá, děkujeme moc, přesouváme se za dalším, kdo tam je na telefonu, dobrý den.
4: Dobrý den, Brno z Martina, pozdravujeme vás do studia a poslucháčov Humoriády. A 88 bodů dávám bejčku.
1: Dobře, děkujeme, Brno, mějte se krásně. Ještě někdo tam je? Povídejte, hlasujte. Ve spojení jste s námi, tak škoda, že nepromlouváte, to znamená, že se přesouváme za dalším, kdo je na telefonu.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdánek, zdravím vás oba, zvlášť milou Pavlínku.
3: Dobrý den.
5: Vyslovila přání Ivu, tak já dám Ivu.
1: Dáte Ivu, dobře.
3: Děkuji vám.
1: Děkujeme za to zavolání, hlasování a ještě jeden hlas od vás posluchačů, ten telefonní, přičteme SMSky potom.
6: Dobrý odpoledne, to je z Dlouhé Třebové. Já vás zdravím, Patriku, a i paní Filipovskou. A chtěl bych Ivanku.
1: Dobře, tak jo, získala většinu bodů Iva Janžurová, Josef Velda, a tedy nazváno je to Opletení a mužské emancipaci, ta ukázka, která v tomhle boji v Humoriádě vyhrála.
7: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
8: Že zase v klubě chcetíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraje svý i klukovo prasátko.
7: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
8: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
7: No dovol, to je Goethe.
8: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
7: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
8: Co?
7: Rousseau.
8: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
7: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
8: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
7: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
8: V kredenci.
7: I s drátama?
8: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
7: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
8: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
7: Ale mně je výborně. Co je na tom divného, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
8: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
7: A co bych proved?
8: No, ještě před měsícem jsi neuměl přišít ani knoflík.
7: No jo.
8: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
7: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
8: Máš kapes?
7: Ale on tady někde, na. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
8: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Tak ty si do práce poneseš pletení.
7: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. Už to chápeš? chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
1: Jak se ta doba proměnila? Na kurzy vaření už chlapi chodí normálně, některé ženské časopisy, tak už to tak splnilo, taky proč ne? No to pletení nevím, ale možná taky někdo už se tomu
3: věnuje. Já nevím, já jsem se s Ivuškou dlouho nepotkala, což ano. Mě mrzí, tak se slýcháme, že jo, občas, ale ona byla hrozně rukodělná vždycky.
1: To je pravda.
3: Ano. Ano. Ona měla v tašce scénář, takhle jenom smotaný, tak to ona ani nepotřebovala nikdy žádný scénář moc. Ale měla tam nějakou práci rozpletenýho něco, anebo rozšitýho. A ona taky vyšívala, Ivuška. A my jsme hodně pracovali v tomhletý sestavě, pan režisér Podskalský, Iva a já. A on za mnou vždycky přišel, pan režisér, a říkal, Pavluš, co myslíte, co to tam teďko našívá? Co tím míní ty květy a tak? Já jsem říkal, pane režisére, já nevím, ale nejspíš to bude nějaký přehoz. A přes co, Pavluš? No, ona už to přehodí někde, ale... A to si představte, to mě až téměř slzy vyhrkly. Já jsem viděla Ivu nějakým takovým starším snímku, a ona měla na sobě ty šaty, které jednou při natáčení měla rozešitý. A to byly neuvěřitelné květy. Takový jako cizokrajný květy, nepředstavitelných barev. A byly k sobě takhle, jak my říkáme, heftnutý. Jak se to řekne? No, přišitý.
1: Přišitý, ano. Heftnutý.
3: Heftnutý k tomu. A to se taky rodilo, tohleto velikánský díl, ale kdysi dávno. A Ivuška to všechno asi má poschovávaný, protože v těch šatech hrála jako vždycky výtečně jednu roli. Komickou, pravda. Mhm. Ale bylo to pestrý, bylo to nádherný a ty šaty mluvily za ni.
1: Iva Jendžurová vyhrála u vás. Vyhraje to ještě podruhé, ale v ukázce z Homolků po boku dalších interpretů, jako je třeba paní Motlová, Šebánek, Husák, Růžičková a tak dál. A nebo si dopřejete jinou skvadru interpretů, kterou nabízím já proti. Povídání o Sněhorce z úst Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršuly Klukové. Tak co si vyberete? Homolkovi nebo scénka o Sněhorce? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900. Pište SMSky, když se neprovoláte a posílejte je s heslem Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali, na číslo 90 011 04. Přispějete do pořadu
0: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Vybíráte si, hlasujete na telefonu 731 800 900, dohlíží na to Pavlína Filipovská a Patrik Rozehnal tady ještě shrne. Nabízíme Ivu Janžurovou a spol v Homolkových, anebo scénku s Uršulou Klukovou, Jiřím Krampolem a Miloslavem Šimkem. Kdo se vyjadřuje teď po telefonu? Vítejte u nás.
4: Haló, dobrý ano, den.
3: Dobrý den.
4: Tady Jaroslava z Kadaně.
3: Ano.
4: Moc vás zdravím, hlavně Pavlínku.
5: Děkuji.
4: A mám takový nápad. Ona byla vždycky taková akční, velice rádi všichni poslouchali. Jestli by neměla zájem ještě nějaký pořad třeba vyrobit, nebo nějaký vzpomínkovej, myslím, že by to hodně lidí potěšilo.
5: No já nevím, já mám ty vzpomínky tak jednu na druhou, ono, musel by mě někdo řídit zhora.
3: Mávat, zastavit, nadhazovat.
4: To by jen tak napadlo,
3: všechno.
4: Myslím, že spousta lidí by zajásala.
3: Dobře.
4: Jinak vás moc zdravím, přeji
5: děkuju,
4: moc zdraví.
5: Děkuju vám.
4: A přeju při Ivanku.
3: Ano, dobře, děkujeme děkuju, i za ten nápad. Naště. Mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další tam je?
6: Dobrý den, zdravím vás z Vrbátek.
3: Ano.
6: Chtěl bych sem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji.
6: A hlasoval bych pro Sněhurku.
3: Dobře, varianta B, píšu ji bod. Ať se daří, mějte se pěkně a ještě někomu dáme slovo.
7: A já vám za to slovo děkuju. Přeji vám krásné odpoledne, přitom vařím večeři. A chtěla jsem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji vám, opětuji.
7: A pan redaktor, jak oni jsou šikovní, ti redaktoři, jak oni umijou ta mluva, to já úplně jsou z toho hotová.
5: No oni to umijou, to vám řeknu, že jo.
7: Ne, opravdu jsou vynikající. Oni tak umijou, ale tak umijou, že já se skláním až k zemi před ní. Paní Pavlínko, vy jste vzdělaná žena, já vás moc mám ráda.
5: Děkuji
7: vám. A hlasovala bych pro Bčko, prosím. A děkuju.
3: Dobře.
7: A zdravím.
3: Děkujeme, my taky, mějte se pěkně a myslím, že je rozhodnuto. Skáčeme, řekl bych, hodně dnes. Opět na další ukázku, děláte si to pestré. O Sněhorce, Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková vyhráli právě u vás tedy s touto ukázkou.
8: My jsme chtěli sehrát také něco dětem, ovšem Jiří Krampol to měl na starost a zapomněl.
9: Milé děti, já se vám omlouvám.
8: No to je dobře.
9: Hele, co to napraví tím, že bychom teďka tady na jevišti se cvičili nějakou notoricky známou pohádku?
8: No, možná by to šlo ale kterou.
9: Sněhurka a sedm trpaslíků.
8: No, tak špatná pohádka to není. To
10: je výborná pohádka, já budu hrát Sněhurku hlavní roli.
9: Ježišmarja.
8: No tak to už tak dobrá ta pohádka nebude. Uršo, prosím vás, já vás nechci plašit, ale už jste to někdy viděla, že by Sněhurka byla menší než trpaslíci.
10: No to jste mě teda vyplašil. Vy chcete říct, že já jsem malá.
8: No to jsem snad neřekl, jako kdybyste spíš nějak chodila světem na štorc, nebo co. Vzadu už určitě nejste vidět.
10: No tak si vemu vysoký podpatky.
8: Ty vás zachrání, vy byste potřebovala chůdy a ještě vysadit.
10: No tak to teda ne, chůdy si nevemu, to bych se odstala v rakvi dřív, než bych si kousla do jabka od baby.
8: No, tak vidíte, vy jste ještě ke všemu nešikovná, vy jste jako Sněhurka prostě nepoužitelná.
10: Proč by jednou Sněhurka nemohla být malá? Důležitý je, že jsem krásná.
8: Ježiš, a proč tu krásu nevemete teda někdy sebou? Abychom se mohli s váma radovat společně.
10: Proč by Sněhurka nemohla být malá? Byla by to taková avantgarda.
8: Musím vás zapomeňte na avantgardu. Avantgardu můžete otravovat dospělí diváky, intelektuály. Ty si snad i nic jiného nezaslouží. A ne děti, ty za nic nemůžou, ty jsou nevinný.
9: Uršulo, neblbni, buď trošku soudná. Co pak ty v tomhle věku můžeš hrát Sněhurku?
10: No počkej, Jirko, o jakým věku mluvíš, snad ne o mým. Já mám léta stabilní věk.
9: Uršulo, prosím tě, já si pamatuju, když ty jsi v divadle Jiřího Volkra. hrála paní Mariánku matku pluku. Tak my jako takhle malí děti jsme po tobě z praku střílili bábrdlata.
10: Jirko, to si pleteš, to byla Leopolda Dostálová, ne já.
9: To si byla, ty, já si to pamatuju moc dobře, když jsme tě nemohli dostat ze stanu od vojáků.
10: Ale prosím tě, helejte, to nebylo ze stanu.
8: Jenom z časových důvodů vás přerušu, jinak docela se zájmem poslouchám, jak se tady dvě kulturní památky hádají o to, která je starší. Jirko, ne, že bych se chtěl zastávat Uršuly. Ale srovnávat její věk s tvým, to je z tvý strany drzost.
9: Z mý strany?
8: No jistě, teď se ti přezdíváme Tuzalem, prosím tě. Jiří Krampo sice chytře vylepšuje věkový průměr své rodiny tím, že si bere za manželky stále mladší a mladší holky. Neboť zastává názor, že s jarem je třeba vymést babu z chalupy. Někdy si dokonce dělá jaro už na podzim. Ale my, co známe dlouho, víme, že jeho první manželka byla věstonická Venuše.
10: Prosím vás, nechte toho, budeme teda hrát Sněhurku nebo ne?
8: No můžeme, Jira, vy se rozlučte s tím, že byste jí stvárnila vy. Vy, pokud budete v té pohádce vůbec chtít obtěžovat, tak by bylo nejlepší, kdybyste hrála nějaký lesní zvířátko. Pokud možno takové, které za celou pohádku neopustí noru.
10: No, jestli se taková nora najde, do který se vejdu, no tak klidně, že jo?
8: Musí do Štěchovic, tam pan mužík kope.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já bych tady rovnou pokračoval, ať posluchači taky rozhodnou, jestli ta pátá ukázka bude zase změnou, anebo zůstaneme tady u té Sněhurky. Co říkáte, Pavlíno, dáme jim hlasovat?
5: Ano.
3: Dobře.
5: Ano. Hlas lidu, hlas boží.
3: Ano, tak Uršula Kluková, Jiří Krampol, Miroslav Šimek nebo Oldřich Velen a vzpomínka na Menšíka, to je ta varianta. Tak co si vyberete? Čísla znáte, 731 800 900 a taky je to SMS-kové. A teď si pustíme i Pavlínu ze záznamu v písničce. No.

0: Tady co to Pavla, bude? Kroměříč.
1: Já bych určitě chtěla paní Uršulu.
0: Dobře, píšu jí bod, když nám to tam vazbí, rozumím tomu dobře, ale zklamu vás. Víc bodů, to tu dlouho nebylo, že jsme takhle skákali, bylo pro Oldřicha Velena a vzpomínku na pana Menšíka, Menšíkovu občanku. Tak tohle to si dáme a tím uzavřeme dnešní vysílání.
2: Takže toto mě všechno Láďa vyprávěl, jak dopadl na to osobní oddělení. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě. Tak teďka tam jsi o 5 roku starší. Když to osobní oddělení, až budeš mít těch 60, ale to budeš mít těch 55, oznámí na důchodovém úřadě, že pan Menšík dožil 60, ať se mu pošlou papíry, že jde do penze. Tak na tom důchodňáku řeknu, no prosím vás, jste na tom Barandově, buď to jste ožralí, nebo jste se zblázili, nebo co, teď je mu 55. A Láďa říkal, ale prosím tě, to nějak dopadne, to ještě moc daleko. Načež utíkali roky a když Láďa už teda podle toho nového, když už byl teda o 5 let starší, když dosáhl 50, teda měl furt těch 45, tak si mě zavolal ředitel do Jindřišské ulice a říkal, poslyšte, vy jste kamarádi, vy jste rodáci, on je takovej umělec, že já už bych mu teď zařídil, zasloužil jeho umělce. No, ve mně to trošku vrklo, pak říkal k 50, že mu to nesto. No, říkal jsem, no, dobře, on si zaslouží hledacos, no. A za dalších 5 let mě tentýž ředitel volal, říkal, poslyšte, on za pár měsíců bude mít 55. A to on je zralý na národního umělce, přece za to, jak on se prezentuje a tohle, já mu zařídím toho národního umělce. No to už jsem se spotil a povídám, no, s tím já vám neporadím, to se promluvte si s Husákem o tomhle. Ať Husák rozdával národní umělce. Načež? Láďa Menšík, já jsem to už pak sledoval jenom podle novin, jsem se dočetl, že dostal za národní umělce, Josef Kroner národní umělce a tohle. Šel jsem za ním, říkám, Láďo, prosím tě, ty už z toho nevybruslíš, to smrdí kriminálem, prosím tě, už je v tom namočený i Husák. Jak chceš dál pokračovat, prosím tě, teď až to praskne, tak víš, co z toho bude? A on se rozesmál, říkal, ha, člověče, nic nemůže prasknout, protože Husák je v tom namočený. On si měl ověřit moje data, než mě to dál. A když to praskne, tak on bude mít takovej život, že může přijít i Voflek. No a takhle přišel Voflek Láďa, a ne Husák.
0: Ta dnešní na konci hostem byla Pavlína Flipovská. Ať se daří a krásné léto, Pavlíno.
3: Děkuju moc krát a to krásné léto přeju nám všem, protože krásné léto posvětí život a myslím si i zastaví čas svým způsobem, což my ženský potřebujeme. No a děkuju vám, bylo mi mezi vámi moc, moc dobře. Naschledanou.
0: A já doufám, že stejně tak milá příjemně vám bude i zítra v Humoriádě, kdy hostem bude Carmen Majerová.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Studenti střední školy Polytechnické v Brně se budou učit v novém pavilonu. Knihovna Kroměřížska bude mít novou střechu. Víc než 2/5 Čechů nad 50 let nemají jasný finanční plán na důchod. V noci bude zataženo, postupně četné přeháňky i silné bouřky. U dalších zpráv Českého rozhlasu vás vítá Barbora Hejtmánková. Střední škola Polytechnická na Jílové v Brně získá nový pavilon pro praktickou výuku. Ta je prozatím rozmístěna na několika pracovištích v Tuřanech, Královém poli a Štyřicích. Jihomoravský kraj vybral firmu, která halu za 500 000 000 Kč postaví. Dělníci by se stavbou měli začít letos na podzim a skončit v závěru roku 2028. Podle mluvčí hejtmanství Martiny Žítkové nová budova usnadní výuku jak učitelům, tak studentům a navíc zlepší ekonomiku školy.
4: Nová přístavba v Jílové ulici přinese studentům školy nové modernější učebny odborného výcviku v oborech truhlář, sádrokartonář, elektroinstalatér, topenář, technik vzduchotechnických a chladících zařízení nebo svářeč.
2: Město Kroměříž zahájilo rekonstrukci střechy knihovny Kroměřížska. Oprava se týká dvoupodlažní části knihovny a jde o investici za téměř 1 000 000 Kč. Radnice průběžně do budovy investuje. Loni nechala vyměnit zastaralý výtah a upravila i předprostor s novým parkováním. Pokračuje Šárka Kučerová z tiskového oddělení města.
5: Současné stavební práce zahrnují odstranění nevyhovujících prvků střešního pláště, úpravu systému odvodnění střechy a také montáž nové střešní krytiny z PVC folie.
2: Jasný finanční plán, z čeho budou v důchodu žít, nemají přes 2/5 Čechů nad 50 let. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Ta pravidelně zkoumá finanční gramotnost Čechů. Ta se sice mírně zlepšuje, ale právě povědomí o financích na důchod by mohlo být kvůli stárnutí populace do budoucna problém, popisuje Michal Straka, analytik finančního trhu agentury Ipsos.
6: Statisticky, když jdete do důchodu, tak v průměru máte nějakých 40-41% svých příjmů, které jste měli předtím. Samozřejmě případ od případu, že to zprůměrujeme. A lidé si myslí, že budou mít kolem 60-65% svých příjmů. Takže tady už vidíme, že oni nadhodnocujou potom vlastně ten podíl důchodu na těch stávajících příjmech.
2: Maximální povolené ceny paliv zítra dál porostou, informovalo o to ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 39 korun a 34 haléřů. To je o 15 haléřů víc než dnes. Cena za litr benzínu zdraží o haléř na 41 korun a 89 haléřů. Stát bude ceny určovat už jen do konce tohoto týdne.
3: Počasí.
2: V noci bude zataženo, postupně četné přeháňky i silné bouřky s kroupami a nárazy větru až 90 km za hodinu. Nejnižší teploty naměříme 19 až 16 stupňů. Zítra ráno bude zataženo s deštěm i bouřkami. Odpoledne čekejte oblačno, postupně polojasno až jasno. V Jihomoravském kraji budou nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a ve Zlínském kraji 24 až 27 stupňů. Vítr povane slabý.

0: Zelená vlna. Doprava aktuálně.
1: Několik vozidel se srazilo v ulici Kaštanova v Brně jih. Dvě osobní auta se srazila na třídě 1. máje v Břeclavi. Kolony se tvoří na D1 mezi 187. a 196. kilometrem v Brně ve směru na Ostravu a na dálnici D2 na 11. kilometru u Opatovic ve směru na Brno. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Přeji vám klidný úterní podvečer. Je tady Den v kraji s datem 14. července. V dnešní zpravodajské hodince se vydáme třeba do bývalého trinitářského kláštera v Zašové na Vsetínsku. Jediná dochovaná stavba tohoto řádu v Česku získá totiž už letos na podzim nové využití. Na své si ale přijdou i milovníci květin. Připravili jsme pro vás totiž reportáž o šlechtění mečíků. Jsem ráda, že nás posloucháte a přeji vám pohodový poslech našeho vysílání. Anna Randárová.
0: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Po písničce Hrdej dál je na řadě zpravodajský souhrn, který dnes připravila Barbora Hejtmánková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Zlínští hasiči začali kvůli riziku bouřek monitorovat intenzitu větru u hořící výškové budovy v někdejším baťovském areálu. Silný vítr může mít vliv na stabilitu torza zničeného objektu. Podle statistika ji můžou ohrozit, vítr při 50-kilometrové rychlosti. Výstraha meteorologů na silné bouřky platí pro celý Zlínský kraj od dnešního podvečera do zítřejšího dopoledne. Porodnost v nemocnici Valašské Meziříčí meziročně vzrostla. Zatím loni, za prvních 6 měsíců, co se narodilo 177 dětí, letos se jich narodilo už 194. Ve statistice vedoucí vedou holčičky, dodává mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
3: Ve statistice narozených dětí vedou v prvním pololetí dívky v počtu rovných 100, zatímco chlapců přišlo na svět 94.
2: Opravu bývalého trinitářského kláštera v Zašové na Vsetínsku můžou nově podpořit i lidé. Obec vyhlásila veřejnou sbírku na další etapy rekonstrukce. V opravené budově budou učebny základní umělecké školy, spolkové prostory, muzeum i turistické ubytování. Vzniknou tam i výstavní prostory. Zašovský klášter je jediným dochovaným trinitářským klášterem v Česku. Více se dozvíte již za chvíli. Řidiče na hlavním tahu mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem čekají od zítřka omezení. Na silnici 1/57 u Bystřičky začne oprava zhruba 300 metrů dlouhého úseku vozovky. Do pátku se tam bude jezdit kyvadlově.
4: Přes den od 6 do 17 hodin jej budou řídit pracovníci pomocí vysílaček. Ve večerních a nočních hodinách bude dopravu řídit semafor.
2: Pro lidi, kteří si ocitnou v obtížné životní situaci, otevřel Zlínský kraj ve Zlíně nové centrum Žluté dveře. Nízkoprahové zařízení nabízí první orientaci v sociálním systému, informace o sociálních dávkách, službách i dalších formách pomoci a pomáhá nasměrovat návštěvníky na organizace, které jsou schopny jim s řešením jejich situace pomoci. Obracet na něj se mohou také rodinní příslušníci či odborníci, kteří pomáhají lidem v nepříznivé životní situaci.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Český rozhlas Zlín.

0: Bude čtvrt na šest a posloucháte Český rozhlas Zlín. V Zašově na Vsetínsku pokračuje obnova bývalého trinitářského kláštera, jediné dochované stavby tohoto řádu v Česku. Historická budova dostane nové využití. V její nejstarší části vznikne zázemí pro základní uměleckou školu. Dělníci při rekonstrukci odkryli také dlouhá léta zazděnou chodbu, kterou mniši kdysi procházeli přímo na kostelní kůr.
1: Teď se nacházíme v areálu bývalého kláštera vedle našeho kostela. Je to kulturní nemovitá památka a v podstatě jediný dochovaný trinitářský klášter v České republice.
2: Vysvětlujeme je lidovecký starosta Jiří Kubrický, se kterým se teď vydávám chodbou kláštera. Nad námi jsou klenby, proti nám se otevírají historické místnosti. Na práci zedníku dohlíží Michal Kikal. Právě schodiště je prvkem, jehož stav dělníky velmi zaskočil.
3: Jo, celková ta chodba nahoru a ta dlažba na druhém patře, to padá prostě perfektně.
2: My teď stoupáme do prvního nadzemního podlaží, ve kterém budou prostory pro základní uměleckou školu.
1: Tady by měly vzniknout učebny výtvarné výchovy, napojené na digitální vzdělávání, fotografický kroužek, výuka hudebních nástrojů. Tady ta část je vlastně nejstarší, je to někdy z poloviny 18. století. Ti trinitáři tady přišli roku 1720. Je to opravdu ta jedna z nejstarších částí tady toho kláštera.
2: Tady vidíme stěny, které vyzývají k tomu, aby na ně někdo pověsil něco zajímavého, obrazy, gobelíny.
1: Vlastně tady pan Schlatauer začínal s výrobou gobelínů, kterou potom přestěhoval do Valašského Meziříčí.
2: A vy chcete tu historii také připomenout?
1: A myslím si, že to bude dobře, že tak, jak tady procházíme, z jedné strany budou se děti vzdělávat v základní umělecké škole, ale z druhé strany bude zase připomínat se ta historie a že to spolu bude dobře spolupracovat.
2: My teď s lidoveckým starostou Zašové Jiřím Kubrickým nahlížíme do jakési tajné chodby, je to točité schodiště, za ním jsou plechové dveře, tudy se lidé dostanou do kostela.
1: To byl původní vstup do kostela právě pro ty mnichy, kteří tady byli z toho řádu trinitářů, aby nemuseli chodit venkem do kostela, takže přešli tady na kůr kostelní a jsou tu i schody do věže, kde se chodívalo zvonit. A tyto jsme vlastně znovu obnovili, ony byly zazděné, dlouhá desetiletí.
2: Dostanou se tady lidé při nějakých mimořádných příležitostech?
1: Při poutí, při zašovských slavnostech to bude zpřístupněné, aby mohli lidi se podívat, jak to tady v historii bylo.
2: To je asi ten největší poklad a to překvapení pro místní.
1: Myslím si, že ano, asi tady nikdo nešel.
2: My teď z kláštera vycházíme ven, po levé straně už je lešení.
1: Ano, my jsme vyhlásili veřejnou sbírku, kterou bychom nejraději použili na tu fasádu. Do sbírky stále lidé přispívají, za což jim moc děkujeme a kdo ví, třeba se nám nakonec podaří opravit fasádu celou.
2: Říká starosta Zašové, odkaz na sbírku je přístupný na webu obce. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, den v kraji.
5: Dobrodružství, tajemství, cesty do dalekých krajů. I díky nim se na hradě Buchlov ocitla egyptská mumie ženy jménem Nefersobek. Jaký příběh se za ní skrývá a co všechno prozrazuje letošní výstava Šlechta na cestách? O tom bude 16. července v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Zlín vyprávět Libuše Mikulová, pracovnice hradního depozitáře. Těší se Jarka Barboříková.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín,

0: To byl Michael Jackson, posloucháte Český rozhlas Zlín a my se v tuto chvíli podíváme na předpověď.
1: Počasí.
0: Dnes jsem ve spojení s Petrem Minsterem z Českého hydrometeorologického ústavu. Pěkný podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Jaké máme teď počasí ve Zlínském kraji?
2: Tak začíná to být pěkně proměnlivé, slunečno, už začínají střídat kupovitá oblaka, která rostou výš a výš, nejvíce teď těch oblaků a už právě i srážek, které se nějakou hodinku vyskytují na východ od Vsetína a provázejí je i bleskové výboje, zatím ale tedy to ještě nejsou tak silné srážky, nicméně další se začínají vytvářet právě v tuto chvíli i na chřibech, takže se nám postupně začíná přibližovat srážkové pásmo, vytvářet se přehánky a také už i bouřky. Teploty ty vystoupaly dokonce zaokrouhleně nahoru do 32 stupňů. Většinou to bylo kolem těch 30 a v těch vyšších středních polohách to bylo kolem 27 stupňů. Vítr ten pofukuje zatím slabý a v okolí těch přehánek může trošku více zesilovat.
0: Řekněte nám prosím, jaká bude dnešní noc?
2: V průběhu večera a dále potom v noci se bude vyplňovat ta místa, která ještě nemají velkou oblačnost, budou se tedy zatahovat, přibydou srážky, nakonec na celé území v průběhu noci přejdou dál k východu ve formě přeháněk přecházejících do deště a v nich se budou vyskytovat sem tam také bouřky s intenzivními srážkami, které mohou mít i docela vysoké úhrny a způsobovat rychlý odtok z krajiny zejména. Kroupy, ty by v případě teď ještě z počátku večera mohly být, ale zatím se vyskytují opravdu jenom výjimečně jinde na Moravě. Teploty ty do rána poklesnou na hodnoty 19 až 16 stupňů a v průběhu rána ještě očekáváme na většině území déšť s přehánkami, případně ještě i bouřkami, které se budou v průběhu dopoledne vytrácet směrem na východ. V odpoledních hodinách už bude oblačnost protrhaná a bude převažovat polojasno, kde jenom výjimečně by se ještě nějaká krátká přehánka mohla objevit, zejména na kopcích. Teploty ty vystoupí zítra na 24 až 27 stupňů a do večera už potom ta oblačnost bude velice malá. Vítr zůstane severních směrů, ale jenom mírný.
0: To byly tedy kompletní informace o zítřku, tedy o středě. Jak se bude počasí nadále vyvíjet?
2: Ve čtvrtek ještě čekáme malou oblačnost, tam bude asi nejslunečněji a jenom s výjimečnou přehánkou na horách. Teploty se pomalu vrátí blízko té tropické třicítce, po ránu kolem 15, odpoledne od 26 do 29 stupňů, ale v pátek tam bude velice teplo, tropický den až 34 stupňů s tím, že zpočátku bude oblačnosti málo a později odpoledne a večer se rozšíří od západu přehánky s bouřkami.
0: Říká Petr Minster. Děkujeme vám za aktuální informace a přejeme hezký večer. Naslyšenou.
2: Děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: strach, že jsi se ztratila na pořád.
1: To byla Lucie Bílá. Posloucháte Den v kraji, kde vám teď nabídnu kulturní tip. Macourek, Králem fantazie a neb Cesta do pohádek. To je název výstavy, která je aktuálně ke zhlédnutí v Muzeu Kroměříska. Na zítra je k ní připraven i doprovodný program pro rodiny s dětmi. Více nám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín řekla Martina Václaviková, zástupkyně ředitelky muzea.
2: Výstava přibližuje zásadní díla tvorby kroměřížského rodáka a jedného z nejvýznamnějších českých scénáristů Miloše Macourka. Letos si připomínáme z té výročí jeho narození. Návštěvníci na výstavě uvidí ikonické díla Pohádku Arabela, kde se díky kouzelnému prstenu potkávají dva světy, pohádková říše a svět lidí. Budou si moct prohlédnout kostýmy Arabely, její cesty Ksenie a samozřejmě nechybí ani kostým zlého čaroděje Rumburaka. A možná najdou i kouzelný prsten. Dále uvidí známé pohádky, jako jsou Jezerní královna, Dívka na koštěti a nechybí samozřejmě Mach a Šebestová. Zastoupena je její tvorba pro dospělé, zahrnující filmy Jak utopit doktora Mráčka a neb Konec vodníku v Čechách, Přes medvědu s cibulkou a Což takhle dáci špenát. Návštěvníci si můžou prohlédnout kostýmy a rekvizity z pohádek i filmu a ocitnou se tak uprostřed příběhu. Radu věcí si budou moct také vyzkoušet.
1: Na středu 15. července je k výstavě připraven doprovodný program. Řekněte nám o něm víc, prosím.
2: Pro všechny malé návštěvníky je připraven pohádkový deník, kterým se vydají na dobrodružnou cestu do světa kouzel a pohádkových hrdinů. V každém zákoutí výstavy budou řešit úkoly, hádanky a objevovat různá tajemství. Potkají princeznu Arabelu, zlého čaroděje Rumburaka, ocitnou se v temném království Jezerné královny, v animovaném světě Macha a Šebestové i ve škole pro pohádkové bytosti. Na závěr si vyzdobí korunky a můžou si uvařit i kouzelný lektvar.
1: Pokud by někomu středa 15. července nevyhovovala, bude se akce ještě opakovat?
2: Ano, po celé léto běží v muzeu program prázdninový střed pro rodiny s dětmi a na program věnovaný k výstavě Macoure králem fantazie můžou návštěvníci ještě přijít 29. července a pak ještě 12. a 26. srpna. Vždy od 10 do 12 hodin a odpolední blok je od 14 do 16 hodin.
1: Připomeňme ještě prosím, kde a dokdy je výstava k vidění?
2: Výstava je otevřená v prostorách galerie v podloubí Muzea Kroměříska až do 20. září. V červenci a v srpnu je muzeum otevřené denně od 9 do 17 hodin a září je v pondělí již zavřeno.
3: Den v kraji. Český rozhlas Zlín.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dozněl hlas Bonnie Tyler. Vysoké štíhlé květiny tvarem připomínající meč se záplavou barevných květů. Gladioly, český mečíky, jsou u nás tradičními letními květinami. Věděli jste, že mečíkáři mají svou oborovou organizaci i časopis? Kolik se ročně vyšlechtí odrůd? V Myslečovicích na Zlínsku natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
1: Těch odrůd třeba teď momentálně je tady na zahradě asi 1000. To zrovna je novošlechtění semenáč mojeho kamaráda, já mu to zkouším. Vypadá zdravý list. Barevně je to multikolor, těch barev v tom květu je moc. Růžové špice, celkově je krémový, oko hnědočervené. 8 květů drží, než začne uvadat.
2: Procházím se řadami různobarevných mečíků s Petrem Mimránkem na zahradě v Myslečovicích na Zlínsku. Šlechtění mečíků a jejich pěstování věnoval několik desítek let svého života.
1: Babička donesla z trhu 2 lísky, nasadila, no a já jsem si toho všiml, jak to kvetlo, mě to zaujalo.
2: Petr Mimránek se už tehdy v rodném Uherském Hradišti zapojil do pěstitelské komunity. Po vojně se připojil k organizaci pěstitelů mečíků i vydávání časopisu Náš mečíkář.
1: Potom se přejmenoval na Gladiris, protože přidružili se k nám pěstitelé kosaců i rysů.
2: Gladiris odkazuje na botanický název mečíku, gladiola, a také kosatce, tedy iris. V redakci působí Petr Mimránek dodnes a je členem i několika nadnárodních oborových sdružení.
1: Tak jak se říká, co Čech, to muzikant, to i zahradník, že? České mečíky, novošlechtění u nás se začalo vyvíjet v 60. letech, kdy se začaly dovážet různě pokoutně americké mečíky. Od začátku hned se začalo i šlechtit, i křížit, pěstovat si mečíky pro české podmínky.
2: Vyšlechtěné odrůdy vždy dostaly jméno a byly zařazeny do registru. V současnosti každý rok přibude asi 100 nových odrůd, což je v porovnání s jinými státy rarita. Mečíky a jejich nové odrůdy se také hodnotí na výstavách, které Petr Mimránek spoluorganizuje.
1: Tak je každý člověk jiný, tak každý šlechtitel si šlechtí a vybírá ty rostliny, které se mu líbí. Já mám rád teda všechny mečíky, které mají svoji určitou kvalitu toho květu. Mečíky jsou zajímavé tím, že mají velmi širokou škálu barev, podobně jako například orchideje. První jsou bílé.
2: Mečíky bílé barvy bývají také vysoce ceněné. Bílá přechází do krémové, světle růžové, levandulové, červené, fialové. Mečíky mohou být i trávově zelené nebo hnědé. Experimentuje se nejen s barvou, ale i tvarem květů či vůní. Většina mečíků ale nevoní. A jak je na tom členská základna českých mečíkářů? Zatímco v 80. letech čítala na 500 lidí, teď chybí mladí pěstitelé.
1: Do těch 90. let lidi nemohli vyjíždět ven. Nebyli mobily, trávili život na těch zahrádkách. Většina těch, kteří to mají v krvi, to mečíkářství a pěstování vůbec na těch zahrádkách, tak nás ubývá, protože stárneme.
2: Z Myslečovic Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: Mečíky nejen ze Zlínského kraje můžete obdivovat už o víkendu 1. a 2. srpna na zámku Žerotínu ve Valašském Meziříčí, kde se koná mezinárodní výstava mečíků a jiřin.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Flereta zafoukané nás dovedly k rozloučení s dnešním Dnem v kraji. Naše vysílání bude pokračovat aktuálními zprávami a potom pořadem Morava krásná zem. Přeji vám klidný večer a budu se těšit na slyšenou zase zítra, tentokrát po 14. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Centru Vizovic na Zlínsku začaly platit změny v parkování. Na Biskupském dvoře v Brně zatančí juniorský baletní soubor Národního divadla. Turek by měl podle Babiše kvůli pondělní dopravní nehodě rezignovat na pozici zmocněnce. Zítra bude zataženo s deštěm, s teplotami až 29 stupňů. U podvečerních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Ve Vizovicích platí omezení parkování u zdravotního střediska i v jednosměrné ulici od Marketu Albert v ulici Školní. Na místě bylo instalováno i nové dopravní značení. Město Vizovice chce tímto krokem zamezit blokování míst v centru města. Pokračuje mluvčí Vizovic Jiří Žůrek.
2: Na parkovišti u zdravotního střediska je parkovací doba omezena na 2 hodiny v pondělí až pátek od 6 do 16 hodin. Ve zmíněné jednosměrné uličce pak v pondělí až pátek od 7 do 16 hodin.
0: Juniorský soubor Brněnského národního divadla NDB 2 vystoupí dnes večer na Biskupském dvoře. V komponovaném večeru s názvem Summer Vibe předvedou tanečníci 3 choreografie, doplňuje mluvčí Anna Baštářová.
3: Součástí tohoto večera budou 3 choreografie na krásném modrém, fortu a nově vznikla inscenace Motion ve spolupráci se street dance skupinou Kruhy Brno. Choreografie poukazuje na to, jak vlastně 2 odlišné taneční styly dokážou vlastně ale souznít na stejnou hudbu a na stejném jevišti.
0: Poslanec za motoristy Filip Turek by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO měl za včerejší dopravní nehodu převzít odpovědnost a měl by rezignovat na pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Babiš to napsal Českému rozhlasu s tím, že by to Turek měl udělat v případě, že se potvrdí nové kamerové záznamy. Na nich je vidět, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu v odbočovacím pruhem. Z něj vjel rovně přímo do křižovatky, kde se srazil z nemocnice. Vozem. Sport. Fotbalisté Francie zabojují na mistrovství světa o 3. postup do finále v řadě. V Texasu rozehrají semifinále proti Španělsku ve 21 hodin. Vítěz se ve finále střetne s lepším z 2. finálové dvojce Argentina-Anglie.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, postupně četné přehánky i silné bouřky a místy nárazy větru až 90 km za hodinu. Nejnižší teploty budou 19 až 16 stupňů. Zítra bude zataženo s deštěm i bouřkami. Odpoledne čekejte oblačno, postupně polojasno až jasno. V Jihomoravském kraji budou nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, ve Zlínském 24 až 27 stupňů. Povane slabý vítr.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Dvě osobní auta se srazila v Medlově na D52 na 20. kilometru směrem na Vídeň. Dále je hlášena nehoda dvou osobních aut v Brně v Černovičkách. V Opatovicích na Blansku dochází k sesuvu půdy na vozovce silnice 3725. Začíná Morava krásná zem s Květou Navrátilovou. Příjemný poslech tohoto vysílání vám přeje Barbora Hitmánková. Pěkný podvečer.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín,

Přívědivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava, krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali mistříňanku Antonína Pavluše a polku Miloslava Richarda Procházky a Věry Urbánkové Moja dávná frajárenka. Já věřím, že vás tato polka příjemně naladila a uvedla do druhé hodiny našeho vysílání. Tak dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Karolína a Larisa a na Slovensku slaví Kamil a Lara. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu telefon 726 46 5200. Velice se na vás těším. No a teď už písnička Letní pohádka, Pavel Svoboda, Jaromír Kincl a Lacara.

0: písnička nám dozněla a já vítám volajícího nebo volající a prosím, můžete se nám představit, tady Morava, krásná zem.
1: Dobrý večer, tady u telefonu Hurta František. Chtěl bych se
0: a dneska... odkud voláte?
1: Z Horní Hoty u Luhačovic.
0: Výborně, tak vítejte, pane Františku.
1: Já bych jsem chtěl dneska zahrát mojí babičce Do nebe, protože by se dožila 86 let, ona umřela v loni v prosinci a já bych jsem chtěl dneska zahrát nějakou krásnou písničku.
0: Dobře, rádi zahrajem. To víte, že jo.
1: A můžu přání předat tady?
0: Určitě, prosím.
1: Já to mám tady napsané, tady mám to. Milá babičko, dnes by se oslavila své 86. narozeniny, když už nejsi mezi námi, v mém srdci žiješ, každý den chybíš mi často, na tebe myslím, vzpomínám s láskou, četností, úsměvem, dneska slavíš své narozeniny tam nahoře v nebi a věřím, že slavíš společně s Karlem Gottem, ať ti tam zní nejkrásnější písničky, provází ti klid a radost, lásku a poslám ti do nebe tichou modlitbu a vzpomínku, velkou poděkování, všechno, co jsi pro mě udělala a nikdy nezapomenu. Všechno nejlepší k tvým narozeninám 86 let, babičko, tvůj vnuk František.
0: Tak to bylo velice milé, pane Františku. Tak my rádi zahrajeme a písničku pošleme a přejeme vám pěkný večer.
1: Taky. Naschledanou.
0: Naschledanou. A já si teď vezmu napřímo telefon další. Halo, halo, Morava, krásná zem.
2: Halo?
0: Ano, halo, halo. Morava, krásná zem. Dobrý podvečer. Kdo se k nám dovolal?
2: Ptáčková z Valašska.
0: No tak vítejte, paní Ptáčková. Tak komu budete přát?
2: Já bych chtěla popřát sestře. Má dneska 70 roků, se dožívá.
0: Ano.
2: A je to moje dvojče. Chci jí popřát hodně štěstí, zdraví, božího požehnání a ochrany od Panny Marie, jako aby uchránila. Přejeme Božka s rodinou celou.
0: Výborně. Tak, paní Ptáčková, já vám přeji vše dobré a jenom mi řekněte, u vás prší?
2: Ne, zamračený, ale neprší.
0: Zatím neprší, tak u nás se to taky tak snaží, ale zatím ne, vítr jede, už to ano, už říká kolegyně, že ano, že už to prší. Tak tedy, no, vítej dešti. A neubliž. Tak jo, ano. Tak paní Ptáčková, já vám přeji pěkný večer, ať se vám daří.
2: Tak, děkuju.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: No dáme písničku Nalévaj dívča, Polka, Miroslav Procházka, Zdeněk Baťka a Legruti.
3: Český rozhlas Zlín.

Přátelé, pojďme dál, pojďme na další písničku, kterou tady máme nachystáno. Co je to za hora lidová, sourozenci Baťkovi a cymbálová muzika Polajka bude hrát.

0: A jako první se dovolal pan Tomáš z Radeče, tak já vás vítám opětně z toho podkér Konoší.
1: Jo, jo, krásný podvečír vám přeji.
0: Ano. A pane Tomáši, ano, budete jistě, že přát, a já se vás ještě předtím zeptám. No a roste tam to bejlí, jak se říká?
1: No, tak to vám teda nepovím.
0: Vy nechodíte na bylinky? Dobře, dobře.
1: Ne, tak ne, to moc ne, to moc ne, my nejsme takový kořenáři tady.
0: Ne, to byl jenom takový malý žertík. Jo. Takže pojďme přát.
1: Jo, veselou písničku pro moji milovanou Jitušku.
0: Ano.
1: A všechno nejlepší do Jižní Moravy, jo. Já vás rád slyším, protože občas se tady stane, no, že to prostě slyšet i tady, to vaše rádio. Neposlouchám přes internet, ne, než mindlu, mám opravdu přes anténu drátovou.
0: To je krása, no. Tak však já jsem vás přivítala do té naší moravské rozhlasové rodiny. Vítejte ještě jednou. Jo, a písničku rádi pošleme, máme ji tady nachystánu, pěknou a uvidíte, bude se vám líbit. Ano? Tak jo.
1: Jo, děkuju moc. Bude-li to. Krásně na Jižní Moravě.
0: A ještě dotaz. Prší u vás?
1: Ano. Hele, pršelo. Byla bouřka teda.
0: Ano.
1: Plejskalo se.
0: Ano.
1: Pláchlo. Kroupy nepadaly, ale jo, mokro tady je.
0: Tak vidíte. Tak k nám to teď taky došlo, takže to začíná.
1: Jo.
0: Tak dobře, pane Tomáši, přeji vám pěkný večer. Naschledanou.
1: Vám taky hezký den.
0: Tak a pojďme na další telefonát. Paní Drápalová ze Sivice dovolala. Já vás zdravím. Dobrý den, nebo dobrý podvečer spíš.
2: Dobrý podvečer, já vás taky zdravím a přeji vám i k vašem celém kolektivu jako hodně zdravíčka a všeho, protože ten pořad je úžasný.
0: Děkujeme.
2: Ale mám na vás takovou prosbu. Chtěla bych nechat zahrát Františkovi Pechancovi z Valašských Klobouk. Je to dlouho hrál z Valaško, je to správný muzikant, poslouchá vás každý den a dává mu zahrát jako bratranec Josef, Miloš a sestřenica Anka. Zítra se dožívá 80 let. Tak volám dopředu, abych se dovolala, tak by mu chtěla tímto způsobem popřát hodně zdravíčka, štěstíčka, božího požehnání.
0: Tak to je dobře, že takhle si vždycky vzpomenou blízcí nebo příbuzní na muzikanty, kteří vlastně celý život takhle rozdávali radost a muziku, že?
2: No oni, celá rodina Pechancová, to byla prostě hudebně založená rodina, ano. Na tom Valašku, oni byli úžasní všichni.
0: Tak to je dobře. Tak rádi posíláme písničku a vám přejeme pěkný večer.
2: Děkuji, nápodobně, děkuji.
0: Naschledanou. Tak, a která to bude? Stanislav Orechovský, Trnečková Hubienka a Lácaranka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Přátelé, jsme zpět. Morava, krásná zem, a pojďme si tady předat vzpomínku. Prosím o písničku do nebíčka pro našeho spoluobyvatele vsi Lopeník v Bílých Karpatech, tatínka, dědečka a pradědečka pana Josefa Hozlara, pocházel ze Slovácka. Do konce svého života bydlel v rodině u své dcery Marie Hrubé, kteří se také postarali o důstojný jeho skon. Dnes by se pan Jozer býval dožil svých krásných 90 roků. Budeme na něj s láskou vzpomínat, nech je mu země lehká, za všechny, kteří si jej uchovají v srdci a ve vzpomínkách, Marie Buráňová. A písnička Lásku jenom jednu potkáš. Blahoslav Smišovský, Václav Babula a Vacenoviáci.
0: Český rozhlas Zlín.

Tak to dozněla krásná písnička, vidíte. Doufám, že jste si ji užili, jako já tady. No, pojďme dál, máme tady e-mailovou poštu. Srdečné blahopřání manželům Čaňkovým k jubilejnímu 70. výročí svatby posílají dcery Míla, Radka a vnučky s rodinami. No, já posílám další písničku a ta má opravdu dobrý název, přátelé. Tradiční je to Píseň je lék. Polka a blučiňáci.

0: Tak halo, halo, kdo se k nám dovolal? Morava krásná zem?
1: Dobrý den, já bych chtěla Květusku popřát a poděkovat tomu Jardovi Wolfovi za krásný přání.
0: Dobře.
1: A vám taky za
0: ano, paní Libuško, děkujeme.
1: Jo? Krásně všechno děláte.
0: Tak děkuju vám, ano. Vy jste paní Líba z Veverské Bytišky, se nemýlím, že?
1: Ano.
0: Vy jste taková milá, milý hlas, babičkovský, jestli se neurazíte.
1: Ne, nic se neurazím. Já vás znám, mám mě vás rádi všichni.
0: Ano. Tak jo, však já jsem se v Bytišce občas takhle, jak se říká, otočila.
1: Já se už potkali.
0: Ano, my jsme se a dokonce vidíte. Tak jo, když bych vás uviděla, tak bych si určitě vzpomněla.
1: No, tak máte toho moc.
0: Ale ne, tak teď je to, teď že střídáme ty dovolené, tak musíme dopřát kolegům, aby si taky odpočinuli, že ano. Tak je to tak.
1: Děkuji moc.
0: Tak pěkný večer, paní Líbo, a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a dáme písničku Jede šohaj z Vídňa Joška Černý a cymbálová muzika Gracia.

Přátelé, a já mám tady také další vzpomínku. Posílám blahopřání k dnešním 92. narozeninám známé zpěvačky Zdeňky Straškrabové. Nadání měla po otci, který už v Brně zpíval a hrál v ochotnickém souboru a v tom pokračovali i ve Vsetíně, kde se stal významnou kulturní osobností. V roce 1948 jí zde objevil Alois Cepek a přivedl k Michálkově muzice. O rok později už vystupovala jako zpěvačka a tanečnice souboru v Sacan. Jemuž zůstala přes řadu nabídek z jiných souborů věrná celý život. Ve Vsacanu poznala i svého muže, a to pana magistra farmacie Ivana Straškrabu, který zde hrál na housle a řadu let byl jeho organizačním vedoucím. Provdala se 1953, má dvě děti a jako zpěvačka vystupovala také s jinými soubory Broln Technik a získala mnoho ocenění na domácích i zahraničních soutěžích. Spolupracovala s rozhlasem, s televizí a dodnes je platnou členkou a jedinou sólovou zpěvačkou souboru. V lednu 2004 jí bylo uděleno čestné občanství města Vsetína za přínos v oblasti kultury. Podobné osobnosti si podle mě rozhodně zaslouží úctu a obdiv za svůj přínos lidové kultuře. Před nějakou dobou jsem viděl v televizi dokument, v němž vystupovala právě ona, vzpomínala též na svou kolegyni Valašskou královnu lidové písně Jarmilu Šulhákovou. Takže pozdrav posílá všeho pěkného a zajímavého milovník, pan doktor Jan Boleslav. A my vám děkujeme, pane doktore, že jsme mohli takto popřát, poblahopřát a vzpomenout také ano. Takže půjdeme na další písničku. Komu srdce dám? Blahoslav Smišovský, Růžena Sipěnová a Vlčnověnka.

0: Přátelé, pojďme na telefonáty. Paní Zita Bemová z Jevíčka, vítám vás.
1: Dobrý večer, paní Květuško Navrátilová. Já vás srdečně zdravím, taktéž pana zvukového mistra, všechny posluchače a všechny mé rozhlasové přátele a také vítám toho pana Tomáše z Podkrkonoši a tím je to krásné, že se naše rodina rozrostla a ano. Že se mu líbí tento pořad, protože tento je nejkrásnější a nejlepší. Lidi nás poslouchají až daleko a i za mořem, že jo?
0: Ano, určitě, ano, poslouchají.
1: No, tak je to moc hezké od toho pana Tomáše, že je to hezký, že se mu podařilo na těchto vlnách nás poslouchat. A já bych teda tím pádem pozdravovala ještě jiného pana Tomáše, velkého hudebníka Tomáše Jeřábka a tím pádem a celou jeho rodinu a čekám, že teda mě konečně přijde navštívit můj milý Tomášek Jeřábek, jak mi slíbil nedávno. A tím pádem zdravím samozřejmě velice paní Ivanku Slabákovou a paní Marcelku Vandrovou a také bych pozdravila si ještě poslouchá v Thajsku paní Olinka. Jo, dlouhá léta jsme se spolu neslyšeli. Ale já musím, paní Květuško, z celého srdce pozdravit Jarouška Wolfa, kterému jsem slíbila, že až mi bude lépe, takže se mu ozvu. Tak já se mu ozývám písničkou, kterou mu a všem ostatním zahrajete, paní Květuško.
0: Ano, ráda zahraju vám všem. Ano, vy jste totiž právě tím, že jste zmokla, tak jste se tak občerstvila možná, víte?
1: Ano.
0: A uzdravila, tak to je dobře.
1: Je to slyšet a vidět.
0: No, ano.
1: A paní Květuško, i vám patří tady ta písnička.
0: Děkuji.
1: A tolik práce, kterou s námi máte.
0: Ale ne, já to ráda dělám a mám vás všechny moc ráda.
1: Všechny vás, ano. Vás taky máme rádi.
0: Tak Květuško, přeji vám pěkný večer.
1: I já vám přeji krásný večer. Já se budu dívat na četnické humoresky.
0: Wow, tak si to
1: tam
0: užijte.
1: Tam se budu dívat na Zdeňka Junáka, se kterým se osobně znám a zdravím. Vím pana Junáka, jestli náhodou neposlouchá a jestli už mu visí někde ten ledňáček, co jsem mu ten obrázek darovala v Hornici.
0: Tak to musíte potom přímo s ním, když mu zavoláte až do jeho pořadu.
1: Ale já si
0: tak
1: myslím, že on poslouchá tady no, tak. Nebo vlastně on hraje dneska.
0: On má možná práci, hraje, ano.
1: Na dvoře, no. Oni tak. Hrají Nos na Karlštejně.
0: Ano.
1: No,
0: tak, paní Zito, já vám popřeji ještě jednou pěkný večer.
1: Děkuji.
0: A ať se vám daří a ať dobře spíte a dobrou mysl.
1: A paní Květuško, já vám přeju strašně moc zdraví
0: ano.
1: A jenom zdraví.
0: Ano, děkuji. Já ještě mám tady druhý telefon.
1: Nashledanou.
0: Tak a pan Pepa, halo, z Hané? Jejda, jestli můžete trošičku, já vím, bude to trošku, je to moc potichoučku. Že jste moc potichoučku, tak zkuste to dát nějak hlasitěji, ten telefonek.
2: Já ho mám úplně na hlasitou.
0: Ano, tak my se budeme snažit vás poslouchat. Ano, prosím, mluvte.
2: Jo, tak a všem pracovnicím a pracovníkům Českého rozhlasu Brno přeju. A chtěl bych poslat písničku ke včerejším narozeninám mladému panovi, moderátorovi a zvukového mistru, panovi Borečkovi, kapitánčíkovi k jeho narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, pohody, ale mu přeju. A to posílám všem posluchačkám a posluchačům. Děkuju, krásné. Ben, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak přátelé, a pojďme dále. Pojďme na písničku. Švarní šohajek, polka, pánů Uher, Janota a Ištvánci ze Šardic.
3: Český rozhlas Zlín.

Tak vážení a milí, máme ještě chvilečku na další písničku, poslední zpívanou. Zafoukaj větříčku, Zdeněk Baťka, sourozenci Baťkovi zaspívají za doprovodu kumpánových muzikantů.

Valčík nám dozněl, vážení a milí, a skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová a právě posloucháte orchestrální skladbu s názvem Hofmanovy povídky, kterou pro nás hraje mistříňanka. Přeji vám krásný večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Do pátku by měl skončit zásah hasičů u budovy 34 ve Zlíně. Náměstí míru ve Veselí na Moravě bude opravené už během letních prázdnin. Česko zasáhly bouřky na příbor.

0: Jihokoreánsku padaly až 3 cm kroupy. Zítra bude zataženo, teploty až 29 stupňů. U večerních zpráv Českého rozhlasu vás vítá Barbora Hejtmánková. Hasiči šestým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy 34 v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Nadále prolévají sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila vodou. Uvedla to mluvčí hasičů Lucie Javoříková. Příčinu požáru budovy s 11 nadzemními podlažími zjišťují kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Dělníci ve Veselí nad Moravou dokončují poslední etapu rekonstrukce náměstí Míru. Hotovo má být ještě o letních prázdninách. Už na srpen a září radnice naplánovala první koncerty, gastrofestival a další kulturní akce. Práce na náměstí trvaly několika etapách postupně 15 let a radnice za ně zaplatila desítky milionů korun, popisuje mluvčí města Olga Svoják.
1: Stávající etapa revitalizace se zaměřuje na prostor v okolí nového polyfunkčního domu, pošty a hotelu Rozkvět. Dokončují se zde nové chodníky, parkovací stání, odpočinkové plochy, veřejná zeleň i nová piaceta. Součástí úprav jsou také podzemní kontejnery, nové veřejné osvětlení a další prvky moderní městské infrastruktury.
0: Česko pokračuje v jednáních s Izraelem o nákupu systému protivzdušné obrany Spider. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů to potvrdil během návštěvy Izraele. Na cestě ho doprovodilo zhruba 30 českých podnikatelů. Třetinu z nich tvořili zbrojaři. Podrobnosti má z Tel Avivu naše zpravodajka Jana Karasová.
2: Nákup izraelského systému protivzdušné obrany by podle Macinky mohl Česku pomoci splněním závazku vůči Severoatlantické alianci. Na podzim plánuje ministr z Izraele v Praze jednat o česko-izraelské obranné spolupráci. Návštěva Tel Avivu navazuje na květnovou cestu izraelských podnikatelů do Česka. Podobná fóra plánují ministerstva zahraničí obou zemí pořádat každý rok. Macinka v Tel Avivu jednal také o plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na obnovu Gazy. České firmy by se podle Macinky mohly zapojit například do odklízení trosek nebo opravy nemocnic. Z Izraele Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Českem prochází bouřky. Nejsilnější zaznamenali meteorologové zatím ve středních Čechách a na Broumovsku. Padaly tam až 3 cm kroupy.
3: Bouřky na mnoha místech doprovázel taky přívalový déšť a silný vítr. Na Příbramsku zaznamenali meteorologové i takzvanou supercelu, popisuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Tato bouřka rotuje, vytváří předpoklady, protože je ještě intenzivnější a silnější než klasická bouřka bez té své rotace.
3: Před silnými bouřkami varovali v SMS zprávách své klienty i některé pojišťovny. Kvůli přívalovým dešťům totiž hrozí třeba zatopení sklepů. Silný vítr zase může lámat stromy. Výstraha před bouřkami platí až do zítřejšího dopoledne. Od večera se budou bouřky objevovat hlavně na severovýchodě Čech, Moravě a taky ve Slezsku. Lucie Špetová, Český rozhlas.
5: Počasí.
0: V noci bude zataženo, postupně četné přehánky i silné bouřky a místy nárazy větru až 90 km za hodinu. Nejnižší teploty 19 až 16 stupňů. Zítra čekejte zataženo s deštěm i bouřkami. Odpoledne bude oblačno, postupně polojasno až jasno. V Jihomoravském kraji přes den nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, ve Zlínském 27 až 29 stupňů. Povane slabý vítr.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: V tuto chvíli se Jihomoravským a Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Po zprávách Českého rozhlasu je na řadě pořad na pěknou notečku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: pěknou notečku.
1: Milí posluchači, máme tady polovinu července a to pro mnohé milovníky folkloru znamená, že někteří poprvé a jiní už třeba po 20. tak jako já, vyrazí v rámci naší republiky směrem jihovýchodním. V obci Velká nad Veličkou se tu koná další ročník hornáckých slavností. U pořadu na pěknou notečku, který je jim věnován, vás vítá a zdraví Marie Hvozdecká. Festival, který po celou dobu svého trvání předává návštěvníkům přímo v místě svého vzniku lidovou kulturu tohoto koutu Moravy. Nahlédneme společně do letošního programu. Vybrala jsem pro vás několik jeho bodů, které byste neměli minout, pokud se i vy letos chystáte. A začneme v pátek večer hlavním programem. Uvedeme si ho ale nejprve písničkou, až poté vám prozradím víc. Příjemné poslouchání.

Posloucháte pořad Na pěknou notečku, ve kterém vás dnes, milí posluchači, zvu na letošní ročník hornáckých slavností, který se uskuteční už tento víkend 17. až 19. července. Když se zavzpomínáme, tak zní název hlavního pátečního pořadu, který proběhne v 19 hodin na Strážné hůrce. A vzpomínat je na koho? Letos si Hornácko připomíná opravdu velké množství kulatých výročí, významných regionálních osobností, často s nadregionálním přesahem. A právě takovou osobností byl i Jarek Miškeřík, kterého jsme slyšeli hrát v první ukázce, a to společně s Martinem Hrbáčem a Jaroslavem Smutným. Jarek Miškeřík, významný hornácký primáš, zpěvák, pedagog a sběratel lidových písní, který prostřednictvím muzik souborů Veličánek a Lipoviánek vychoval řadu současných hornáckých muzikantů. Sbíral hornácké písničky, které vyšly bohužel až posmrtně v hornáckém zpěvníku Sedláckých. Zemřel předčasně ve 47 letech. V pořadu se ale připomenou také Jiří Mička, Petr Jelínek, popřeje se Antonínu Mičkovi a hornácké cymbálové muzice, také před chvíli hrajícího majstra Martina Hrbáče. Pořad připravila Marie Vachunová a Jan Kománek. A hned po tomto pořadu rozhodně neopouštějte Strážnou hůrku, protože sice menší, ale přesto kulaté 30-leté výročí slaví také Zboreček žen z Lipova. Pořad jim věnovaný začne ve 20 hodin, ale my si je poslechneme už teď v písničce Když jsem u mamičky byla. Když jsem u...

To byl letos 30-letý zboreček žen z Lipova a my pokračujeme dále v programu letošních horňáckých slavností. Na co se dále těšit? Výročí ještě rozhodně nekončí. Rovnou 100 od narození si připomeneme hned ve 2 pořadech. A koho? No zkuste, milí posluchači, hádat podle ukázky.

0: No aspoň na chvíľu vám něco plknem. Mňa strýce znajú, chňápeme si každý deň v hospode, pravda, lebo co? Lebo obdeň, lebo jak dneska aj do 2 hodín, tak sem si vám spomnel, víte, deca sa takého prihodí, jak v dedine, ne? A nekdy sa aj máte úmysl domúviť a nedomúvime sa, ja nevím, čím je to. Každý myslíme ináč. Sem si tak spomnel, kdy si vedli tetka Marína, nebudú ich menovať, z horního konca krávu. Na dou dedinu, ešte k Bíkovi. Hej, pamäti, včil už je to motorizované, pravda. Jo, dávno. Ta kráva cúpkala chutno na dou. A v púdedine jej stretli stríc Francek. Povedal, vítaj, Marino, no už sem ťa dávno nevidel, devčico. Tak jak sa ti desi vede? Tetka mysleli furt jenom na tú krávu, povedal, no a vede sa dobre, no velice sa težko dojí. Deco sa takého stane?
1: Poznali ste? Pro současnou mladou generaci možná neznámý, ale ve své době legenda, vypravěč Vašek Mlýnek z Kuželova. Ano, právě letos je to přesně 100 let od jeho narození. Kromě večerního pátečního programu horňáckých slavností ve 21.30 mu bude věnován také program nedělní, který je už pravidelně na větráku, tedy na větrném mlýně v Kuželově, a to ve 14 hodin. Ale pojďme se ještě vrátit a podívat se společně také na program sobotní. Z procházky po tradičním jarmarku se vydejte na 11. hodinu ke kostelu na program Jarmily Sládkové a ženského sboru Oskoruša s názvem Ej, stala sa Aničko, stala sa proměna, kde krom zmíněného sboru vystoupí také solisté Jiřina Miklošková, Petr Chovanec, Petr Mička, Marie Sládková a mladý talent Martin Ňorek. A hned po tomto programu, milí přátelé, neopouštějte Centrum Velké a vydejte se do Horňáckého regionálního centra. V bývalém obchodním domě číslo popisné 406 ve 12.30 tady proběhne repríza pořadu Zaprášené písničky za archivními nahrávkami zpěváků a muzikantů z Hrubé Vrbky. Vytvořila ho Má maličkost, tedy Marie Hvozdecká, společně s Petrem Mičkou. Pořad není uveden v programu horňáckých slavností, protože jsme se rozhodli ho zařadit po četných milých ohlasech po jeho premiéře v Hrubé Vrbce na Noci kostelů. Budeme tedy moc rádi, když dorazíte. Pojďme se ale hudebně navnadit na první zmíněný pořad. Pustíme si ženský sbor Oskoruša za doprovodu muziky folkloriky. Příjemný poslech.

Posloucháte pořad Na pěknou notečku, ve kterém vás zvu na letošní hornácké slavnosti. Je opravdu z čeho vybírat. Letošní ročník plný kulatých i půlkulatých výročí stojí za to. Pojďme tedy dále v sobotním programu. Večerní hlavní program bude už tradičně patřit nejprve dětem v pořadu Magdaleny Maňákové, Jany Švrčkové a Ireny Zajíčkové v 18.30. A hlavní program bude následovat ve 20.45. Připravila ho Irena Mikesková, nese název O ztraceném krpcu a vystoupí v něm už tradičně účinkující ze všech obcí Hornácka. A my si teď pustíme hornáckou cymbálovou muziku Petra Galečky, která v něm samozřejmě vystoupí také.

To byla hornácká cymbálová muzika Petra Kalečky a vy právě posloucháte pořad Na pěknou notečku, ve kterém dnes pomyslně listujeme programem letošních hornáckých slavností, které se uskuteční už tento víkend 17. až 19. července. Vybrala jsem pro vás dnes jen některé pořady. K vidění toho bude mnohem víc. Na závěr snad ještě zmíním několik nehudebních pozvánek, které můžete mezi jednotlivými programy navštívit. Pravidelnou součástí hornáckých slavností jsou totiž také výstavy. A letos jich bude hned několik. Ve Velké nad Veličkou ve Válcovém mlýně to bude výstava fotografa Jana Korába s názvem Hornácké poté. V Javorníku v muzeu na Stěhlovém od Studně to bude výstava Pantovárník Rumíšek. Ve Vrbeckém muzeu v Hrubé Vrbce expozice s názvem Historický oděv na Hornácku. A opět v Hornáckém regionálním centru ve Velké nad Veličkou se bude promítat audiovizuální smyčka Hornácké kalendárium, která bude věnovaná osobnostem, které si letos připomínáme skrz kulaté nebo půlkulaté výročí jejich narození. Bude mezi nimi už i zmíněný Jarek Miškeřík, ale také letos jubilující 85-letý Martin Zálešák. Rozlučme se tedy jejich společnou nahrávkou z roku 1979. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezký den přeje Maria Hvozdecká a mistr zvuku Igor Kapoun.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, Lačirate Šukar Šuniben. Společně se ohlédneme za jednou z kapitol československých dějin, která výrazně zasáhla do života Romů. Připomeneme si zákon z roku 1927, o kterém si budeme povídat s průvodcem Muzea romské kultury v Brně. A tématem také budou nenávistné komentáře na sociálních sítích. Zůstaňte s námi.

0: Stále posloucháte Oromava Keren a dospíval Jan Bendík. Přesně před 99 lety, 14. července 1927, schválila poslanecká sněmovna Národního shromáždění Československé republiky zákon o potulných cikánech. Přestože se měl podle svého znění vztahovat pouze na takzvané potulné cikány, v praxi byl uplatňován vůči většině Romů a Sintů. Stal se jedním z nástrojů jejich evidence, kontroly a diskriminace a platil až do roku 1950. Jak tento zákon ovlivnil život Romů a proč je důležité si tuto kapitolu našich dějin připomínat? O tom už si budeme povídat s průvodcem Muzea romské kultury v Brně Miroslavem Zubajem.
1: Omezoval pohyb osob, tenhle ten zákon byl převzatý podle bavorských zákonů a z Francie. Jo, takže nebyl první svého druhu, samozřejmě byl opraven podle tady představ politiků tady.
0: Potulní cikáni byli jako skupina vedeni v evidenci vedle nebezpečných zločinců a recidivistů. Kočování bylo povoleno pouze se speciálním úředním povolením, takzvaným kočovným listem. Zákon dále omezoval velikost kočující skupiny či zakazoval držení zbraní. Obecní úřady musely na svém území vymezit místo vhodné k táboření, ale mohly také žádat o udělení zákazu vstupu potulným cikánům do jejich obvodu.
1: Oni, Romové, nikdy neměli nějakou velkou volnost. I v Československu mohli cestovat, ale za určitých podmínek. Za určitých podmínek, já vám to ukážu, jestli můžu, dostával vedoucí ten, kdo měl na starosti, většinou to byl nejstarší člověk nebo muž, tak dostal takzvaný kočovnický list.
0: Kočovnický list tedy vydávali místní úřady.
1: Do tohoto kočovnického listu místní úřady povolovali vstup na dané území. A ostatní členové tyhle ty skupiny od 14 let dostali takzvanou cikánskou legitimaci, kde je popis daného člověka i daktyloskopie. Proč to dělali? Protože policie chtěla vyšetřit všechny delikty, které by se popřípadě mohly stát a děli se. Ve skutečnosti se odhalilo asi možná jenom 20 deliktů, takže nějaký vliv na bezpečnost to nějak nemělo. Proč to ale udělali? Bylo to jednak z toho, že ta veřejnost chtěla, bylo to jenom, že to chtěli politici, jo, takhle podržím, ale chtěla to i veřejnost, jo. Protože vznikly různé fámy o tom, že Romové jsou to nějaké tlupy, které se toulají tady celým Československem a zabíjí lidi. Ale nikdy to nebylo prokázané, takže a i když byly tady nějaké tlupy, nikdy to nebylo prokázané, že to byly pouze Romové. Takže tyhle ty fámy, které vznikly, byly otisknuty v denících, v novinách, ale nikdy nebyly prokazatelné.

Poslech nám zpříjemnil Milan Kroka a kapela Connection. Organizace Romea ve spolupráci s pracovní skupinou pro bezpečnost Rady vlády pro záležitosti romské menšiny připravila informační materiál Desatero. Jak se cítit bezpečněji na sociálních sítích, když jako Rom nebo Romka v České republice čelím nenávisti? Informační publikace vznikla jako výstup spolupráce navazující na konferenci organizace Romea

0: písničku vygenerovanou umělou inteligencí rasistickou během pár minut, ji vlastně smazalo, ale většina těch příspěvků tak jsou pořád online a ta platforma s nima nic neudělala a nesmazala je.
1: Co proti tomu se dá dělat? Jak proti tomu bojovat?
0: Já si myslím, že je potřeba pořád jako vydržet a nahlašovat ty příspěvky, když to může být někdy frustrující. A věřím tomu, když je nahlásí prostě jeden člověk nebo je nahlásí třeba 50 lidí ten jeden příspěvek, že už se na to třeba ta platforma dívá jinak. Myslím si, že je potřeba taky trošku začít spolupracovat právě s těmi platformami a začít to napřímo vlastně řešit s nimi, protože asi se to tolik nehýbe, ta situace bohužel. A případně se s tím obrátit prostě na policii, na státní zastupitelství a opravdu řešit to a nenechat to jen tak. No.
1: S čím nejvíce jste se setkal na těch sociálních sítích, na těch platformách?
0: Já si myslím, že to je opravdu velký počet různých příspěvků. Hlavně v dnešní době, tak to jsou příspěvky tvořené umělou inteligencí právě, kdy buď to jsou nějaké jako animované videa, anebo úplně realistické videa, kdy sami ty lidi v komentářích nepoznali, jestli to je člověk, nebo je to umělá inteligence a ty postavy, například co oni tvoří, tak přesně tvoří ten stereotyp, který si můžeme vybavit a to si myslím, že je hodně škodlivé, to je třeba jeden ten typ. Pak to jsou obecně různý jako vtipy, humor, který se můžou tvářit, že jsou jako vtip, ale mají prostě znaky toho anticiganismu.
1: Když Romům na sociálních sítích například někdo vyhrožuje nebo se směšňuje a tím vlastně tu majoritní společnost popuzuje proti Romům, co má jako první udělat?
0: Určitě by se to měl vyfotit ten člověk, protože ten člověk to může smazat vlastně a nebudete mít žádný důkaz o tom, takže určitě si udělat screenshot, klidně to zveřejnit, nějak to okomentovat, poslat to do Romy, já si myslím, že těch cest je hodně. Když to bude mít nějaké znaky, protože to porušuje zákon, určitě jít na policii, nebát se toho, hlavně něco udělat, nenechat to jen tak.
1: Pane Balogu, vy jste projektový manažer projektu TAO. Co ten projekt, kdybyste to měl přiblížit mladým, co to pro ně znamená?
2: Projekt TAO je mezinárodní projekt konzorcia, které se skládá ze 7 různých organizací. A cílem tady toho projektu bylo vlastně zmapovat sociální sítě, najít v nich nenávistné komentáře a následně se v dalších projektových obdobích připravovat na to, jak s tím dál pracovat.
1: Jak se vám daří spolupracovat s těma platformama, které to mohou smazat z těch sociálních sítí?
2: Já si osobně myslím, že ty platformy mají spoustu jakoby jiných věcí na práci, než úplně to moderovat, což je samozřejmě špatně a měli by to mazat ten nenávistný obsah, ale ve většině případů se tak neděje. 95% případů, které jsme nahlásili, smazáno nebylo. Já si myslím, že do budoucna právě jakoby ta spolupráce s těmi institucemi, nastavení nějakých přísnějších pravidel, komunikace s těmi platformami, komunikace s policií, komunikace se státním zastupitelstvím, změna zákona, to je vlastně jako strašně běh na dlouhou trať. Nemyslím si, že se to vyřeší jakoby za den, ale myslím si, že pokud budeme do budoucna mluvit s těmi platformami, takže se to může nějakým způsobem omezit.
3: Vysvětluje Štefan Balog z organizace Romea. A my jsme v závěru dnešního Roma Vakeren. Adeđeves i Mar Savoro. Manga Valačirat. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Výstraha před bouřkami stále trvá, zítra se mají přesunout na severovýchod republiky. Téměř každý druhý člověk bez práce v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Fotbalové mistrovství světa večer pozná prvního účastníka finále. A zítřejší počasí oblačno, na jihozápadě až polojasno a hlavně na severovýchodě republiky ještě déšť i bouřky. Maxima kolem 25, na severu kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav to napsal večer na sociální sítě. I přesto například na Příbramsku padaly až 3 cm kroupy. Kvůli bouřkám hlásili více výjezdů jen středočeští hasiči. Večer a v noci na zítřek se bouřky postupně přesouvají na východ Čech a také na Moravu a do Slezska. Objevit se pak mohou i zítra.

0: Zítra ráno a dopoledne, upřesní meteorolog Miloš Dvořák.
1: To znamená, že během zítřejších ranních a dopoledních hodin zpočátku by asi nejintenzivnější srážky a také ojedinělé silné a velmi silné bouřky se vyskytovaly na východě, severovýchodě a severu našeho území a postupně by tyto bouřky ustupovaly dále do Polska.
0: Téměř každý druhý nezaměstnaný v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Tato věková skupina je v evidenci úřadu práce za poslední rok největší a starších lidí bez práce je aktuálně téměř 23 tisíc. A přibližně 20 tisíc uchazečů o práci má úřad v kategorii mezi 30 a 50 lety.
2: Nejvíce nezaměstnaných nad 50 let je dlouhodobě na Karvinsku a v Ostravě a jenom v těchto dvou okresech eviduje úřad práce i téměř 600 zájemců, kterým je 65 let a více. Uplatnění ale shání těžko. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Žatec má novou vyhlášku, která reaguje na změny v zákoně o pyrotechnice. Vyhláška podle webu radnice na celém území města nově zakazuje používání zábavní pyrotechniky kategorií F2 až F4. Výjimkou budou veřejné kulturní, sportovní a společenské akce a také silvestrovské oslavy od 16 hodin 31. prosince do 2 hodin do rána na Nový rok.
3: Vyhláška mění také pravidla nočního klidu. Na Silvestra nebude v Žatci platit vůbec. Během dočasné pak začne v obou festivalových nocích až ve 3 hodiny ráno. Po zbytek roku zůstávají pravidla bez změny. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Francie dnes večer zabojují na mistrovství světa o třetí postup do finále v řadě. V Dallasu rozehrají semifinále proti Španělům v 21 hodin. Vítěz se v nedělním finálovém utkání střetne s lepším z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Tento duel se hraje zítra, začátek je opět v 21 hodin. Počasí. Zítra čekáme na severovýchodě republiky hlavně ráno a dopoledne oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky a můžou být i silné, jinak by mělo být oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle, odpoledne přechodně místy přehánky nebo bouřky ojediněle intenzivní. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni. Na severu republiky kolem 21.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 směr Karlovy Vary Cheb za Sokolovem opatrně za sjezdem na Březovou. Na kilometru 138 je po havárii dodávky blokován pravý pruh, kolona se netvoří, ale vybočuje se v zatáčce. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
4: Alex a host.
5: Znát jí můžete například jako Sašu ze seriálu Comeback nebo jako vítězku taneční soutěže Stardance. Její taneční partner Marek Zalinka se stal jejím životním partnerem a dnes spolu vychovávají dvě děti. Za blok Kafe a cigárko vyhrála cenu Magnesia Litera. Teď už netrpělivě vyhlíží vydání své první knížky pro děti. Herečka a spisovatelka Marie Doležalová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Alex a host.

0: Naším hostem je herečka, teď spíše spisovatelka a především maminka Marie Doležalová. Vaším dvěma dětem je už 5 a 7. Tak se říkám, jak to uteklo. Přijde mi, že nedávno jsem četla zprávu, že jste se stala maminkou a děti jedno už tady školou povinné?
1: Jo, jo, je to tak. Tak ty cizí děti rostou strašně rychle, ty vlastní člověk má před očima, ale u těch cizích já taky se vždycky zaseknu na těch věcích. Takže je to tak, u nás Alfredka se teďka stala školačkou, ona je srpnová, takže měla rok odklad a teďka nastoupila, takže u nás je to tohleto velký a brácha zase je bez ní smutný ve školce, ale oni jsou jako od sebe, on půjde už za rok, takže u nás už teď se to takhle jako překuluje do těch školních institucí, no.
0: Takže už máte za sebou ten vstup z domova do školky, teď ze školky do školy, jak jste to prožívala? Co bylo horší pro vás?
1: Pro mě je skvělý všechno, protože já jsem s těma dětma fakt byla intenzivně a dost a šli do těch školek i docela pozdě, takže třeba pro mě před rokem touhle dobou bylo úplně úžasný, že mi ty děti oběšly spolu do té instituce větší a že jsem vlastně najednou začala mít opravdu aspoň ty dopolední prostě do 1 hodiny ten vlastní čas. Takže to teď prožívám nejvíc takhle, že vlastně pro mě je to zase návrat nějak k tomu jako přemýšlet, co bych já chtěla, jak se budu věnovat sama sobě. Předtím to prostě, jak jsou ještě blízko sebe, byly jako ten svět dětský, mně se to moc líbilo, ale už samozřejmě ten čas teďka nadchází, že si říkám, no tak teď už bych prostě zase potřeba malinko vydechnout.
0: No a vydechujete prací a psaním.
1: No vydechuju, ale jako myslím, že každá maminka zná, že začátek září ještě s nástupem novým do školy opravdu není žádný vydechnutí, to je šílený, ale jo, vydechuju tím psaním, právě to je pro mě úplně skvělý, že se to dá krásně kombinovat jako s tím intenzivním mateřstvím, že prostě si můžu zvolit ten čas, kdy najednou jako mám to soustředění, ty děti jsou pohlídaný, jsou někde šťastný a já si k tomu sednu a fakt tvořím prostě.
0: Nemáte žádné výčitky?
1: No a vlastně si to jako určuju sama a to mi přijde úplně skvělý, že trošku vlastně jako lituju každýho, kdo potom ještě má nějaký bič, že vlastně musí do té práce a teď jako tam na něj čekají a vlastně je jim trochu jedno, co se u něj děje v jeho životě. Mně tohle přijde tak úplně nádherně svobodný, že prostě zatím teďka jdu, no.
0: A svobodnější než herectví určitě, protože tam byste takový luxus časový asi neměla.
1: Jasně, ono je to úplně jiný. Teďka jsem si to vlastně sama uvědomila, že já jsem byla třeba 10 let zvyklá, že vlastně v tom herectví vám jako určuje někdo za prvý, na co byste se hodila, za druhý, jestli teda na to máte nebo nemáte. Vlastně člověk jako sedí a na ty nabídky víceméně čeká, jo. A najednou, když vlastně jsem se rozhodla, že chci tvořit, což teďka chci, tak jsem si říkala, no jo, ale teď jsem to vlastně jako, ale pořád jenom já, kdo určuje, jako jestli teda budu psát tohle nebo tohle. A vlastně já jsem svým pánem, což je super. Ale je to hrozný nezvyk, že tady teda není nikdo nade mnou, kdo mi řekne aspoň, tak teďka si myslím, že bys měla dělat to a to. Jo. Takže je to teda opravdu nový. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, nakolik herec je vlastně úplně jenom vláčený prostě všema okolo. Protože když vás někdo ještě určí, třeba ty teď budeš hrát tuhle roli, tak tam ale zase ještě přichází prostě, že jo, někdo, kdo vám řekne a budeš u toho nosit tohle a ten scénárista vám napíše do pusy texty a ten režisér vám ještě říká, hraj to takhle. Takže člověk si jako navykne, že tam nad ním je spousta nějakých požadavků a v tom psaní ty požadavky najednou odpadají. Tam vlastně je to jenom jako řekni, co chceš říct, no, což je skvělý, ale může to být docela i jako náročný.
0: Říká Marie Doležalová, která je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a spisovatelka Marie Doležalová, která teď tedy spíše píše a pociťuje určitou svobodu ve srovnání s herectvím. Nicméně také jste říkala, že nemáte nad sebou žádný bič. Nikdo vám neříká, co kdy máte začít psát, jak moc se tomu věnovat, tak jak si ten bič vytváříte, jak se donutíte, že teď musím napsat, teď musím tomu sednout.
1: No, já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek a to jsem ještě pořád neuvažovala o tom, že by to měla být kniha. A pak najednou to jako zaklaplo, že jsem si řekla, no tak jo, teď prostě vlastně, kdybych tomu někdo nakreslil obrázky, tak by se to vlastně mohlo stát knížkou. A takže zrovna v tomhle případě mi to tak jako navedlo samo.
0: Takže nebyla nejprve myšlenka na knihu. Nejprve jste svým dětem zkrátka vyprávěla pohádky, vymýšlela jste si je.
1: Jo, přesně tak.
0: A jste chodila na inspiraci.
1: No, to vzniklo jednoho dne, kdy jsme šli, ono to vzniklo trochu delší dobu, jo, takže teď už Rudolfovi je 5, ale byli mu 2 a my jsme šli na nějakou procházku a on prostě hrozně nechtěl jít, jo, a chtěl se níst a já jsem ho nechtěla níst, tak jsem mu jako nějak prostě vyplivla pohádku o chlapečkovi, který by jako strašně chtěl všude chodit, ale maminka mu říká, ne, já tě budu všude nosit prostě a jenom tě ponesu na zádech na hřiště a on jí, prosím, maminko, prosím, mohl bych aspoň na to hřiště dojít sám a ona mu říká, ne, já nechci, aby si opotřeboval ty nožičky, prostě radši tě budeme všude s tatínkem nosit, anebo si sedni aspoň do kočárku. No a on jako na základě téhle pohádky potom vlastně byl jako rád, že může prostě hodinu jít. Takže já jsem si jako rodič říkám, aha, takže teď jsem vynalezla nějaký styl nějakých vydíracích pohádek, které budou jako opačný a začala jsem prostě vymýšlet dětem pohádky o dětech, který museli jíst jenom sladký, měli narozeniny každý den, nemuseli si stříhat nehty, nemuseli si čistit zuby a vždycky jako to jsem tomu dodala nějaký, jakože to dítě teda vlastně mu to bylo dopřáno, až se mu to vlastně tak jako zajedlo, že si přálo ten opak, no.
0: Tím to splněná přání všech dětí. Ano, ta vaše knížka, která vyjde v polovině října, vlastně už za týden, tak nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Takže jo, cílem je to dětem jakoby, já nevím, je tím přesytit tím, co chtějí.
1: Vlastně to říkáte dobře. A ono je to vlastně, pro ty děti to působí hrozně humorně, jo, protože my jako dospělí vlastně strašně nudně pořád vysvětlujeme třeba, no to nemůžeš mít narozeniny každý den, teď bys, jako vlastně to vysvětlujeme strašně jako zdlouhavě a vůbec to nefunguje, že jo, protože ty děti prostě jenom chtějí mít narozeniny každý den, nebo jim vysvětlujeme, no tak přece si musíš uklízet ty hračky, aby bla bla. A najednou vlastně tyhle pohádky jdou trochu z jiné strany, že vlastně jim jako dospělej, teda já prostě těm malým svým kamarádům jsem řekla, no tak jo, tak prostě Franta se probudil druhý den a zase dostal dort a zase dostal dárky a zase tam zvonila rodina a třetí den dostal teda ještě plyšovýho tygra a ještě mu maminka znova nutila dort a jako já jsem to původně myslela, že to budou pohádky, které budou nějak jakoby vychovávat, ale ono to výchovný vlastně podle mě tolik není, jako je to strašně vtipný, že ty děti nenu ožijou, že si řeknou, ty jo, tak teď nám někdo doopravdy říká, jaký by to bylo, to, co nám furt říkají, že to nesmí nikdy bejt.
0: Marie Doležalová je stále naším hostem.
2: Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti, která nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Je to tedy 10 příběhů, 10 pohádek pro děti. Jak staré děti? Pro koho je vlastně knížka určena?
1: Je to tak, že asi bych řekla od nějakých 3 let ty děti to chytají, o co se tam jedná, a mám to otestovaný, že asi ještě jako 8letý kluci se tomu baví. Tohle rozpětí, já jsem trošku toužila udělat knížku, kterou by si mohly číst maminky nebo tatínkové nebo jakýkoliv pečující osoby s 2 dětma, jo, že je tam hodně obrázků. Matěj Růžička to opravdu jako kreslil teďka strašně dlouho, takže je tam hodně co prohlížet. Já jsem tím, že to vzniklo pro moje menší a větší dítě dohromady, tak mám pocit, že to jako funguje, že si tam obě něco najdou. Nebo takhle, ještě to není vyzkoušený, to taková moje představa. Budu ráda potom, až mi někdo řekne, jestli mu to fakt tak funguje.
0: Tak vaše 2 děti každopádně ty pohádky slyšeli od vás. Jak reagovali, nebo lišilo se právě podle věku reakce na tu kterou pohádku?
1: Určitě, čím to dítě je starší, tak prostě ty děti kolem 5, 6, 7 let jako nejvíc reagují na tu rebelii v té pohádce, jako na to, že najednou ta realita je tam jako jiná, tak tam bych řekla, že to funguje nejvíc pro ně, vlastně nějak jako je to zajímá, jak to dopadne, a často tyhle děti už i chytají ten konec, že vlastně najednou chytnou i to, že já nevím, je tam jeden příběh o holčičce, která má strašně otravného bráchu, a tak ho odešlou pirátům na loď na celý léto a on tam jako si užívá s pirátama, umývá tam podlahu a prostě loví tam žraloky, ale ona ho konečně nemá doma, může si půjčovat jeho Lego a vlastně je to pro ní skvělý, ale najednou se jí jako začne po něm stejskat a vlastně pocítí, že a on se vrátí a už se nechce s ní hádat, už jí vlastně chce půjčit Lego, protože už je veliký, už tam dospěl, a ona si říká, ježiš, jak to bylo skvělý, když jsem tady měla toho svého bráchu. Takže i tyhle ty děti už trošku ty maličký, podle mě to chytají trošku, ale takový ty jako už předškolní, lehce školní děti už chytají i to poselství, kdy si dokážou představit, a jo, vlastně, teď jo.
0: Máte v plánu pokračovat v tvorbě pro děti, vzhledem k tomu, že máte 2 děti, ještě nějakou dobu dětmi budou, tak máte už v hlavě něco dalšího?
1: Jo, teďka jsem odevzala svojí redaktorce vlastně jako další pokus o nějakou knihu, to už je takový jako pro trochu starší, a docela jsem tím teď žila v létě a jsem strašně zvědavá, protože vlastně to pro mě první příběh, který jsem psala, jako tohle jsou ty pohádky, to je 10 krátkých pohádek, ale tohle to je první příběh, který jsem psala, jako že by měl mít nějakou jako hlavu a po 100 stránkách nějakou patu, a ještě to tam tý A je pokorný prostě z Arga leží zatím v mailu, protože se na to nestihla podívat, ale já jsem teď v takovém jako autorském napětí, no. A ještě bych to chtěla vlastně ještě vyzkoušet i na nějakých konkrétních dětech, tam mě to taky nejvíc zajímá, co na to řeknou, tak to je takový teďka pro mě napínavý.
0: Tak říkáte autorské napětí, no a jaké to je před vydáním knihy? Jaké jsou pocity? Pocity těšení se, obav? Co převládá?
1: To už je celý krásný, protože on opravdu, ten Matěj Růžička, který to kreslil, teďka s tím měl hrozně práce, a já už jsem to odezdala dávno, jo, já před rokem a půl jsem vlastně ty pohádky odeslala a pak už jsem jenom tak jako, takže teď už je to jenom čekání, jak ta kniha reálně bude vypadat, jak vyleze z té tiskárny, jak ty obrázky, které už znám, ale jak budou vypadat na tom konkrétním papíře, jo, protože Matěj, kromě toho, že kreslí, tak je zároveň jako i ty knihy vlastně řeší vizuálně a řeší prostě, jak bude vypadat papír, jak bude vypadat písmo. A tak. Takže on už jako dopředu trošku to má v hlavě, já jsem to ještě neviděla. Je to to těšení, až tu knížku s těma mýma dětma otevřu a budem si ji číst, až to těm mým kámošům budu moc prostě takhle dát, přeštěte si to, řekněte mi. Takže teď už jako na téhle fázi už je všechno jenom úplně jako za odměnu.
0: Marie Doležalová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti. Nicméně není to první, co byste napsala. Vy jste samozřejmě psala už v minulosti také mimo jiné velmi úspěšný blog Kafe a cigárko, za který jste dostala cenu Litera. I k tomu se dostaneme. Ale i tím, jak jste o psaní mluvila hned v úvodu, že pociťujete velkou svobodu, je vůbec ve vaší hlavě myšlenka na to vrátit se k herectví? Nebo to je něco, co teď nad tím vůbec nepřemýšlíte? Nabídky odmítáte?
1: No, jako ty nabídky ku podivu furt nějaký jako chodějí, i když už bych si řekla, že už každý si to už to zkoušet nebude. Ale tohle je takový zvláštní téma prostě, protože já jako nedokážu lidem kolem sebe vlastně přenést, co se ve mně děje. Jo. Všimla jsem si, že kdykoliv to někomu vyprávím, tak vlastně mám z těch lidí pocit, že vlastně jako být herečkou a hrát je pro spoustu lidí jako představa takového snu, který se jakoby neodkládá, jo, který se přece jako nebere zpátky. Že když už jako jsem toho jednou dosáhla a mohla bych hrát, tak je vlastně hrozně jako nevděčný teda nehrát, jo. A taky je třeba spousta lidí, kteří by třeba hrát chtěli a zrovna jako nemůžou a tak. Takže já vlastně se tak jako vlastně těžko o tom mluvím. Říkám si, že jako můj plán je teďka opravdu jako technicky psát a vlastně jako přesvědčit lidi těma činama, protože si myslím, že vlastně jakoby to, co se jako děje ve mně a to, co bych teď chtěla pokračovat, bude pokračovat právě v tom psaní. A že v tu chvíli vlastně si ty lidi řeknou, aha, tak jako teď od tebe něco čteme a chápeme, proč si chtěla psát, protože čteme to, co píšeš, jo. Ale jo, třeba takhle jsem strašně složitě na jedné takové oslavě, takový trochu vzdálený, teď jako vysvětlovala, jo. Myslela jsem si, že ty slova jsou fakt správný, že jí říkám, víš, já jako v tom herectví jako to srdce už nemám a to psaní je pro mě něco úplně novýho, kde cítím, že bych se chtěla zlepšovat. A říká jsem si, jo, tak teď jsem mi to řekla správně. A ona tak jako zakývala a řekla mi na to, jasně, ale jako kdybys dostala nějakou roli ve filmu, tak ji vezmeš, ne? A já jsem si říkala, aha, tak jako fakt vlastně asi je to nepřenosný, no. Já jako nikdy nevím, kam mě to povede, ale podívala se mi třeba stýská, ale myslím si, že bych třeba strašně chtěla v budoucnu tvořit nějaký představení s lidma kolem sebe, protože můj partner Marek vlastně dělá často choreografie do představení, dělá pohybový spolupráce, jo. Mám teďka skvělou kámošku Katku Jirmanovou, která zase je scénografka, tak se to kolem mě sbírá, že vlastně jako myslím si, že se k tomu divadlu nějak vrátím, že si vezmu partu svých lidí a budem něco dělat a já tam jako budu a nebudu v tom třeba hrát, nebo nevím, to asi zatím nevidím, ale jako ten proces se mi strašně líbí. Chtěla bych ho znovu absolvovat, ale už víc jako člověk, který do toho kecá.
0: Takže setkáváte se tedy s nepochopením v tom, že tedy nechcete návrat k té své herecké profesi, ve které už jste obstála a už vaše jméno je zavedené, takže otázkou je, jestli i v budoucnu u toho se trváte, ale vy říkáte, chci být tvůrčí, vidíte se třeba jako režisérka? Nebo byste chtěla napsat nějakou hru?
1: Spíš mě to táhne k tomu psaní. A pak jako k takovému vlastně já do toho jako ráda kecám a ráda třeba pojmenovávám až jako tak jako dramaturgicky, ale ta režie mi teda přijde vzdálená, protože mi přijde fakt těžká. Ta je taková hodně aktivní, prostě má celý to leží na vás, jo. A prostě musíte říkat všem, jaký mají dělat světla, jak to má vypadat, jak to, jako to fakt obdivuju režiséry, protože mám pocit, že to je zátěž teda už hodně jako velká. To psaní je na mě dobrý, že jste jako bokem, že vlastně si jako ten tvůrčí proces prožijete někde bokem, jako jindy, jo. A pak už přinesete tu hotovou věc, jo. Ale představa, že budu prožívat tvůrčí muka jako režisér, nebo režisérka, ale jako zaběhu a u toho třeba proti mě celý ten soubor a vlastně já sama nevím, co jsem chtěla říct, protože se to nefunguje, no tak to jako klobouk dolů, každý, kdo tohle prožívá.
0: Tak třeba v budoucnu už budeme říkat my redaktoři, moderátoři, jen spisovatelka Marie Doležalová, že ta herečka už tam možná jednou vymizí. Každopádně Marie Doležalová zůstává naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: V Alex a host si stále povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, která za svůj blog Kafe a cigárko, který je o životě herečky a byl vydán také knižně, dokonce i jako audiokniha, vy jste ho dokonce sama načetla, tak získal literu za blog roku v rámci ceny Magnesia Litera za rok 2015. Vlastně v ten samý rok vy jste vyhrála i Stardance. Vnímáte to jako veleúspěšný rok? Vlastně poznala jste tím pádem životního partnera ještě k tomu?
2: Jo, tam to byl úžasný rok, já na něj teďka vzpomínám docela, ale on byl úžasný, jako ty ceny jsou takový už důsledek, ale ten rok byl úžasný ve chvíli, kdy já jsem začala psát to Kafe a cigárko, jo, protože vlastně poprvé jsem se jako ukázala trochu jinak, jo, začala jsem tam tak jako docela dost upřímně jako se vykecávat, začala jsem tam psát věci, které jsem měla předtím pocit, že nikdy vlastně nemůžou zaznít, jo, jako přiznat třeba, že jedete tramvaj a chystáte si jako Oscarovou řeč, jako opravdu je to trošku už jako moc, ale ta reakce právě byla úžasná, že najednou jako se ty oči vlastně na mě trochu obrátily, že já jsem jako byla takový outsiderík, ale všichni vlastně najednou udělali, tyjo, to je hrozně zajímavý, jo. A začali mě jako trochu jinak vnímat, jo. A vlastně si i myslím, že bez toho blogu by nebylo ani ta Stardance, protože řekla bych, že vlastně hereček, který touží jít do Stardance, vlastně skoro všichni to chtějí zažít. Mně to taky přišlo vždycky jako úžasný, ale jako jste tam na čekačce, ale tím, že jsem najednou vydala ten blog, stala jsem se právě herečka lomeno blogerka, tak mám pocit, že ty dramaturgové si řekli, aha, tak to je vlastně pro nás ještě trochu něčím zajímavý, takže mě oslovili. Je to taková moje teorie, ale myslím si, že bych třeba jako jenom herečka v úzovkách na to čekala daleko díl, možná by se to nestalo. A já jsem jako najednou začala vlastně fakt jako projevovat tu upřímnost a hlavně jsem zjistila, že ta upřímnost je všude jako vítaná, že když někam přijdete a jste upřímná, tak co udělají lidi? Ne, že vás jako odsoudí, ale naopak jsou jako taky vlastně se můžou uvolnit, jo, a můžou být upřímní. A teď to jako pěstuju dál v tom mateřském světě, že vlastně jako chodím a snažím se prostě kdykoliv je tomu někdo jenom trochu otevřený, vlastně těm mámám jako taky vlastně zase říkat ty věci upřímně a zjišťuju, že v tu chvíli taky padají ty bariéry, jo, protože když jdete někam a snažíte se prostě dělat dokonalou, tak ostatní vlastně jim zapne taky, tak já musím být taky dokonalej. A je to ta neviditelná soutěž a je to strašně vyčerpávající a říkáte si, tyjo, tak ale já jsem vlastně úplně nejhorší ze všech. Kdežto, když jsem na to pak šla z té druhé strany, tehdy v Kafe a cigárku, nebo i teď prostě mám počítače nějaký svoje mateřský fejetony, občas se někde pustím na svém Instagramu, tak to, co se stane, je fakt to kouzlo, že najednou všichni se uvolní a všichni řeknou, no jasně, my to máme taky, prostě my taky se s tím perem. A v tom mateřství je to ještě strašně znát, jo, protože to mateřství je vlastně strašně zatížený tím, že bychom furt měli vědět a měli být dobrý, samozřejmě chceme být dobrý pro ty naše děti, že jo. A ještě před těma dětma furt jako kouzlíme, já vím, co je pro vás dobrý a proto vám teď zakazuju tuhle pohádku a proto teďka si dáme teda tuhle okurku a nedáme si, že jo, ten bonbon a tak. No a ale je to jako hrozně těžký, protože jako má každý ty špatný dny a my jako máme ty špatný dny, máme taky, kdy prostě najednou jako vůbec prostě nemáme ty síly. A nebo třeba se nám vůbec jenom nechce, jako milujeme svoje děti, ale jako vlastně třeba jako s nima nechcem zrovna prožívat nic hezkýho, jako potřebujeme třeba fakt být sami, dejme tomu, jo. Takže tohle já jako teď jako chodím a nějak tak jako jemně, samozřejmě ne, že bych přišla na hřiště a všem nahlásila prostě svoje chyby, ale když cítím, že prostě někde je tomu někdo otevřený, tak to jako zkouším. No a teď se mi třeba díky tomu podařilo fakt si vytvořit kolem sebe jako kámošky, který už jako jsme taková parta, kdy my jako jedem tohle prostě. My přijdeme na to hřiště prostě s tou náladou jako hroznou a vlastně se jako navzájem, a teď se jako uklidníme, jo, prostě řekneme, já tam třeba přijdu a řeknu, tyjo, tak teď jsem prostě řekla jako Alfredce jako takovou věc jako hroznou a cítím se strašně. No a ty kámošky prostě mě řeknou další příklady toho, co kdy řekli nedávno svým dcerám, aby mě dali najevo, že to je normální. Já si řeknu, jo, tak vlastně Ne, že bychom se tím potvrzovali, že to je správně, jo. Ne, že bychom se utvrzovali, jasně, buďme na svoje děti takový, ale člověk to uklidně řekne si fajn, tak jako
1: není dobrý, v tom sám.
2: Nejsem v tom sama a budu se snažit být lepší příště, ale nemusím se jako prostě tak strašně jako furt v té vině prostě topit.
1: Ano, spisovatelka, herečka a hlavně maminka Marie Doležalová je naším hostem.
0: Alex a host. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.
6: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijala a je tu teď s námi Marie Doležalová, kterou doslova teď pohltilo psaní. Nicméně znát vás samozřejmě můžeme, nebo lidé vás znají především jako herečku, proslavil vás sitcom Comeback, také jste byla v seriálu Ordinace v Růžové zahradě a tak dále. Můžeme jen krátce vzpomenout možná už na vaši bývalou kariéru herečky, kdo ví, jak třeba probíhalo natáčení sitcomu, jak vy sama na to vzpomínáte?
1: Na to vzpomínám strašně ráda, protože tam to bylo hrozně opečovaný. Za prvý vím, že Tomáš Baldínský s tou partou na těch scénářích jako strašně pracovali. A já jsem tam jednou zavítala, když nám řekli, jako, že bychom se mohli trochu zapojit do vymýšlení nějakých linek, tak jsem díky tomu seděla prostě na té jejich tvůrčí schůzce. Bylo to úžasný, kdy oni si kreslili jako tři linky všech různých jako tam postav, jako co se v tu dobu děje třeba jako Ivě s Tomášem a co se děje do toho Marcelce a jak se to propojí a spojí a já jsem to koukala, říkala jsem si, že to je úžasný, jak to vzniká. A potom to bylo opečovaný vlastně i tím, že jsme tam měli hereckýho kouče, Zdeňka Duška, později Janka Jirku, který vlastně hlídali ten herecký styl toho sitcomu, jo. Jakože ono to je do dneška hrozně jako oblíbený a dobrý, protože my jsme tam fakt měli, kromě teda jako kamerového režiséra, i toho hereckého kouče, který třeba, dám příklad, jo, hráli jsme nějakou scénu a za mnou přišel Zdeněk a byli jsme tam spolu s Matoušem a za mnou přišel Zdeněk a řekl mi, hele, jako, já vím, že to je smutný, že ti vypadl písek z okna, jo, ale nezapomeň, že prostě jsme pořád v sitcomu, jako, ty už to hraješ, takže mě se s tebou chce brečet, ale já se tomu musím smát, jo. A připomínal mi třeba to jako odlehčit. A vedle toho třeba Matoušovi řekl v tu stejnou chvíli, hele, Matouši, ten lék jako vtip je fajn, ale hlídej si, ať to zase jako úplně nepřešvihne, už tam trošku moc šaškuješ, dej mi tomu, jo. Takže on nás jako vlastně oba přiblížil k sobě a nakonec jako se dosáhlo toho, že jsme všichni nějak jako na jedné lodi, protože ono se to nezdá. Když už to vidíte, tak je jasný, jak by to někdo jiný hrál, ale ta komedie je jako různá, že jo? Jsou různý styly komedie. Někdo může být jako, někdo je strašně jako moc, někdo zase je tak jako jemně málo, že jo? Prostě je fakt rozdíl mezi tím, jak hraje komedie třeba jako pan Krobot, že jo? Který má úplně jako minimální prostředky, ale zase vedle něho, když někoho dáte, tak ten člověk bude prostě třeba působit strašně, strašně moc a ještě na tu kameru, jo? Takže tohle tam bylo pohlídaný. No a v kombinaci s tím, že ty scénáře jako by fakt nepadala jejich kvalita, tak prostě to jako zaklaplo a my jsme teda asi jako byli vybraný samozřejmě dobrý, jo, jako herci bych řekla, že my jsme ta parta byli super, ale ta neviditelná práce kolem ještě byla od všech tak jako naplno, že nějak jako mi to dává smysl, že doteď jako to lidi prostě jako mají rádi a jede to furt, jo.
0: Ano, přesně tak a to už vlastně od natáčení uplynulo 17 let možná, no. 8 nebo něco
1: no, máte pravdu, no.
0: Tak vy říkáte, vy mluvíte o té neviditelné práci, ale do té vlastně vy se pomalu dostáváte. Tak opravdu vám nechybí kamera, nechybí vám potlesk v divadle?
1: No, nevím, je to zvláštní. Je to pro mě zvláštní vlastně, že teď teprve jako se ještě víc poznávám, že jako ne, že prostě ta extrovertní část toho herectví, vlastně bych řekla, že jsou, já bych skoro řekla, že to je půl na půl, jo. Skoro bych si tipla, že polovině herců, to je fakt strašně, to vlastně skoro dělají kvůli tomu, nebo je jim to strašně příjemný. Ale pak se taky mluví hodně o introvertních hercích, jo. A to bych řekla, že vlastně jsou lidi, kteří jako to nějak snesou prostě, ne jako potlesk má, jsem řekla, každý rád, ne potlesk, jo, ale myslím třeba to, že vlastně pak nějak jste furt vidět, nebo furt jste s lidma, furt s nima nějak jako komunikujete, potkáváte se a tak, ale řekla bych, že introvertnější typy herců to jako nějak jako zkousnou, protože mají strašně rádi to řemeslo a mají strašně rádi ten proces, jako vlastně třeba nejsou zvyklí dávat emoce ven, ale jako skrz to herectví je najednou daj ven, jo, a tak, takže tohle já jsem třeba u sebe objevila, že tahle složka mě fakt vlastně vůbec jako nechybí.
0: A považujete se za introvertku? Introverta?
1: Asi jsem jako nějak mixla, ale řekla bych, že prostě se teď tam ta introverze jako objevuje v tom, že najednou pro mě jako představa, že udělám něco fakt prostě skvělýho, že třeba přesně napíšu jako sitcom typu Comeback, tak vlastně jako ta neviditelnost by mě tam jako vůbec nevadila, protože najednou to je totiž jinak, no, najednou vlastně za vás jako je vidět ta vaše práce a mluví se o vaší práci a nemluví se o vás. to je pro mě je to určitá síla, jo, protože já jsem byla z druhé strany zvyklá, že vlastně, jako já, kdybych přišla před 5 lety prostě do Albatrosu, že chci něco vydat, tak mě vždycky všichni všechno vydají, protože řeknou, jo, tak to bude vidět, že jo. A takže já jako vlastně na to jdu z druhé strany, že já bych chtěla teďka vlastně jako dojít do bodu, že ta moje práce je dobrá, protože je to moje dobrá práce, a ne protože ji můžu zpropagovat tím, že to jsem já.
0: Že jste známá herečka.
1: Přesně tak.
0: Která mimo jiné byla dnes hostem Alex a host. Moc vám za to děkuju. Marie Doležalová.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Poslanec Turek dočasně přestane pracovat jako vládní zmocněnec, reaguje tak na svou dopravní nehodu. Policie prověřuje včerejší požár v Čelákovicích u Prahy jako obecné ohrožení z nedbalosti. A počasí zítra čekáme oblačno, na jihozápadě až polojasno. A hlavně na severovýchodě republiky ještě déšť i bouřky. Maxima kolem 25, na severu republiky kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování své včerejší dopravní nehody. Oznámil to ve videu na sociálních sítích a dodal, že pokud ho vyšetřovatelé označí jako viníka nehody, na pozici rezignuje. Při dopravní nehodě v centru Prahy se Turek srazil s nemocničním vozidlem, které převáželo krev. Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Turka je už řidič doma.
3: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na a za tím pánem jsem běžel mu pomoci a jediného, co mi šlo, aby byl v pořádku. Já jsem si dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve odpoledne řekl, že pokud se potvrdí průběh této nehody, jak ukázaly nové kamerové záznamy, měl by Turek na funkci zmocněnce rezignovat. Na záběrech je dobře vidět, jak Turek vjel do křižovatky přímo z odbočovacího pruhu, aby předjel stojící kolonu. Opozice vyzývá Turka k rezignaci na všechny své politické funkce. Pro obecné ohrožení z nedbalosti vyšetřuje policie požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Hla tam začala hořet včera brzy ráno. Plameny je celou

0: Zničili, škoda je zhruba 80 milionů korun, říká středočeský policejní mluvčí Pavel Truxa.
1: Nyní budou zjišťovat přesnou příčinu vzniku požáru, a to zda vznikl vlivem technické závady, vznícením uskladněného materiálu nebo nedbalostním jednáním. Čekáme také na závěrečnou zprávu od vyšetřovatele hasičského záchranného sboru.
0: Mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách začínají opravy tamní turistické stezky. Práce by měly být hotové zhruba do jednoho měsíce. Upřesní mluvčí agentury ochrany a přírody krajiny Karolína Šulová.
2: Horské stezky v Jeseníkách jsou každoročně vystaveny působení desítek tisíc návštěvníků i nepříznivým povětrnostním podmínkám. Právě proto se nyní pracuje i na tomto úseku v délce přibližně 220 metrů. Každou sezónu tady projde zhruba 30 tisíc lidí. Zpevněný povrch pomůže odvádět vodu, omezí další rozšiřování vyšlapané stezky a přispěje k tomu, aby byla dlouhodobě bezpečná.
3: Počasí.
0: V noci na středu čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky, ojediněle silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech pozvolné ubývání oblačnosti a v této oblasti srážky už jen ojediněle. Nejnižší teploty v noci mezi 18 a 13 stupni. Zítra v severovýchodní polovině republiky hlavně ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky ojediněle silné. Jinak by mělo být oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle, odpoledne přechodně, místy přehánky nebo bouřky ojediněle také intenzivní. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni a na severu Česka kolem 21.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na hlavním tahu číslo 27 Plzeň Most opatrně uplas. Za výjezdem z této obce sjelo osobní vozidlo mimo vozovku, v místě pokračují vyprošťovací práce. Je to nepřehledné za zatáčku a musí se tam vybočovat. Tolik doprava, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
3: Zlatá láska.
4: Lásky není nikdy dost. Je hnacím motorem našich životů. Proto ji věnujeme následující hodinu.
5: Vybrali jsme vyprávění dvou lidí, kteří se zamilovali, když jim bylo 17 let. Jemu doslova přecházel zrak. Měl před sebou dvě na vlas stejné krásky.
4: Jedna z nich se vzdala i svého nápadníka, protože potkala prince svých snů.
5: Tento příběh s vámi dnes rozplete Petr Kostka
4: a Carmen Majerová.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Otevíráme společně kroniku manželského života Jaroslavy a Václava Soukupových.
1: Letos oslaví 60 let od svatby. Svůj život prožili na Plzeňsku a právě tam za nimi do jejich panelového bytu posíláme našeho svatebního zpovědníka Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, Patrik Rozehnal z Českého rozhlasu.
4: Pojďte já, třetí poschodí.
3: Dobře, děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Takže vy dva jste ten pár, který teď bude tu hodinu vyprávět a je připraven trošku vylíčit svůj příběh, tedy Václav a Jaroslava Soukupovi.
5: Ano.
6: Ano, to jsme my.
3: Jaroslavo, kytičku pro vás.
6: Já děkuju, ta je krásná, děkuju vám moc.
3: Pro pána mám, a může se rozdělit s manželkou, takovou srdcovou bomboniéru z čokoládu.
5: Pro mě se nemusel. Správná oslava má začínat nějakým přípitkem. Tak na zdraví a na všechno hezký.
3: Na vaše, na ten váš život.
6: No, to bych ráda.
3: Kvůli tomu jsme přijeli a příběh právě začne za malou chvíli.
1: Dříve než se Václav zblížil se svou budoucí ženou Jaroslavou, poznal v dubnu roku 1960 na Šťáhlavské pouti na Plzeňsku její sestru Marii. Dvojče.
0: Marie i Jaroslava byla děvčata k pohledání. Stejné oblečení, stejný účes, stejná postava. Málo kdo je dokázal rozeznat.
1: Na zábavě Václav zapředl rozhovor a pak i vyzval k tanci 17letou Marii. Jaroslava měla na tancovačce jiného nápadníka, ale moc se mu nevěnovala. Pokukovala po Václavovi.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No a když jsme měli odjet z domu, tak ten můj nápadník nás odvážel z těch Šťahlav na motorce. I nasadila jsem se struk tomu nápadníkovi a odjela. Než přijel znova, no tak už jsme byli u sebe. A za další týden, to bylo 1. máj, tak už přijel za mnou na taneční zábavu a už se věnoval pouze mě. Ale ona měla sestra známost, já jsem jí to udělala, protože jsem věděla, že má známost. No tak holc, to bylo prvně v životě, kdy jsem projevila větší iniciativu. A to on ještě byl v té době, on byl po bouračce na motorce a měl zalepený nos. No.
5: A z holky mi zaujaly, že byly dvě úplně stejný. Jo.
3: I oblečený.
5: Jo, oni chodili pořád stejný, jo. A ta druhá tedy seděla a překvapila mi tím, že se mnou začala konverzovat, jo. A řekla mi, to vás manželka také zřídila, tak jsem jí řekl, že se nebude na motorce a ona říkala, a nohy máte taky polámaný? A já říkal, nohy já mám zdraví. Tak proč, pane, tancujete? Já bych býval pro nikoho nešel. Jo. No a když už to takhle řekla, tak jsem řekl, smí prosit a už jsme spolu tancovali.
3: A to jste vzal tedy takhle dokola sestru, sestru Jaroslavy.
6: No. Jo, jo, jo, on tancoval celý ten večer s mojí sestrou, Marií, a já jsem měla jiný asi zájmy, no, ale nakonec to dopadlo při loučení takhle, no, že jsem s ním zůstala, než přijel tam ten ženich dotyčnej, tak než přijel pro mě, odvez sestru a přijel pro mě. No a no, mezi tím hol padla nějaká pusa a byla ruka v rukávě.
3: To šlo rychle. Tak si říkám, nesplecte si náhodou sestru, nemyslel jste si, že jako...
5: No, byli úplně stejní a dokonce my jsme potom rok spolu prožili a dobrý bylo, že jsme třeba běželi na vlak a oni najednou, máš můj svetr, zastavili a začali vyměňovat svetr. To ještě jsem pochopil. A když zastavili a řekli, dej mi levou botu, protože máš mou, tak to už říkal, holky, nechte toho. Oni pořád si měnili, jakože nemá to svý. Oni byli úplně stejní. A já, když jsem je takhle vzal k tanci, tak jsem poznal, která to je.
3: Jak?
5: Jo, když jsem jí měl v ruce, tak jsem věděl, jestli je tuto ta nebo ta druhá.
3: A podle čeho?
5: Já nevím, každá byla dobře jiná v těle, i když byly úplně stejný.
6: No. Pozvali jsme se příští týden na další taneční zábavu a, no a už potom to, už to plynule šlo až do té vojny. On šel potom na podzim, ne? Na podzim si šel na vojnu, tak na vojnu. 2 roky jsem za ním jezdila do Mariánských Lázní na vojnu. Každý 14 dní. No a...
3: Co jste mu vozila? Co jste brala sebou třeba? Čím jste ho potěšila, když jste přijela do Mariánek na vojnu?
6: No tak sama sebou jsem ho potěšila. A taky jsem mu přivezla jitrnice od mamky, od jeho mamky. A on si to dal do kasáren, a než přišel, protože my jsme se vraceli druhý den, tak jitrnice byly snědený.
5: A to měli vojáci pozor, protože mi nenechali nic. Rodina mi poslala zabíjačku. Já jsem si vždycky zajistil vycházku, aby jsme mohli být spolu i přes noc. A oni mi to sežrali, ale to jsem jim pak dával. Já už potom jsem byl velitel čety nádvozní a měl auta na starosti. Ty lítali.
6: A řeknu vám jeden příběh, který se nám stal ještě před vojnou. Možná, že to nebude vhodný zveřejňovat, ale... No tak jsme chodili na rande, no tak nějakou vždycky do klesu a na mes. No a chodil s námi pes, on jmenoval se Míša, černobílej pejsek Míša. No a teď jsme hold tam drobec začali sexovat, jak se, bo já, nebo já bych, jak bych to nazvala. Ten se snažil. No řekni, jak to bylo.
5: Pes mi popadl vždycky za nohavici a bránil jí, jo. No a jelikož jsem nechtěl to, tak jsem vždycky udělal prsk tou nohou, pes odlít a jenom udělal a už mi držel zas.
6: Několikrát,
5: no. Pak jsem jel domů na motorce a za ní jezdil na motorce a už jsem říkal, nějak mi fouká na nohu, jo. Přijel jsem domů, rozsvítil a já měl natrhaný také kalot.
6: Tak se
5: neubránil ani tu poctivost, ale snažil se.
3: Tím se dostáváme možná k tomu, protože je to o tom partnerství a začátku partnerského života. Jak rychle jste tedy přešli od té pusy na té tancovačce k takovýmhle, řekněme, odvážnějším, intimnějším setkáním?
6: Tak to až po roce. My jsme spolu celkem chodili 3,5 roku, víte, nebo 4 roky. Tak až po roce jsme tedy nějaký sexuální, jako dneska to udělají do druhého dne nebo za týden.
3: Kdy byla první kytka, kterou jste dostala od Václava?
6: No tak na kytky nebyl.
3: Co dárek nějaký, který jste od něj dostala?
6: Jo, dárek jsem dostala. Na Vánoce mi poslal po kamarádovi, to byla kazeta taková, a tam byla voňovka nebo nějaká něco takový, 2 voňovky. A já to otevřela a on tam byl jeho krásný snímek, barevný snímek. Já to rychle zavřela. A potom jsem teprve dostala odvahu se na to podívat. To byl krásný dárek.
5: A to ještě nebyly barevné fotky a oni mi to vykolorovali, jako, že to vypadalo jako barevná fotka.
6: Ale někde mám tu fotku. No.
3: Kdybyste měli to vaše předsvatební období nějak pojmenovat nějakými přívlastky, dát tomu nějaké jméno nebo jednou větou to shrnout, jaká to byla láska?
5: No, mně se to zdálo nejhezčí, protože jsme se měli rádi a prožili jsme spolu samý pěkné chvíle.
6: No, já jsem byla ráda, že nějakého mužského mám. No a tu ten se mi líbil. No tak milovala jsem ho hned od začátku.
5: A představte si, že jsme spolu byli ještě s kamarádem v Mariánkách na výletě. Já přijel domů a mami mi říká, máš tady povolávací rozkaz. A já říkal, kam padu? Já nevím, tak jsem to rozbalil VU 44-47 Mariánský lázně. Já byl šťastný, já tam moc i přijel. Tak jsem nastoupil a fakt jsem byl lázeňský voják.
3: Štěstí vám přálo svým způsobem.
5: Jo.
3: Protože to taky mohlo být do mezilaborců třeba.
5: No, to jo.
6: Tehdy mohli mluvit i na Slovač. Tehdy se, to bylo v roce 61, ne?
3: Jak vypadalo to loučení? Vyprovázela jste Václava? Loučili jste se nějak? Byla nějaká schůzka, kterou si těsně předtím pamatujete?
6: Pamatuju. Jenom vím, že byly krásné, on byl krásný září. Já jsem na zahře, máme zahradu tady nahoře, já jsem tam pod tím merfánem brečela, protože on už byl na té vojně a já věděla, že 2 roky jsou dlouhá doba. No.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj životní milostný příběh nám vypráví manželé Jaroslava a Václav Soukupovi ze Starého Plzence.
2: Jejich mladá láska byla zkoušena 2 roky povinné vojenské služby.
1: Odloučení ale působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmíchává.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: My jsme si nic neslibovali, jo. Šel se na vojnu, tak se říkal, kdo ví, co bude. Ale já pak byl rád, že jí mám, protože rodina, já už neměl tátu, jenom bráku a mami, a ty mi napsali za celou vojnu asi 4x. Ale ona mi psala 2x týdně, tak jsem věděl, co se děje, co je tady novýho, kde se co stalo, tak jsem byl pořád informovaný. A pak už, když mohla přijet, tak jsem byl šťastný.
4: A všechny jeho dopisy mám schovaný ve sklepě. A všechny jeho dopisy, protože já mu říkala opičáku. A všechny jeho dopisy končily tvůj opičák Vašek. Jo, ten na všech dopisech.
5: A těšili jste se navzájem, tedy sílila trošku tím možná láska v těch dopisech, nebo upevňoval se ten vztah natolik, že jste, byť při odjezdu na vojnu jste tolik o tom neuvažovali, že by to mohlo mít třeba budoucnost. V tom čase, kdy jste si ty dopisy posílali, sílil ten efekt toho, že by z toho mohla být celoživotní láska?
4: No jo, to už jsme měli ten dojem, že to bude celoživotní láska.
3: Já jsem přijel jednou ještě jako voják a přijel jsem k ním a ona plakala. A mě to překvapilo a tak jsem říkal, proč brečíš? A ona říkala, že tady byla nějaká Zelenková, taky dvojčata. A když ta jedna má děti, takže ta druhá je nemůže mít. A ona, ta její sestra, už byla v jiném stavu a ona hoci to takhle brala. Když mi to řekla, proč, tak jsem na to letěl a byla těhotná. Byla malá Jitka. Hned jsem to vyvrátil, to tvrzení, že nebudeme mít děti. Mně se to nezdálo, že by to bylo možný, holka.
4: Mně to tenkrát řekl švagr. On řekl, bože, co patu brečí, že nebudeš mít děti. Tak to zkuste a je to. No tak jsme to zkusili a byla jsem těhotná. Na Vánoce jsme se brali. Přišel v říjnu z vojny a na Vánoce jsme se brali.
1: O svatbě rozhodla energicky maminka mladé Jaroslavy.
6: Budou Vánoce, bude se stejně péct, bude tedy také svatba. A bude to. Obřad se konal u městského národního výboru ve Starém Plzenci a oddával je soused, který je dobře znal.
1: Veselka byla v domě rodičů nevěsty. To vše den před Štědrým dnem roku 1963.
4: No. Někteří naši příbuzní, kteří třeba byli v Praze, nemohli přijet, protože druhý den, jak tehdy auta nebyly a to dostat se a Ježíška udělat tam dětem, no tak jsme měli asi míň hostů, než jsme původně mysleli, no ale jinak to bylo dobrý.
5: Ten den svatby tedy, jak proběhl, jak to po sobě všechno šlo, jaké bylo ráno, viděli jste se před obřadem nebo ne, jak jste se strojili, jaké jste měli šaty, oblek?
3: Já jsem si nechal na to uší šaty.
4: Já jsem měla šaty v kterých se původně vdávala moje sestra. Ta si je nechala šít dvojče. Ta se vdávala o půl roku dřív, takže já jsem měla šaty, ty její, boty jsem měla svoji a v půjčovně v Plzni se půjčovaly takový kožešinový bílý kabátky. Tak to jsem si půjčila tam, no tak když jsme šli mimo ven, tak jsem si vzala ten kabátek a potom jsem ho slíkla.
5: Nějak zvlášť jste se česala nebo nalíčila?
4: No tak my jsme v líčení moc nedali, my tehdy se moc nelíčilo. My jsme vzali rtěnku a namazovali jsme rty a šlo se.
5: Ten obřad na radnici, co vám hráli, jak vypadalo vyměňování prstýnků a první manželský polibek?
4: No, jak, to bylo úplně klasika. Já si nepamatuju, co nám hráli. Svatební pochod asi, když jsme přicházeli, ale potom, co nám hráli, to mi není jasné.
5: Říct o svatebním obřadu před 60 lety, že je to klasika, dnes při vysílání je dost složité, protože mladí se dnes berou v letadle, na nádraží, na louce, někdo v Potapěčském. Vy jste měli takovou tu svatbu, kterou dnes mladí možná ani neznají, tak jen to připomeňte, jak to probíhalo. Závoj byl, zdvihal jste závoj?
4: To víte, no. Že jo, závoj zdvih. Závoj jsem měla. Tady nebyl fotograf, tak se jelo do Plzně a tam nás fotili dlouho, to byla předtím byla svatba, to dlouhou dobu, asi 2 hodiny jsme byli u toho fotografa. Takže už jsme se vraceli, téměř už bylo šero.
5: Polévku jste jedli společně?
3: Ano,
4: to jsme klasika. Měli. Naši vystěhovali ložnici a tam se udělala hostina. V kuchyni se vařilo. Tehdy nebylo v módě do hospod chodit na nebo ani, oni tady ani hospody nebyly, kde by se mohl pořádat nějaká svatební hostina. To všechno se většinou odbývalo doma.
5: Vzpomenete si na váš první tanec na té svatební hostině? Tančilo se u vás doma?
4: Ne, to nebylo místo. To bylo plně obsazené. To byly stoly takhle. To byla ložnice, a, když velká, ale tam nebylo místo na tanec. To ne, to ne. A venku taky ne, protože byla zima. To mrzlo. Ten den mrzlo jako blázen.
5: Svatba 23. prosince. Byl někde už připravený vánoční stromeček?
4: To jsme měli připravený. Druhý den se normálně klasicky konaly ty Vánoce se vším z večeří.
5: To znamená, že svatební hostina se brzo utnula, někdo řekl, a pro dnešek to stačí, zítra ještě druhý den, nebo jak to bylo?
4: Jo. To se nepařilo do rána. To se někdy kolem půlnoci se skončilo.
5: Jaký pocit jste si v sobě nesli, když jste najednou byli svoji, měli jste po té svatbě, třeba jste si šli i ulehnout, byla svatební noc, nevím, jak proběhla, ale třeba jenom v té duši a v srdci, co jste si tak jako řekli, co jste sami prožívali, možná jste to ani druhému neřekli, proč je to niterní pocit, už jste věděli, že patříte k sobě.
4: To my jsme byli rádi, ale svatební noc, to vám řeknu. My jsme spali v tom pokojíku nahoře a tam byli takzvaný, vy to neznáte, kam napili nějaký, ty vyhořeli a potom už nehřáli. Já měla na svatební noc silonovou noční košili. Já si jenom pamatuju, že mi byla šílená zima. Ani ten mi nezahřál, prostě to by v tom pokoji mrzlo prostě.
5: Václav, vy jste usnul nebo co, že jste ji nezahřál?
4: Ale asi neusnul, ale to prostě zima tam byla hrozná, no. Takhle jsme to. A potom v tom pokojíku jsme ještě vychovávali 5 let dceru.
5: Takže ráno jste se probudili do Štědrého dne a v tom samém místě jste zůstali ještě 5 let.
4: 5 let.
0: Zlatá

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Matka Teresa kdysi řekla, člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
2: Jaroslava a Václav Soukupovi si svou lásku projevují už více než 60 let a tu další rodičovskou dávali plně svým dětem.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Za jak dlouho po svatbě se narodila dcera?
4: No, hned příští rok, ona je 64.
5: Červenci.
4: Jo, tak se narodila a já jsem holčičku chtěl. My jsme byli kluci dva, takže v mládí jsme se jenom prali. A takže jsem holčičku chtěl a já vždycky veřejně říkal, budeme mít holku. No a ona opravdu byla. A já jsem přišel do Plzence a dělal jsem mechanizátora v JZD a tady bylo dílny utratí tuhle. Takže jsem jenom se běh kousek a byl jsem v práci a z té vinárny tam nosili, když se něco rozbilo, jo. A nosil mi to tam nějaký bouška máš, pak jsem řekl, že se mi narodila holčička a on řekl, máš přijít ředitelovi, jako do vinařských, a kdyby si vzal tu údržbu ve vinařských závodech, tak by tě dali nový byt. Tak jsem tam šel se domluvit a tam byl inženýr Mikiska, dali mi byt. A...
3: Což byla dobrá zpráva i pro Jaroslavu, mohli jste mít další hnízdečko své lásky. Nicméně, jaké to bylo pro vás, když se narodila dcera? Co vy jste prožívala, když jste se stala mámou?
5: No, ráda jsem byla, že mám dítě, ale ten mi ranil okamžitě, když přišel, první den já měla porod dost takovej zdlouhavej a to, a on přišel a řekl, no to nevadí, že to je holka, příště to bude kluk. A já už další dítě nechtěla. Taky jsem ho 8 dalších let neměla. Až potom jsem se rozhodla, že si ještě jedno pořídíme. Ale to mi tenkrát ranil. Ty porodnici, když mi tuto řekl, to nevadí, další bude holčička, přitom si ji pořád přál. No? No?
4: Taky to tak bylo. A když měl být kluk, tak jsme si vzali dovolenou, jeli jsme tále na Baraní, jeli jsme dělat kluka. A tam jsme hráli volejbal a tak, a oni vždycky po obědě třeba přijít na volejbal, já jsem říkal, napřed rodina, pak zábava. Takže vždycky napřed bylo dítě a pak...
5: No, a druhý dítě, toho kluka, jsem měla 5,20 kg těžkýho. Ten, když se narodil, tak byl primář kaše z toho úplně na větvi. Říkal tomu, přinesi dupačky a kyblík, ten může rovnou na písek. Ale dneska není až tak velký, no, má nějakých těch 178 nebo to. Nevyrost do obřích rozměrů, ale jako mimino byl takhle veliký. No.
4: Já už jsem toho porodníka znal, ne? No a tak zavolal a říkal, prodej Primu, vemeš si ho za ruku domů. Já prý to dělám, já nevím, 20 let a takovýho kluka jsem ještě nerodil.
3: Václave, jaká byla Jaroslava? Máma.
4: Dobrá. Vždycky o celou rodinu se starala ona. Ona to uměla, ona měla starší sestru, takže co se týkalo toho dítěte, a všechno uměla. Jako přebalování, no zkrátka máma úplně 100%. No, ale...
3: A váš pocit, jaké to bylo, když přišly děti, vnímáte, že se ve vás probudil nějak ten mateřský cit, větší podíl ženství, že jste to začala prožívat jinak, nebo ten svět vnímat třeba s větším strachem o děti? Co se vám odehrávalo v hlavě?
5: No tak strach asi o děti má každá máma, který se narodí dítě a to už se nezbavíte. Strach o děti máte celý život. Mám ho ještě dneska. To tak je. Já nevím, co bych vám nějak jinýho řekla.
3: A co pokládáte za to nejhezčí z té doby, když děti byly malé? Co vám se na tom líbilo? Čím vás těšili? Na co ráda vzpomínáte? Co vám tak tu radost udělalo?
5: No já nevím, samotný to mateřství, já jsem byla ráda, že mám dítě. My sestra taky měla, tak nějak jsme to prožívali, ale nějak, jako že bych...
3: Byl v té době čas, když se narodili děti, abyste žili partnersky, abyste si projevovali lásku? Bylo to stejné jako před svatbou, že jste občas někam vyrazili, drželi se třeba za ruce, pusu si dali, objali se?
5: Ale to jo, to se držíme ještě dneska, protože se navzájem musíme podporovat. My, víte? No, ale jinak, jak říkám, no, chodili jsme tancovat, chodili jsme na plesy. Tuto já měla rodiče, který mi ještě děti ohlídali. Jo, tak my jsme nebyli až tak vázaný s těma dětma. Nás jako děti neomezovali.
3: Kdy nebo čím vám děti udělali největší radost?
5: No asi, když sami měli děti.
3: Ráda jste se stala babičkou?
5: Ráda jsem se stala babičkou. Jo, ráda. Ta má dvě děti a ten syn má taky dvě děti. My už jsme pradědečkové. Potom jsme měli vnoučata, čtyři, a teď máme tři pravnoučata a čtvrtýho čekáme na Vánoce.
3: Václave, čím vám udělali děti největší radost?
4: No, hodně. Takhle. Vychovali jsme slušní děti, nezlobili, jo, dobře se učili. Oba mají vysokoškolské vzdělání a jsem vždycky rád, že mám. A dneska jsme 5 hodin už. No, z toho mám hroznou radost. Tak je to nádhera.
1: Kdo z těch mladých, kteří zažívají lásku, ví, jaká bude za 20, 30 nebo 60 let? Manželé Jaroslava a Václav Soukupovi by mohli vyprávět.
2: Celý život stáli při sobě, pomáhali si, pečovali o sebe a milovali se. A to je krásné. Proto jsme se rozhodli je překvapit a potěšit dvěma dary.
1: Václave, Jaroslavo, posíláme vám po Patrikovi velký automatický kávovar a digitální rádio pro příjem toho nejkvalitnějšího signálu.
2: Budeme rádi, když tento dar od nás přijmete.
5: Dobře, no tak já, my ho přijmeme. Proč bychom nepřijmuli dar? Ježíš, to je kávovar. Takovej obrovský. No tedy.
4: To už je něco.
5: No, a co pa to dělá?
3: Rámus a kafe. Dělá to malou velkou kávu, umí to horkou vodu na čaj. Kávu jsme taky přivezli, ať to můžeme vyzkoušet.
5: A ono to mele?
3: Ano.
5: No, to si na to vykašlu.
3: Já tak ráda melu kávu.
4: Budete chodit na kávu k nám.
3: K tomu jsme ještě přidali digitální malé přenosné rádio.
5: No vidíš, to je dobrý. My máme rádio a my nemůžeme chytit Plzeň, ale nejhůř. Chytneme Budějovice, já nevím odkud všude. A Plzeň,
4: Plzeň máme tam. A to
5: ono je tady to. Ta.
6: Ta kvalita, není tam centrace, kolikrát.
5: No teď je to dobrý, ale někdy chceme poslouchat hudbu a mezi 12 a 1 a ona nám to nehraje.
3: Já doufám, že tohle hrát bude. Stejně tak, že bude fungovat kávovár, předávám a ať vám dobře slouží, je odměnou za ty vaše životy společné, spojené před 60 lety.
5: Tak děkujeme moc, no.
4: Moc děkujeme. A jak paní to potom oplatíme?
3: Já myslím, že vy už to oplácíte tím, že jste a tím, že jste ten příběh poslali, proto se jim líbil a z některých těch psaných vybrali některé, kterým chtěli takhle dar poslat a potěšit.
4: chtěli, tak ať nás navštíví, já bych je vzal do Bohemky a prošli by se po závodě, abych jim řekl něco z historie, dali bychom nějakou skleničku a určitě by se jim to líbilo. Rádi je pozvem. Vy?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska.
2: Svůj zamilovaný příběh nám dnes líčí manželé Soukupovi. Prožili ho ve starém Plzenci, kde ve sklepích vinařských závodů zrají miliony lahví sektu. Právě tam Václav pracoval.
1: Za každého potomka dostala Jaroslava od Václava nejen políbení a lahev šumivého vína, ale také zlatý šperk.
2: My pro ně teď máme několik partnerských otázek. Patrik Rozehnal je dával každému zvlášť a teprve teď je uslyšíme pohromadě.
3: Co jste se naučili v manželství?
4: Naučil jsem se starat o rodinu.
5: Naučila jsem se vařit. Vychovávat děti.
3: Jaké jídlo by si rád dal a vám to nějak třeba nejde?
5: Kdy jsi chtěl na mě, abych mu vařila šneky?
4: Já bych ochutnal i brouky nebo šneky.
5: Někdo mu to uvařil, ale já ne tedy, ale jinak mu uvařím, na co si vzpomene.
3: Kolik lásek měl před vámi?
5: No, on byl mladý hodně, ale už zkušenost nějakou měl, to se mi přiznal. Někde byl v Praze na nějaké rekreaci a tam ho nějaká rafla.
3: Co je na ní nejvíc sexy pro vás?
4: No, ale to je její 80 a když tak kouknete, tak pořád říkám, mám pěknou holku, jo, na to, že jí tulik, tak pořád ještě postavu má to, no.
5: Vy, oni se mu líbily moje nohy. To říkal, že mám hezký nohy.
3: Co nosí v peněžence?
5: Peníze, řidičák, karty, no hrozně peněz. A nosí to nejhorší tuhle, vzadu na kapse.
3: Co nosíte v peněžence?
4: No, její fotku nenosím. To se mi jednou vymstilo. Já jsem chodil do Budějovic do školy a už jsem byl ženatý a ukazoval jsem klukům, já jsem chodil dálkově, takže jsem tam třeba byl pátek, sobotu a já blbec jsem jim ukázal fotku manželky a jeden mi tam ze srandy napsal ze zadu, líbí se mu servírka ve Vltavě. No a ona pak na to koukala najednou, cože, jakou servírku zas máš v Budějovicích? A já jí to dlouho vymlouval.
3: Který tanec mu jde nejlépe?
5: No, mám to tango ráda.
3: Který tanec máte rádi, oba dva?
4: No, to nějaký to tango, takový, to je tělo na tělo.
3: Poslouchala někdy za dveřmi?
4: Asi ne.
5: Ne, to ne, to ne.
3: Kdyby měl den třeba o 5 hodin navíc, jak byste je strávila?
5: Šla bych spát.
4: No, teďka by asi spala.
3: Když přišly takové ty chvilky, kdy jste začal projevovat nějaké něžnosti, jak jste na to šel?
4: No, u nás to bylo snadný. Máme takovouhle společnou postel. Když jsem byl mladý, tak jsem byl docela divoch, takže ke mně stačilo stačit nohu. Nemusela mi nějak přemlouvat. To jako...
5: Ty on mi tak nejvíc, tak mi třeb do zadku. Nejspíš, ale jinak si na něžnosti nepamatuju.
3: Jakým stylem líbáte?
4: No, já docela rád.
5: On vždycky se volís a to mi vadilo. On se volís a potom šel dát hubičku.
0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Láska je stejná a přece jiná, když vám je 20 a když už máte 8 křížků. Ale něha, touha, starost, radost i pohlazení patří ke každému věku.
1: Jak se proměnila láska Jaroslavy a Václava Soukupových za těch 60 let manželství? Je to stále stejně silný cit?
4: No, to se časem jako změní. Napřed je to taková ta čistá zamilovanost. A pak toho druhého člověka máte jako žabáchu, nebo zkrátka je už to kus vašeho života. Jo, už jako je to něco jiného, no ale jste rádi, že ho máte.
5: My jsme rádi, že se máme. Ráda ho mám a on určitě mě taky. On mi vždycky říká, že beze mě nemůže být.
4: Já když náhodou není doma, tak nemůžu na té posteli spát sám. Já si tam musím dát aspoň ty peřiny, abych si myslel, že ji tam mám. Kdybych měl u ní usláno, nebo tak neusnu. A i tam zkrátka musím vedle sebe cítit, nebo...
5: A já ho tu nemám třeba někam odjede na 2 dny a já si pořád myslím, že je tady. Jako, pořád to... A chtěla bych Vašku, ale v tom si vzpomenu, že tu není. No, pořád jako tu jeho přítomnost cítím.
3: Na co jste na svou paní hrdý?
4: Jak se stála o hodinu celý život. Ona to měla pořád pod palcem a kdo má kdy narozeniny a ta vůbec jako neregistruje, ona všechno ví.
3: Kdy vás překvapil čím pozitivně, kdy jste si řekla, je, tak kluk ještě takhle hezky miluje?
5: To on nezapomene, když máme to výročí, tak vždycky přinese kytku. To jo, k narozeninám se mi snaží taky vždycky popřát, no všechno. S rodinou oslavujeme. To je rád, když já tu rodinu sezvu. On to nechá na mě, ale je rád, když tu rodinu pozvu a pohostím. On říká, ty je tu furt živíš, ty je tu furt hostíš, no ale je rád, že přijdou.
4: Dneska už si přejem jenom, abys byl zdravý, no a to a dokud můžem jíst, pít a tak je to dobrý. Stojí to za to, po těch letech, jo, tak už člověk ví, já nevím, no, co má čekat a to.
3: Je to hledání i radostných okamžiků, děláte něco pro to, abyste i toho druhého potěšili i v tomhle věku?
4: Nám dělá radost ta rodina. Jo, když potom už máte ty vnoučata, pravnoučata, tak se radujete ze všech těch jejich úspěchů. Máte z toho radost taky.
3: Je důležité, aby ty mladší věděli, že pro vás starší je ta rodina důležitá i tak, že ji rádi vidíte a jste rádi za každý okamžik, když se ozvou, když přijdou, když vás nenechají samotné?
5: No to my jsme rádi, to my jsme rádi. Oni nás navštěvují, ale někdy pár dní je pauza a já vím, že některé rodiny se nestýkají celý měsíce, ale my, když se nestýkáme týden, tak už se nám vzájemně stýská. No.
4: A teď, když nám bylo blbě, tak se o nás starala Alice.
3: Je ještě něco, co byste si chtěli splnit, co byste v životě chtěli spolu zažít?
5: No drobe toho zdraví.
4: Já taky.
3: Je nějaký vzkaz, něco, za co byste mu poděkovala, co byste mu řekla, jak moc ho milujete?
5: No, já bych byla hlavně ráda, aby jsme ještě byli pár let spolu. Nechtěla bych o něj přijít, to ne, to ne. Já bych chtěla, aby jsme spolu ještě pár let vydrželi.
3: A myslíte na něj často?
5: No, když jsme spolu pořád, tak na něj musím myslet hurt.
3: Vlastně ho milujete?
5: Miluju, miluju. Já bych jinýho nechtěla. No. Asi tak.
4: Já bych jí poděkoval za lásku ke mně, ale hlavně za tu lásku k té rodině. Já tu rodinu hrozně miluju tím, že máme už také velkou a všichni jako drží pospolu, jo.
3: I v tomhle věku a teď. Pořád jí milujete?
4: Mhm.

0: Jeden chytrý muž kdysi napsal: pravá láska nemá šťastný konec, protože pravá láska nikdy nekončí.
1: Nehledejte lásku. Žijte, milujte, radujte se. Láska si najde vás. Láska je všemocná. To už dnes ví i Petr Kostka.
0: A Carmen Majerová.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Více než 40% Čechů ve věku nad 50 let nemá jasný finanční plán na důchod. Lékařská fakulta v Olomouci bude moci díky nové budově navýšit počet studentů. Fotbalové mistrovství světa dnes večer bude znát prvního účastníka finále. A počasí zítra oblačno, na jihozápadě až polojasno a hlavně na severovýchodě s deštěm i bouřky. Maxima kolem 25, na severu republiky kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Jasný finanční plán, z čeho budou v důchodu žít, nemají přes 2/5 Čechů ve věku nad 50 let. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Ta pravidelně zkoumá finanční gramotnost Čechů. Ta se sice mírně zlepšuje, ale právě povědomí o financích na důchod by mohlo být kvůli stárnutí populace do budoucna velký problém, říká Michal Straka, analytik finančního trhu agentury Ipsos.
3: Statisticky, když jdete do důchodu, tak v průměru máte nějakých 40-41% svých příjmů, který jste měli předtím. Samozřejmě případ od případu, že to zprůměrujeme. A lidé si myslí, že budou mít kolem 60-65% svých příjmů. Takže tady už vidíme, že oni nadhodnocujou potom vlastně ten podíl důchodu na těch stávajících příjmech.
2: Univerzita Palackého v Olomouci o letních prázdninách dokončí dvě zásadní stavby. Na konci srpna bude kolaudovat generální rekonstrukci právnické fakulty zhruba za 80 milionů korun. Medici a studenti pak nový akademický rok zahájí v nové přístavbě za 600 milionů. I díky ní může lékařská fakulta výrazně navýšit počty studentů, řekl to děkan Milan Kolář.
4: Uvedením do provozu tady této nové červené budovy budeme stabilizovat fakultu na dobrých 20-30 let dopředu. Kdy vlastně my naplňujeme ten národní program na zajištění dostatečného počtu lékařů. My třeba do prvního ročníku opravdu vezmeme 260-270 studentů v rámci všeobecného lékařství plus ještě zubní lékařství.
2: Policie prověřuje oznámení o možném pohybu černé pumy na Českobudějovicku. Řidička zvíře dnes ráno zahlédla v úseku mezi Mazelovem a Ševětínem. Policisté už o případu informovali starosty okolních obcí, krajskou veterinární správu a také myslivecká sdružení. Upřesní mluvčí jihočeské policie Lenka Krauzová.
5: Na hlubocké policisty se obrátila řidička, která dnes kolem 7 hodiny ráno jela do zaměstnání mezi Mazelovem a Ševětínem po pravé straně silnice.

0: u místa, kterému se říká Soudné pole, spatřila zvíře, které vypadalo jako puma. Žena jela pomalu a zvíře viděla na zhruba 10-metrovou vzdálenost a je si dle své výpovědi jistá.
1: Policie toto oznámení nadále prověřuje a lidem doporučuje, aby se v případě dalšího spatření zvířete nepřibližovali a okamžitě zavolali na linku 158. Sport. Fotbalisté Francie a Španělska zhruba před hodinou na mistrovství světa nastoupili do úvodního semifinále. Zatím se více daří Španělsku, které po prvním poločase vede gólem z penalty 1-0. Vítěz tohoto utkání nastoupí v nedělním finále proti lepšímu z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Tento duel je na programu zítra večer se začátkem opět v 21 hodin. Počasí. V noci na středu čekáme v Česku převážně velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky, ojediněle silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech, postupně ubývání oblačnosti a v této oblasti postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni. Zítra na severovýchodě republiky hlavně ráno a dopoledne oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky ojediněle silné. Jinak bude oblačno až polojasno. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni a na severu republiky většinou kolem 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor teď na Pražském okruhu, u Černého mostu čekejte kolony a to v obou směrech. Kvůli práci na silnici silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu, trochu se tam zdržíte. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer, vážení a milí. Hrajete si rádi? Možná si říkáte, co je to za otázku, notabene na úvod dalšího Divadla pro vaše uši, ale všechno vysvětlím už za chvíli. A vlastně něco prozradí i tahle první muzikálová písnička.
4: Ať žijou klazumáci, ať žije sport!

Je to tak, klapzubáci Eduarda Basse, jeho Klapzubova jedenáctka se v rozhlase dočkala i vlastního muzikálu. My si ale tenhle nestárnoucí fotbalový příběh dnes budeme vyprávět prostřednictvím několika dramatizací. Třeba té s Jiřím Sovákem, jako starým Klapzubou, anebo Josefem Beckem, který si Klapzubu zahrál v poněkud aktualizované verzi, totiž při fotbale na Letné.

0: Soudruhu Ženíšku, vy jako zkušený fotbalový internacionál budete v dnešním finálovém zápasu vyhodnocovat nejlepší hráče. Co byste řekl k tomuto turnaji učňovských a studentských fotbalových mužstev, který každoročně pořádá redakce Večerní Prahy zde na Letenské pláni?
1: Turnaj Večerní Prahy má svůj zvuk a můj názor je ten, že i opodstatnění. Navíc, Letenská pláň patřila vždy mladým fotbalistům. Vyrostlo jich tu dost, proč by tu nerostli dál?
0: Děkuju vám. Byl jsem informován, že bývalý výborný obránce Dukly Praha Ivan Novák je metodikem učňovského střediska ČKD dnešního finalisty turnaje.
1: Tady ho máte.
0: Řeknete nám několik slov, Ivane?
2: No, kdyby naši chlapci z ČKD dneska zvítězili, byli by první v historii turnaje s dvěma úspěchy za sebou. Soupeř učňovská škola Malešice, ale fyzicky velmi zdatný a má dobrou obranu.
1: A zvlášť bystrého brankáře.
2: Ano, ano. No my ale děláme proto, aby naši svěřenci byli úspěšní všecko, co je v našich silách. Na dnešní finále jsme si pozvali dokonce na pomoc i Josefa Beka. Představovat ho nějak zvlášť jistě nemusím. Chtěli bychom, aby tak trošku psychologicky zapracoval na našem družstvu.
3: To je ten nejlepší trik, který si mohl Ivan tady vymyslet. On si pro mančat vymyslí psychologa, aby když to prošvihnou, to měl na koho schodit. To je tedy dobrá metoda.
0: Co byste nám, mistře, řekl k tomuto fotbalovému turnaji?
3: Kdo jako já?
0: No zajisté.
3: Tak co bych tak řekl. Sleduji tento turnaj již několik let. Upřímně řečeno na stránkách Večerní Prahy. Ne, ale vážně. Mladých fotbalistů bývá, zvlášť ve velkých městech, a proto lze turnaj tohoto druhu jenom uvítat. A ještě jednu poznámku. Účast dvou učňovských jedenáctek v dnešním finále naznačuje, že se na našich závodech o tělovýchovu dobře starají a vytvářejí mladým lidem pro sport výborné podmínky. Jak vidíte, celé vedení na dnešní finále přijelo společně s mužstvem, nejmodernějším autobusem.
4: Pepa Bek, je náš rek.
2: No, slyšíte, už vás volají, co jste si na ně připravil?
3: No to víš, že to hlavní den to nebude. Kolik máte času?
2: Ale toho máme dost. Začal před zápas o třetí a čtvrté místo.
3: Povím jim historku o jedné slavné fotbalové jedenáctce.
2: Tak ale jenom ne žádné školení, aby nám neusnuli.
3: Zkus usnout, když ti starý Klapzuba začne vykládat historii Klapzubovy jedenáctky.
5: Synu, začalo to tak, že jsem měl 11 synů.
6: Ano. Tak prostě a jednoduše to všechno začalo.
7: Ve své chudobě nevěděl pan Klapzuba, co s těmi kluky.
5: A tak jsem z nich udělal fotbalové mužstvo. U chalupy jsem měl pěkný kousek loučky, z té jsem udělal hřiště a pak jsem prodal kozu, koupil za to dva míče a kluci začali trénovat.
8: Nejstarší Honza byl čahoun a tak šel do branky.
9: Frantík a Jura byli drobní a mrštní.
5: Tak ty jsem postavil na křídla. Kluci, 5 hodin, vstávat.
9: A šlo se na ostrý hodinový pochod do lesa.
7: Po 6 kilometrech.
5: Šelem vzad.
10: A zpátky to vzali klusem.
9: Pak teprv dostali snídani a po ní se šlo kopat.
5: Kluci, každý musíte umět všechno.
8: A tak je učil brát míče ze vzduchu, umrtvit je, podávat,
9: falšovat, střídat v klidu i v běhu, ze země i rovnou z podání, centrovat, dávat zadovky, driblovat,
10: hrát hlavou, kopat desítky a rohy,
7: házet aut, brát míč z nohy, chytat jej na prsa,
8: kombinovat třemi vnitřními, přihrávat na křídla,
7: provádět dlouhé odkopy, umisťovat rány, vyťukávat drobnou kombinaci,
8: dobíhat, vybíhat,
10: vyrážet míč robinzonádou,
9: otáčet jej ve větru i v bezvětří,
7: falšovat, nestát offside,
9: přeskočit nastavenou nohu,
8: kopat špičkou, nártem, kotníkem, patou.
9: Zkrátka bylo toho moc, čemu se Klapzubovi kluci museli naučit.
10: Ale to ještě nebylo všechno. Cvičili skoky a běhy a rychlý start.
8: A to zas nebylo všechno. Házeli koulí, oštěpem a diskem, aby dostali pevná ramena.
9: Museli zápasit, aby celé tělo bylo pěkně pevné.
7: A museli přetahovat lano, aby měli postavu jako ze železa.
5: A cvičit dech, kluci, protože bez dlouhého dechu a klidného srdce je každé cvičení zabiják.
9: Když tohle všechno měli kluci za sebou, zhltli oběd a vylízali, kde jaký drobeček uvízl v hrnci nebo na pekáči. pak se natáhli jeden vedle druhého na podlahu nebo na zemi na dvorečku
11: a hodinu odpočívali.
7: Moc řečí přitom nebylo. Každý byl rád, že může své tělo složit a nehýbat se.
8: Pak si klap zuba vyklepal fajfku a...
9: A šlo to znovu. Večer vtrhli domů jako velká voda.
7: Klap zuba jednoho po druhém vymasíroval, vychrstl na každého 3 škopky studené vody.
9: Sprchy v chalupě neměli.
5: Pak lehkou večeři, chvilku si popovídat a spát. Večerka.

0: takhle to šlo den za dnem po 3 roky.
1: Tak kluci, jak víte, dneska jsem byl v Praze. A tohle jsem odtamtud přivez.
0: Vytáhl bílou tabulku s modrým rámečkem.
2: SK, Klap Zubova 11.
1: Honza ji přibije na vrata. A tady v kapse mám potvrzení, že se Klap Zubova 11 zařazuje do 3. třídy.
3: Jen do 3. třídy, to snad ne, táto.
1: Všechno musí být pěkně po pořádku. Dá pambu, že to jednou natřete i Slávii, ale napřed se k ní musíte dostat. Já jsem vás naučil všechno, co potřebujete. A teď se musíte sami probíjet kupředu. Jináč to ve světě nejde.
4: A na jaře se začalo hrát o mistrovství 3. třídy.
5: Pánové, na tenhle zápas musíme jít. Nějaká Klap Zubova 11, už jenom to jméno, hraje s AC Hlubočepy.
6: Pánové šli a chechtali se ještě víc, když viděli těch vyjevených 11 venkovských kluků s beranicemi, kteří nikdy nebyli ve městě.
7: A které přivezl starý strejda s fajfkou v puse.
3: To bude zápas.
4: Ne, to nebyl zápas, to bylo boží dopuštění. 32-0 pro Klap Zubáky skončil první poločas. A do druhého poločasu AC Hlubočepy vůbec nenastoupili.

0: Pánové, tohle musí být nějaký omyl. Tohle mužstvo přece není žádná třetí třída. Pane Klapzubo!
1: Řekl rozhodčí starému Klapzubovi.
0: To je nějaké nedorozumění. Budu to okamžitě hlásit.
2: Starý Klapzuba si přendal fajfku do druhého koutku. Tak jo, pane soudce. Kluci, jdeme domů.
3: To bylo v neděli a ve středu.
2: Tady mi píšou, že Klapzubova jedenáctka se s okamžitou platností povyšuje do druhé třídy a je v neděli máme nastoupit proti SK Vršovice.
4: Nebudeme to zdržovat. Klapzubáci nastoupili proti Vršovicím.
5: Diváků přišlo moc tisíc, protože se po Praze rozkřiklo, jaké je to zvláštní mužstvo, ta Klapzubova jedenáctka.
2: Starý Klapzuba si zase sedl s fajfkou na lavičku, mrkl na kluky a...
5: 14-0, pánové, s tím se musí něco udělat.
3: Zase přišel dopis a Klapzubáci byli v první třídě.
6: Dnes bychom řekli v lize.
5: A

0: Bylo to přesně tak. Poráželi klub za klubem.
1: 13-0, 16-0, 11-0,
2: 9-0, 12-0, 10-0,
3: 8-0, 15-0, 7-0,
4: 4-0, 6-0.
0: A pozor, jednoho dne měli proti sobě Spartu.
5: Tak, kluci, dneska si dejte záležet. A protože Sparta si nás už očíhla, uděláme to takhle.
6: Klabzuba těsně před zápasem úplně přestavěl mužstvo. V publiku i ve Spartě z toho bylo zděšení, ale...
7: Paní Klabzubová, telegram!
5: Paní Klabzubová, dolní bukvičky, stop. Spartu jsme porazili, 6-0, stop. Připrav vepřové a kotel knedlíku, stop.
6: A teď už zbývala jenom Slávie.
1: Tenhle zápas se nesmí odbít, protože na hřišti Slávie byl takový nával, že vojsko muselo vytáhnout a uzavřít ulice.
2: Všechny ostatní zápasy byly odřeknuty, aby každý mohl vidět Klabzubovou jedenáctku.
6: Přijela v autobuse.
5: Starý Klabzuba seděl u šoféra a koukal po lidech. Odvedl své kluky do šatny. Tak co, kluci, nandáme jim to?
8: Nadáme!
6: A šli na hřiště.
1: Klabzubu odvedli dva výboři do lože, kde seděl pohromadě s pražským starostou, policejním ředitelem a ministrem financí.
9: V ložích je zakázáno kouřit, ale když starý Klabzuba vytáhl fajfku, mrkl policejní ředitel na strážníky, že jako tenhle pán si tady zakouřit může.
1: Klabzubovi kluci hráli svou nejkrásnější hru.
6: Slávie byla taky ve formě, ale v poločase prohrávala 3-0 a v druhém to dostala ještě dvakrát.
3: Celou Klabzubovu jedenáctku odnesli lidé na ramenou až do hotelu.
2: Ovšem před hotelem byla taková tlačenice, že policejní ředitel požádal starého Klabzubu, aby promluvil z balkónu k lidu, jinak že se mu nerozejdou.
5: Starý Klabzuba vyšel na balkón, vyndal z pusy fajfku, pošoupl beranici a počkal si, až se hlučící a ječící tisíce dole uklidnili. No jo, to je tak. Já jsem jim řekl, se sakra kluci, nandejte jim to. A oni jim to nandali. Inu, není nad to, když děti poslouchají své rodiče.
0: A to byla řeč, kterou starý Klabzuba promluvil k 20 tisícům lidí, když jeho jedenáctka vyhrála mistrovství celkovým skóre 122-0.
10: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
11: To bylo tedy vítězné tažení Klabzubáků na začátku jejich sportovní fotbalové kariéry. Teď ale před sebou mají velkou výzvu. Totiž zápas až v samotném Londýně. Komentovat ho budou díky rozhlasovému střihu společně, a to navzdory času a v různých inscenacích jednoho příběhu, pánové Jaroslav Štercl a Karel Heger.

0: Poslyšte, Olenbaj, ještě slovíčko. Jak odhadují vaši lidé návštěvu? Pokladní si hlásili před čtvrt hodinou 160 tisíc. Všechny dosavadní rekordy jsou překonány, Chormiku. A jak stojí sásky? 3-1 pro Huddersfield. Musíme to vyhrát. Je to národní povinnost. Děkuju vám, Olenbaj, sbohem. Sbohem, Chormiku, nashledanou. Tento rozhovor konal se v předsednické lóži na jižní tribuně největšího hřiště londýnského. Předseda Olenbaj potřásal srdečně rukou svému dlouholetému příteli Chormikovi, redaktoru New Sporting Life. Pak usedl k zábradlí, zatímco Chormik zmizel v chodbě. Byla to nekonečně dlouhá chodba, kudy teď proudili tisíce vzrušených lidí. Chormik proklouzával hladce mezi nimi, zabočil po schodišti k otevřeným tribunám, vystoupil až nahoru a obešel poslední řadu až na konec. Tam byla v dřevěném pažení malá dvířka. Chormik vyňal klíč, odemkl a vystoupil na malý balkonek, který byl přistavěn na vnější straně tribun. Pod ním se táhlo široké, travnaté prostranství, kam ústily 3 široké ulice. V tuto chvíli bylo prostranství obrovským hemživým raveništěm lidí a povozů. Všechno se tlačilo k 11 branám hřiště. Vzduch se chvěl rozčileným pokříkem tisícerých hlasů a ohlušivou směsící výstražných signálů vozidel. Jako 3 nekoneční hadi táhli se z 3 ulic, řady aut, sportovních kočárků, kebu, omnibusů a autobusů k hřišti. Chormik se díval chvíli na toto vlnivé a kmitavé hemžení, pak zamkl dvířka za sebou a vyskočil na zábradlí balkonu. Na zdi před ním byl upevněn železný žebřík. Chormik vystoupil po něm na střechu tribuny. Byla to obrovská, mírně nakloněná plocha, rozpálená plným slunečním světlem. Při zvýšené straně tyčil se uprostřed vlajkový stožár. Chormik zamířil k němu. Stála tam židle, na níž ležela telefonní přílba. Chormik vzal přílbu a nasadil si ji na hlavu. Obě sluchátka přilehla mu na uši, mluvítko se octlo právě před ústy. 2 šňůry několik metrů dlouhé vedly k stožáru, od něhož se táhl kamsi ke vzdáleným domům telefonní drát. Na jeho konci, mnoho kilometrů odtud, byly redakční místnosti New Sporting Life. Tam seděl u stolku mladý hoch, také s přilbicí na hlavě a s psacím strojem před sebou. Několik pánů se povalovalo v klubovkách kolem. Všichni čekali, až Chormik začne telefonovat svou zprávu. Malá sklíčka byla připravena na vedlejším stole, na něž měl jiný písař stručně psát postup zápasu, aby se zprávy mohly ihned promítat do uměle zatmělého okna. 100 lidí již čekala pod redakcí na první zprávu. Zatím Chormik vzal židli a usedl na ní těsně na okraji střechy. Nad ním na stožáru pleskala dvojí vlajka. Nahoře anglický kříž, pod ním bílý a červený pruh s modrým klínem, táhnoucím se od žerdi do polovičky praporu. Dole ve velké hloubce zářila sitá zeleň dokonalého hřiště, leskly se bílé linie značek a černaly se ohromné davy na tribunách. Mezi tribunami a vlastním hřištěm bylo široké místo pro atletickou dráhu. Na ní stálo kolem dokola 130 nehybných strážníků, přesně vždy 25 kroků od sebe vzdálených. Z té výše vypadaly jako podivné tlusté patníky. U obou branek seděli a leželi na zemi fotografové. Chormik obhlédl celé toto divadlo zkušeným okem a viděl, že je to dokonalé. Pak se pohodlně opřel v židli, přehodil pravou nohu přes levé koleno, vyňal z pouzdra táhlé námořní kukátko, nařídil si je, aby dobře viděl, a pak začal svůj nekonečný rozhovor s telefonním mluvítkem. Hello, Atkins, ne, dobrý den. Slyšíte mě dobře? Hello, slyšíte dobře, ano? Ano, děkuji. Ten pleskavý zvuk, to jsou vlajky nade mnou, na ty si brzy zvyknete, třepotají se až drnčí. Je tu pěkný větřík tady nahoře, lepší posedění než dole v tom dusnu. A pak mě nikdo neruší při telefonování, byla to dobrá myšlenka. Halo, řekněte Fredovi, že tu sázku se mnou prohrál. Před čtvrt hodinou bylo prodáno 160 tisíc lístků. A u všech pokladen se prodává dále. Uslyšíte-li hrozný rachot, vysvětlete obecenstvu, že se zřítily tribuny, že se roztrhly pod strašlivým návalem. Pochybuji, že bych vám to potom mohl ještě říci. Sletěl bych o 40 metrů níž a náš drát není na to vypočítán. Co prosím, že bychom mohli začít? Ano, ano, prosím. Tak úvod jsem vám napsal už předem, prosím vás, přečtěte mi jej pro kontrolu. Chormik se na střeše odmlčel, naslouchá je drobnému rachtání v telefonu. Po několika minutách zase promluvil. Ano, správně, správně, nic se na tom nemusí měnit. Všechno vypadá tak, jak jsem to předem popsal. Haló, haló, pozor, prosím, pište, diktuji. 10 minut po 17. hodině rozehřmívá se celé obrovské prostranství nekonečným potleskem.
1: Prodalo se už 175 000 vstupenek. Jestli ovšem uslyšíte strašlivý rachot, vězte, že se řítí předspané tribuny. No v takovém případě by ovšem umlkl můj hlas, nenaže byste ho slyšeli ze zárobu. Pozor, pozor! Na hřiště bíhá naše reprezentační mužstvo. 11 hrdinů Huddersfieldských. Je rozkoš dívat se na pružnost těch 22 nohou, na moutné klemby hrudníku pro žlutými a modrými pruhy dresu. Jásot! Ohlušující jásot vítá vítěz národa, který dnes opět uhájí prvenství britských barev na zeleném trávníku.
0: Nikdo nepochybuje, že mistři ligy nemohou zklamat našeho očekávání. 3-1 zní výsledek sázek, v níž proti Huddersfieldu sází jenom cizinci a lidé, počkejte, ne, tuhle větu škrtněte, uděláme z toho nakonec zvláštní odstavec. Už jste to škrtl? Ano, prosím, diktuj tedy dál. Ale již se otvírá klubovní branka podruhé a mistři pevniny vcházejí. I je zdravý vyspělé obecenstvo potleskem, který však ustupuje přirozené zvědavosti. Toto jsou tedy slavní borci, jež malá ctižádostivá republika v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávy po celém světě. Jaká to pitoreskní představa 11 bratří, kteří vrozené city sourozenské dovedli vypracovat ve famózní kombinaci a jednotný celek. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy nemohou se měřit s atlety Huddersfieldu. Zdají se byti zaražení pohledem na černající se tribuny. Jdou ke středu hřiště v houfu, jako by si tímto sevřením chtěli dodat jí odvahy.
1: Tak to jsou tedy ti slavní borci, již malá ctižádostivá zemička v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávu po celém světě. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy se nemohou měřit s atlety Huddersfieldu.
0: Soudce pan Sarri jde jim vstříc. Kapitán Winnipeg se odděluje od svých, aby pozdravil hosty. Haló, haló, pozor, pozor, teď je tu něco nového. Haló, napište podtitulek, jeho veličenstvo král. Haló, máte? Pište nový odstavec. Haló, diktuji. V tu chvíli se nový jásot rozléhá kolem hřiště. Na stožáru na severní tribuně se zvedá velká vlajka windsorská. Dveře ústřední lože se otvírají a jeho veličenstvo král s královnou a princem Walesským vstupuje. Klubovní direktoři s G.W. Olenbajem v čele vítají vznešené hosti. Královští manželé děkují lidu za nadšené ovace. Zvednutím ruky pozdravuje král hráče, kteří se seskupili před jeho loží k improvizovanému holdu. Pak usedá, aby zhlédl největší zápas anglických dějin. Haló, ta slova největší zápas anglických dějin dejte potrženě na zvláštní řádek jako podtitul.
1: Huddersfieldští vyhrávají los a volí si hru s větrem zády. A už to začalo. Pan Sarri otevřel hru. Je 17 hodin 21 minut 16 vteřin. Střední útočník Klabzubu podal míč pravé spojce. Charcot jde proti ní. Spojka však vrací míč pravému záložníkovi. Charcot dostihuje záložníka, chce se zmocnit míče. Ale ne, nezmocnil se ho čert. Ví, jak to ten chlap udělal. Má míč dál. Bering a Winnipeg se mu ženou na pomoc. Centr, míč se přenáší šipovce na levé křídlo. Skvělé přihrání právě mezi naším záložníkem a Beckem. Ohromný běh po levé straně. Kdo dřív? Malé křídlo červeno-bílý dostihlo míče. Pol se jí vpřed. Už je pozdě.
0: Už je pozdě. Centr, příliš vysoký, jde ve výši žaludku. Levá spojka a střední útočník jej míjí. Göringer na levém beku zvedá nohu. Kde se tu vzal pravý halbek? Obrací míč hlavou k levé spojce. Borzy!
1: Je tam.
0: Jak dlouho to trvalo? Zrovna 67 vteřin od výkopu.
1: Byla to strašná morda levé spojky, na jakou se na anglickém hřišti desetiletí nepamatujeme. Ale, no tak pro jednou není tak zle, ale naše mužstvo je svěží. dobré náladě a v nejbližších vteřinách jistě předvede chválně známou útočnou hru.
0: Než mohl Clark zvednout ruku, byl již míč za jeho zády. Kormík nemohl na střeše rozčilením vydržet. Musil aspoň stát a postavit si jinak židli. Pak zase začal diktovat a popisovat útoky Huddersfieldu. Rozplýval se nadšením nad jeho kombinacemi. Ale každé chvíle musel požádat Atkinsona, aby škrtl z článku kletby, kterými doprovázel znamenitou obranu klapzubů. A jednou se odmlčel tak, že Atkinson ho znepokojen vyburcoval, cože se děje. Docela smutně mu Kormík oznámil, že Anglie právě dostala druhou branku. Nic není platno, Atkinsone. Musíme konstatovat, že jsou Čechoslováci v převaze. Napište na sklo, že jsou naši v dobré náladě a že vyrovnají. Jinak by vám mohl dav vymlátit redakci. No tak haló, tak 43. minuta z výkopu. Provádíme útok levým křídlem. Záloha ji zastavuje. Ve středu hřiště se rozvíjí vzájemný boj. Střelil přes, jes, to je smůla. To je. No, míč se z výkopu nese k pravému křídlu. Konec první půle, prohráváme 0-2. Ale naši hráči jsou svěží a nasadí v druhé půli své ohromné závěrečné tempo. Obecenstvo je naprosto rozčarováno, ale obdivuje se dokonalé hře našeho protivníka. Věru, že není hanbou být poražen mužstvem takové síly. Jeho veličenstvo je zřejmě zrušeno. Direktoři Huddersfieldu mu vysvětlují příčinu porážky. Předseda Olejnban odchází a teď se vrací zpět a s ním je jakýsi podivný stařík. Představují ho jeho veličenstvu. Je to jistě. Ano, jistě to bude otec klapzubu. Musím tam i hned běžet, vyzvědět, co si spolu povídají. Odpočiňte si, Atkinsone, do začátku druhé půle budu zpět. Poznamenejte ještě, že král velmi srdečně potřásl starému klapzubovi rukou. A Kormík shodil telefonní přilbu, rozběhl se po střeše, sklouzl po žebříčku na balkon a zmizel v davech, které v největším rozčilení hlučeli a třeštili po tribunách. Rozhovor, jež měl starý Klapzuba s anglickým králem toho dne, kdy jeho kluci porazili Huddersfield FC 4-0, nebyl nikdy uveřejněn ani v New Sporting Life, ani kde jinde. Listy přinesly jen stručné výtahy, jakým je prozradili direktoři Huddersfieldu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Cože? Slyšel jsem dobře, že prý se žádný záznam z rozhovoru mezi anglickým králem a starým Klapzubou nedochoval? To se na to podívejme. Nebo spíš, tak si to poslechněte, o čem se na tribuně povídalo a jak to bylo s Klapzubáky dál.
2: Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Ale co to? Teď mu přivádí do lože jakéhosi podivného staříka. Představí ho. A to je zřejmě otec Klapzubáku. Jeho veličenstvo mu velmi srdečně potřásá rukou.
3: How do you do?
4: Judu? Judu nemám. Jejich anglický veličenstvo. Já mám Judu. Judu do totiž Jirku. A pak mám...
5: Ale ne, pane Klapzubo. Jeho veličenstvo se neptá na vaše syny. Chce vědět, jak se vám vede.
6: Tyto věty pronesl náš milý pan Maceška, už dlouhá léta zaměstnaný na konzulátě v Londýně. Byl to nadšený sportovec, ale protože byl nesmírně tlustý, věnoval se zprvu pouze přetahování lanem. Později sportovní činnosti spolkové. Nesmíte zapomenout, že tohle všechno se událo ještě před válkou. Maceška se v Anglii o Klapzubáky výtečně staral, dělal jim průvodce a tlumočníka. Obzvláště v poslední funkci se pořádně zapotil při rozhovoru starého Klapzuby s anglickým králem.
4: Jo tak, jak se mi vede, no... I pro pánička, jejich anglický veličenstvo, jak pak se drobnýmu chalupníkovi může vést? Nebejt těch kluků, je to pořád 0-0. A když sem tam nějaký gol padne, tak je to vždycky obsáhnout.
3: A jak se daří paní Klapzubové? Taky s vámi jezdí.
4: Ne, bůhu chovej, pane král. Pořádná kupana není jako králování, aby do toho směli mluvit žensky. Jejich anglický veličenstvo neráčej se urazit, ale na pořádnou kopanou je toho potřeby víc než na králování.
3: Tak vy si, pane Klapzubo, králů moc nevážíte.
4: Ale proč pak ne? Osud nadělil lidem všelijakou živnost a i mezi korunovanýma se jistě asi najde semhle támhle pořádnej člověk. Ale mně osobně se to jako řemeslo nezamlouvá. Ovšem, jaký pořádek si který národ zavede, ten ať platí.
3: Tak vy byste prostě králem být nechtěl, milý Klapzubo, vidíte.
4: Bůh zachovej. I když tvrdím, že kopaná je mnohem těžší hejbl než králování, pane král. Že by stáli třeba před brankou. A v tom jim křídlo krásným šouráčkem podámí. Tak tuhle jsou oni, jo? A tuhle je branka. A oni by teď museli svolat celou ministerskou radu, aby se poradila, jestli je lepší čutnou čpičkou, nebo nártem do pravýho rohu nahoru, a nebo do levýho dolů. Sakra, mi čuda, to by to dopadlo.
3: Vy jste povedená kopa, pane Klapzubo. Vás bych chtěl mít za dvorního rádce.
4: No jinu, když budou mít nějaké těžkosti, tak klidně si zajdou k nám do dolních bukviček a já už jim poradím.
3: Kdyby to bylo tak jednoduché, pane Klapzubo, starosti, které nás v našem vznešeném povolání stíhají, nejsou nikterak malé. Jak často si například myslívám, když přihlížím takovému zápasu, jako je ten dnešní, proč nebyla kopaná povýšena na oficiální projev zdravé síly tělesné i duševní? Je k ní třeba tolik sebeovládání, důvtipu, bystrosti, soudržnosti, sebeobětování, zkrátka tolik individuální práce ve prospěch celku, že je ze všech sportů nejlepším obrazem dobře rozvinutého života.
4: Je to mají set sakra pravdu, pane králi. Proč pak se místo vydržování ohromných armád nevypěstuje v každém národě dokonalý fotbalový mužstvo? Kdyby došlo k nějakému sporu, který by nešel odklidit smírnou cestou, no tak by místo vojska nastoupilo z každé strany 11 hráčů a ti by tu otázku rozhodli.
3: S vámi jsem si tu zrád popovídal, pane Klapzubo. A abyste na ten rozhovor měl nějakou památku, dovolte, abych vám věnoval tuto lulku.
4: No ne, to je opravdická tam, no jak se to říká, brýlka?
3: Ano, je. Doufám, že vám kouření z ní bude chutnat.
4: To bych řekl. Teď musí dovolit voní, pane král, abych já jim věnoval svoji fajfku.
7: Maršánka to sice není, je jenom porcelánová, ale jak ráčej vidět, má na sobě vymalovanýho jelena a visí od ní zelenej střapec. Když ji budou řádně propucovávat, bude jim táhnout jedna radost.
6: Tu fajfku věnoval král britskému muzeu, kam se na ně houfně jezdili dívat fotbalisté z celého světa. A klapzubáci se po svém vítězství v Londýně konečně zase vrátili domů jako mistři Evropy.

0: šup, už to piš, ať gól uvidíš.
1: Jakmile klapzubáci vběhli na zelený trávník a zapěli svou hymnu, kterou pro ně po prvním evropském turné složil nestor českých básníků Vincent z Kabrna, už napřed se jejich soupeři chvěli před tuchou porážky. No prostě nikdo neměl nejmenší naději, že by nad klapzubáky zvítězil. Tak běžela léta a starý klapzuba se zubil na celé kolo, když jeho jedenáctka šla od vítězství k vítězství. Méně se však zubil, když najednou začal pozorovat, že jeho kluci už trénují bez radosti a bez nadšení a zápasy v cizině, že odbývají jenom jako trapnou povinnost. A jednou, když se zase vrátili z ciziny a na večer všichni odpočívali na zahradě, zabafal starý klapzuba z královské lulky.
2: A co se vám nelíbí, táto? Přece jsme vyhráli, jako vždycky.
3: Vyhráli. Ale nesměl bych být klapzuba, abych nevěděl, že už to taky někdy můžem projet.
4: Kluci natáhli uši a teď už poslouchali všichni.
3: Který se sakra čert vám vlez do hlavy? Už ani nemluvíte, nespíváte, nehvízdáte. Odkop děláte, jako by vám Mičuda překážela. Co to s vámi je?
2: Začali se vrtět a převalovali se z boku na bok.
3: A starý klapzuba, když už jednou začal, šťoural se v jejich svědomí dál. Vždyť už si toho i ta vaše máma všimla, že jste jako vyměnění. Tuhle přijde za mnou a povídá, co pak státo s těmi kluky proved? Že prej už nejste takový, jako jste bývali. Že prej si už ani její Jirka nevšimne. No, a tak se mi z toho rozplakala, chudák, stará.
4: To není pravda, že si ji nevšímám.
3: Ono to ve skutečnosti nebylo všecko tak, jak to tatík klukům vyprávěl, ale on, kůže mazaná, si řekl, že musí kluky rozebrat a přimět k hovoru.
5: Táto, mi prostě... Táto, kolik máte peněz?
6: Peněz? No, nějakou tu stovku mám, ale... Tak o co pak ti jde, Honzíčku?
5: Víte, táto, to je tak. Vy jste nás naučil hrát, aby jsme si mohli vydělávat na živobytí. Ale to víte sám, že my sami jsme pro peníze nehráli, to teda ne. My nikdy nevěděli a nevíme, kolik jste za všechny ty zápasy dostal. Taky se potom nijak nescháníme, že jo, kluci?
6: Abyste se naučili skutečně mistrovský hrát, k tomu jste museli mít čas a ten čas nás samozřejmě něco stál.
5: No stál, samozřejmě, ale taky je jasný, že to něco káplo, ne? Já vím, přestavil jste chalupu, naše tréninkové hřiště má šatny, sprchy, tělocvičny, skoupil jste všechny pozemky tady kolem, pro každého z nás jste vystavil pěkný domek. No, je to celá rodinná kolonie, o který se psalo po celém světě. Ale táto, nám jde jenom o jedno.
6: No, bo co pak?
5: O to, jestli jste už s maminkou na dosmrti zajištěný. A jestli ne, tak už o tom dál nemluvme a hraje se dál, že jo, kluci?
6: Jestli jsme zajištěni, jo?
5: V tom pádě to necháme. Nebo aspoň nebudeme hrát za peníze.
6: Jo, tak. Tak vy teda hrajete jen pro mámu a pro tátu. Set sakra, jedenáctko, a z čeho pak budete živit vy sami?
5: O nás se nestarejte.
7: Budeme třeba dělat trenéry.
6: No za peníze.
8: No bude, ale... však se o nás ještě porvou.
6: No to jistě, no jo. Tak vy byste chtěli rozpustit nejslavnější mužstvo.
5: Jo. Nenecháme přeci po sobě poškrbovat kdejakýho pihovatýho kluka.
6: Jakýho kluka? Kdo se to po vás poškrboval?
8: Ale no, jen to řekni, tátovi Honzo, řekni mu to.
5: Ale no, šli jsme, jednou na večer jsme se šli takhle projít a když jsme došli dost daleko za naše lesy, tak jsme uviděli na takovým pěkným paloučku tlupu vesnických kluků, jak hrajou fotbal.
8: Ale tak, jak kluci fotbal hrajou, však to znáte, táto, ne? Branky udělaný ze svlečených kabátů, vyhrnutý, nohavice, vysoukaný rukávy.
7: Ale Mičudu měli bezvadnou, koženou.
5: To měli, no. Když nás ty kluci zmerčili, tak přestali hrát a několik jich teda vykřiklo klapzubáci.
7: Musím říct, že s Outstone.
5: Jo. My jsme se jim nabídli, že si s nima zahrajeme.
6: A... No a?
5: No, takovej pihovatej kluk, ten, co mu patřila ta Mičuda, povídá, to nejde, my s máma nemůžeme hrát.
7: Proč ne, povídá Honza, bojíte se porážky, my se rozdělíme.
5: Porážka, to by nebyla žádná hanba.
8: To povídá ten pihovatý kluk, ale vy jste profesionálové a my hrajeme pro čest a vy hrajete pro peníze a tak s váma nechceme nic mít. Takhle nám to vpálil do očí, táto.
3: Jo, pořád jsem čekal, že se jednou rozbijete, ale vždycky jsem si myslel, že to bude kvůli holkám. No, pojďte k mamince, ta bude chudák taky koukat.
4: A toho večera bylo zas v chalupě po dlouhé době řečí a křiku.
2: Jako tenkrát, když je táta hnal poprvé do Prahy na zápas.
3: Starý Klapzuba mohl na nich oči nechat, když je tak viděl sedět u stolu mladé, zdravé, plné chuti do života. Však on taky až dosud v nich viděl jen hráče a jinak o nich skoro ani neuvažoval. A teď vidí, jak vyspěli, jací jsou z nich urostlí, zdatní, zdraví mužové. A tak by samou radostí a pýchou zapomněl, že má v kapse pro ně veliké překvapení. Kluci, dost řeči.
8: Telegram.
5: Jaký telegram?
4: Od koho?
6: Od londýnského Vincence Macešky. Já vám to přečtu. Austrálie vyzývá zápas mistrovství světa. Za 3 měsíce Sydney telegrafuje podmínky Maceska.
4: Austrálie,
8: mistrovství světa? Tato, a co vy tomu říkáte?
6: No, co můžu říkat? Že je škoda, že to přišlo tak pozdě. Hrát už nebudem, tak co se s tím trápit, že jo? Já hned zítra obstarám vepří pluh a rozoráme hřiště. No pak ho posejem, to dá nějaký obilíčko taková, odpočatá půda, že jo. Jináč, arci nebejt vašeho pevného rozhodnutí, set sakra kontinent, to by jsme se na tu Austrálii vytáhli. S Austrálcema jsme se ještě nesrazili, tak měli plný právo nás vyzvat, že jo. No jaká pomoc? To se hned po světě rozkřikne, že Klapzubáci mají z té Austrálie strach a že radši zahazujou flintu do žita.
8: A to zase ne, táto, to teda ne. Taková skvrna na nás zůstat nesmí.
6: No jo, to, co chcete dělat, se sakra mančavte? Nechali jste hry a já se s tím musím smířit. Jak povídám, zoráme, zvláčíme, zase jeme.
8: Počkejte. Tak dobrá, táto. Zoráme hřiště. No, usejeme políčko. Ale co budem dělat pak?
6: No, set sakra hospodářství. No pak budeme čekat, až vyroste to obilíčko. Do žní budeme mít času habaděj.
8: No, právě. A toho habaděje musíme nějak využít.
5: Správně, Honziku.
8: Jak dlouho jede loď do Austrálie?
6: Z Brindisi do Bombaje to trvá 13 dní.
8: 13 dní.
6: Z Bombaje do Sydney 20.
7: No, asi za měsíc jsme teda tam a za další měsíc zpátky. To znamená, kluci.
8: Ano, to znamená, že do žní můžeme být zpátky doma.
6: Takže
8: se do té Austrálie jede.
9: Divadlo pro vaše uši.
10: Celé to dnešní divadlo pro vaše uši patřilo fotbalu a příběhu Eduarda Basse o Klapzubově jedenáctce. V rozhlase, jak jste sami slyšeli, je těch zpracování a dramatizací hned několik. No a tak v samotném závěru nemůžeme jinak, než aby se potkali starý Klapzuba Josefa Becka, Jiřího Sováka i Karla Hegera dohromady. Jak se to říkalo? Dobrý den, sportu zdar a fotbalu zvlášť. Tak hlavně ve zdraví, zase někdy naslyšenou a teď s Klapzubáky hurá do Austrálie.

0: Konečně! Slavnostní fanfára, to znamená, že mužstva nastupují.
1: Mohutný pleskot, jenž zní jako prudký déšť.
2: Uvítací potlesk 320 tisíc údlaní.
0: Mistři pevniny a mistři Austrálie běhli na hřiště.
2: A pak rázem zoufalé ticho.
3: A do toho ticha se ke konci první půlky ozval podivný zvuk. A za 3 vteřiny po něm zaburácel šílený vítězný ryk. To křupnutí, to byl konec královské lulky, kterou starý Klapzuba v rozčílení překousil, když dřív než kdokoliv jiný v publiku poznal, co přijde.
0: Dostali gól!
4: No ano, 3 vteřiny předtím, než se to stalo, ozvalo se v předsednické loži tiché prasknutí. Otec Klapzuba překousl královskou lulku. V tom zlomku vteřiny on, starý kopácký tatík, už viděl, že je zle. Protože se v první chvíli zdálo, že útok půjde středem, byl pravý obránce moc vpředu a vracel se teprve, když už australské pravé křídlo centrovalo.
5: Ano, vážení sportovní přátelé, jak tak míč obloukem letěl přes branku, náš skvělý Short vyrazil ze středu útoku.
6: Narazil na míč, který mu přišel krásně na nohu, přesně na nárt pravé nohy, když šla zrovna vpřed. Míč prošel levému obránci Klapzubu mimo pravé koleno a...
7: Klapzubové! Právě dostali gól!
8: Řev diváku trval plných 12 minut. Už dávno se zase hrálo, ale na tribunách ještě lidé poskakovali, dupali, objímali se a boxovali. Starý Klapzuba, trochu pobledlý, se díval nehnutě. Ne, nemýlil se. Chlapci hráli docela jinak, než je kdy viděl hrát. Koukal jsem se na vás, jak jste hráli. Moc pěkně. Opravdu moc pěkně. Takovýhle výkon jsem u vás ještě neviděl. Toník zvedl podezíravě oči. Tenhle přesladký tón se mu nijak nelíbil. Ale otec pokračoval. Skutku, podivuhodná hra. Běh, souhra, střílení. Moc velkou radost jste mi udělali. Přišel ke mně jeden tlustý gentleman a povídal mi, že prý mají v Sydney klub 100-kilových. Že prý si také občas zahrají kopanou a tak jestli prý byste si s nimi nechtěli příští neděli zahrát. No ovšem dříve ne, až prý si trochu odpočinete, abyste byli pro ně dost dobří soupeři. Jo, a potom taky přišla ke mně jedna slečinka, že prý tam zavádějí házenou, jestli prý by vám to nebylo milejší a příhodnější, nežli se plést do kopané. No, a pak jsem slyšel 2 staré babičky se hádat, jestli se za jejich mladých dob taky tak často míjel míč, jako jej ztrácejí nynější Evropané. Všichni brečeli vsteky. Set sakra manšafty! Až tohle to budu povídat mamince. Nesnesli toho déle, utíkali ven, kde soudce pískal už zuřivě a tribuny řvali po zničení Čechoslováků.
2: Přišlo to ohromující a zdrcující jako bouře.
5: Byly chvíle, kdy se Australci v nejprudším běhu bezradně zastavovali, aby se rozhlédli, co se to vlastně kolem nich děje.
0: Útok bílých. 8 mužů letí po hřišti jako vichřice.
2: Kde se mezi nimi přeletuje míč? Neviditelný.
5: Ale to už leží pod sítí branky.
6: Obrana. 11 mužů jako bílá zeď.
0: Kombinace?
5: To už jste vůbec nepostřehli. Není ani vidět v těch šílených letech od branky k brance.
6: Na tribunách se přestává dýchat. To už není 11 hráčů, kteří si hrají s míčem. To míč sám ožil, očarován, nabit pekelnou vůlí vlétnout do sítě.
5: V nejnevypočitatelnějších klikatinách skáče vpřed a vzad, vpravo a vlevo, nahoru a dolů.
0: Uhýbá Australcům, přitáčí se k bílí.
2: Prodírá se vpřed,
6: teď se jen kutálí
2: a teď zas fičí dopředu. Malý kulatý ďábel ve službách československé 11.
6: jak to vlastně bylo.
5: První branka padla ve třetí minutě. Nebyla vůbec vstřelena. Karlík vnesl míč až do sítě na prsou v zuřivém běhu.
2: 1-1.
9: Druhou branku stočil Pepík z křídla tak, že míč poskakoval po horní tyči a pak se Palší stočil a spadl na druhém konci.
6: 2-1. Další branku vstřelil Toník ze 30 metrů, kdy ještě nikdo na ránu ani nepomyslil.
2: 3-1.
5: Čtvrtá branka padla Frantíkovou hlavou z rohu.
9: A pozor, pátou branku, nejkrásnější a nejpodivuhodnější, můžete dodnes vidět na filmovém záznamu archivu Světové fotbalové federace.
10: Jirka asi 20 metrů před brankářem vidí úzkou skulinku mezi obránci.
6: Kličkou doprava a hned doleva se uvolňuje.
4: A nasazuje kráně.
6: Dělovka.
5: Brankář chce střelu krýt robinzonádou.
6: Je natažený jako svíčka, padá vodorovně na míč.
11: Ale střela je tak prudká, že míč přemáhá váhu brankářova těla i setrvačnost jeho pádu.
2: A otáčí brankáře ve vzduchu o 90 stupňů.
6: Brankář padá na zem, ale leží ne už podle branky, ale kolmo k ní.
5: Zkrátka nohy venku, trup za brankovou čárou.
2: A míč v jeho náručí je v brance taky.
5: Gól! 6-1!
6: Tuhle branku si zoufalí Australci dali sami.
2: 4 další rozhodčí pro domnělý offside neuznal.
9: Pozor, zbývá ještě 8 minut.
5: A to stačí, aby Pepík, Slávek a Jirka dali 7. 8. a 9. branku. A co bylo potom?
12: Co by bylo? Vrátili se do dolních bukviček?
9: Zrovna dozrálo obilí. Pokosili, sklidili.
5: A potom?
4: Klapzuba otevřel až dosud pečlivě zamčenou zásuvku kuchyňského stolu a kolem pole na loučku

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste se i dnes udělali čas a jste s námi v noční lince Českého rozhlasu. Den pomalu končí a právě teď je možná ta správná chvíle se na chvíli zastavit a zavzpomínat. A jestli vás zajímá, na co zavzpomínat, tak dnešní téma zní slova, která mi zůstala v paměti. Asi každý z nás někdy slyšel větu, která ho nějak potěšila, povzbudila, dodala odvahu nebo naopak změnila jeho pohled na život. Někdy stačí jenom pár obyčejných slov, která si neseme v srdci potom po celý život. Vzpomínáte si na větu, kterou vám řekli vaši rodiče, prarodiče, učitel, přítel nebo někdo úplně cizí? Jak vás ovlivnila? Vracíte se k ní dodnes, když potřebujete třeba povzbudit nebo se nějak rozhodnout? Budu moc ráda, když se podělíte o své vzpomínky. Slova, která mi zůstala v paměti, opět opakují téma. Zavolejte do zlínského studia nebo nám svůj příběh napište. 731 800 900 je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, moc vás zdravím ještě jednou, nádherný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek, a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Někdy stačí jedna jediná věta, aby člověku vykouzlila úsměv nebo dodala odvahu na dlouhé roky. Právě takovým slovům bude patřit dnešní společný večer. Paní Jarka je s námi, zdravím vás.
1: Já zdravím, dobrý večer, Jaruš a všechny lidičky. A ještě než začnu, tak bych chtěla vašemu kolegovi Borkovi popřát jakýho svátku, tak včerejším narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchu a zdaru v práci i v celém životě. Tak. A aby byl s námi, abyste byli všichni s námi v rozhlasovém lince.
0: To je od vás milé, Jarčo. A teď k tématu. Slova, no, která mi zůstala v paměti.
1: Ano, Jarko, víte, tenkrát jsem byla za mamkou 6. listopadu, letos to bude 7 let, co jsem za ní byla. A prostě jsem tam byla s papírama, že aby mi to mamka podepsala. A pak mi povídá.
0: Počkejte, Jarčo, kdybyste to upřesnila, kde jste byla a s jakými papíry, jestli je to teda důležité pro to téma? V nemocnici.
1: Byla jsem za ní v Liberci, v nemocnici. A pak tam mě mamka říká, Jaru, zvládneš to, zvládáš to? Říkám, no, zvládnu to, zvládám to. Ale nevěděla, v tu chvíli mě nedocvaklo, že to uslyší mamko naposled a vidí mě naposled živou. No a pak druhý den nám volali lékaři, že maminka babička umírá. Takže víte, nebylo to příjemný, ale člověk se s tím musí poprat. S tím, že už člověk rodiče nemá, takže to už je takové. I tenkrát moje babička říkala, Jaru, uč se německy. A já jsem to nechala být, no ale udělala jsem to tak, že jsem si nasívala slovník a napsala jsem i přání k narozeninám. Vorní neteře manželovi. Takže takhle. Bylo to takový všechno skvělý i smutný, ale člověk musí to brát, jak to je. A musíme člověk s tím bojovat a musíme prostě se bavit. Ne jako být brečet a musíme se bavit. To jakoby nešlo.
0: Jsou slova, která si pamatujeme celý život a pak jsou ta, která bychom si tolik přáli slyšet ještě jednou. A, no. Nebo jakákoliv jiná, ale hlavně, kdyby ten člověk ještě tady s námi byl a povídal si. Ale řekla jste to hezky. Určitě,
1: děkuju.
0: Když člověk slyší poslední větu své maminky, tak věřím, že to je asi ta, která v nás zůstane, ano. Protože nám to připomíná tu její laskavou osobnost a všechno, co nám předávala každý den. Tak děkuju moc za to milé sdílení, Jarčo. Řekněte mi, myslíte si, že vy jste někdy řekla nějakou větu a občas vám někdo připomene, no já se na to pamatuju, jak jsi mi tehdy řekla, moc mi to pomohlo, nebo často si na to vzpomenu. Měla jste někdy nějaký takový proslov, anebo si nic nevybavíte?
1: No totiž od segry jako děti, jako vnoučata a říkali, Jaru, Jarčo, máš pravdu, klidně nám můžeš dát v tomhle věku i na hubu, takhle. Mě řekli, když se providí, když prostě udělá něco a neuposlechnou, třeba mě taky klidně může dát i na hubu.
0: Dobře.
1: To jako byl pěkný vodník.
0: Bezva. Tak Jaru, děkujeme, že jste s námi, opatrujte taky. Se, zavolejte zase někdy.
1: Taky. A krásný prázdniny a dovolenou všem, ještě přeju.
0: Dnes otevíráme v noční lince Českého rozhlasu společné téma, která je blízké snad každému z nás. Slova, na které se nezapomíná a která nás provázejí celým životem. Zavolejte do zlínského studia, kde na vás čeká Jarka. Tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je paní Eliška, která volá z Olomouce. Vítám vás.
2: Dobrý večer, Ruško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
1: Můžeme připomenout téma, a to zní slova, která nás provázejí životem. Já už vím, o čem budete hovořit, bude to dojemné, tak prozraďte to také našim posluchačům.
2: Už jste to ode mě možná slyšela, ale musím se o tom zmínit, protože to jsou slova mojí maminky, která už je to 82 let a bylo to v roce 45, nás bylo 6 dětí a maminka nám zařizovala v oblečení, tak šla s mojím bratrem 13-letým a sestrou 11-letou do města, kde měli mít na míru toho oblečení. To je tak v krátkosti. No a zůstali doma tři malí. Jeden měl 7, jeden 5 a Libuška, ta nejmladší, měla 6 neděl. A já poslední slova slyším, co mě maminka říkala. To nebyl konec války, ještě to bylo, ještě už skoro končil. Vez si Libušku ke krytu a prosím tě, opatruju a staré se o ňu. To byly poslední slova mojí maminky, které nikdy nezapomenu. A já se o ní starám, ona už je babičko, ale já se pořád musím o ní starat, protože maminčiny slova slyším. A já jsem se o ní starala dost, protože můj otec ji dal do adopce a mě bylo 16 let a já jsem mu hledala, až jsem mu našla. A celkem jsem byla spokojená zase těmi slovy, protože jsem věděla, že je dobrých rukou, že má teda ty náhradní rodiče výborný, tak jsem byla už spokojená. Takže pak už jsem se s něho sešla až v těch 18 a od té doby jsme pořád v kontaktu. Takže toto byly moje slova mojí maminky, které jsem snažila plnit. Takže tak jsme mi skončili, ona zahynula při tom bombardování a ty dva sourozence s ní, takže jsem se snažila mamince vyhovět, tak si myslím, že to nejde zapomenout.
1: Ne, paní Eliško, to byla silná vzpomínka. Poslední slova vaší maminky se pro vás stala vzácnou památkou na člověka, kterého vám válka tak krutě vzala. Určitě i po těch letech vám přetrvává ta její láska, se kterou odcházela ve vás, a vaši sourozenci, kteří jsou ještě na světě, tak vlastně můžeme pozdravit posluchačům.
2: No už jenom ona, ta Libuška a já, už jsme dvě.
1: Aha.
2: Ty dva už zemřeli, protože oni trpěli jako děti, protože já už jsem byla trošičku dospělejší, bylo mě 12 roku, takže jsem šla brzy z domova. No a ti trpěli, takže brzy zemřeli ty bratři, ten, co mu tenkrát bylo se mnou, a i ten. Takže už jsme zůstali jenom my dvě a máme se rádi. Ona navštěvuje mě, já už tak moc ne v těch mých letech, ale pořád jsme v kontaktu.
1: Paní Eliško, já nevím, jestli byste svolila, nechám to na vás, ale pokud bychom řekli posluchačům vaše příjmení, tak bylo by možné, že by si vás třeba chtěli dohlednat na paměti národa a celý váš příběh ne, vyslyšet.
2: Klidně, já jsem byla z Brna a jmenovala jsem se Bugnerová.
1: Ano, ale teď jste v paměti národa, což si může každý posluchač vyhledat, když si zadá do vyhledávače vaše jméno, tedy už jakoby vdaná, tak si může vyhledat celý váš životní příběh. A je to teda, mohu říct to příjmení?
2: Moje teď to ano. Mám?
1: Mhm.
2: Vidakovičová.
1: Ano. Eliška Vidakovičová, ročník 1933. No. Mě totiž paní Eliško spousta lidí psala v průběhu posledního roku, jestli bych nemohla dát na vás kontakt nebo říci, kde vás najdou právě v té paměti národa. Tak já jim to vždycky pošlu, ten odkaz, kdo mi napíše, a tak mě napadlo, že teď, když vás tu máme, takže bychom Jaruško, to mohli říci všem, vykřičet do světa.
2: Už mě napadlí Polomouci, takže já jsem tam už byla na tom kontaktu.
1: Ano, vím. Výborně. Eliško, no.
2: A hlavně u vás.
1: Ano, také jsme se potkali, byla jsem u vás na čaj a právě jsme zorganizovali tady toto natáčení. No. Za což moc děkujeme, protože uchovávat ty příběhy je velmi důležité a cenné.
2: Mějte se moc a moc pěkně a děkuji za to.
1: Děkuju. No a kdyby se chtěli ještě i někdo z vás třeba někdy k nám přidat do paměti národa a říct si svůj příběh, tak se na mě obraťte, najděte si mě tady v Českém rozhlase, teda ve Zlíně, a zkusíme se domluvit. Děkuju, že jste s námi, děkuju paní Elišce, že si s námi povídala. Dnes je to o tom, že jsou slova, která vyšumí, a pak jsou ta, která v nás zůstávají celý život. Máte i vy takovou větu, kterou si dodnes nosíte v sobě? Jestli ano, volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, nebo nám napište na rozhlas.cz/linka, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o vzpomínkách, které nestárnou. O větách, které nás pohladily, povzbudily nebo ukázaly správný směr. Je s námi paní Ludmila, která volá z Brna. Říkala, že to trošku odlehčí, tak jsem zvědavá, kam budou její slova směřovat. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím všechny linkaře a zvlášť vás, Jaručko. Tak já vám řeknu jednu větu, která mě zní, když mě bylo 28, měla jsem dvě děti a byla jsem na návštěvě u svých rodičů. A měla jsem 3letou holčičku a 6letého chlapečka. A šli jsme na vycházku a ta malá pořád jučela, že jí bolí nohy. A já říkám, a to není možný, mamko, co taky bolí nohy. A ona, víš co, pojď, já jí koupím jiný. A šli jsme do obchodu a ona prohlásila, dobrý den, máte andulky? Mm-hmm. Pochopila jste to?
0: Ano.
1: Víš co, Jarmilky? Tak říkala, máte andulky?
0: Milé.
1: Takže strašně jsem se to musela.
0: No a jaká byla odpověď?
1: A oni se na mě podívali a já jsem se začala strašně smát. A oni říkali, a jo, myslíte Jarmilky? Jo, tak máme. Tak já jsem se tak smála, ale že jsem musela normálně jít ven. Já jsem se nemohla zastavit. A do dneška, když jsem to vykládala vnoučatům, protože jedný vnoučata mám, který už teď mají děti, a jedný mám, které má 15 a 12. A oni mě vždycky říkají, babi vykládená o babičce, co zase řekla. Takže andulky. A druhá věta je, měla jsem přítele, byla jsem s ním 15 roků, a už je to 17, co zemřel. A ten vždycky, jsme spolu jezdili na chatu, a on vždycky pro mě přijel autem, my jsme spolu jako nebydleli. A vždycky jsem si sedla a on prohlásil. Fialová a smrt se neváže. A to do dnečka, když sedám do auta, tak na tu větu to si vzpomenu.
0: Krása, krásné Ludmilko, no a to jsou teda věty, které vám někdo řekl a vy, myslíte, že jste prohlásila někdy nějakou takovou pověstnou větu, která leží v paměti třeba vašim dětem, vnoučatům, přátelům?
1: Mojím dětem může znít v uších. Když dorůstali, tak já jsem říkala, měla jsem teda kluka a dvě holky a to byly od sebe 8letý holky. A těm jsem říkala, nevdávejte se brzy, protože já jsem se vdávala v 18, nemusela jsem se vůbec, ale taky jsem na to doplatila. Takže obě dvě si nevzali ze mě příklad a vdávali se, až jí bylo 22 nebo co, 1,27. Takže takhle, toto můžu, a oni to říkali svým dětem, teďka co ta prostřední holka, tak ta má teda už vnoučata a představte si, Jaruško, že do roka se jí obě dvě vdali, do roka. Jedna měla svatbu v srpnu a jedna měla svatbu, ta mladší měla v říjnu. A oni do roka měli najednou dvě vnoučata a teďka do dalšího roku mají další. Takže oni mají normálně 4 vnoučata, oni se můžou zbláznit z toho.
0: To je poklad.
1: To je hrůza. Dneska mě volala ta prostřední, říkala, my jsme byli v Itálii a vrátili jsme se, prvně jsme šli se podívat na děcka, oni je strašně prožívají, ty vnoučátka, a ona říká, a jsou nemocná. Já říkám, všechny nemoci se chytají od dětí. Já jsem vám říkala, a říká, tak mám musela jsem jít na neschopenku.
0: To je pravda.
1: A já to taky, všechno od těch vnoučat jsem chytla, když jsem je hlídala.
0: Bývá to tak, ano. Ale To přejde. To je jenom, když jsou ty děti asi malé.
1: Takže to jsem vám chtěla odlehčit.
0: Ano, vy jste nám slíbila odlehčení. Děkuju, děkuju, že jste nás tak originálně překvapila milými větami vašich blízkých, protože právě to je dnešním tématem. Slova, na která nezapomeneme.
1: Tak jo, děkuji vám, že jste mě vyslechli. Dobrou noc a přeji vám krásné léto ještě.
0: I vám.
1: No a u nás ještě vůbec v Brně nezapršelo. Vůbec, ani kapka.
0: U nás ve Zlíně velmi jemně. Ano, stále čekáme, jestli krásně zalijou zahrádky. Zatím nic.
1: Říkali, že mezi Brnem a Zlínem, takže byla nějaká velká bouřka.
0: Tak to musela být nějaká skulina, která nás minula, ale uvidíme, třeba to ještě přijde. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku?

0: Máme 4:45. Vítejte u večerního povídání, kde mají hlavní slovo vaše příběhy. Dnes ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince hledáme věty, které v nás žijí dodnes. Paní Jitka je s námi, paní Jitka z Brna, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám vzpomínku na dceru, který už je teďka 60 roku. Když byla malá, tak se ráda čvachtala. Já jsem ji nachystala, jsme byli u babičky, která neměla tenkrát vodovod. My jsme chodili ke studni pro vodu, a takže ve bandlíku jsme se umývali a já jsem to nachystala na štokrdlu, že tam budu umývat děcka. A já říkám, Jari, nech to, nebo to vylíješ. Ona kolem toho pořád chodila a chytala se toho. No a otočila jsem se a najednou slyším vodu na zemi. Tak ona se na mě podívá a říká mě, šužla a šukača. Uvědomila si, že to teda neměla dělat a už se sama sebe odsoudila k trestu, že je zlá a že je kača.
0: To je milé.
1: Takže to dneska si na tuto větu vzpomínám.
0: Tak dětský smích koupání v lavoru, taková malá neplecha,
1: to je milé.
0: Takže myslím si, že to jsou věty, které si opakujete často, když se vidíte, nebo potom, když třeba, jestli máte nějaké
1: vloučky. Ale už dlouho tak jsme na to nespomněli, byste mě na to teďka přivedla, na tuto vzpomínku. Tak to bylo takový, jako z umělé hmoty jsem měla, takový pěkný oranžový, větší, to jsem jako měla jenom na pro děcka. No a takže sužila a šukača byla.
0: Pěkné. A je tu už nějaké další takové památeční věty, možná při výchově, ty jsme ještě třeba tady nezmiňovali, co jste nejčastěji opakovala třeba vy vašim dětem, oni už vám říkali, mami, prosím tě, my už to známe nazpaměť, slyšíme to posté, tu větu. Je něco takového?
1: No tak ani ne, no tak oni věděli, že kolik, když se domluvila a pustila jsem je na určitou dobu, že musí být doma, tak to teda dodržovali, tak to celkem bylo bez problému. A my jsme měli, když byli malí, tak jsme bydleli v takovém rodinném domku a tam byla velká zahrada. No moje dcera ráda lezla po stromech, tak to se mi teda vždycky říkala, dávej pozor, ať si něco nezlomíš a tak to mě říkala vždycky, mami, ty už mě to říkáš po desátý. Tak to jo, to se mi opakovala dost často, no ale tak jinak ne.
0: A paníčko, jaká slova byste chtěla dnes někomu říci, kdo už je nemůže slyšet? Byla naopak nějaká taková nikdy nevyřčená slova a mrzí vás to?
1: No tak ani myslím, že ne. Můj muž už tady není delší dobu, ale my jsme měli 3 domácnosti, takže jsme moc neměli čas. Na Slovensku se manžel narodil, tam jsme měli chalupu. Já u velké byteše, jako po mých babičce a dědečkovi a domácnost v Brně, takže my jsme měli pořád v chalupu jsme byli. takže ani
0: práce, starosti, pomlčka radosti.
1: Práce, starosti, ale tak dokonce nám to všechno vycházelo. Všechno jsem tam vypěstovala, dala do sklenic, zavařila, pak jsme měli na zimu a vzpomínali jsme, jak to bylo fajn. Když manžel žil, tak jsme měli autíčko, takže jsme jezdili, byli jsme jako, nebyli jsme na nikoho odkázáni, byli jsme svoji páni, když jsme kam chtěli jet, tak jsme jeli a teď už jsem sama, takže už je to, jenom vzpomínám.
0: Jsme rádi, že vzpomínáte i s námi. Jitko, moc děkujeme za vaši účast v Noční lince, za milý telefonát, budeme se těšit na další. A teď vám posíláme divokýho Byla ze Zlína do Brna. Ano?
1: A když budete někdy mít možnost, milovala jsem od 5 let písničku Věřím vám, zpívával to R.A. Dvorský. Kdyby se to tam někde našla, tak bych byla ráda, kdybych to slyšela v rádiu.
0: Zeptám se kolegy. Uděláme, co
1: Děkuji vám
0: půjde.
1: Moc krát.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bude 11:45, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. S námi je další návštěva. Kdo se dovolal? Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, paní Jaruško.
0: Paní Vlastinka Skrnová, vítejte. Tak jakou radu jste někdy v životě dostala nebo dala, o jakých větách, které ve vás zůstaly, které stále nosíte v srdci, budete hovořit?
1: Víte co? Já jsem slyšela na válkách, když naši dal jsem úpletičky a tam děti vykládají rodičům.
0: Vlastínko, můžeme poprosit vypnout to rádio?
1: Jo, promiňte, Jarunko, promiňte.
0: Nic se neděje, držte hlavně myšlenku a pokračujte.
1: Už to šíní. Normálně jsem to slyšela, jako, že by děti vykali rodičům a mně se to strašně zalíbilo. To jsem byla malá, já nevím, 7 roků jsem měla, že jsme tam poprvé s tatínkem byli a mně se to strašně zalíbilo. A já jsem začala vykat rodičům a taky jsem vykala do konce jejich života a když o nich mluvím, tak vykáním. Jo, a mně se to hrozně líbilo. A do dneška akorát jeden kluk teda tak mě vyká, jinak všichni mě tykali, nemohla se mě na, jako tohle to naučit.
0: Jako myslíte vaše děti, že jste chtěla, aby vám vykali?
1: No, já jsem chtěla taky, protože se mi to hrozně líbilo.
0: Takže jeden kluk to zvládl, jo? A těm ostatním to připadalo jakoby nepřirozené, takže vám tykali ostatní děti.
1: A pak ještě, maminka, když jsem se vdávala, maminka mě říká, Vlastínko, víš co, vždycky si dej peníze na každé dítě, tak 200 stovky měsíčně a uvidíš, jak se ti povede a nikdy si neber půjčku. Vždycky dělej tak, aby si ušetřila a bez půjček. No, tak jak kdyby to chudák tušil, jak to bude vypadat, že? No a já jsem poslouchala a dobře jsem propouhla tím životem, jako sice...
0: A vzala jste si někdy půjčku? Ne teda, jestli jste poslechla, tak to tím myslíte, že nevzala?
1: Nikdy jsem si nevzala. Vždycky, když toho jsem neměla na to ještě, tak jsem ještě další měsíc nebo 2 měsíce, než jsem ušetřila a protože jsem zůstala s dětma sama, že se 4 dětma, takže jsem nás udělala. No, ale pak kolikrát krušné chvíle, ale já jsem si nevzala půjčku, pračka se mě pokazala, dělala jsem mlíkárně a tam mě řekl ředitel mlíkárny v Bruntále, byl strašně hodný ředitel, strašně, já jsem zapomněla jméno, strašně hodný, děvčata, jestli mě někdo slyší, ví, o kom mluvím, jo. Ten, když tohle, já jsem vypověděla mě ta lednička.
0: Aha, Vlastínko, to bychom trošičku odbočovali od toho tématu, rozumíme, pochopili jsme to, že jste to zkrátka vždycky zvládla bez půjčky, takže jste vlastně uposlechla radu maminky, celou dobu jste to asi v sobě nosila. Já bych se vrátila k tomu vykání, to mi přijde hodně zajímavé. Je v tom samozřejmě cítit velká úcta, když si člověk vyká. Jenom asi nebylo pro vás trošku zvláštní, že i nějaké dítě vám vykalo a jiné tykalo?
1: No.
0: To muselo být úsměvné.
1: Ale na válkách já mu tam se vykalo. Na válkách se hodně.
0: Ano, já si myslím, že nejenom na válkách, ale že vlastně jedno dítě vám tykalo a druhé vykalo. Pochopili jsme to dobře.
1: No, ano, ano. Mm-hmm.
0: Vidíte to.
1: No. A i moje děti jsem naučila vykat, Akorát jedna holka jako vtyká. A jinak všichni vykali.
0: Dobře. Tak děkujeme za vysvětlení i za návštěvu. Jo. Děkujeme, že jste byla s námi a vysílala teď noční linku.
1: Já vám přeju hodně to života, jenom to krásné. A ať se vám všechno podaří, co budete potřebovat.
0: To
1: ať
0: milé,
1: propujete taky tím životem krásně.
0: Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Ještě časnou cestu domů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To byla paní Vlastinka, které děkujeme za návštěvu. Dnes vzpomínáme na slova, která nám nesmazatelně zůstala v srdci.

0: poslouchalo Robbie Williams v noční lince Českého rozhlasu. A je s námi pan Jaroslav, který volá z Brna. Vítejte a povídejte. Téma slova, která zůstala v paměti.
1: Vím. Dobrý večer. Zdravím vás a všechny dobré lidičky ponocující. Téma se mi líbí, téma se mi zdá hezky, tak jsem si řekl, Jaroslave, zkus říct si pár slov k tomu, no, tak, takže tak činím. No, já bych řekl, že nejvíc na vývoj a život nastávající člověka, že má vliv rodina, v které vyrůstá,

0: dost horová proférovost, přímost a tak dále. No ale myslím, že nejvíc mě do života ovlivnila moje zlatá babička, maminka táty, babička Filoména. Už jsem se o ní zmínil, jako co by vypravěčka, jestli si vzpomínáte.
1: Připomeňte posluchačům, jestli o tom budete ještě dál hovořit.
0: Prosím?
1: Já si vzpomínám, ale pokud to je teď důležité pro to téma, no, tak to posluchačům přibližte.
0: No, tak víte, o kom mluvím, jo?
1: Ano, ale aby to posluchači věděli?
0: No, tak řekl jsem, maminka táty, babička, no, jménem Filoména, ale já nechci vracet se, jak to říct, jako k tomu tématu něco.
1: Ano.
0: Tak, no, takže, jak už jsem řekl, tak nejvíc mě ovlivnila nastávajícím dospívání a nastávajícím životě právě ta babička. Ona byla nesmírně hodná. Ona byla zlatá. To byla taková dobrá duše. A byla velmi, velmi inteligentní. A byla s ní sranda. A třeba i když se rozlobila, tak já jsem od ní neslyšel v životě nějaký vulgární slovo, tak co mě tak nejjadrnější slovo bylo, co jsem tak, co si vzpomínám, třeba safra porte, jo, a takový.
1: Aha.
0: A ona paní Hruško, já jsem k ní velice často chodíval, poněvadž, jak už jsem se zmínil, byla skvělá, dobrá vypravěčka a byla velmi hodná, takže jsem k ní velice často a rád chodíval. A tak ona mimo jiné, ale ne nějak násilně, ale vždycky to bylo nějak v kontextu k něčemu, jako tak mě vždycky říkala, Jaroušku, prosím tě, buď hodné a nelží. A nebuď, a když bude někdo k tobě zlý, a oblíží ti třeba, neoprácej mu to. A ona, jo, a tak, takhle podobně, no. A ona, já jsem na ní viděl, jak si to moc přeje, víte? Jak, jestli mi rozumíte.
1: Mm-hmm. Jaroslava, já vždycky přemýšlím, jak to, že jsou ty babičky pro náš život tak klíčové, no, tak důležité.
0: No tak to tak, prostě to tak je.
1: Prostě to tak
0: a
1: je.
0: Já, jak už jsem řekl, já jsem prostě viděl, cítil, jak ona si to přeje, jak mě chtít se v dobrém ovlivnit. A jelikož jsem ji měl velice rád, miloval jsem ji, tak já jsem se o to snažil, víte? Už tehdy jako kluk jsem se o to snažil, abych se takhle choval, jak ona si to přála.
1: Hmm.
0: Protože jsem se o to snažil a myslím, že mi to vydrželo stále. I když mám-li být upřímný, tak ne vždy se mi to daří. Když se někdo právě v duchu její výchovy, když se o to snažím a někdo se ke mně zachová nehezky, třeba až zle, tak já kolikrát jako já to nechám plavat a nijak nereaguju a neoplácím. Tak si někdy říkám, že můžu působit lezně někoho, jako že jsou naivní nebo hloupí, možná až infantilní, ale ono je to úplně jinak. Jo, jak, jestli mi rozumíte.
1: Ano.
0: Je to prostě úplně jinak. Ale zase, víte, ale...

0: to nesvedu, když se hodně rozčilím, rozlobím, tak potom to stojí za to. Potom vybouchnu a
1: Jaroslave, potom... Já myslím, že to je velmi silná životní zásada neoplácet zlo dalším zlem. Není to vždycky jednoduché, člověka někdy přemůžou emoce.
0: Není,
1: a možná to okolí může překvapit někdy a působit neobvykle. Ale já myslím, že to je velmi dobře a že tím vlastně to okolí vždycky úplně odzbrojíte, protože je to jakoby, jak říká jedno přísloví, když jde někdo ranou do dveří, tak vlastně nejvíce překvapený, když se najednou ty dveře otevřou a on je nemusí prorazit, tak to je asi takové podobné. Tak to je chválihodné.
0: Ne, Jarušku, ano, taky si to tak nějak podobně říkám. A jak už jsem řekl, víte, tak já nejsem svatý, zajisté. Samozřejmě, že nejsem svatý. Takže když někdy se fakt jako rozlobím, tak to opravdu stojí za to. Tak bych vám nepřál někdy slyšet ten můj výron vulgárních slov. ale stává se to zřídka. Opravdu se to stává zřídka. Já jsem to babiče slíbil a tak se o to snažím, no, jestli mě rozumíte.
1: Ano, právě je to chválihodné a moc to oceňuju. Právě o tom je dnešní linka, mluvíte přímo k věci, o slovech, která v nás zanechala tak silnou stopu. Ano. Pro vás to tedy byla slova vaší babičky. Děkujeme.
0: Právě proto, že jsem ji měl moc rád, a tak jako si to, myslím si, říkám si, že si to zaslouží. Já vám děkuji a přeji všem dobré zdraví a dobrou noc přeji.
1: I vám, pane Jaroslave. No, tak 8.

0: 8 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Milí posluchači, je tady další hodina Noční linky. Já jsem ráda, že zůstáváte s námi i v této pozdní chvíli, kdy je možná trochu víc času na vzpomínky, zamyšlení i obyčejné lidské povídání. Dnes večer si připomínáme slova, která v nás zůstala. Věty, rady, vzkazy, které jsme si odnesli od lidí, kteří pro nás něco znamenali. Vaše příběhy ukazují, že někdy i úplně obyčejná slova mohou mít sílu provázet člověka celý život. Pokračujeme tedy v našem společném večeru a budu ráda, když se k nám přidáte se svou vzpomínkou. Co vám kdo řekl, na co dodnes vzpomínáte? 731 800 900, volejte z Línské studio Českého rozhlasu, volejte z celého Česka k nám na Moravu, pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těší se Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 14 minut po půlnoci, s námi je další návštěva. Krásnou noc, komu a kam, vítejte v Noční lince. Haló, haló.
1: Ano.
0: Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Tak poprosím stlumit rádio. Tak je tam paní Boženka, která volá z Karlových Varů, je to tak? Haló? Slyšíme se? Ne, tak spojení nevydrželo, mrzí mě to. Tak zvedneme telefonní linku číslo 2. Koho jsme překvapili, kdo je s námi ve vysílání? Moc vás zdravíme a vítejte v Noční lince.
2: Dobrý večer.
0: Krásnou noc, kdo volá?
2: Jmenuji se Václav.
0: Václave, téma znáte?
2: Samozřejmě.
0: Slova, která mi zůstala v paměti, připomeneme ostatním posluchačům, kteří si nás naladili třeba právě teď. Tak co k němu máte?
2: Byl jsem v těžké životní situaci. Neměl jsem práci, byl jsem nemocnej a manželka si nechala poradit na nespavost prášky, drogy, takže to vůbec nešlo. Takže nevěděl jsem, co dělat. Říkám, takový život nestojí za nic, tak jsem si vzal pro vás a šel jsem se oběsit. Byl tady můj syn a říkal manželce, neboj se, on se vrátí. Vrátil jsem se. Vrátil jsem se a musel se smát, protože si vzpomněl na to, co říkala moje máma. Ta říkala, dneska je tak krásně, kdo by se oběsil, by to litoval. Měla pravdu. No a pokračoval jsem dál. Když se může oběsit, tak se aspoň otrávím. Tak jsem volal lékařům, lékařkám, ty mi říkali, že oni léčí, že mi žádný prášky nedají. Tak jsem se dovolal zase lékárníkům. Dovolal jsem se paní Dlodenice a to mi poradila. Pane, zažijte si o předčasný důchod a máte jeden problém řešený. Já jsem to udělal, já jsem jim poslech a už je mi 84 let, jsem na tom velice dobře zdravotně a psychicky, akorát, že teďko nespím, protože jsem starý člověk a dneska mě asi ublížila nějaká řidička autobusu. No a to přelížím, odpouštím. Já se řídím 10 vody, kterým se říká desetero, a řídím se dalším očenášem, kde se říká odpust, tak odpouštím všem. Takhle žiju a říkám, je 84 let, jsem velmi zdravý. A jsme ublížili jeden řidič strašně moc, takže teď jsem na tom fyzicky méně, hůř, takže ujedu takhle 5 kilometrů, kdy před rokem o Venecii jsem ujel 30. Takže to je tak moje zkušenost. A přeju všem nespavcům.
0: Počkejte, ještě neodcházejte, pokud se chcete loučit, tak ještě ne. To byl teda náročný příběh, já jsem celou dobu čekala, co z toho vyplyne, jestli pak třeba řeknete, že jste si dělal legraci.
2: Jakou legraci?
0: Ale jestli teda jste si nedělal legraci, tak musím říct, že teda obdivuju, že jste se z toho všeho dokázal takto dostat sám, třeba právě za pomocí slov těch vašich blízkých, protože určitě jsou chvíle, kdy člověk může mít pocit, že nevidí žádnou cestu. A potom někdy stačí takový malý okamžik, a najednou se ve vás něco zastaví a vy to vidíte jinak. A pro vás to tedy bylo, jak jste říkal první tu větu babičky. Jak to bylo? To je tak hezky, že by se člověk ani, jak ona to říkala? Jak jste tím začal? Že se člověk
2: krásně,
0: ani nechce oběsit, nebo?
2: Dneska je tak krásně, že člověk, kdyby se oběsil, by to litoval.
0: No. Tak to je teda opravdu jako krásná perlička.
2: Na světě úžasně krásně. Jde o to, co hledáme. To krásné nebo to špatné? Já hledám to krásné.
0: Ano. Co hledáme, taky co jsme schopni vidět. Tak děkujeme za tento výjimečný příběh.
2: A ještě zeptat, jestli bylo možno kratší dobu hrát hudbu, aby jsme se tam dostali k vám. Já jsem tam byl dlouho, mám ten chytý telefon, který mě hned vyhazuje, takže tam nemůžu zůstat, musím volat několikrát. No, dostal jsem se tam a byl bych rád, kdyby lidé věděli, že když se řídí deseti body slušného chování. To je desaterem. Když se řídí tím, že odpouštějí, takže jim je pomoženo. Poproste. A když vaše prosba bude ušlechtilá, budete vyslyšeni. Funguje to a tím podobným způsobem se řídí pan Jágr, ten zase chodí do Reslové ulice, do toho chrámu, kde v podzemí byli zavražděni parašutisté, a ten říká, pomáhá to. Pak to pomáhá. Je to neuvěřitelné, ale pomáhá to.
0: Ano, odpuštění neznamená zapomenout na to, co se stalo, ale najít v sobě klid a jít dál s lehčím srdcem, odložit ten těžký náklad.
2: No, to je těžký najít klid, když vám lidi lžou do očí. To je velice těžký. Já to zvládám. Zvládám to, ale dneska to mám kvůli tomu nespím. Dneska kvůli tomu nespím, protože jsem přišel do autobusu a autobusu nefungoval systém na platební kartu, takže jsem žádal tu řidičku, aby klidně jela, a ona by byla, že se to někdy stane, že jdu dvě stanice a pak přestupuju, protože to zaplatím v dalším autobusu, když to nejde. No, ona hlá, uzavřela tam dovnitř, že tam nepustím je ven, což je porušení osobní svobody. Zavolal si policisty, policisty přijeli a jí vyslechli beze mě, protože jsem, když ona volala tomu dispečerovi, tak lhala, že nechci zaplatit, což nebyla pravda. Nevím, že jim to nešlo, to neřekla. No, takže jsme tam byli v konfliktu. No a pak jsem se uklidil, říkal, no tak dobrý. A pak se stalo to, že jsem tam čekal, říkal, uvěděl jsem si, že mě omezí na osobní svobodě, což nemůže udělat, to je protizákonný. A ještě jsem viděl tam kamaráda, takže bych pro ty peníze, který jsem momentálně neměl, protože jsem neměl žádný výdaj, který jsem nemohl koupit za hotový. Tak kamarád, že by mi půjčil, ven mě nepustil. No a přišli policisti a vyslechli a mě nechtěli přijmout moji výpověď. Mm-hmm. Tak jsem chtěl vědět jejich čísla, ujeli jako malí kluci. No.
0: Teda. Tak, rozumím, že ve vás teď tady ten příběh rezonuje, je to čerstvé, tak doufám, že vám to dá usnout, i když teda jste říkal, že zatím to nejde. Tak teď snad se vám trošku ulevilo, když jsme si o tom popovídali, a bude líp. Zavolejte zase někdy, když budete mít čas, prostor a co říci k tématu, ano?
2: Tak se mám, já mám témat moře.
0: Tak se budeme těšit.
2: Moc, na příště. A můj syn říká, že jsem jako švej, že jsem na každý příběh, na každou situaci tam příběh. Skutečně to znám.
0: Tak se budeme těšit. Loučíme se a naslyšenou.
2: Takže ještě jednou, nehrajte tak dlouho a nechte nás vypovídat. Naschledanou.
0: Tady ten formát tohoto pořadu je daný. Písnička, povídání, písnička, povídání. Někdy můžeme zahrát dvě písničky, pokud je to v té chvíli potřeba. Tak teď Václav Neckář, Kdo vchází do tvých snů, má lásko. A než bude Věra Špinarová, tak snad někdo z vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou chvíle, kdy člověk potřebuje slyšet právě ta správná slova. A někdy si je pamatujeme celý život. Právě o nich je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Zdravíme pana Olina do Kopřivnice.
1: Já vás zdravím taky všechny, kteří ještě posloucháte a nechce se vám spát tak jako mě. Takže slova. Mm-hmm. Já bych to svedl na takové názvy nebo takové poznámky, které měli moji rodiče ke mně, k mým kamarádům z Průmyslovky, nebo moje stařenka z jižní, jako já pocházím ze Slovenska, tam se říká stařenka, ne babička. Takže vzpomínám, byli jsme na zábavě v sousední vesnici a vraceli jsme se teda, tenkrát to bylo fakt nějaká veliká, bylo to moc dobré, protože jsme se vraceli kolem 16:00, už svítalo. Maminka byla v okně opřená a teď, když jsme šli, tak jsme byli takový veselí, tak jsme se zakývali zprava doleva, jak je ten námořnický krok, aby jsme to vydrželi, jenom vyrovnali. A maminka říká, odkud jdete vy, hvízdohájci? Já říkám, jaký hvízdohájci? Ona říká, no to se tak říká, hvízdohájci. Nebo když jsme na některé té zábavě, když to trošičku přehnali, a chystali jsme se na další zábavu, ta stařenka říkala, pojďte sem. Co je staří? Pojďte sem. Tak jsme tam přišli a stařenka měla nachystané v skleničkách roztopené husí nebo kačení sádlo. Máte představu, jak to chutnalo?
0: Ano.
1: Nemáte.
0: Mám představu, měla jsem to ráda v sítě žluté, jsme to vždycky měli.
1: Ano, žluté takové. Když to bylo trošku chladnější, tak to bylo takový moc nevábné a říkala, vypijte to. A proč? Vypijte to. A proč? Víte, jak jste vypadali minule? My říkáme, jak jsme vypadali? Vypijte to. Prostě museli jsme to vypít, když jsme šli na tu zábavu, abychom vlastně vytvořili zábranu, protože my jsme byli experimentátoři, že jo. Na té Jižní Moravě tam se to trošičku bralo jinak. Tím alkoholem, to si vzpomínám, když jsme šli s mojimi dětmi, kdy měli 11-12, přišel jsem tam, byly tam hody. Hody, víte, co je, to vám nemusím vysvětlovat. Mm-hmm. Tak jsem šel za mým bratrancem a říkal, mám udělaný nový sklep, tam se dělali nové sklepy. A teď jsme tam šli a říkal, to už si vemte pohárky a pojďte. Já říkám, brácho, co děláš? A on říká, no co dělám? No vemte si pohárky a pojďte. Já říkám, ale ty to jsou děcka. A on se tak otočil ke mně, založil si ruky jako na prsa a říká, mám ti všechno říct, co a kdy ty? Já říkám, děcka, vemte si pohárky. Protože on kdyby začal mluvit, tak moje děcka to. Další věc, já jsem měl, no, moje profese byla taková nezáviděníhodná, prostě jsem se ve svém zaměstnání setkával s hroznými věcmi v životě lidském, protože jsem dělal technika na kriminálce. Technik jako vždycky na místočinu přichází první dokumenty, fotografuje, kreslí a tak dále, tak dále. A když jsem se tam, vadilo mi, když tam v té mojí práci byly děti. A jak jsem přišel domů, tak jsem to svým dětem ne jako přímo řekl, ale prostě varoval jsem je takovou okliku, aby nedělali to. A když se to stávalo takovým pravidlem, já jsem přišel domů, dcera už viděla, že se k ním blížím. Taťko, nic nám neříkej, my to víme, ale my si tu svoji držťku musíme sami natlouct, abychom pochopili, o co tady jde. Ty nás pořád varuješ, ty nás pořád něco vykládáš, co bychom neměli nebo neměli, my to musíme vyzkoušet sami. Měl svým způsobem pravdu, protože i někomu jenom vysvětlujete slovně, co a jak, tak když si to nevyzkouší sám, tak to prostě neplatí. Takže takové ty jsi, a jednou jsem jim taky něco takového řekl, odešel jsem a pak jsem jim chtěl ještě něco říct, tak jsem se vracel a teď jsem slyšel, jak se baví o spolu. Holka říká bráchovi, víš, ten taťka, já nevím, člověče, on to s náma myslí dobře, ale proč nám to furt opakuje, když to je furt jedno a to samé. A kluk říká, no tak asi mu to je těžko, protože kdyby se to stalo nám, to, co on tam potkává v té práci, tak by to bylo špatné. A holka říká, no máš pravdu, tak to zase vyslechneme. Tak jsem tam už ani nešel, takže byl to takový ten střed té tvrdé reality života s tím předáváním to dál. Nebylo to takové, abych to tam tvrdě hlásal nebo něco, ale měl jsem takový ten pocit zodpovědnosti za svoje děti, protože jsem opravdu, jak říkám, to viděl ve svém životě strašně moc a tak dále, tak dále. Takže to.
0: Děkujeme. Malinko jsme přetáhli čas, takže už to nebudeme rozvíjet, ale já věřím, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. Co říkáte?
1: No já jsem to jako trošičku zase zaobalil jiným směrem, jak to mám ve zvyku vždycky, ale prostě ten střed té tvrdé reality života prostě mi to nedalo a prostě jsem to musel tak těm dětem servírovat, aby to pochopili. Oni to pochopili tak díky tomu svému rozhovoru, které jsem teda vyslechl, aniž to viděli. Takže věřím, že se to setkalo s, nebo dopadlo to na úrodnou půdu a můžu to potvrdit, že to tak bylo.
0: Děkujeme za telefonát, Oline, zdravíme vás, zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Až bude veselější téma, tak jo. Mějte se moc krásně, přeji vám dobrou noc, šťastnou cestu domů, zdravím svoje přátelé, nočníkáře, kteří oni vědí, kteří to jsou, nebudu je jmenovat.
0: Každý z nás si v sobě nese slova, na které se nedá zapomenout. Právě o nich se dnes v Noční lince povídáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná máte i vy schovanou jednu větu v paměti nebo v srdci, ke které se v duchu stále vracíte. Dnes jí společně můžeme dát prostor. Paní Marie je s námi. Odkud voláte? Tady od Hradiště, pamatuju si to dobře. Výborně. Tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu a povídejte, co máte k tématu.
1: Zdravím vás, paní Jarko, a ještě posluchače, kteří poslouchají. Tak jsem si vzpomínala taky na moje rodiče a hlavně na babičku. Jednu babičku jsem nezažila, protože jsem měla 3 roky, když zemřela otcova matka. Ale babička mojí maminky bývala v sousedství s tetou, vdanou tetou, jako maminčinou sestrou, a tam jsme chodili. A ona byla nábožensky hodně založená a už tehdy byla méně pohyblivá, ale prostě jenom byla doma a tak. A narodil se 11 dětí, aha, 2x dvojčata, jenomže 5 dětí zemřelo, 3 děti zemřeli, ještě to byla tedy nějaká ta španělská chřipka. Otec jí zemřel v jednom týdni, že měli 2 pohřby. Otec, myslím, to jedno dítě, 2 chlapce, 1 holka. A 2 dospělí syny jí zemřeli, jeden v 19, ten syn, kde si narazil kostrč a dostal do toho tuberkulózu, 19 letý, a druhý zase vystudoval gymnázium a poslali ho na východní Slovensko učit až do tam Humenému, a tam ho zavraždila manželka ze žárlivosti, ne vlastně manželka, manžel učitelky, co s ní učil, ze žárlivosti ju zastřelil i toho mojeho strýca. Takže babička měla velice těžký život a první děti, 4 ty bojče, to se jí narodilo, než dědeček šel na ruskou vojnu, on byl na té ruské frontě, ty legionáři, a potom 4 dcery se jim narodili, až dojel z té vojny, a moje maminka byla mezi nima. No a takže ona byla taková dost silná, takové přísné povahy, protože toho hodně zažila. A já, když jsem k ním došla, ona nesnášela nějaké takové, aby jsme se tak upravovali a tak. Já jsem si dala koupit takový plášť a oni tam měli takové krásné zrcadlo. Teta chodila v kroji, tak to měla takové elipsovité zrcadlo nahnuté, aby viděla, jak si dávala ty fiertušky, jak to má vzadu, jestli to tam sedí fiertušek a sukně. No a já jsem tam šla právě s tím novým pláštěm, co jsem si ho nechala ušit, a ona seděla už na posteli a jak jsem to zkoušela, říká mě, a už se ohnala po mně palicu, měla takový čagánek, a ohnala se po mně tu palicu, že pícha předchází pád, že se zhlížím zrcadle. Úplně to nenáviděla, jako mně to přišlo normální, že když mám nové šaty, že se na sebe chci podívat, jak to a ona to nemohla, prostě ona byla taková prostá žena, také chodila celý život v kroji, na taková jako svérázná. A nebo když jsme byli menší, mě uštípla včela nebo vos a já jsem křičela, běžela jsem, asi jsem měla těch 7 roků, a babička, ukaž, daj ruku sem, vyčúrala se na haderku a přilepila mě to na to, a dobré. Takže takové ona měla způsoby. Ona se s ničím, prostě jaký měla život. A ještě potom to byla její práce, protože byla doma, mojí tetě se narodila postižena špatným porodem, i to tahali klešťama to dítě, a po hlavičku ji poničili, tak to dítě Libuška zemřela ve 4 letech, ale ona nejedla, prostě nic nevnímala, to bylo postižené dítě, museli ho krmit, Kristy dávat, a toto babička jen 4 roky tak to jenom pěstovala, takže měla velikou trpělivost a taková byla jako otrava, by se dalo říct, za ten život, ale dožila se 84 roku.
0: Teda.
1: Takže to si jenom pamatuju, jak mě řekla, pícha předchází pát, jak jsem se dívala do toho zrcadla.
0: Ano.
1: Ale velice rádi jsme k ní chodili, když vařila zelí, kysané zelí, až na druhý den jsme ho chtěli jíst, protože na druhý den bylo nejlepší, oni to zelí.
0: Paní Marie, to jsou teda vzpomínky, já jsem to poutavě poslouchala od začátku až do konce. Co máte společného vy s vaší babičkou, co myslíte? Je něco, co jste po ní zdědila, co vám někdo řekl, no
1: že byla taková,
0: babička.
1: Byla jako spravedlivá, ona byla přísná, ale byla spravedlivá a byla taková, že by držela jenom na někoho, že měla těch dětí, co jich vychovávala, byla na všechny jako stejná a já se to snažím taky. Mám také 4 děti a nebo už jsou dospělé, už mám pravnuky, ale opravdu nedělat rozdíly a ona právě udržela to náboženství. Mám její poslední fotku, se nechala vypotit ve 84. roku, mám fotku, tu mám velice schovávám s mojí maminkou a ještě s jednou tam paní od naproti. Ty dvě babičky se nechali tam až vyvést a měli 80 roků, jako se tam vyfotili před tím kostelem na hostině. Už tady fotky si velice vážím.
0: Chápu. Paní Marie, děkujeme moc za návštěvu tady v Noční lince Českého rozhlasu.
1: A ještě mě mrzí, že jsem se nevyptávala víc na ty podrobnosti, jak ti chlapečci, vím, že jsem, já ty všechny jména vím, Karlíček, Janíček a Mařenka, jim zemřeli ty malé, to ještě předškolní, a potom dali další, za 4 nebo za kolik roku se narodila jako ta dcera, až ten dědeček dojel z vojny, tak dali znova Mařenku. A ta se taky nejdel dožila z mojich tet. Byly 4 sestry a zají Mařenku z druhu.
0: To, že člověka mrzí, že se nevyptával víc, tak to potkalo v životě snad každého z nás. Teď se musíme rozloučit, paní Marie. Musím vám říci naslyšenou příště. Budu se těšit. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: asi každý člověk potká za svůj život někoho, jehož slova v něm zůstanou navždy. Kdo byl tím člověkem ve vašem životě? Na to se vás ptala dnešní noční linka. A je tady poslední návštěva. Paní Vicky, jste říkala?
1: Ano.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dobré ráno, už je to ráno, že? Takže já bych chtěla jenom říct pár takových slov, co mám od svého strýce, maminčinýho bratra. Vyrůstali sami dva, protože tatínek jim padl v první světové válce a ve velice chudobných poměrech. A on zůstal věrný své mamince a dochoval ji až k smrti a zůstal svobodný. Ale hodně často nás navštěvoval a když jako se mnou mluvíval, tak byl velice takovej mírnej, klidnej, takovej velice rozumnej. Na to, že neměl děti, velice naslouchal, když jsem se na něco ptala, chtěla jsem něco zvědět a tak. Takže velice, velice jako byl jako při, bych řekla, dětem jako naslouchal a vůbec jako i mým spolužákům a tak. A já si pamatuju, že vždycky mě říkával, když mě zaučoval do různých takových tajů, hlavně přes historii, tak mě říkával: Hedvičko, pamatuj si, že člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. A já jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Ale jak teď stárnu a hodně teď čtu taky, tak protože dost nemocná, tak jsem si říkala, něco na tom je pravdy, protože opravdu člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. Takže to je tak asi všechno, co jsem chtěla říct.
0: Paní Vicky, tak to bylo zajímavé, asi celý ten jeho život byl zajímavý.
1: Ano.
0: Věnoval se tedy vlastně celé vaší rodině. Byl ano. S maminkou, byl s vámi, dělal vám takového průvodce, takového parťáka ano. Životem. Ztratil tatínka a vám ho jakoby pak on jakoby nahrazoval. Dobře, děkuju, že jste teda se s námi povídala. Ještě se můžu doptat, protože máme minutku. Je něco, co vy říkáte a kdyby zavolal teď někdo jiný a mluvil by o vás, tak by ta vaše slova zmínil? Je něco takového, co jste třeba opakovala svým blízkým, svým dětem nebo kamarádům a oni už to měli spojené s vámi?
1: No, já jsem tady v této větě pokračovala dál a mám vnuka a vnučku a tak oba dva studují, i když já to celkem moc neuznávám, protože pro život je někdy lepší, když se člověk vyučí a pak až začne studovat, až nabere rozum a ne hned, když jde ze školy. No, to je každýho věc, že? Ale tak já se snažím tu větu opakovat potom strýci, protože je na tom hodně pravdy.
0: Tak ještě prosím na závěr zopakujte.
1: Člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem.
0: Děkujeme za návštěvu.
1: Je to takový hloubavý, takový, je to ano, zvláštní,
0: to filozofické,
1: ale říkával to. Ano.
0: Mějte se hezky, krásnou noc, Vicky.
1: Ano.
0: Dnešní téma nám připomnělo, jak velkou sílu mohou mít obyčejné věty. Některá slova slyšíme jenom jednou a přesto v nás zůstanou celý život. Jako povzbuzení, rada, vzpomínka nebo poselství od člověka, který pro nás něco znamenal. Děkuji, že jste nám dovolili nahlédnout do vašich životů. Za každým tím příběhem byla ukrytá nějaká zkušenost, někdy bolestivá vzpomínka, ale vždycky velká lidskost. Tak přeji vám, aby vás v životě provázela slova, která zahřejí, dodají sílu a vždycky vám připomenou, že na své cestě nejste sami. Mějte klidnou noc a těším se zase někdy příště v noční lince. Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Uznávám, to oblečení, které jsem si vybral pro dnešní divadlo, není příliš společenské, ale za to viditelně praktické, protože nás čeká kavárna, ale nad řekou, takže chajda nebo stan, ohniště, modřínovej les a taky čaj s trochou jehličí.

0: Kavárna nad řekou vznikla v rozhlase někdy v 60. letech a byla to další příležitost, jak posluchačům nabídnout povídky třeba o víkendu k poslechu na chalupě nebo na chatě, protože tenkrát ještě s jediným televizním programem byl rozhlas asi tím nejvěrnějším společníkem při společných setkáních s kamarády. Takže ještě jednou, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Promiňte, přátelé, že jsem oblečen jen v teplákách. V kavárně nad řekou je to obvyklý ranní společenský úbor. Leč jdu-li vás pozvat na večerní posezení u táborového ohně, snad přece jen bych měl... Promiňte tedy ještě jednou. Posaďte se, prosím. Dovoluji si zvláště upozornit, že v kavárně nad řekou je nový typ křesel s vůní mateří doušky. Upozorňuji dále, že jedině v kavárně nad řekou je krb bez jediné cihly. Jedině v kavárně nad řekou na stropě padají hvězdy a podává se lesní káva s jehličím. Jedině v kavárně nad řekou se cigareta oklepává pouze na koberec. Račte tedy vstoupit. Nebude vás obtěžovat pohled na načesané slečny a grenadínu s brčkem. V kavárně nad řekou nevadí šmouha na tváři a pommes frites à la kavárna nad řekou se jedí vždy jen rukou. Prosím, posaďte se, oheň už se rozhořel a večer v kavárně nad řekou začíná. Přisedněte tedy, pro každého ohně dost. A chcete-li pak šálek kávy, i ten se najde. Prosím? Ale ne, v kavárně nad řekou se platí úsměvem, písničkou, příběhem. Povíte nám něco?

Jsem motorista. A tak jako všechny motoristy, i mne pronásleduje v létě nepokoj a honí mě z místa na místo, z vesnice do vesnice, z města do města. Mám už svou techniku. Přijedu do města, zaparkuju auto, dojednám nocleh, prohlédnu muzeum, navštívím domy, kde přenocoval Jan Lucemburský nebo Karel IV., abych získal vzdělání, vyslechnu historii o paně zazděné do základů budovy, u cedule malé popovičky 3 kilometry vyfotografuju manželku, abych mohl dokumentovat, že jsem tu byl, a zapíchnout doma do mapy nalepené na hobře další špendlík s červenou hlavičkou. Nakonec navštívím místní hladomornu, aby mi v místní restauraci chutnala večeře. Jinak jsem člověk po většině klidný. Pokuty za nepřiměřenou rychlost platím bez odmlouvání, alkohol nerad, stopaře nevozím a sekretářku jsem si už dávno vzal. Motorismus má však pro mne četná překvapení. Jako tuhle. Přijedu do města, rozhlédnu se, chci zaparkovat. Místo v hotelu jsem měl zamluvené a mohl jsem tedy stihnout ještě jednu hladomornu a dva kostely s gotickou řezbou. Vhodný parkovací prostor jsem našel brzy. Zdobila jej však zánovní cedule s nápisem Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. Platit poplatek za hlídání do 18 hodin a pak nechat automobil bez dozoru jsem považoval, promiňte, za nesmysl. Rozděl jsem se tedy do dalších ulic. Pochodil jsem však stejně. Buď v nich byl zákaz stání, nebo parkoviště hlídané stejně jako předešlé. Ani s občanů mi nikdo neporadil, až jakýsi stařík v roztřepené čepici mi řekl, abych si zajel do Kovářské uličky, kde prý za A není hlídané parkoviště a za B ani zákaz parkování. Zajel jsem tedy do Kovářské uličky a zaparkoval. Pak mi to nedalo a zašel jsem na místní úřad. Co je to za pořádek, řekl jsem referentovi, když pořádný automobilista může ve vašem městě parkovat jen v Kovářské uličce. Referent mě vyslechl, udělal si několik nečitelných poznámek plnicím perem značky Pionýr, potřásl mi rukou a ujistil mne, že není byrokrat. A nebyl. Druhý den se v Kovářské uličce objevil nápis Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. A ani stařík v roztřepené čepici už by mi nemohl poradit. Je totiž v Kovářské uličce hlídačem.

0: Toužil jsem po paroží, tedy jelením samozřejmě. Když se blížilo září, nebylo se mnou v kanceláři už vůbec k vydržení. Po kradmu, už posté, hltal jsem knihu Karpatský jelen a jeho rod. Plížil jsem se a přiskakoval po chodbách a na jedné poradě o komplexním rozboru jsem se tak hluboce zasnil, že jsem úplně bezděčně zatroubil jak statný dvanácterák. Soudruh vedoucí to považoval za osobní urážku, ale vysvětlujte mu duševní polohy myslivecké vášně. A pak to přišlo. Byl den svatého Václava, k večeru jsem dorazil k určené hájovně. Zabouchal jsem na vrata, nechal se očuchat strakatým ohařem a pěl chválu nad buchtami paní lesní. A netrpělivě jsem očekával hajného. Říkal, že jde jelena obeznat, aby byl úplně jistý, a že si máte chvilku odpočinout a posilnit se, ale nějak nejde, pravila paní hajná a nakropila si prádlo. Když začala žehlit, venku už se stmívalo. A to on to dneska bere, jak se patří, říkala. A když zahlídla, že tluču špačky, dodala. Tak už jsem vám odeslala, musíte se na to slavné ráno vyspat. Ještě za tmy vás zbudíme. Spal jsem neklidně. Ve snu jsem pronásledoval silného, korunovaného šestnácteráka a když už jsem ho měl nadostřel, zjistím, že nemám kulovnici. Spotil jsem se. A to už hajný stál ve dveřích.
1: Tak, mladej, jde se na to. Pomalu se rozednívá a jeleni troubě jak na pouti.
0: Byla ještě tma a chladno. Hajný byl zachumlaný do vlněné šály a pára mu šla od úst, když říkal.
1: Musíme jít zvolna, jen žádný zbrklosti a držte se za mnou. Slyšíte, jak na kopcích troubějí? Pánečku, tam jich je.
0: Zaposlouchal jsem se do nejkrásnějšího koncertu, jaký vůbec v přírodě je. V kopcích to hučelo a odráželo se v hlubokých údolích. Sotva zmlkl jeden, ozvali se z druhé strany zuřivě jeden, dva, tři na jednou. Rozbušilo se mi srdce obrovským dobrodružstvím.
1: Tak jdem. A hezky šoulat. Žádný běžecký závody,
0: připomínal hajný a rozkolíbal se přede mnou. Sestupovali jsme do doliny. Trochu jsem zneklidnil. Nad námi troubí jeleni a my se od nich vzdalujeme. Tiše jsem zašeptal, nepůjdeme za nimi?
1: Co? Zahučel hajný. Do kopce?
0: Zastavil se a prohlížel se mě podezřívavě.
1: Člověče, mě už slábne dech a nohy sotva vláčím. Až vám bude tolik jako mě, tak se do těch kopců taky moc nepoženete. Já mám mladíku v obou nohách revma jako hrom a v ramenou, to byste bolestí kňučel jako kočka v železech. Jdem, tady se to hezky šlape.
0: Pokrčil jsem rameny, ohlížel jsem se k vrchům, které rudly vycházejícím sluncem. Jelení troubení zesílilo až do rozvášněné zuřivosti. Hajný se zastavil.
1: Víte, co ty moje starý kolena už zmohly? A rozedma plic, milý pane, ty vršky tady už mi dali do těla.
0: Hlučně si vyčistil nos a křičel.
1: Já bych vám přál těch 30 roků, co jsem tady na hájovně. Kolena mám skřivený jak stará borovice a prsty tuhý jak houžvé.
0: Nešťastně jsem se rozhlížel po dolině. Polekaný kos vyletěl vysoko na smrk a zoufale vřískal na poplach.
1: A už dostávám závratě,
0: hulákal hajný.
1: To jdu jako nic. Najednou se to se mnou zamotá, jako když na mě duchnu hodí. V očích se mi zatmí, ještě že mám tuhle sukovici. Tak jdem.
0: Zkousal jsem rty a ostrahitě se rozhlížel. A hajný si toho všiml.
1: Tady nic není. Zbytečně se namáháte. Tohle je dolina, kde ani pes neštěkne.
0: Zastavil se a nacpal si fajfku.
1: Jo, když tu ještě byla mlazina, tak to se táhla zvěř k potoku. Ale v tomhle stojáku, co by teď tady dělala?
0: Opatrně jsem podotkl, že snad nahoře, v kopcích, mával rukou.
1: Jo, tam je zvěře, radost pohledět. To, když chce člověk kácet dříví, aby rozháněl nejdřív jeleny. To jo, ale les tam nahoru, na to bych musel mít nohy.
0: Obezřetně jsem ucedil, že jsem myslel, jako, že jsem přijel jaksi, že prostě jsem tady na jelena. Zabafal zamýšleně z dýmky.
1: No jo, nahoře jsou. Ale víte, já mám žíly v lejtkách ohromný jak palce. To je všechno strhaný z těch vrchů.
0: Tak už jsem mlčel. Došli jsme k posedu. Podíval se po žebříku vzhůru a zavelel.
1: Tak, nahoru. Tady si střelíte. A povylezte a táhněte mě. Jo, to víte, bejvaly doby, kdy jsem vyběhl po žebříku jak křepelka, ale v poslední době mám něco se žaludkem, nebo co?
0: Vlekl jsem ho od příčky k příčce. Vzdychal a naříkal nad tou strašnou výškou. Konečně jsme dosedli na sedátko. Připravil jsem si kulovnici a rozhlédl se po pasece. Hajný se zachroumil do kabátu, přitáhl šálu kolem krku a vyklepal fajfku.
1: Trošku si zdřimnu. Musíte pozorovat sám. Já se dolů podívat nesmím, zatočila by se mi hlava.
0: Byl jsem rozechvěn očekáváním a šeptal jsem, a jakého mám střelit? Podíval se na mě a škublo mu to v koucích.
1: Sem jelen nepřijde, ručím vám za to. V posledních 20 letech tu nebyl.
2: Ale dávejte pozor, někdy sem zajde taková stará laň, tak tu střelte, víte, moje hrozně ráda játra.
3: A dívejte se taky k pravý stěně modřínu. Tady se ráda toulává sousedovi skočka, ty to nedarujte, je to mrcha zlodějská.
0: V tom okamžiku usnul. V kopcích troubili jeleni a slunce vyšlo jako krvavá koule. V údolí se rozprostřela stříbrná mlha. Bylo nádherné, svěží ráno. Hajný pochrupoval a lesnická čapka mu pravidelně nadskakovala. Svatý Huberte, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou. Nestřelil jsem toho dne ani sousedovi skočku mrchu zlodějskou. Na zítří ráno jsme vytáhli znovu. Hajný běžel se mnou do kopců rychleji než křepelka. A když jsem složil svůj první kus nepravidelného desateráka, poblahopřál mi a s úsměvem podal zálomek. Posunul čepici do čela, přihmouřil jedno oko a povídá:
1: Nezlobíte se na mě za ten včerejšek? Víte, na Václava radši nikdy na jeleny nejezděte. Já jsem totiž taky Václav, no a ten večer před svátkem jsme přece museli v hospodě trošku obeznávat, ne?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Kavárna nad řekou, kde se vyprávějí příběhy ze života, je sice pravda jenom rozhlasovým archivním pořadem, ale myslím, že dodnes v ní zůstala taková jakási zvláštní atmosféra pospolitosti, jako bychom se skutečně potkali na blízko a na dotek ruky. A co na tom, že autoři povídek v naší kavárně nejsou proslavenými spisovateli? Skoro se mi zdá, že se spíš sešli v jedné rozhlasové redakci a jakoby si tam aspoň na chvíli ten symbolický oheň kamarádství taky zapálili. A vůbec neměli bychom přiložit? Co říkáte?
2: Oheň už hoří, nebe rozsvicuje lampičky a kavárna nad řekou už otvírá. Pojď, každý host je stejně vítán. Přisedni. Z kotlíků už voní čaj s jehličím a popelem. Chvíli se bude mluvit o počasí, chvíli o cestách prašných, ale pak se určitě najde někdo, kdo řekne, pojďte si něco povídat. A všichni sáhnou někam do vzpomínek. Někdo si odkašle a s trochou trémy začne.
3: Kolikrát jsem slyšel, že cesta k nepravostem je velice snadná. Poslyšte, to není vůbec pravda. Nebo alespoň ne vždycky. Když jsem se dopustil své první velké nepravosti, nebyl jsem sveden ani příležitostí, ani špatnými kamarády, ba ani nedobrým charakterem, i když tedy připouštím, že panenská úbil mého charakteru je místy rzivá. Když jsem začal dobývat svůj kousek místa na slunci, přistěhoval jsem se do podnájmu penzionovanému lesnímu řediteli do malé spořilovské vilky. Zanedlouho po mně se přistěhoval můj kolega, reportér Vaněk. Pan ředitel ve výslužbě byl vdovec, bydlel ve vilce sám, než jsme přišli my. Měl neobyčejné pochopení pro mladé duše a tak jsme zanedlouho všichni tři začali žít v nádherné mužské anarchii, kdy všechno patřilo všem, krom peněz, které se nás jaksi nechtěli držet, a také krom šatstva. Ale za to mohla příroda. Všichni tři jsme měli tak rozdílné postavy, že jsme s velikou lítostí museli zanechat půjčování parádních kalhot. Pan ředitel měl někde v kamíku nad Vltavou jakousi chaloupku a píď země s ovocnými stromy se záhony jahod. I odjížděl tedy každý rok na celé léto na své latifundie, svěřiv svou vilku pod ochranu boží. A tak jsme se tedy každé léto stali domácími pány, žijíce si v klidné, nevzrušivé idylce, porušené jen tu a tam inspekcí mé nebo Vaňkovy snoupenky. Krom pochopitelného vzrušení a napětí inspekčních návštěv jsme mývali velice rádi spořilovské úterky, kdy jsme se sešli v malé partičce, popovídali při čbánečku červeného okumštu a vedli prostě mužské řeči. A jeden z těch úterků to byl, co mne zavedl na dráhu nepravosti a zločinu. Pan domácí byl na svých latifundiích. Kolega Vaněk zaspal a s hrozným kvaltem jen napůl oblečen vyběhl ven, aby chytil alespoň druhé ranní letadlo do Brna. Pomáhal se mu skládat kufřík, naházel se mu do něj nějaké čisté prádlo, pyžamo, kartáček na zuby a z jediné zásuvky, kterou jsme v pokoji měli, jsem vyhrabal pouzdro z doklady. Vaněk na mne akorát stačil křiknout: pozdravuj večer, kluky, přijedu až pondělí, a svištěl na tramvaj. Kluky jsem večer pozdravoval. A když už bylo ve čbánečku místo červeného jen ranní šírání, šel jsem je doprovodit, neboť mám velice rád probuzení dne. Člověk se potřebuje jednak vydýchat ze svých vykouřených cigaret a jednak se na ranní ulici ještě promodralé nocí báječně lehce řeší všechny problémy večer ještě nerozřešitelné. Proto je asi ráno moudřejší večera. Po zdravotní půlhodince jsem zamířil k domovu. Sáhl do kapsy, ale tam, kde měly být klíče, nebylo nic. Prošacoval jsem se a krásné ráno dostalo najednou značně hořkou příchuť. Klíče jsem prostě neměl. A tak jsem stál před domkem. Otevřené okno našeho mládeneckého pokoje se na mne výsměšně dívalo z prvního patra. A za tím okýnkem sladká postýlka a 4 hodiny spánku. A tu jsem se rozhodl, že se do svého bytu vloupám. Do branky před domem stačilo drcnout, nedržela. Zkusil jsem domovní dveře, zda jsem je náhodou nezavřel špatně. Ne, byly zaklapnuty a můj klíč tačil v zámku z druhé strany. Vyzkoušel jsem tedy laťky, které byly pod oknem přibity na zeď a na nich se pnulo psí víno. Zdálo se mi, že by mě mohli udržet. Zul jsem tedy boty, třikrát odplivl pro štěstí a pomalonku a opatrně se sunul pozdě vzhůru. Když jsem měl okenní rám už téměř na dosah ruky, laťky zapraskaly a já sletěl pěkně pozadu do maceševa tulipánu. Zvedám se ze země a slyším mužský hlas. Co pak tu děláme, mladíku? Otočil jsem se a za mnou stál muž v modré uniformě a se zájmem pozoroval, jak si tru naklepanou kostač. Jsem slušně vychovaný člověk. Dobré jitro, řekl jsem. Jdu domů z procházky. No, někdo se prochází ve dne, někdo v noci. A proč pak nechodíte z procházky domů dveřmi? Je to pohodlnější. Nemáte klíče? Ale mám, dokonce ve dveřích, jenže z druhé strany. Podíval se do zámku. Máte smůlu, řekl. Nikdo není doma? Ne, to bych se asi nešplhal po psím víně. Taky pravda. Ukažte mi občanský průkaz. Sáhl jsem do náprsníka psí. Byla prázdná. Je nahoře v šupletí, řekl jsem. Průkaz máte mít u sebe. No, šel jsem akorát vyprovodit známé, kousek cesty, prostě jsem na něj zapomněl. No, konečně vedle soused mě zná. Podívejte se, je 3:30, nemám nejmenší chuti kvůli vaší zapomnětlivosti budit sousedy. Půjdete se mnou na stanici, tam si vaši totožnost ověříme. Tak se obojte a jdem. Podíval jsem se na otevřené okno. Šklebilo se naplno. Ale za ním byla postýlka a 3,5 hodiny spánku. Vsadil jsem všechno na jednu kartu. Můžu vás o něco poprosit? Jistě. Podívejte se. Mou totožnost si můžete ověřit nejdřív v 8 hodin, kdy už jsou na našem osobním oddělení. Budete s tím mít zbytečnou práci. Kdybyste mi pomohl do okna, odemknu, přinesu průkaz a vy mi napaříte pokutu a je to všechno vyřízno v 5 minutách. Podíval jsem se mu do tváře. Byl úředně vážný, velebný, ale oči ho zrazovaly. Ty už se mu smály. Mně nejde o to dát vám pokutu. Ale kdybyste byl na mém místě vy, určitě by vám bylo podivné, že se někdo ve 3 ráno šplhá do prvního patra a notabene nemá u sebe doklady. Rozhlédl se po ulici, byla prázdná, pusta. V této čtvrti jen málo kdo vstává tak brzy. Pak se podíval na mne a řekl, no tak si zujte ty boty a polezte, ale fofrem, ať nás nikdo nevidí. Vyšvihl jsem se mu na ramena a zmizel v okně. Pak jsem otevřel, pozval ho dál a z naší jediné zásuvky vytáhl pouzdro s legitimací. Muž v modré uniformě se podíval na jméno, na bydliště, pak se podíval na mne a řekl, jak je stará ta fotografie v legitimaci? Nejmíň 6-7 let. Tak podívejte, stejně vám už končí platnost. Dáte si vystavit novou, samozřejmě s novou fotografií, tady už si moc podobný nejste. Pro dnešek to bude bez pokuty, ale jakmile vás potkám, tak si to zkontroluju a jak to nebude v pořádku, bude vás to stát 50 korun. Zasalutoval a odešel. Díval jsem se za ním z okna. Zmizel ve spořilovských uličkách. Skočil jsem k postýlce, rozestlal, žel už jen na 3 hodiny. Vzal jsem legitimaci a bezmyšlenkovitě ji otevřel. A mráz mi přeběhl po zádech sem a tam a tedy tam a sem. Z legitimace se na mne dívala studentská tvářička mého přítele Vaňka, kterému jsem dnes, vlastně včera ráno, hodil do kufru své průkazy. A tak jsem se vlastně dopustil krom vloupání dalšího trestného činu. Podvodu. Tyto činy jsem však spáchal z donucení a nevědomky a veřejně se tím doznávám, což mi budíš prosím bráno jako polehčující okolnost.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jestli vám je v naší archivní kavárně nad řekou s humoristickými povídkami dobře, tak zase někdy přijďte na kus řeči. Divadlo pro vaše uši, to je přece skvělé místo ke vzpomínkám, které nestárnou. Jak to říkávala naše kolegyně redaktorka Dita Skálová. Prosím vás, pěstujte vyprávění tenhle nádherný český zvyk. Vypněte televizi a vypravujte si doma se známými a přáteli a nebojte se třeba i trochu přehánět. Tak, teď už neruším, protože v kavárně nad řekou je dobrých vypravěčů víc než dost.
2: Tak kdo pak je teď na řadě? Přece nebudeme jak děťátka rozpočítávat ententýky, dva špalíky, čertvy letě.
3: Pánové, já vážně nevím, jestli... Vzpomínám, co tak zvláštního. No, mně se opravdu nikdy nic... No, nevím. Možná tohle.
2: Ale ano, jen povídejte.
3: Byla to docela malá domácí recepce ve třech. Moje snoubenka, já a můj byt. A několik lahviček, abychom zažehnali chmuru. Když jsem dolil poslední, tuším sedmou, moje vyvolená projevila touhu, abych ji dopravil domů. Tu láhev samozřejmě ne. Ale ovšem, miláčku, pro tebe všechno, artikuloval jsem co nejgalantněji. Na pusté ulici jsem statečně vkročil do cesty prvnímu autu. Prosím vás, můžete nás vzít tam a tam? Ale jo, pronesl řidič stejně neohebným jazykem, takže jsme si byli rázem velmi blízcí. V údané končině na okraji Prahy nás vysadil. Jemu jsem vtiskl pár posledních bankovek, snoubence pusu, ona zmizela v osamělé vile, auto v dáli a já zůstal. Jako kůl, mírně se kymácející v neznámém plotě. Po nadlidské námaze mi došlo, že tato příměstská oblast je pro mě záhadnější než horské hřbety Afghánistánu. Den se chystal probudit do zářivého rána. Na rozdíl ode mne. Tichý mír kolem přímo vábil složit tělo do nedalekého lánu. Put sebezáchovy však velel nesmíš, vymlátí tě kombajn. Moje druhé já se přidalo, jdi domů, povinnost volá. Nebylo ji sice slyšet, ale poslechl jsem. Pro jistotu jsem objel blízkou borovici, abych získal orientaci podle lišejníku. Důkladně jsem ji obcházel, a žasl nad neobyčejně hladkým kmenem. Podivný to strom, nahoře mu cosi hučelo. Jakési dráty. Lišejník nikde. Spolehl jsem se proto na nohy. Vždycky člověka někam odnesou. Zvlášť, když mu láska dá křídla. Na okamžik jsem se skoro vznášel, pak se to ustálilo, docela to šlo. K mé nesmírné radosti to se mnou šlo pořád z kopce, až jsem se divil, jak i necvičený turista může takhle hladce klesnout. Temná strž mi otevřela oči a zastřela jakoukoliv vyhlídku. Jenom stezka se vinula vzhůru a první skřivan trilkoval své dotazy. Jak pak je dnes u nás doma, zdali pak tam ještě hučí jes? Ježíš Maria, že jsem nechal puštěný kohoutek v koupelně. Ale nesmysl, teď já přece koupelnu nemám. Před očima se náhle rozprostřela líbezná krajina, asi středočeská. Za těch pár hodin jsem nemohl jinam dorazit. Rychle jsem pronikl kouzelným trním, abych vychutnal její půvab. Výzka opodál mi potvrdila dohad již delší dobu trvající, že se přibližuji k domovu neustálým vzdalováním. Tento zajímavý paradox mě šíleně rozesmál. Stařenka v příkopu, kterou jsem povlovně míjel, upustila srp, asi slabostí. Pak úprkem cupitala k osadě, u chalup se ještě otočila. Sluneční paprsky přehouplé nad obzor třpitivě zasršely na mé hrudi. Teprve teď jsem zjistil s částečným úžasem, že ji kryje pouhý kabátek od pyžama. Jeho fialově zelené pruhy přímo žhnuly. Z dálky jsem musel působit jako nádherně vybarvená postava k podpírání. I sytě modré kalhoty z plandavého textilu podtrhovaly celkový dojem. Zmocnila se mě trochu tréma. Jak asi obstojím v tomto úboru, před zkoumavými pohledy žen, které se záhy začnou houfovat u prodejen v naší čtvrti. Jak asi k ní vůbec dojdu? Za obcí čekal spásný ukazatel Praha 12 kilometrů a jakýsi pes, který nehlásal nic. Jen se ke mně vrhl s radostí opuštěného tvora, jenž najde za rozbřesku společníka. Pokynul jsem mu dobrácký jiřežbestě. Nejevil zájem o nabízený druh přepravy, chtěl jít výhradně pěšky a za mnou, pořád. Já zrychlil, on taky, já zpomalil, on rovněž. Přiznám se, cestuji nerad se zatoulaným vlčákem za patama, i když jsem si jist, že takové zvíře mi nevrazí kudlu dozad. Čert se vyznej v jeho dalších úmyslech. Opakoval jsem pokyn, koukej mazat, nebo... Svěsil hlavu. Pak lítostivě olízl mou ruku. Váš hlad, jo? Hochu, já teprv. Co bych ti tak dal, zvíře? Sáhl jsem do kapsy a desetihaléře se rozkutálely silnicí. Kruci, vždyť nebudu mít na tramvaj. Hledej aspoň, nekoukej. Smutně mě pozoroval, pranic nechápaje mou úlevu, když jsem vykutal z trávy šestý desetník. Tak ty nebudeš domů? Napřáhl jsem kámen. Pod paží něco ruplo, pyžama. Balvan z mé dlaně zaletěl daleko do pole. Rozdychtěný pes za ním skákaje přes oves. Byl asi hravý, cvičený a port pones pánovi. Šíleným cvalem jsem se od něho odpoutal a pádil, popobíhal, kráčel a sunul se blíž a blíž hlavnímu městu. Pár občanů v tramvaji na Konečné při mém vstupu krajně ožilo. Někteří na mě vrhli přívětivé škleby, průvodčí dokonce zahlaholil, tomu říkám vejkon, v červenci se vrátit z maškarního. Jak se zdálo, pasažéři ve fialově zelených kabátcích cestují touto linkou zřídka kdy, hlavně ne o 9. hodině dopolední. Zaujal jsem proto ležérní pozici devizového světoběžníka, pěkně nohu přes nohu. To mi v zápětí odhalilo další nevysvětlitelný úkaz dnešního jitra. Jedno moje chodidlo trčelo bosé, do černa uprášené, z polobotky módního tvaru. Chvíli jsem se začal cítit nesvůj, chvíli svůj, ale většinou mizerně. Pánové, nebudete mi věřit, nikdy jsem se nevracel k bydlišti takovou oklikou, tak cudně a váhavě. Využívaje všech výklenků, ploužil jsem se jako pestře zbarvená lasička podél činžáků důvěrně mi známých a drahých. Konečně, rodná ulice přivítala zbloudilého syna, nakvap se skupenou delegací tří domovnic, neskrývali své ohromení nad tak nečekanou pastvou pro oči. Pietně sledovali můj znavený krok. Sebral jsem zbytek posledních sil a doslova vlétl do domovních dveří, překonal úskalí dvou pater, dveře mého bytu se otevřely sami a já byl vtažen dovnitř ženskou rukou. Civěl jsem do tváře své snoubenky a do mé lby, naprosto nepřipravené na takové zvraty, se vkrádala strašná jistota. Nedoprovodil jsem ji. Doprovázel jsem k vzdálené vilce za Prahou po paměti sám sebe. Všechna ta strádání a posměchy, všechno to bylo marné. Zavil jsem jak ratlík, kterému šlápnou na pac. Uklidni se, prosím tě, zažadonila má snoubenka. Nic se přece nestalo. Nic? Dal jsi ke mně klíče, aby si je nestratil, tak jsem ti je přivezla. Nechci, zařval jsem, nechci už nikdy doprovázet, nechci. Přežehlíš mi černý šaty a řekneš doma, že se za 14 dní berem. Přeju pánům rodičům hodně zdraví, dlouhý léta, kdyby si je pambu vzal, opovaž se dědit. Ženská duše je zvláštní, pánové. Dodnes nechápu, proč má žena má dojem, že jsem se v rozhodujících chvílích života zachoval jako 100% chlap. La.

0: Zašumí soví perutě a voda se rozčeří rybým skokem. A obloha zažhne táhlou, žhavou čarou, jako by někdo o nebesa otřel zápalku, která nechytila. Člověk je najednou malý pod nočním nebem. Malý, ač mu nechybí odvaha na výšky ani na propasti. Oheň dohořívá. Je třeba přiložit náruč chrastí. A jak plameny vyšlehnou do výše a jiskry se rozletí vějířem, osvítí tvář muže, který dosud zádumčivě kouřil dýmku. Oklepal jí ožulové křeslo a jal se vyprávět.
1: Hovíte si v rekreační chatě a nedá vám to. Oknem pořád civíte na vrchol Slavkovského štítu. Nějak dráždí, provokuje, nebo co to je. Dobít ho. Já se za to nestydím. Ve mně je něco utlumeného, co najednou vybuchne a hoří. Takový nějaký malý Napoleon nebo jiný velikán. Prosím, Slavkovský štít mě vyzval. Přijímám. Zdolám tě tvrdě. Pravil jsem si v duchu a vyrazil jsem. Já vám povím tedy, protřelý kamzík by se mnou měl co dělat. Hnal jsem se přímo vzhůru, cesta, necesta, tabulka, netabulka. Mě teda, když chytne hrdinský instinkt, nebo co to je, tak se neznám. Vrhl jsem se na ten kopec nohama, rukama a když jsem se došplhal pod poslední svislou stěnu, kouřilo se ze mě, jako když v zimě otevřete krecht s bramborami. A zase to přišlo, ten Napoleon, nebo tak. Zatnul jsem zuby a plazil jsem se po břiše, překulil jsem se přes ostrý hřeben a překonával závěrečné stoupání. A tady se to stalo. Luplo mi v kotníku a už jsem seděl. Moc příjemně. Pode mnou desítky metrů ničeho, nade mnou slunce a skalní orel, nebo vlašťovka, nebo co to je. Napoleon se úplně vytratil z duše, zůstala jen strašlivá beznaděj a ta ohromná výška. Mával jsem oběma rukama a zoufale jsem volal o pomoc. Nikde ani človíčka. A přeci, v tom moři kamení nějaká postavička zamávala něčím bílým a ozvalo se slabonké hvízdnutí píšťaly. Byl jsem bez sebe radostí. Ten človíček se skutečně pohyboval směrem k té obrovské homoli, na které jsem bezmocně ztroskotal. Blížil se ke mně takticky, bokem. Proto jsem ho brzy ztratil z očí a ponořil jsem se do hlubokého duševního spětí s mým neznámým zachráncem. Usilovně jsem si stále opakoval, musíš dojít, musíš dojít. Po nekonečně drahné době strašlivě zarachotilo kamení, obrovitý balvan se skoky řítil do údolí a docela zblízka zaslechl jsem ostýchavé zaklení. Otevřel jsem oči. Hřebínku skály vedle mne se křečovitě zachytily ruce. Naklonil jsem se a spatřil obličej. Byl skřivený utrpením, jako když se díváte špatně vyrobeným sklem. Měl modré, důvěřivé oči, rozšířené strachy a šeptal sýpavě. Kdybyste mě laskavě vytáhl, děkuji. Seděl vedle mě, stěžka oddychoval a zdálo se, že z něho pomalu uniká život jako z propíchnuté pneumatiky. Měl dokonalou horolezeckou výzbroj, porůznu připevněnou na těle, na prsou zbrusu novou píšťalu a teprve za hodnou chvíli se nadechl, otevřel oči a řekl s hořkostí. Dědoušek zachránil rychlovlak, visí za fíkusem a zase dlouho mlčel. Nad námi kroužili skalní orly nebo vlašťovky nebo co to bylo a můj zachránce se mi přerývaně svěřoval. Jeho životní stvol, jak pravil doslova, je trvale nahlodáván historií rodu jeho manželky. Její dědouš, jako robě, sotva se naučil prvním krůčkům, procházeje je se v noci v nějaké vichřici, všiml si, že živel strhl železniční viadukt. Červenou svítilnou, kterou odebral z rukou bezduchého strážce tratě, zastavil mezinárodní rychlík těsně nad rozběsněnou řekou. Já jsem podotkl jemně, že jsem tento příběh četl v čítance. Pokýval smutně hlavou. Ano, I on má určité podezření, přesto však dědouškova fotografie visí na stěně za fíkusem, neboť to je místo cti a slávy rodu. Popotáhl nosem, otřel si z čela pot a opatrně pohlédl dolů do údolí. Syk leknutím a zachytil se skály. Třásl se na celém těle a sděloval mi, že má příšernou závrať. Nesnáší ani první patro. Potom, když se uklidnil, tklivě pokračoval, že jeho tchán v mladistvém věku zakruté povodně vyvedl sousedce z chléva rozdivočelého býka. Ve výroční den navštěvují onu dědinu a, jak jsem si všiml, nikde tam není v nejširším okolí žádné vody. Ani potuček tam nezurčí. Přesto ovšem tchánova fotografie visí za fíkusem. Zmlkl a po chvíli proceděl chmurně. Víte, mělo by ve mně něco bejt. Nějaká skrytá síla, něco doutnat. Ožil jsem, pozor, tohle já znám. Napoleon, vydechl jsem. Jo, Napoleon, nebo tak, pravil smutně. Pak se zoufale zadíval k nebi. Jeho manželka prohlásila, že děj se, co děj, musí jeho snímek také viset za fíkusem. Historie rodu to žádá. Stiskli jsme si ruce a dojatě mlčeli. Posílen mým pochopením pokračoval. Už týden hlídkuje v údolí, čeká na příležitost zachránit nějakého stroskotance. Půjčil si tuhle nesmyslnou horolezeckou výstroj. Několikrát se už zapletl do lana. Také ostrý krumpáč je hrozně nebezpečná věc. Skobek a hřebíku má plné kapsy. Připadá si jako zbrojnož v důchodu. Těžce vzdychl. No, zachránil jste mi život, pravil jsem vděčně. Jste hrdina. Podíval se na mě měkce, jako srna při východu slunce. Vy jste též hrdina, šeptal zaníceně a padli jsme si do náruče. Zalkali jsme pohnutím. Alkali jsme dost dlouho, protože jsme vůbec nevěděli, jak se dostaneme dolů. Kotník mi naběhl jak dřevnatý kedluben a nebyl jsem schopen bezpečně podpírat svého zachránce při sestupu. Spoutali jsme se lanem a přikovali ke skále. Pak už jsme propadli jen zoufalství a volali o pomoc. Snesli nás v pytlích chlapci horské záchranné služby. Dole nás fotografovali. Za týden mi došel telegram. Visím za fíkusem. A tu najednou se ve mně něco utlumeného pohnulo, sílilo, žhnulo a vyburcovalo myšlenku. Hochu, musíš dobít Gerlachovku.
2: V kavárně nad řekou se setmělo. Oheň řeřavý posledními žhavými uhlíky. Je čas. Je čas zvednout se z křesla svůní mateří doušky. Je čas, na stropě už padají hvězdy a večerní chlad se plíží údolím. Je čas. A zítra, pozítří a každý den je kavárna nad řekou otevřena. Přijďte se podívat, přijďte si popovídat. Sváteční šaty a všední starosti uložte do skříně. Do kavárny nad řekou patří tepláky a na nejvýš oblízkané kalhoty z manžestru. Ale hlavně dobrá nálada. Kavárna nad řekou vás všechny ráda uvítá.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény.